0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Milan Devin se svou kapelou živě tady u nás v Toboganu. Vlastně první živá píseň 37. sezóny, první píseň, 1500. díl, Freddie Mercury dnes v hlavní roli. A já mám teď na vás zákeřnou otázku, na vás do publika. Je tady někdo, kdo viděl na vlastní oči živého Freddie Mercuryho? Kdo byl na jeho koncertě? On v Česku nikdy nebyl, ale někdo mohl být v cizině. Dívám se, jedna jediná ruka. Ale on je ještě tak skromný, že se nepřihlásil. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že pozvání do Toboganu už po několikáté, o to víc si toho vážím, přijal osobní přítel, kamarád, komorník, se říká zkrátka dobře, Peter Freestone. Krásné, dobré dopoledne. Peter přichází a to je ten muž, který stál celý život po boku Freddie Mercuryho. A věřím tomu, že kdyby Freddie neodešel, tak ho dostane sem k nám do České republiky, protože Česká republika je místo, které si Peter vybral za své působiště. Krásné dobré dopoledne, pan Peter Freestone. Posaď se u nás. Milane, pojď k nám taky samozřejmě. Peter si může sednout kam chce, jako hvězda dnešního dne. Peter je tady, jeden mikrofon, pánové, tak, tamhle si čapni, Milane, druhý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My máme tu výhodu, když si s Peterem povídáme, on mluví česky stejně jako já anglicky. To je ten důvod, Milane, aby jsem chtěl, aby si tady teď byl, pač ty ovládáš oba jazyky naprosto dokonale. Ale já se budu Petra ptát a když bys byl v úzkých s češtinou, kterou máš krásnou, přejdi do angličtiny a přeložíme.
1: Já ti něco prozradím. Peter mluví dobře a česky, takže on se jenom stýká.
2: Ale jenom, jestli já rozumím otázka.
0: Budu hovořit, ano, jednoduše, jak je mi to blízké. Prosím tě, Petře, 80. narozeniny, znovu se zvedl ten zájem o Freddieho, ty jako jeho blízký přítel. Na co v těchhle dnech, kdyby ta osmdesátka nastala, na co myslíš, co se ti vybavuje, jaký to je pocit?
2: To nevím. Určitě would be. Bylo by. Depends what you want to say afterwards. A huge party. Ano.
1: Byla by to obrovská party.
2: Ale pro možná 20 lidí nejbliž.
0: Jasně. Já jsem se kdysi Petra ptal, jaký by Freddie Mercury byl, kdyby mu bylo 80. A on mi tenkrát odpověděl velmi zajímavě, že ta představa je nemyslitelná, že on jakoby věděl, že se tak vysokého věku nedožije. Dá se to představit, jaký by byl Freddie osmdesátník, nebo ne?
2: Tady ne. Neexistuje. Proč on byl furt mladý. Když on byl 40, on byl mladý. Tak jestli on byl 80, to bude stejný. Bude čaj za ráno, šampanský za opoledne, vodka za večer. Tak bude stejný.
0: Já jsem mluvil o tom, že Freddie nikdy nebyl v České republice. Je to tak. Bylo to určitě dáno i politickou situací. Kdyby neodešel v tom roce 91, přijel by, viď? Byl by v České republice později.
2: Ale on byl nebyl v České republice, ale Čekoslovakia.
0: Aha.
2: On byl na loď od Vídeň do Budapešť. Mm-hmm. So on byl na Bratislava.
0: Čili aspoň tak. Zas no. Máme Slovákům co závidět.
2: Ale to byl 40 let dřív.
0: Mm-hmm. No. No, tak to už je let, jako to moje tričko z roku 91. Ano. To se tady tenkrát prodávalo. Ano, tvůj smích je upřímný, chápu ho. Milane, prosím tebe, teď otázka na tebe. Mnozí určitě byli překvapeni, když tě objevili, mnozí tvé jméno znají. Kde se vzal Milan Devin a co má společného s Freddiem a nejenom s Freddiem? Pro ty, kteří tě teď zaznamenali úplně prvně.
1: No to je taková složitá otázka. Já víceméně s Peterem spolupracujeme 15 let a jméno Devin není mé rozené. Já jsem prošel změnou příjmení. A takže vlastně s tou skupinou Queen je spojeno to, že vlastně díky Freddymu a skupině Queen jsem se vlastně dostal k muzice, protože odmala to doma hrálo. Na kazetách nebo videoklipy se pouštěly na VHSce. No a prostě mě to tak imponovalo, že jsem chtěl dělat muziku díky Freddymu. No a ty cesty jsou v životě různorodé a vlastně nás to spojilo s Peterem a to dalo mnoha dalším různým projektům. Takže vlastně mohu říci, že za muziku a za to, že dělám to, co dělám, může Freddie Mercury.
0: Je něco konkrétního, na co ses vyptával? Protože ty samozřejmě, vaše kapela hraje jeho písničky, ale ta interpretace je tvoje, je to Milan, byť jsou to jeho písně. Na co ses vyptával, jak to dělával Freddy, když Peter je ten, kterýho se můžeš zeptat? Je něco, co tě konkrétně zajímalo?
1: Tak vyptával jsem se za těch 15 let, jsem měl mnoho otázek, ale vždycky mě zajímala ta příprava na koncert anebo studiová práce, jak to probíhalo ve studiu. A, takže tam některé věci mě velice překvapily, některé mě zaskočily a víceméně je úžasné sledovat to, že ta dnešní doba je úplně někde jinde oproti té dřívější, protože dneska se to všechno trošku dělá více utaženě, řekněme. Je to prostě profese jako taková. Dřív se více ti muzikanti bavili a bylo to takové trošku rozjívenější, řekněme.
0: To si řekl hezky, decentně, rozjívenější. Jak říct decentně, že se víc chlastalo a drogy, a tak bylo to rozjívenější takové. Píce, líbila by se dnešní doba Freddymu? Instagramy, já nevím, co všechno, počítače. Líbilo by se mu v 21. století? Kýveš hlavou, že ne?
3: Pro instantní fotky a tak možná, protože furt on měl ten Polaroid kamera, starší byl jako velký, jako takhle, ale on měl furt. Pro takhle ano, ale fakt všechno může být na celý svět na 2-3 pěžiny. To myslím ne.
0: Ne.
3: Ne. Instantní věc jako takhle nebyl jeho... Mm-hmm.
0: Nebyl to jeho svět?
3: Ne. Ne. A taky dnes moc... muzikanti dělají hudba doma.
0: Ano.
3: Potom na studio pro ten konečný mix.
0: Konečný výsledek, ano.
3: Ale pro Freddy nikdy on chtěl vůbec nic od práce, protože hudba byl práce, doma.
0: Ano.
3: On musí dělat nahrání. On byl na studio.
0: Ano.
3: To byl jako kancelář. Doma byl doma. Já myslím, tohle moderní věc nebyl... Ne. Not his cup of tea.
1: Nebyl to jeho šálek kávy nebo čaj.
0: Ano.
3: Čaj. Kávu ne.
0: Určitě miloval samozřejmě i své publikum a určitě by se i divil, kolik mladých obdivovatelů má v 21. století a že je mu věnován třeba dnešní tono, že je mu věnován tobogán, to by se divil úplně. Ale dívám se na Milana, jakou si teď dáme další píseň, co se svou kapelou připomenete v dnešním queenovském toboganu, než dorazí další legendy. A pozor, dneska pro vás budeme mít překvapení, protože uslyšíte píseň, kterou v rozhlase ještě nikdy nikde nehráli. My budeme první.
1: To bude světová premiéra.
0: No těžišma, kde jinde? Dobře jste si vybrali.
1: No, my si dáme skladbu I Want It All, protože my jsme vlastně se svou skupinou předělali aranžma písní skupiny Queen pro Peterový talk shows, takže, protože já nejsem Freddy a rozhodně se nechci a míchat do toho směru, že bych to nějak nepodbol, to ani nejde. Takže jsme zvolili trošku svou cestu pro Peterový talk show, tak si dáme ochutnávku z Peterový talk show skladba I Want It All.
0: Velmi děkujeme. Dámy a pánové, posloucháte Dvojku Českého rozhlasu Pohodu. Dnes si tu připomínáme 80. Freddy Mercury, které by měl 5. září. Je tady Peter Freestone a Milan Devin se svou kapelou a další hosté se chystají. Zůstaňte na příjmu.

0: Lidi, váci, milí posluchači, 1500. tobogán, připadám si jako ve Wembley. Milan Devin se svou kapelou. Děkujem, Peter Freestone je tu. A dovolte mi, abych přivítal další dvě ohromné hvězdy. Přicházejí Petr Janda a Pavel Šporcel. Pánové, krásné dobré dopoledne. Vítejte v přímém přenosu dnešního jubilejního toboganu. Pojďte sem za námi. Pavel dává v naší uličce mezi diváky neustále přednost legendě. Petr Janda, pojďte sem za náma nahoru, pánové. Petře, ahoj. Zdravím, Pavle. Krásné, dobré dopoledne. Pavel se svými tradičními klasickými modrými houslemi, Petr se svým nástrojem, což značí, že budou hrát. Pánové, vítejte, mikrofony jsou před vámi. No a první otázka je samozřejmě
1: dobrý
0: na
1: sledě. Večer, dobrý večer.
0: Dobrý večer, dobrý večer.
1: Jak jsi na to přišel, dobrý že den, budeme hrát?
0: Den. No ale já, hele, jdeš za, a jak jsi přišel na to, že je večer?
1: No, protože jsem tak zvyklý.
0: Že jo? Ale my tady furt máme dopoledne jako... Já vím, že vy hudebníci normálně v tuhle době ještě neexistujete, ale bude... držme se toho dopoledne.
2: Ale prýza bude třeba večer, tak se to bude hodit, ne?
0: Ty jsi chytrej, to je vlastně pravda. Ano, dobré ráno, odpoledne, večer. Petře, prosím tebe, ty... legenda samozřejmě, kytara. Neodmysli tebe, k tobě patří co k víni. Co k víni, Freddie Mercury, Brian May samozřejmě. Nakolik to jsou pro tebe legendy, idoly, inspirace? Když tu dneska vzpomínáme na Freddyho.
1: Cokolik.
0: Top. Co ti to říká? Nakolik oni jsou pro tebe legendy, inspirace?
1: Já myslím, že to je všecko. Já prostě nic... Já mám několik takových inspirací, musím aha říct. Jo. Tak řekl bych, že kytara je taková jednička. A vždycky byla jednička, ale teď jsem to trošku přehodnotil na starý věk.
0: Ano.
1: Teď mám jako vyváženou jedničku děti. Tak teď to mám takový vyvážený, takový děti a kytara, to jsou ty dvě největší inspirace. Protože ženská tím uteče, když je zapotřebí, nebo ty utečeš jí, ale ty děti prostě ti zůstanou. A kytara to je to samý, pokud se nezraníš, pokud nemáš zdravotní handicap, jako já zaplať pámu nemám, tak můžeš hrát vlastně věčně. A vím, že vždycky, když mě bylo hodně ousko, když mě právě ta ženská utekla nějaká, tak jsem si hrál na kytaru, tím jsem to jako se snažil eliminovat.
0: To jsou praktické informace do života, rozumíte to? Já mám tu výhodu, že mě baba nikdy neuteče, víš to? Když to vyřešíš, jako jsou způsoby, jak se to dá vyřešit. Pavle, prosím tebe, ty samozřejmě houslista, jasně, ale když vemem Queeny, Freddyho, celou tuhletu jejich slavnou éru, jak tebe to poznamenalo? Jak tebe se tohle dotýká?
3: Tak Queen a Freddie jsou obrovské legendy, takže ty písně asi známe všichni, zkrátka z rádia, z Alp a tak dále a tak dále. Nikdy jsem ale nečekal, až do pár let nazpět, že budu dokonce hrát Freddieho a Queenu skladby. A když jsem začal před dvěma nebo třema lety hrát můj nový rokový program Rebel s modrými houslemi, se kterým objíždíme republiku a chystáme se na turné a tak. A jedna z těch, nebo možná už

0: bachovský chorál, že on ten Bach je hodně k tomu roku jako spojený a rokeři se inspirovali Bachem vždycky, včetně tady Peti Jandy, že samozřejmě, se kterým si vždycky povídáme o Bachovi a tak. A jsou to krásné konverzace. No nicméně, tak ten začátek, a když máte potom to Mamma Mia, ten prostředek, že jo, tak jsem si zase říkal, tam bych mohl hrát taky jako solový host, takový jako paganinský. No a my jsme to potom natočili live z koncertu v Obecním domě a díky tomu jsme se dostali a díky tady pánům vlastně, kteří nám pomohli se dostat teď před týdnem, pár dny na, vlastně je to přesně týden, tak jsme hráli na Freddy Days, což je takový globální oslava Freddyho Mercuryho jako takovýho. Letos ještě o to větší, že se slavilo 80 let, že, Freddyho narození a my jsme tam hráli hodinu a půl trvající koncert před úžasnými lidmi a naučili jsme se i kvůli tomu dalších 11 písní Freddyho Mercuryho. Takže já mám teď v repertoáru 12 neuvěřitelných, krásných a spousta z nich opravdu těch globálních hitů pro moje housle, ať už teda modrý housle nebo moje elektrické housle s mojí rockovou kapelou. Takže my rozšiřujeme ten repertoár. A musím říct, že znova to ukazuje, že hudba je buď špatná nebo dobrá, ať už je klasická, rocková, popová, techno, já nevím cokoliv. A že když je dobrá, tak není úplně nejnutnější tam mít ty slova. Sorry, Peter, já vím, že Peter píše nádherný texty a oni měli nádherný texty. Ale zkrátka, že ten základ je dobrý i pro tu v té instrumentální podobě. Protože já samozřejmě nespívám, že jo? Já hraju ty pěvecký linky a má to jako svůj neuvěřitelný jako apíl, energii a smysl tyhle ty skladby, které už jsou svým způsobem klasická hudba, že jo, prostě v rockovém podání, tak má to smysl hrát. A já jsem neskutečně šťastný, že jsem se k tomuhle tomu repertoáru dostal, i díky Petrovi, i díky vlastně Báře, rodině, mým holkám, že jo, byli jsme na filmu a tak dále, takže tohle to všechno mě jako neskutečně inspiruje, to zase pro mě taková druhá jakoby linka té klasické hudbě, tak i tyhle ty odbočky.
1: Nádhera. A my máme zase do budoucna kde brát v Toboganu tvůj nový repertoár. Hele, ty říkáš, že nespíváš. Před lety, kdybych ti řekl, že budeš mít rockovou kapelu, tak se mi taky směješ. Kdyby Barušce někdo řekl, že bude zpívat, dneska zpívá, hele, nic už není, jak bylo, všechno se mění. A my tady dneska zahrajeme ze záznamu, to bude jediná píseň, kterou vám pustíme ze záznamu, protože to by bylo tak složité tady dát dokupy, ale co si teda vlastně poslechneme? Milane a ty jako strůjce té celé věci, máme tady hlavní interprety tvůrce, co to teda vlastně uslyšíme, pane architekte?
2: My jsme totiž připravili skladbu, která se jmenuje Can't Take It Anymore, už to dál nemůžu, už dál nemohu. A je to vlastně otextované právě Petrem a skladba pojednává o tom, jak se Freddy cítil v posledních měsících svého života, protože hrdě bojoval vůči té zákeřné nemoci a nedal nikdy najevo, že by ho něco bolelo, nebo nedal by najevo, že ho ta nemoc nad ním začíná vyhrávat. No a my jsme se snažili, trvalo to 10 let, tato skladba se 10 let tvořila a nikdy to nebylo úplně ono. No a v loňském roce mě prostě něco osvítilo, tak jsem říkal Petrovi, hele, ten text vytáhneme a začal jsem to stavět na tom, že chceme zobrazit v té skladbě základní rysy Freddyho charakteru, což je rock, opera, klasika a ve videostvárnění balet. No a tak jsem začal přemýšlet. Říkám, no koho oslovím, aby to teda bylo opravdu charakteristické. No tak logicky za rockovou scénu v České republice kdo jiný než Petr Janda. Takže jsme si zavolali, skladbu si poslech a souhlasil, což bylo obrovské potěšení i pro Petra, protože samozřejmě milujeme skupinu Olympic, Petra taky, takže to je jasně dané. A říkám, no a co s tou klasikou? Kdo udělá ten most? Tak nás napadl právě Pavel, protože on pojí tu rockovou scénu, klasickou s tou rockovou. No a přizvali jsme a Daniela Matouška a Petru Alvarez k té operní části. No a z toho vznikla vlastně taková rock opera, která vzdává hold Freddymu.
1: Zeptám se a možná asi v tuhletu chvíli, Petra, je fascinující, že v dnešní době je samozřejmě HIV, AIDS je nemoc, která už samozřejmě je to někde jinde, než před těmi lety v 90. letech už se to dá léčit, samozřejmě asi osud Freddyho by byl malinko jiný. Přestal Freddy doufat, že tu zůstane, anebo jaké byly ty poslední chvíle, ty poslední týdny, měsíce, to, o čem jsi psal v té písni?
3: Ne, on znal. Mm-hmm. On

0: Znal od rok 87.
1: Diagnózu svoji.
0: Ano. On znal, za konec bude jeho smrt. Ale nikdo znal, jestli byl 6 týdny, 6 měsíc, 6 let. Nikdo zná. Ale on...
1: Klidně to řekni anglicky, jestli to je jednodušší pro tebe.
0: All he knew was that the time was short.
2: To, co vlastně Freddy skutečně věděl, že jeho čas je velice krátký, ale nevěděl, kolik mu zbývá.
0: Freddy was all about music and he did more recording in those last years than he had done in the time before.
2: No a Freddy byl sám u sobě jenom vlastně zapřežen do té... Freddy byl o muzice. No a on natočil více práce za poslední tyto roky, než za celou vlastně předchozí dobu, než zjistil, že je nemocný.
0: He knew when the end was coming and he decided that it was going to end now.
2: Věděl a cítil, když se blíží jeho konec a on byl tím, kdo rozhodnul, kdy to právě přijde.
1: A my si teď pustíme na vlnách Českého rozhlasu tu píseň, o které jsme si povídali a která vlastně pojednává o těch posledních chvílích Freddie Mercuryho. Nádherný text, Peter Freestone. Tady je to.

0: Dámy a pánové, ve světové premiéře tady u nás na vlnách Českého rozhlasu v 1500. tobogánu Can't Take It Anymore. Jakoby ožili Queeni, Bohemian Rhapsody, do toho se prolnula Montserrat Caballé. A někdy je mi líto, že nejsme televize, že nejsme obrázky, protože to, jak si to pánové užívali, co Petr Janda. Peťo, to se vám povedlo, to je hezký, co ty na to?
1: No, on je to obtížný, že ho zavolá nějaký Milan, takže jsem v životě, jsem nevěděl, kdo to je. A protože fakt mám ty práce poměrně hodně, ještě pořád mám ty malé děti, že jo. A do školy vozit a ze školy kroužky a ještě Milan do toho a... Milan říkal něco, já jsem ho moc neposlouchal, promiň, ale já jsem zrovna něco dělal, a, ale nějak mě to, něčím mě to zaujalo, no. Prostě jsme se dohodli, že se teda navštívíme, že mi ten projekt představí. Jsem strašně rád, že jsem kývnul, to byl opravdu moment, že bych se na to vykašlal, jo, že bych se na něco vymluvil. Ale víte, já mám jednu vlastnost, já neumím lhát. A mě, když někdo zeptá, jestli mám volno, a když mám volno, tak já řeknu, že mám volno.
0: Počkej, ten honorář za to byl úžasný. Ty se mi v pondělí, když jsme se viděli na premiéře filmu o Báře Bazikové, chlubil, co jsi za to dostal a co máš doma novýho? Kytaru.
1: Jo, já jsem dostal kytaru od Milan mě přivez, to mě udělalo strašnou radost. To je Brian May, kytaristu od Queen, mám velmi rád. Je to ikonický kytarista, první třída, prostě první liga. A dostal jsem kytaru takovou malou, mám ji tady, bohužel jsem ji mohl přijít ukázat. Ona je velmi malá, ona je takhle veliká asi. A mám tam napsáno Petrovi Jandovi, že jako věnuje Brian May, tak to mě udělalo radost, tak to byl ten velký bonus, ale mě udělala radost celá ta písnička. Ta je opravdu krásná. A já ti gratuluju, super.
2: Moc děkuju, moc si to vážím.
0: A ty, počkej, ale my to, a ty máš v šatně tu kytaru, tak si ji potom ukážem.
1: Jo, není problém.
0: Ano, pro rozhlasové posluchače uvidíme ji po přenosu a jenom kde jste u rozhlasových přijímačů, je asi takhle velká. Pavle, jak jsi to užíval ty, prosím tě, krásný housličky, nádherná skladba, teda klobouk dolů.
3: Ne, ta skladba je povedená, Milany, jako super a... A to jste ještě neviděli ten klip. My k tomu máme úžasný klip, tak všechny zvu, aby si na něj podívali na YouTube a všude možně, kde samozřejmě je. Já jsem byl moc potěšený tou nabídkou, protože už o Fredim jsem tady mluvil a ještě pro mě to má takový podtext, nevím, jak moc jste tady o tom mluvili na začátku, ale ta nadace prevence AIDS a HIV, tak to má tenhle ten podtext jako pro mě taky hodně, hodně silný, který souvisí s tou skladbou a s tou celou nadací. A když jsem tady tu nabídku dostal, tak já jsem taky člověk, který když má čas, tak většinou neumí říkat, že ne. A ten čas jsem si samozřejmě moc rád našel na takovýhle typ projektu, kdy člověk prostě pomoc jako měl, byť já jsem člověk, který hodně spolupracuje s neziskovkama a dělá spoustu jako benefičních věcí, tak tohle mi přišlo, že má opravdu jakoby, jako smysl. Plus teda ta velikánská nadstavba, která se ukázala teprve až potom, a to bylo na tomto krásný, že jsme ten klip křtili právě na tom Freddy Days v Montreux, takže svým způsobem to viděl jako vlastně celý svět. Ale to je všechno jako Milanova zásluha, protože on je opravdu ten otec té myšlenky a toho všeho a samozřejmě krásný text Petra, takže pro mě, jako myslím, mám radost z toho, jak jsem to zahrál. Musím říct, že mě to potěšilo hned tady po krásném sole Peťově, že jsme si to tam tak prostě společně jako rozdali. Opravdu s Peťou se známe prostě léta, máme se rádi. Takže ta celá skupinka lidí, celý to natáčení, nejenom toho, i toho klipu vlastně, nejenom té hudby, tak byla jako opravdu jako radost a je mi ctí být součástí.
0: Povedlo se to, kluci. A já jsem hrdý na to, že jsme to zahráli poprvé tady na dvojce a věřím, že ta písnička se dostane do běžného playlistu. Ale Milane, to, o čem se vlastně teď zmínil Pavel a co bychom měli říct, je ještě fascinující, že váš projekt je takový, že vlastně Peter s Milanem jezdí po školách a varují tu současnou mladou generaci před strašákem nemoci AIDS, kvůli které Freddy odešel. To je fascinující. Co to je za projekt? Alespoň stručně, protože tomu vy se věnujete hlavně a to teda fakt klobouk dolů.
2: My jsme před 13 lety založili projekt Titanic Freddy AIDS, kdy vlastně žákům základních a středních škol ukazujeme vlastně například Freddyho poslední 4 roky jeho života. Je to uspořádané tak, že vlastně poukazujeme na ten Titanic a na Freddyho, že tam jsou dvě velkolepé věci, které byly potopeny maličkostí oproti jejich velikosti a bylo to nečekané a byla tam ta nerozvážnost, takže vlastně otevíráme tu pandořinu skřínku a těm žákům říkáme doopravdy bez cenzury, jak ten Freddy se trápil, jak vlastně umíral. A je to prostě projekt, který díky tomu a teďkon všem těm konsekvencím jsme dostali oficiální záštitu Ministerstva zdravotnictví, založili jsme novou organizaci Up to Life, kde chceme pomáhat mladé generaci prostě v různých věcech a mísí se na to různé věci a spolupráce oficiální s The Mercury Phoenix Trust, což je nadace, kterou založili členové skupiny Queen. Takže pro nás je to poselství obrovské v tom říct těm mladým lidem, hele bacha, ono to tu je a máme tu 20 asi, nevím přesně číslo, ale do 30 čísel měsíčně je nově nakažených v České republice, jestli se nepletu přesně. Takže ono dneska už to není otázka života a smrti, ale je potřeba si dát pozor a případně se testovat. Takže to je naše poslání té mladé generaci říct, ono to tu stále, ono se na to nezapomnělo.
0: Děkujem, pánové. Klobouk dolů. Peter se tváří tak skromně, ale přitom je to tak záslužná činnost. Pánové, máte tady ty nástroje. Pohled na hodiny říká, že se blíží poledne, kdy se pomalinku budeme loučit. Zaspíváme si. Zaspíváme si. Pojďte nám, že si chcete zaspívat taky, pane profesore, zaspíváme si. Že bychom dali nějakou píseň, já to vím, jaká to bude. Pánové už se zvedli a odcházejí ke zpívacím mikrofonům, takže vám to neprozradí a já vás v tom možná nechám, jo? Schválně, co to má společného s Queeny, s Freddym, s Petrem Jandou, s Olympikem, nechte se překvapit. Teď tu vznikne něco, co v téhleté podobě uvidíte, myslím poprvé, další světová premiére, Milan Devin, k tomu Petr Janda, k tomu Pavel Šporcel a my dva s Petrem Freestonem a vy všichni jako diváci a posluchači. Tak si na tom zgustněte na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, tak tohle jsme tu v přímém přenosu Českého rozhlasu ještě neměli. Peter Freestone, Petr Janda, Pavel Šporcel spojili své síly tady u nás v přímém přenosu toboganu, který má, jak už jsem říkal, pořadové číslo 1500 a Peter Freestone se chopil mikrofonu.
1: No, protože já miloval tento písnička pro já nevím kolik let. Už já miluju ještě víc.
0: Děkujeme. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že to je původně teda písnička od Queenu, že to napsal Freddy. Já jsem si opravdu myslel, že to je písnička Olympiku původně. Jo, já taky se tady ozval kecam, já jino samozřejmě, to je olympická písnička, naletěla. Podívejme se do budoucna, co nás čeká, jak jsem říkal, 37. sezona toboganu zahájena a já vás pozvu rovnou na příští týden, kdy se přesuneme výjimečně do Vršovického divadla Mana a budeme slavit 80. narozeniny, tentokrát i s oslavenkyní. 80. bude mít Daniela Kolářová. Gratulovat jí přijdou třeba Libuška Švormová, Lenka Termerová, Jan Vlasák, Carmen Majerová s Petrem Kostkou, Hynek Bočan, Jiří Stivín a Marie Putnerová připomene písně Dámy, kterou Daniela Kolářová miluje. Hned potom budeme vysílat z Ypsilonky, tam si připomeneme, že Mirek Kořínek už je v Ypsilonce 60 let, potom u nás bude mít 80. Honza Nedvěd, no a samozřejmě vás všechny zvu na speciální tobogan, který budeme vysílat 3. října, dvouhodinový přímý přenos z Pražské křižovatky, kdy si připomeneme nedožité 90. Václava Havla. Dorazí Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a hrát a zpívat bude Aneta Langerová se svou kapelou. Vstupenky samozřejmě na dvojka.rozhlas.cz. A pozor, překvapení na závěr, hlavně pro vás u rozhlasových přijímačů, přichází Petr Janda s kytarou, kterou mu věnoval Brian May. To je ona. Pojď sem za námi. A není tak malinká, jak si říkal. Je krásná. Dárek od Briana Maye. No a samozřejmě uděláme fotku a dáme to na Instagram, abyste to viděli i vy všichni. Ano, Petr Janda pečlivě prochází všemi řadami. No, já jsem řekl, na co se těšíme my v toboganu, ale na úplný závěr, je tady začátek sezóny, vezmu to pěkně po pořadě. Pavlíku, na co se těšíš ty? Co jsi přichystal? Co teď máš v hlavě, čím žiješ nejvíc?
2: No, děkuji za otázku. No, pro ty české posluchače, kromě toho, že budu různě po světě hrát i natáčet, tak chystám turné, které se jmenuje Bacha na rebela, takže spojím jako možná jediný ze světových kolegů, umělců, nevím, spojím klasickou hudbu, tedy Bacha, s tím rockovým repertoárem, takže v první polovině budu hrát své bachovské album, které se jmenuje Air, a v té druhé polovině budu hrát moje album Rebel s modrými houslemi. To opravdu nikdo nedělá, aby hrál v první půlce něco. Vždycky je to takový, že uprostřed se zahraje kus klasiky, když už teda, aby se neřeklo, ale já to opravdu takhle jako ukážu obě ty stránky. Hrál jsem to zatím jedenkrát a dokonce chodili lidi, jak ten Bach byl úžasný v té první půlce. Takže je to opravdu jako pro všechny. Srdečně vás zvu, myslím, že začínáme 18.11. v Praze, což je pro mě důležitý, tady ještě v souvislosti právě s tou novou písní, tak v Praze budeme 30. listopadu v Obecním domě ve Smetanově síni a dohodli jsme se s Milanem, že ho pozvu jako hosta na tu druhou půlku samozřejmě a zahrajeme společně mimo jiné tu píseň I Can't Take It Anymore, kterou jsme slyšeli před chviličkou a Petr Janda sice říkal, že nebude zpívat a hrát, ale že tam moc rád přijde jako posluchač, on je můj takový velký fanda, fandíme si navzájem, takže to je jako fantastický. Tak samozřejmě srdečně zvu všechny posluchače. Děkujeme. I vás tady,
0: abyste přišli moc na koncert. Děkujeme moc za pozvání. Petře, co čeká tebe samozřejmě, kromě péče o tvé nejmenší ratolesti, na co se těšíš ty?
3: Já jsem letos mám asi 100 koncertů, takže nebudu jmenovat všechny, to bychom tady byli dlouho. A některý jsou fakt zajímavý, třeba jsme hráli na Zemplínský Šírově. Aha. Tam se jde asi 2 dny. Je strašná dálka. No a hrajeme taky v Praze, dneska hrajeme v Praze, někde Praha 12.
0: Ale když tak jsem koukal na tu novou sezonu toboganu a plánujeme už příští rok, ty jsi v toboganu slavil 80, pamatuješ, a příští rok už to bude 5 let, že bychom zase něco spali. Máš volno?
3: No, to bude zase trošku víc.
0: Jo.
3: Prosím tě, volno asi mám, protože neumím lhát. Ale já to nevím, opravdu to nevím.
0: Jo.
3: Ale myslím, že já to slavím nějak 2. května, myslím si, že manažink nedá na ten den koncert, to by bylo blbý.
0: No ne, tak někdy kolem, já se ozvu.
3: Pokud by to nebyl nějaký dobrý kšeft extra, teda jako jo.
2: Já zase rád přijdu. No, já už jsem to slavil s Pěťou.
0: Ty u toho nesmíš chybět. No, na závěr, Milane, ještě velmi stručně, co chystáš ty s Pítrem nebo sám?
4: Tak v tuhle tu chvíli se svojí kapelou připravuji na studiové album. Máme před sebou 3 alba. Za 14 let jsem připravil 3 alba, takže to americký rock, americký folk. A připravujeme se teď na 14-denní turné po Německu s projektem pod Davidu Bowiemu se symfonickým orchestrem, takže nás čeká velice pěkné turné po Německu, takže listopad jsme v Německu a nejblíž jsme v Berlíně 29. listopadu, takže, nebo 27. takže můžete dorazit za námi.
0: Ty jsi tak na nás kouknul, jako že jsme v Berlíně každý týden.
4: To je kousek.
0: Pítře, prosím tě, co chystáš? A nebo ty jako penzista už, ano, poprosím o mikrofon jenom, Davide, ano. Na co se těšíš, co chystáš?
1: Jestli lidi travel.
0: Cestují?
1: Do Budapešť. Jsem tam moc pro ten Freddy exibice tam. Mm-hmm. Ten velký je moc velký exibice. Je tam až do Duben. Konec Duben. Je tam a jsem tam každý měsíc.
0: Děkujeme, a, děkujeme za pozvání. Mně se líbí, jako už jsme evropský pořad, jako jiný bych zval prostě do Šumperka a do Brna, my do Berlína, do Budapešti. Děti přijedeme, přijedem všude. Děkuju vám moc, že jste si udělali čas, přišli. Ano, Milan už si správně strčil do ucha na sluchátko, nebo takový ten, co to máte, ten in-ear, jak to vy mladý nosíte, protože nás čeká ještě závěrečná píseň dnešního 1500. toboganu a já jsem šťastný, že dorazili Petr Janda, Pavel Šporcl, osobně Peter Freestone. A jsem rád, že tady byla kapela Milana Devina. A je tady se závěrečnou písní. To bude Mejdan jako za Freddyho. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. A budu se na vás těšit.
5: My bychom chtěli moc krát děkovat za pozvání, za úžasnou atmosféru, milým hostům, za spolupráci a dáme si skladbu, kterou jsem měl tu čest zpívat s Mikem Morenem, což je vlastně pianista, který s námi pracoval na této skladbě a složil s Freddym album Barcelona. A teď si dáme tu nejoblíbenější skladbu Freddieho Mercuryho a to je Somebody to Love.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2018 převzal lékař profesor Pavel Pavko. Dnes vám nabízíme reportáž ze zákulisí, kterou natočili Blanka Malá a Zdeněk Novák.
4: Šarm. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Blanka Malá
5: a Zdeněk Novák.
4: To, co teď slyšíte, je zvuková zkouška před vyhlášením 23. šarmantní osobnosti. A my vás teď provedeme zákulisím vyhlašování téhle ankety.
5: A díky nám se vlastně dostanete tam, kam byste se normálně nedostali a uslyšíte, co byste asi neslyšeli.
4: Vítězem se stal lékař Pavel Pavko, ale všichni kolem nás, protože je před vyhlášením, to ještě nevědí, tak to nesmíme nikomu prozradit, aby nám to neuteklo.
5: Ne, a všimnou jsi si, že tady budou i Dudy?
4: Ano, Karel Wagner.
5: Je to tak, přišel podpořit svého syna.
4: Ale my už se za chvíli v našem pohledu do zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti vydáme za jiným vystupujícím, Davidem Dejlem.
5: Naší šarmantní internetovou osobností z loňského roku.

0: vhled do zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti je tady. No, my jsme se vzdálili ze zkoušky Josefa Wagnera sem do vestibulu kongresového centra Aldis.
1: Nepřipadáš si trošku jako paparazzi, Zdeňku?
0: Samozřejmě, ale tohle je naše akce, akce Českého rozhlasu, takže jsme povolení paparazzi.
1: No a tady už je osobnost, kterou známe už z loňského roku. Naše šarmantní internetová osobnost David Dale.
0: Davide, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchači Českého rozhlasu a rád vás vidím.
0: Jak jste si to králování v internetové kategorii užil? Rok se s rokem sešel?
2: No, cenu mám vystavenou, každý den na to vzpomínám. Ne, vážně, jsem rád, že tady ta anketa existuje a moc krát děkuju všem faninkám a lidem, co mi poslali hlasy. A užíval jsem si to v tom smyslu, že ve mně doznívaly ty okamžiky a ty momenty z toho gala večera. To bylo vlastně to nejkrásnější.
1: Zdeňku, já mám pocit, že nám trochu omládl.
0: Ano, a vyrost. Já jsem nevěděl, že jste vysoký jako já, možná ještě vyšší.
2: Ne, já chodím teď narovnán. A
0: co to je?
2: No to znamená, že jsem měl problémy s plotínkou a ty se musí řešit buď operativně, a já jsem si zvolil tu druhou cestu, že jsem začal jako rehabilitovat akupunktura a tady ty věci. A tím pádem jsem asi o trošku třeba o 2 cm i vyšší, no.
1: Je tady ale vidět kratší sestřih. No. To znamená, že jako šarmantní osobnost začínáte o sebe víc dbát, Davide.
2: No teda to nevím, jako že předtím jsem jako chodil zarostlý, nebo jak to myslíte?
1: No připadá mně, že o sebe víc pečujete.
2: Ne, to ne. Ne, to určitě ne, spíš teď bude léto, tak jsem zvolil prostě takovýhle sestřih, aby jsem přežil ty vedra.
1: Každopádně vypadáte výborně, musím zprostředkovat také našim posluchačkám to, jaký na mě děláte první dojem. Davide, jako šarmantní osobnost, je to zavazující, změnilo se něco u vás za ten rok?
2: Asi jsem pořád stejný, ale je tady vždycky taková ta myšlenka, že když už tady tu cenu jsem dostal, tak bych měl být asi 99,9% pořád gentleman, neměl bych přesně se vyjadřovat nějak vulgárně a být prostě galantní ženám, podle mě šarmantní osobnost v chlapském provedení.
0: No a galantní samozřejmě i ke svým především faninkám, které jezdí na každou vaši akci, nechybí tady ani tentokrát. Davida teď propustíme, protože ho čeká další zkouška a mezi tím bychom si mohli počkat na zpěváka, který už ji snad končí tu zkoušku.
1: Ano, je to Josef Wagner. Pojďme za ním.

stačí jen krok pouhý. První nádech dlouhý a vím, na každý pád zas najdu sílu vstát a budu bojovat.

0: Nevím, jestli Pepa tady je. Blanka zaťukala na dveře šatny Pepy Wagnera.
1: Můžeme dál?
2: No dobrý den.
0: Ahoj, my si tykáme, tak nebudeme předstírat vykání. Ahoj, někdo ti volá. My počkáme. Jo, ty jsi to típnul.
2: Já jsem to kvůli vám típnul, kvůli vám všem.
1: Takže vítej v Hradci Králové. Je malá chvilka před tím, než se vyhlásí 23. šarmantní osobnost. Jsi napnutý?
2: Já jsem úplně totálně absolutně ve stresu, co bych vám jako tady nalhával, protože nejenom, že mě samozřejmě hrozně moc zajímá, jak dopadne veškeré hlasování, ale navíc jsem si tady pro sebe připravil něco hrozně pro mě složitýho, ale doufám, že pro všechny ostatní hezkýho, protože jsem si připravil pro Český rozhlas dárek, a to ve formě úplně nové písničky, která dneska bude mít absolutně totální premiéru. Takže to je pro mě asi ten stres úplně největší.
0: Tak to velmi rádi slyšíme. No konkurence v letošním ročníku je veliká, ať už v tom klasickém hlasování, tak v tom internetovém. My bychom povídali dál, ale přišel tatínek.
2: No, dneska je tady se mnou můj tatínek, protože samozřejmě dneska je to tak strašně stresující a šílený den, že jsem rád, že mám tady oporu nejenom tátu, ale vlastně velká část mé rodiny tady.
0: A viděla jsi, Blanko, co si tatínek Karel Wagner přinesl?
1: No právě na to upírám svůj zrak, to jsou dudy.
3: To jsou skotské dudy. A protože jednu z posledních peček, kterou jsme natočili s Pepou, která se jmenuje Rozpustila holka, to je písnička, ve které jsme natočili právě solo na skotské dudy. To zahraju v pravém skotském kiltu.
1: No a to jsem moc zvědavá. No. Budem se moc dívat.
3: No dívejte se, ale já jsem měl s tím už jenom malým průšvih, protože jsem to hrál na narozeninách Standy Hložka s Pepikem a oni byli tam se mnou ještě doopravdy dva skotský dodáci a trvali na tom, abych pod tím kiltem, oni nesměli nic mít, jo. A zavřeli mi tu sukni jenom zavíracím špendlíkem. A já jsem začal hrát a najednou jsem cítil, jak mi ten kilt padá.
0: A dobře to dopadlo.
3: No, jen tak, já jsem se nafouk. A ono se to o mě jako trošku zabrzdilo a když jsem vyběhl ze scény, tak tam byla paní, která zatahovala oponu normálně, tam umdala, protože před ním mi spadla ta sukně a tak já se nemám za co stydět, no ale je pravda, že se to stalo.
0: Zpátky na chvíli k Pepovi. Pepo, šarmantní osobnost, vaše představa o ní v jedné, ve dvou větách?
2: No to by mě taky hrozně moc zajímalo. Já to opakuji při každém rozhovoru spojeném se šarmantní osobností, že až se dozvím, jak to všechno dopadne, tak si budu nějakým způsobem, budu nucen najít si nějaké ty hlasující, kteří se rozhodli hlasovat pro mě, aby mi vlastně řekli, co na mě teda šarmantního viděli.
0: No a kdybys nevyhrál, můžeš o tom přemýšlet další rok, protože opakovaná účast v anketě je přípustná.
2: Jakože ty stresy tady budu mít každoročně.
0: Ano.
1: No určitě, bez pochyby.
0: Josef Wagner ve vysílání Českého rozhlasu v našem šmejdění po zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Tak ti moc děkujeme a tvůj zlom vást.
2: No, já děkuji za návštěvu, za zlom vás neděkuji, protože za to se neděkuje a hezký večer vám všem.

0: zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku. Byli jsme za Davidem Dalem, Josefem Wagnerem, přijíždějí další hosté. Kamila Nývltová zkouší, ale než doskouší, tak musíme ten čas využít a zajít do další šatny.
1: Pojďme se podívat za Ladou Klokočíkou a Mirkem Vaňurou.
0: Moderátory gala večera.
1: Můžeme dál.
0: Tak, my jsme se opět báli, jestli tady nejste inkognito a jestli se tady nemění šaty, saka, kalhoty a tak.
1: Někdo ťuká. Dále, ano.
0: Mám pocit, že letos nám ten ročník tak nějak omládl, Lado.
1: Ano, je to díky sociálním sítím, SMS-kám.
2: Teď jsme to říkali, že i my ale mládneme, tenku, s tím. I moderátoři mládnou s novými nominovanými, kteří jsou teda opravdu mladší a mladší. David Dale, Josef Wagner.
1: No ale já si myslím, že je to naprosto vyrovnané, protože zase, když přišlo těch 150 tisíc kuponů z deníku, tak tam zase těch mladých tolik nebylo a byli tam takový ti noblesní starší, anebo středního věku.
2: Krásně jsi to řekla, jsem čekal, jak se s tím poradí.
3: No a co vy dva? Jak to dopadlo, ta vaše porada, scénář? Budou nějaké změny?
2: To je změn, pořád budou nějaké změny, ale v tom je to hezký, že je to naživo, se to vysílá, takže se nemůže nic vrátit a to je podle mě největší kouzlo. Tomáš chtěl něco.
4: Já bych to rád stopil, protože jestli budou změny nebo ne, pojďme rozhodnout teď na pódium, že dohráli teďka všechny zkoušky zpěváků, skončil Královnou jsem já a teď je čas pro generálku, aspoň bodovou.
0: Tak ještě běžte, nechtěli jsme vás zdržet, posloucháte Český rozhlas, my už právě si jdeme odchytnout Kamilu Nývltovou, další vystupující, abychom nabídli posluchačům rozhovor právě s ní. Pula.

0: Český rozhlas, vysílání ze zákulisí, šarmantní osobnosti roku. No, slibovali jsme Kamilu Nývltovou.
1: No, jak se těšíte na dnešní večer, Kamilo?
2: Já se těším moc, já jsem vlastně na šarmantní osobnosti asi ještě nikdy nebyla.
0: No, možná kdysi dávno ještě.
2: Nebo možná to jsem byla ještě mladá.
0: Mladší.
2: Mladší. Těším se, protože já za prvý do Hradce hrozně ráda jezdím, protože je to blízko mého rodného bydliště a hlavně tady mám hrozně moc známých a přátel z Českého rozhlasu, takže to se vždycky těším nejvíc.
1: Potkáváme se na jaře, máte ráda tohleto období?
2: Mám, protože vlastně je to takový začátek něčeho nového, všechno jako kvete a vznikají nový projekty a tak akorát teďka musím se přiznat, že trošku trpím nějakou jarní únavou, ať je to teda u mě takovej nezvyk.
0: No ale přitom jste po takové kratší dovolené v Egyptě, no to mě neříkejte, že jste unavená.
2: No já jsem tam moc neodpočívala, protože v ten den, co jsem odletěla, jsem uběhla půlmaraton, pak jsem nasedla do letadla a tam jsem vlastně každý den běhala. Já moc jako odpočívat neumím a většinou stávám třeba v 6 ráno a teď mi to nějak nejde.
0: Blanko, teď jsem se přistihl u toho, že my se tady s mnohými hosty známe a tykáme si a člověk má respekt před tím rozhlasovým mikrofonem a začne vykat, i když si tykáme, takže Kamilo, promiň.
1: Kamilo, dnes je tady spousta šarmantních osobností, kdy vy jste potkala naposledy někoho šarmantního? Je.
0: No, tak my teď si povídáme spolu, viď, Kamilo?
2: No. Jo, tak samozřejmě, jako moderátoři Českého rozhlasu. Já si myslím, že jako každý den člověk asi pozná nebo potká nějakou šarmantní osobnost. Já si třeba osobně myslím, že to není úplně o tom, jak kdo je jako známý nebo co má za sebou, ale vždycky mě buď je ten člověk sympatický nebo ne a má nějaký takovej skrytý šarm, tak tím si mě vždycky získá.
1: Můžeme i trošku napovědět, co chystáte a budete mít na sobě?
2: Na sobě dneska nebudu mít šaty.
0: Já myslím, dneska nebudu mít nic.
2: A tak jako mohli bychom to pojmout.
3: No, pan Wagner s tím kiltem taky odlehčí.
2: Tak je vedro zrovna dneska, jo, takže, ale vzala jsem si takovej bílej kostýmek, mám takovej novej, tak se na to těším.
0: Kostýmek jako královna, teď královnou jsem já, zazní tady na gala večeru, tak i v zákulisí bychom si tuhle písničku mohli pustit, anebo jinou od Kamily, uvidíme, co nám vyberou.

0: Posloucháte Český rozhlas. Šmejdíme v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku.
1: Zatím se nám to daří, všude se dostaneme.
0: Možná si všímáte, že už mluvíme potišeji a potišeji, protože už atmosféra houstne před samotným vyhlášením. A my jsme si řekli, že teď zajdeme za člověkem, u kterého nemusíme křičet, u kterého můžeme mluvit tak nějak s noblesou. A taky bude po jeho boku naše milá Eva Hrušková a tím se dostáváme k tomu, že jdeme k panu Přeučilovi. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Tak vítáme vás na dnešním šarmantním večeru. Musím všem posluchačům připomenout také, jak dnes vypadáte. Náramně vám to sluší. Opět nechybí klobouk, krásná červená vázanka. Moc vám to sluší.
2: To mě velice těší a za to musím poděkovat Evičce, která to stále kontroluje a doplňuje, aby všechno bylo v absolutu.
0: A já teď musím, ale zároveň chci říct, že to sluší i paní Evě.
3: Děkuji. Správně. Ale víte co, tahle ta vázanka, ta se jmenuje Ascot. Takže to je takový odborný výraz na tenhle ten šátek u krku.
1: Zdá se, že šarmantní osobnost potkáváte vlastně každý den v koupelně.
3: To rozhodně. A musím ho jako občas poopravit, aby byl opravdu šarmantní, ale nedá mi to práci, jeho to baví.
0: Naši posluchači už výsledky znají, my jsme pohled do zákulisí vysíláme s týdenním posunem, takže nic vám nebudu prozrazovat, ale každopádně můžu říct, že mě nepřekvapilo, ale potěšilo, že ač nepatříte mezi mladíky jako David Dale nebo Josef Wagner věkem, myslím fyzicky, takže náramně bodujete v internetové sekci a v hlasování přes internet.
1: Možná nepojedete domů s prázdnou.
0: Možná ne.
2: No uvidíme, velice mě to těší a ve vrcholném věku mě to obzvlášť těší. A já si myslím, že ta akce, kterou pořádá Hradecké rádio, je strašně důležitá, protože ta šarmantní záležitost je otázka i slušnosti, gentlemanství, noblesy, a která v dnešní době trošku chybí a měla by i jaksi být injekcí pro to, abychom se všichni k sobě chovali příjemně, mile, s otevřenou laskavou náručí.
1: Myslíte si, že se dá naučit?
2: No, samozřejmě od dětských let by se k tomu mělo vést.
0: Výchova, ano, to je důležité.
3: Určitě, já si myslím, že Honzík, že to získal, ale ono se říká, že co s mateřským mlékem nenasajete, to s kravským nedoženete.
0: Krásná tečka při povídání s Janem Přeučilem, Evou Hruškovou. V našem pohledu do zákulisí teď srdečně zdravíme do České Skalice i Pardubic, milovaných měst paní Evy a pana Přeučila.
2: Hradečáci, já vám děkuji.
3: Já zdravím i do Pardubic také samozřejmě a do České Skalice.
1: Zdeňku, a půjdeme zase o dům dál? Nebo o dveře dál?
0: Ano, uvidíme, na koho narazíme. Posloucháte Český rozhlas.
4: Když

0: si ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2018.

0: Posloucháte Český rozhlas, jsme v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Za námi už návštěvy v šatnách mnoha vystupujících hostů a nominovaných. A teď jsme přímo u pana profesora v závěru našeho vysílání.
1: Pan profesor Pavko nás pustil do své šatny a můžeme se zeptat, jaká byla cesta sem k nám do Hradce Králové.
2: Myslím, že všichni si to umí představit, v pátek odpoledne z Prahy špatně popojížděli jsme, ale pak se to uvolnilo a cesta byla dobrá a Hradec, díky architektům, kteří ho stavěli, má široké ulice, je tady málo aut a jízda tady už byla pak dobrá.
0: Pane profesore, my jsme si říkali, když jsme si tak o vás četli, co všechno už máte za sebou, jestli můžeme anketou Šarmantní osobnost roku konkurovat vyznamenání od pana prezidenta, titulu rytíř Českého lékařského stavu.
2: No tak možná to ocenění, o kterých mluvíte, to ze šarmantnosti nemá nic společného, ale nevím, jestli jsem šarmantní, to uvidíme dneska večer.
0: No a jak si tedy šarmantního člověka, ať už ženu nebo muže, představujete?
2: Já si ho představuji jako gentlemana, prostě člověka slušného chování, který nenapadá, neskáče nikomu do řeči a je laskavý k okolí, zejména teda k ženám, samozřejmě.
1: Pane profesore, to jste mi trošku nahrál, protože naše první šarmantní osobnost byl Marek Eben. A když jsme se ho zeptali na to, co si představuje pod tím šarmantní osobnost, tak řekl, že vlastně hlavně slušné chování, protože když se budete slušně chovat, tak jste vlastně i šarmantní.
2: Ano, je to tak, no to tak, jak to říkám, slušné chování k okolí. No, až nás bude 10 milionů šarmantních, tak to bude dobré, ale pak nebude o čem závodit.
0: No a není nás šarmantních, pokud to tedy definujeme jako slušné chování české společnosti, míň a míň, nebo byste nebyl tak skeptický? Jak jsme na tom my Češi teď se slušností, ohleduplností?
2: No, já si myslím, že víte, starší generace často hledí na mladou generaci tak, jako že jsou neurvalí a nevážejí si starších, ale já to nemohu potvrdit, protože se i mně jako muži staršímu stává v tramvaji, že mi mladší ženy nebo muži uvolní místo, což většinou nepřijmu, ale tam si uvědomuju, že nemáme nikdy generalizovat a neříkat ty mladí, ty stojí za bačkoru. Tak to vůbec není. Je to vždycky individuální a nemyslím si, že by morálka naší společnosti se nějak horšila. Pravda je jediná, zase to neplatí stoprocentně. Čím jsou lidé chudší, tím mají k sobě blíž. Čím jsou bohatší, tím mají k sobě dál.
1: To bylo hezky řečeno, to by se mi chtěl udělat tečka, ale zeptám se, jako zvědavá žena, koho vy jste naposledy potkal šarmantního?
2: No, kolegyni, s kterou jsem dneska operoval, byla šarmantní.
0: Kolegyně ženy máte raději než muže mimochodem?
2: No, to je velmi těžko říct, víte, záleží před jakým úkolem stojíte. K některým úkolům jsou vhodnější muži a k některým úkolům ženy. Ženy jsou v nemocnicích, podle mě jenom mého názoru, právě laskavější k trpícím a k pacientům než muži.
1: Pane profesore, když operujete, posloucháte přitom nějakou hudbu?
0: Nebo snad mluvené slovo?
1: Nebo to snad asi ne? Český rozhlas?
2: Ne, tak v mládí jsem si pouštěl hudbu a měl jsem různé teda CDčka na sále. Teď už moc ne, ale já si myslím, víte, každá práce, každá operace má fázi, která je mechanická a tam je dobré si poslouchat hudbu. No a pak je fáze, kdy se musíte koncentrovat na něco a to stejně okolí nevnímáte. A i kdyby hráli cokoliv, tak vlastně nevíte, že hrajou. To přece znáte z vlastní práce. Když si pustíte v kuchyni hudbu, tak posloucháte, ale jakmile připečete kuře nebo husu, tak najednou nevíte, co hrajou, protože jste nervózní, čadí se z trouby.
0: No a když skončíte operace a jste doma v klidu, můžete relaxovat. Patří k tomu relaxu třeba i Český rozhlas?
2: No, budu zcela upřímný. Dneska jsou takové možnosti, různá média, flešky, CDčka a tak dále, podcasty, že já jsem sám tlačil ještě, když byl ředitelem Českého rozhlasu pan Duhan, že bychom měli mít jednu stanici, která jenom mluví, podobně jako je to v BBC.
0: A to máme, my rodina v Českém rozhlasu.
2: No, teď to máme a je to dobře, protože hudbu, víte, přece máte jednou náladu na hudbu klasickou, jindy rád posloucháte swing a někdy si dáte třeba varhanní muziku. A tak je to, když přijdu domů, tak nemůžu říct, že bych stále poslouchal to samé a v tom autě, protože většinou posloucháme v autě. A v tom autě já potřebuji informace a když si chci poslouchat hudbu, tak si tam můžu dát hudbu, kterou chci a nechci, aby mi někdo vnucoval hudbu, aby mi vnucovali dechovku, když na ní nemám chuť, nebo aby naopak někomu pouštěli devátou a mu bych chtěl poslouchat dechovku. Ta možnost mít hudbu v rádiu, ta byla potřebná v době, kdy nebylo nic jiného než rádio a gramofon. Ale dneska máme těch nosičů tolik, a zejména mladší generace, víte, že skoro tu hudbu ani z rádia nepotřebuje.
0: Tak to mají teď kolegové z Českého rozhlasu plus radost.
1: Kdybychom vám mohli teď něco hezkého zahrát, co by to bylo?
2: No, teď bych si poslechl nějaký swing.
0: Jdeme na to. Děkujeme profesoru Pavlu Pavkovi za to, že si na nás udělal čas v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku a uvidíme se pak na pódiu.
2: Dobře, děkuju pěkně.
1: A rozhodně plníme vaše písničkové přání.

0: A to jsou fanfáry pro vítěze dalšího ročníku ankety Šarmantní osobnost roku pro Pavla Pavka, pana profesora, v závěru našeho pohledu do zákulisí.
1: Já myslím, že ta volba byla naprosto jasná, nádherná.
0: Pro pana profesora už je připravená ohromná kytice, zlaté keramické slunce a my jenom čekáme na příležitost se k němu podívat. Než se dostaneme k panu profesorovi Pavkovi, tak hodnocení jeho vítězství od Jana Přeučila.
2: Strašně moc gratuluji panu profesorovi, já si ho nesmírně vážím. My se velmi moc dobře známe a je to veliká osobnost a takových lidí bychom měli si velice vážit. A myslím, že to ocenění dostalo dneska tu správnou tečku.
1: Přicházíme k paní Elišce Balcerové.
0: Tak paní Eliško, já myslím, že musíte mít radost, že dalším v řadě je pan profesor.
3: Mám velikou radost, velikou, protože on je opravdu v svém oboru hvězda a jsem rád, že to konečně dostal někdo jiný než herec.
0: A míříme přímo za panem profesorem.
1: Míříme se k naší šarmantní osobnosti, 23. šarmantní osobnosti. Pane profesore, velká gratulace.
4: Děkuji.
1: První pocity.
2: No, obyčejně, když někdo něco vyhraje, tak říká, že to nečekal, já jsem to opravdu nečekal. Mě to těší, že mi lidi dali ty hlasy a děkuji jim za to.
0: A možná osobní doporučení, a vůbec to nemusí být celebrita pro další ročník.
2: Víte, ono je to tak. Pro lidi jsou známí ti, kteří jsou neustále v médiích. Tak já snad tolik jsem nebyl, ale jsou to buď politici, anebo umělci. Kolikrát jsem přemýšlel o tom, kdo je známý a kdo je slavný. Mezi tím je dost velký rozdíl. Známý je například Kajínek. Když se 10 lidí zeptáte na ulici, kdo je Kajínek, tak 7 lidí bude vidět. Ale to neznamená, že je slavný, je známý. A slavní jsou lidé, na které si vzpomene až další generace.
1: Pane profesore, ale vás my máme a budeme mít v srdci.
2: Děkuju pěkně. Chtěl bych se vejít do vašeho srdce.
0: Gratulace Jiřího Kánského, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice.
5: Děkujeme, že jste přijel, že jste si udělal čas.
2: Je to pro mě podsta samozřejmě.
1: Ještě jedna otázka. Už víte, kde bude ta cena? Kde bude mít to čestné místo?
0: Zlaté keramické slunce?
2: No, bude určitě na nějakém čestném místě v bytě, ale ještě to nevím, to o tom rozhoduje žena.
0: Pódia, už jsme zpátky v zákulisí, je na čase se rozloučit a konstatovat, že tedy další šarmantní osobnost je za námi.
1: To je pravda, je to trošku škoda, ale na druhou stranu můžeme se těšit na ročník příští.
0: Ano, o to, co jste slyšeli, se v tuhle hodinu postarali Zdeněk Novák
1: a Blanka Malá.

V zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2018, natáčeli Blanka Malá a Zdeněk Novák. Za týden vám nabídneme ohlédnutí za 24. ročníkem ankety, ve kterém zvítězil herec, zpěvák, dramatik a skladatel Jiří Suchý.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Hobby magazín.
3: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy. Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
3: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
2: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
3: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
2: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
3: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
2: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
3: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
2: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
3: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružinínkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
2: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
3: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
2: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
3: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Je boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že je užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousti a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a
3: vždycky si na to zvykne.
2: No, nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou, to jednou, to vy si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu, vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 0,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teďko s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř. Tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní úvody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o příluského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní.

0: rybník, pak vlastně to přetíká přeplacem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
1: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
0: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
1: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
0: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
1: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
2: Do bourárny.
1: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
0: Tady vlastně taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
1: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
0: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, takže děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
1: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom Příludském karáskovi, kdy to je?
0: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
3: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skorem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediný štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o další 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale on nebyl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit, nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce. Malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, i když mi je už dost let, tak si intenzivně vybavuji, jak jsem v září po prázdninách začala chodit do školy. Měla jsem vždycky nový penál, úžasně mi voněl, že jsem si k němu musela chvílemi přičichnout. Měla jsem nové obaly na sešity, nové tušky i propisky a většinou jsem se snažila na první den ve škole mít i něco nového na sobě. Pamatuji si, jak přes jedny prázdniny můj spolužák Tomáš Vaníček vyrostl asi o 30 cm a mluvil hlubším hlasem. A moc se mi líbil. Vzpomínám si přesně na své pocity, jak jsem tak nějak vnitřně věděla, že mě čekají dny naplněné událostmi a vzrušením a že jsou přede mnou veliké věci. O mnoho let později, když už jsem měla děti a oni chodili do školy, mi vždy na konci prázdnin bylo líto, že zas čekají povinnosti. Ale říkala jsem si, že i v nich je možná ta zvláštní touha účastnit se fascinujících dějů příštích. Dnes ale nebudeme mluvit o škole. O čem budou dnešní omeletky, vám prozradím až po písničce. Omeletky právě začínají. A snad víte, že jde o komorní polední show se mnou, Zálinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Milí posluchači Dvojky, 12. září je Mezinárodní den první pomoci. A tak si dnes v omeletkách budeme vyprávět o záchraně, o úrazech, no a taky o jídle, protože 12. září je zároveň dnem, kdy se oslavuje čokoládový milkshake. Velmi jsem se vybičovala, když jsem si v Africe v Tanzánii zlomila nohu. Všichni se tehdy radili, co se mnou. A tenkrát mi řekli, že mne posadí do helikoptéry a jeden Tanzaniec mne helikoptérou dopraví do Keni. A tam si mě někdo z Keňanů vyzvedne a odveze mě do keňské nemocnice. A tam mi nohu zoperují a já tam budu ležet. Helikoptéra, Tanzaniec, Keňan, operace, nemocnice v Nairobi. Když jsem tohle slyšela a zrekapitulovala si to, tak mi kosti v noze, hlídková i holení, okamžitě srostly hrůzou. Poměrně kuriózně ke mně vždy přistupovali mý rodiče. Můj tatínek velmi nerad chodil k lékaři. No chodil nerad je slabé slovo. Můj otec prostě vůbec nechodil k lékařům. Bylo mu téměř 90 a měl své jasně osvědčené metody k léčení určitých příznaků. Já jsem pod ním zdědila sklon k angínám. Tatínkova zaručená medicína proti bolestem mandlí byla prostá. Otec byl přesvědčen, že nemocný s oteklými mandlemi zlikviduje chorobu tak, že sní obrovské množství slaných tyčinek. Nejideálnější byly ty, na který byly ve velkém množství rozmístěné ohromné krystaly soli. Další, méně bolestivá, ale za to dost nepříjemná léčba mého tatínka se osvědčila v okamžiku, kdy jste spolkli sklo. U nás se téměř denně polikalo sklo. Můj tatínek měl čím dál lepší zrak a tak denně viděl, jak se na skleněných lahvích minerálek odlupují smrtelně nebezpečné skleněné šupinky. Pak okamžitě ordinoval nekompromisní léčebný postup. Museli jsme sníst vatu. Ano, proti sklu, které by nám mohlo perforovat střeva, je nejideálnější vata. A čím víc ji polikáte, tím větší naději na přežití máte. Jednou mi dokonce má kamarádka vyprávěla, že měla strašný sen, že se ve 3 ráno probudila s krupěmi potu na obličeji a zdálo se jí totiž plasticky, jak je u nás, omylem si ukousne skleničky a pak nad ní stojí můj tatínek a podává jí obrovské balíky vaty skládané a ona jí a jí a vata jí visí od úst na zem a táhne se bytem a schodištěm a má přítelkyně v tom snu prý vypadala jako nějaký uchylný, nesmyslně přerostlý, spustlý Santa Claus. Absolutně nejosvědčenější metodou mého otce byl přípravek, který vylečí naprosto všechno. A to byl pitralon. Pitralon byl na otevřené rány, na podrážděnou slinivku, na páteř i na mozek. Pitralon byl králem naší lékárničky. A když jednou maminka upadla a naříkala, že jí bolí ruka, tak jí otec mlčky přinesl plnou lahvičku. Ale maminku to neuspokojilo. Šla na rentgen a tam zjistili, že má zlomené 2 kosti a dali jí ruku do sádry. A maminka pak doma lítostivě naříkala a můj tatínek se jí na neforemný bílý balík na paži nesouhlasně zadíval a zhnuseně řekl. Vidíš, kdybys mě poslechla a namazala si tu ruku pitralonem, tak by se s tou sádrou nemusela otravovat. No, já teď trochu odbočím, ale byla jsem jednou požádána o první pomoc při tombole. Obrátil se na mě pořadatel nějaké dobročinné akce s tím, abych darovala do aukce osobní předmět, který by byl vydražen. Že tam ku příkladu jedna miska věnovala své plavky a jeden zpěvák, že tam dal kravatu a jeden muzikant své kšandy. A ten organizátor na mě koukal přitom velice upřemně. Lépe řečeno, ten organizátor čuměl na má prsa. A já jsem nevěřícně pravila, vy chcete do aukce nějaké moje prádlo? A on opatrně odvětil, víte, jak už jsem říkal, oni všichni dávají takové maličkosti, ale my bychom tam potřebovali něco pořádného.

0: Milí posluchači Dvojky, o první pomoci a o milkshakeu budeme dnes hovořit o omeletkách. Teď jsou ale na řadě kuriozity, které souvisí s lékařskou pomocí. Lékaři z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice popsali případ 35-letého muže po autonehodě. Při nehodě se mu pod kůži na hlavě dostaly částečky uhlí a také obilné zrno. A když ho lékaři po 16 dnech odstranili, zjistili, že zrno už začalo klíčit. A ještě podivnější bylo, že tělo kolem něj nevykazovalo očekávanou výraznou zánětlivou reakci. Ten případ byl natolik neobvyklý, že vyšel v odborném časopise. No a další případ se také týká muže. Myslel si, že ho praštila větev. Ve skutečnosti měl v hlavě pilník. Tento 37-letý zdravý muž přišel na pohotovost tím, že dostal při práci ránu větví do čelisti. Vyšetření ale ukázalo něco podstatně horšího. Do obličeje mu pronikl pilník, používaný na motorovou pilu, a prošel čelistní dutinou, oblastí očnice a dostal se až do lebky. Lékaři jej nakonec vytáhli přes ústa. A přestože objekt pronikl tak hluboko, muž se zotavil bez neurologických následků a bez poškození zraku. Velmi nebezpečný může být i zubní kartáček. V odborné literatuře existuje překvapivě mnoho případů lidí, kteří si způsobili vážné bodné poranění při čištění zubů. Typický scénář je vlastně banální. Dítě si čistí zuby, začne přitom pobíhat nebo si hrát, upadne a kartáček se zarazí hluboko do měkkých tkání úst. Jeden odborný článek dokonce shrnul 13 podobných případů a popsal i 35-letého epileptika, který utrpěl těžké poranění při záchvatu během čištění zubů. Takže jedna z nejnevinnějších hygienických pomůcek domácnosti se za velmi specifických okolností může změnit v nebezpečný bodný předmět. Jeden z nejslavnějších úrazů v dějinách medicíny se stal 13. září 1848. 25-letý Phineas Gage pracoval jako předák při stavbě železnice ve Vermontu. Do vyvrtené díry ve skále se nasypal střelný prach a Gage ho pěchoval dlouhou železnou tyčí a nálož předčasně explodovala. Tyč měřila asi 110 cm, vážila 6 kilo, vletěla Gageovi levou tváří do hlavy, prošla mozkem, prorazila lebku a vyletěla vrchem ven a dopadla několik metrů od něj. No a člověk by čekal okamžitou smrt. Ale Gage nejenže nezemřel, pravděpodobně ani nestratil vědomí. Když dorazil lékař, Gage s ním byl schopen mluvit a údajně mu svůj stav uvedl větou ve smyslu: tady pro vás bude práce dost. A přežil další téměř 12 let. Jeho případ se stal legendou neurologie také proto, že se podle lidí kolem něj po úrazu výrazně změnila jeho osobnost. Z odpovědného předáka se měl stát najednou impulzivnější a vulgárnější člověk. Moderní historici upozorňují, že některé pozdější verze jeho proměny byly značně přehnané, ale spojení poranění mozku se změnou osobnosti bylo tehdy převratné. A existuje dokonce jeho fotografie. Elegantně oblečený Gage na ní pozuje se železnou tyčí, která mu proletěla hlavou. Lebka i tyč se dochovaly. Jedna 37-letá žena šla na úplně běžnou operaci žlučníku. Chirurgové operovali a u jater našli párátko. Žena byla po operaci pochopitelně informována, že měla v břiše párátko. A teprve potom si vzpomněla, že asi před 7 lety nejspíš jedno omylem spolkla. 7 let s ním žila, aniž by věděla, že jí párátko prošlo trávicí soustavou a dostalo se až do oblasti jater.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, jak už jsem dnes párkrát řekla, tak se v omeletkách věnujeme záchraně života a milkshakeu. To protože 12. září je dnem právě tohoto koktejlu. V New Yorku vytvořili v roce 2000 největší milkshake, jaký eviduje Guinnessova kniha rekordů. Měl 22 712 litrů. To odpovídalo přibližně 50 tisícům normálních milkshakeů. Spotřebovali na něj mimo jiné 16 164 litrů mléka, 5777 litrů vanilkové zmrzliny, 254 litrů čokoládového syrupu a 254 litrů vanilky. Já patřím k pamětníkům. Když jsem navštěvovala gymnázium na Letné nad Štolou, tak jsem do mléčného baru blízko obchodu Brouka Babka chodila na jahodový koktejl. A ten tam jednou objednal chlapec mého srdce své spolužerce Renatě a mě z toho málem puklo srdce. A jahodový koktejl jsem si i jako malá holčička dávala při procházkách s tatínkem na Václavském náměstí v automatu Koruna. Nesmírně mi chutnal a stál, myslím, 1 korunu. No a teď se zase vrátíme k záchraně životu. V březnu 1996 se rozhodl tajvanský manželský pár, že společně spáchají sebevraždu, protože rodiče obou odmítli dát nedávno uzavřenému svazku své požehnání. Dvojice přežila 3 sebevražedné pokusy. Jednou si jeli autem z útesu, 2x se pokusili oběsit. A když přežili s mnohočetnými zlomeninami další pokus, kdy se vrhli z 12-poschodové budovy, slíbili rodiče, že si vše ještě jednou promyslí. Snad tenhle osud zamilované dvojice dopadl dobře. Abychom uklidnili své zjitřené nervy, dáme si něco dobrého k jídlu. A dnes si společně připravíme cuketový dort, který mě naučila má kamarádka z Ukrajiny, Ina. Nejprve si připravíme těsto na cuketové palačinky. Cukety nastruháme nahrubo, osolíme a po chvilce z nich pečlivě vyždíváme všechnu vodu. K cuketám přidáme hladkou mouku, 2 vajíčka a jemně nakrájený kopr. Promícháme a pak řídké těsto na oleji smažíme jako palačinky. Počkáme, až vystydnou a pak je pomažeme majonézou, smíchanou s česnekem a zakysanou smetanou a vrstvu poklademe plátky rajčat, posolený

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Milí posluchači dvojky, v omeletkách dnes řešíme zejména první pomoc. A já vám teď v rámci první pomoci přečtu svou povídku s názvem Moc krásná ve špindlu. Do špindlu jezdila jedna moje spolužačka na prázdniny se svou 80-letou tetou a její 77-letou kamarádkou. Bydleli tam v Roubence. Šlo se k ní kousek do kopce po cestě mezi horskými loukami. A v Roubence to vonělo stářím dřeva, stářím zdí a i stářím jejich obyvatel. Byla to uklidňující vůně. Dodnes ji v sobě nosím. A když si ji vybavím, tak si hned vzpomenu na ospalé zamžené hory v letním dešti a taky na to, jak jsme jednou s Hankou šli po louce nahoru až k lesu. Lehli jsme si do trávy, ve které byly modré zvonky. Žužlali jsme v ústech šťovík a vyprávěli jsme si, jaké knížky máme rády. Ten zážitek je prostý sexu, erotiky i spřádání milostných plánů. Přesto mi zůstal v hlavě. Asi jako odpočívadlo na schodišti, které musíte zdolat, abyste se dostali tam, kam potřebujete.

0: potřebujete. Ale na odpočívadle je vám tak příjemně, že se musíte přemáhat, abyste ho opustili. Vlastně se mi nechtělo z těla a z mozku hodné holky šplhat k touhám a chtíčům dospělé ženy. Jednou jsem byla ve Špindlu u jiné kamarádky, u Kláry. Její rodiče si pořídili hezký domek nad silnicí. Klářina maminka byla doktorkou věd. Uměla úžasně vařit i péct. Pamatuji si dobře na její kynuté knedlíky s borůvkami. Měla je vždycky mražené a já k ní na knedlíky chodila v Praze celou zimu. Jednou jsem za Klárou přijela přímo z Bulharska. Byla jsem tmavá jako kaštan. Maminka Kláry chtěla, abychom natrhali rybíz na koláč. Dům byl obklopený rybízovými keři. Házeli jsme hrozny do kýble, bylo horko. Sundala jsem si tričko i kalhoty. Tatínka Kláry mé hnědé tělo šokovalo. Je tě hodně, řekl. A já ho té doby neměla ráda. Možná proto, že Kláry bylo taky hodně a on jí neřekl nic. A možná proto, že když odnášel ze zahrady kýbl až po okraj naplněný červenými kuličkami, že mě štípl do stehna. Kláře jsem to neřekla. Ale večer jsem si nastavila kapesní zrcátko tak, abych si na nohu viděla. A měla jsem tam modřinu velkou jako 5 koruna. Ve Špindlu jsem taky byla, když mě muž, který se do mě zamiloval tak, že se rozvedl a chtěl, abych to udělala taky, odvezl ke svým příbuzným. Bydleli blízko Pily. Můj přítel je i mě pozval do noblesního hotelu a chtěl, abychom si dali to nejdražší jídlo, které měli na lístku. Jenže já jsem v té době moc nejedla. Chtěla jsem být hubená. A překvapivě jsem v sobě zmobilizovala vůli k tomu, že jsem každý den 100krát skočila přes švihadlo. Nakonec jsem spolikala kapří mlíčí s remuládou a strašně mi to chutnalo. Ale špatné svědomí mě hryzalo v žaludku, až se mi udělalo špatně. Můj přítel si dal rozbív, řízečky a zapekanou palačinku. A jeho teta se ostýchala a objednala si jen špekové knedlíky a šeptala přitom, jako kdyby se křižovala. Taková drahota, taková drahota. Můj přítel si půjčil strýcovu motorku a chtěl mi předvést, jak na ní umí jezdit. Nasedl a s burácením se ztratil v prachu cesty. Čekali jsme na něj 10 minut, 20, 30, hodinu. A pak ho šel strýc hledat. A pak mého milého přivedl s nohama skrvavenýma a s bahnem, které mu odpadávalo z hlavy. Nic se mu tehdy nestalo, ale já se dodnes musím smát, když si vzpomenu, jak hrdina na svém oři šílenou rychlostí mizí za zatáčkou, aby ho pak přinesli jak invalidu. Tehdy jsme si s neteřemi Pavla na zápraží prohlíželi fotografické album. Na jedné fotce byl můj ctitel, jak by řekla máma, a já mám tenhle starobylý výraz čím dál raději, Pavel, na svatbě se svou ženou a nevěsta měla nádherné bílé šaty, které slibovaly budoucnost úplně jinou, než byly hádky, rvačky a smilstvo. Manželka mého přítele byla vysoká, štíhlá, s dlouhým krkem a tváří Madony. Bože, ta je krásná. Vydechli neteře a já si nad fotkou připadala, jak uhnětená z blátivé hlíny, která nedrží tvar a roztéká se na hroudu. No, je pořád krásná, řekl můj přítel. A přesto jsem... A můj přítel, ctitel, nápadník, ať zvolím jakýkoliv výraz, stejně to není ono. Větu nedokončil. Podíval se na mě významně, co říkám jeho nenápadnému vyznání. Ale já se jeho očím vyhnula. Strašně se mě to dotklo. Přestože jsem měl takovou krásku, teď chci tuhle obludu. Domýšlela jsem pauzu za jeho slovy a přesně v tu chvíli jsem si řekla, že kvůli muži, který nevidí, že já jsem nejkrásnější na světě, nebudu bořit své manželství. A byla jsem se svým mužem docela šťastná dalších 20 let.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, před písničkou jste slyšeli v omeletkách mou povídku s názvem Moc krásná ve špindlu. A teď vás čeká příběh posluchačky paní Barbory Zkoumalové. Její vyprávění má název Prdlina. Moje vzpomínky na léto a letní prázdniny jsou různé. Jako dítě se mi většinou trávila u babičky a dědy. Nebo jsem dělala následující. Potulovala jsem se na rozpáledných, vylidněných ulicích naší vesnice a bosou nohou jsem zkoušela prasknout bublinu rozžaveného asfaltu na zaflekované silnici. Taky jsem docela často přemýšlela, jestli by sousedům z vedlejší ulice vadilo, kdybych jim ujedla pár malin anebo pár buclatých hráškových lusků. Pozorovala jsem vosy, jak vlétávají a vylétávají malými kulatými dírami do hlavního uzávěru plynu u nás na domě. No a pak jsem se taky chodila co dva dny ptát naší trafikantky, jestli už její kočka má koťata. Sbírala jsem jahody ze záhonu s hrůzou, že na mě skočí nějaké saranče, anebo že na mě vleze nějaký velký brouk, anebo co hůř, že mě na zahrádce zahlédne otec a bude chtít nakopat na hnojníku žížaly na ryby. A pak jsem se taky věšela na klepač koberců a vší silou jsem ho chtěla použít jako hrazdu. Ale můj zadek nebylo lehké zvednout, takže jsem si vždycky jen udělala puchýře na dlaních a dlaně mi pak páchly železitou vůní ještě celé odpoledne. Když jsem ale byla u babičky na prázdninách ve městě, tak jsme často v pátek chodívali na tržnici. Stánky nabízely zboží všeho druhu. Bílé krajkové záclony, ponožky z Polska, nože, co slibovaly doživotní záruku, voňavé kožené pásky a brašny, ale taky stánek s medovými perníky a cukrovou vatou. Co mě ale vždycky zajímalo nejvíc, byl stánek paní Boženky. On to vlastně stánek ani nebyl. Měla na zemi rozloženou karovanou deku a na ní byly všechny ty poklady, po kterých mé dětské srdce toužilo. Paní Boženka sbírala vyhozené korále, náušnice, náramky a divné ušmudlané panenky a všechny tyhle cetky z popelnic. No a pak je prodávala na tržnici. Vždycky jsem je všechny hrozně chtěla a ráda si to všechno důkladně prohlížela. Průhledné duhové korále na krk a menší červené korálky taky na krk. Od značek ve tvaru tučňáka, který měl oko jako třpitivý kamínek, no anebo prstýnek s měňavou perlou. Moje babička mě vždycky držela za ruku a nedovolila mi se podívat moc zblízka nebo na něco sáhnout, protože paní Boženka byla místní blázená cikánka a říkalo se jí prdlina. Je pravda, že vždycky přes týden jezdila s dvoukolákem plným rozložených krabic a za dvoukolákem měla přivázenou smečku pouličních psů, všech velikostí a všech barev, kteří štěkali jeden přes druhého a ona vždycky strašně křičela a nadávala na celou ulici. Pamatuju si rána, kdy jsem se kvůli tomu křiku budila a babička odhrnovala závěsy a přála mi dobré ráno se slovy Dobré ráno, Mariano, ačkoliv se jmenuju Barbora a to jméno mi sama vybrala. No a pak hned zavírala okno a říkala, to nic, klid, to je jenom prdlina. No a proč to říkám? Protože nedávno jsem se dozvěděla, že prdlina paní Boženka zemřela už před 7 lety a taky, že tržnice už nefunguje. A mně došlo, že si asi skoro nikdo už tuhle tvář města nepamatuje, nebo na ně aspoň nějak často nevzpomíná. A přitom to bývalo tak fajn. Lidi pulzující na tržnici, babička rozrolovává záclony jednu po druhé, děda s úžasem pozoruje pána s noži, jak vykrajuje květy do melounu. Babička rozrolovává igelitové ubrusy s motivy cibule a kuchyňského prkénka. Děda, prohlížející si kožené peněženky, pyšně držící tenkou igelitku a z ní vykukující zázračný nůž s doživotní zárukou. A já donucená zkoušet si pantofle, které se mi vůbec nelíbí, ale prý jsou dobré na klenbu. No a paní Boženka. A kolem ní všechen tenhle svět.
1: letky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, před písničkou jste slyšeli příběh s názvem Prdlina, který napsala posluchačka paní Barbora Zkoumalová. A doufám, že vás inspirovala a že mi taky popíšete některé své vzpomínky a zážitky. A své texty mi pošlete na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Dnes jsme se v omeletkách zabývali první pomocí a čokoládovým koktejlem. No a tak se k tomuto tématu vrátíme. Italský profesionální golfista Andrea Pavan byl letos v únoru v Jihoafrické republice, kde měl hrát South African Open a bydlel poblíž kapského města. Přivolal si výtah, dveře se otevřely a Pavan normálně vstoupil. Jenže kabina výtahu za dveřmi nebyla. Propadl otevřenou šachtou 3 patra dolů. Přežil, ale poranil si záda a rameno a musel podstoupit několik operací. A z turnaje samozřejmě odstoupil. Jeho bývalý trenér následně řekl, že je Pavan hlavně vděčný, že vůbec žije. A z nemocnice už komunikoval s dětmi přes video. Rob Lowe teď v srpnu 2026 vyprávěl o své slabosti pro staromódní čokoládový koláč. Má to navíc nostalgické pozadí. Vyrůstal v Ohio a jeho dědeček provozoval restauraci The Spot. A Lou vzpomíná na chladicí box plný nakrájených koláčů, vanilkových, jahodových, jablečních. Ale jeho byl vždycky ten čokoládový. Dnes si většinou stravuje dietně, ale právě tomuhle desertu občas neodolá a je vybíravý. Nemá rád přeslazené verze, chce pořádnou čokoládovou krémovou náplň. Je statisticky dokázáno, že při sportu zahyne každoročně mnohem víc lidí, než například při plení petržele nebo sbírání hub. Takže se, milí posluchači, ničeho nebojte a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: vědky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři? I o tom jsem si povídala s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
5: Zavůní oceánu.
4: Jaký je první úkol?
5: Místními chutěmi.
6: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
5: Historií.
7: Tady se narodilo Portugalsko.
5: I nečekanými zážitky.
6: Počkej.
5: Vyrážejí Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
8: Takhle nějak vypadá ideál.
5: Premiéra ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. V Rusku druhým dnem pokračují volby do státní dumy. Podle opozičních skupin úřady lidi k účasti ve volbách nutí. A bude jasno nebo skoro jasno později, bude přibývat oblačnosti, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
9: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
10: Takové to přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
9: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
11: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
9: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Rusové druhým dnem volí poslance dolní komory parlamentu. Hlas může do zítřka odevzdat přes 110 milionů oprávněných voličů, mezi nimi poprvé i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Opoziční skupiny uvedly, že úřady některé lidi k volbě nutí.
12: Jeden z výborů ruské komunistické strany například tvrdí, že lidé jsou pod hrozbou propuštění z práce nucení nejen k účasti ve volbách, ale taky k hlasování pro konkrétní kandidáty. Podle nezávislého ruského portálu Meduza se to týká mimo jiné státních zaměstnanců. Pozorovatelé voleb upozorňují na případy jejich hromadného svážení autobusy k volebním místnostem. Ruské úřady z voleb vyřadily většinu kandidátů, kteří vystupují proti válce na Ukrajině, včetně opoziční strany Jabloko. Všech 10 stran na voleb volebních lístcích je považováno za blízké Kremlu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze třetího na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď je dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun, co požár způsobilo, budou zjišťovat vyšetřovatelé. Přes 140 ateliérů, galerií a dílen napříč Jižní Moravou se lidem otevře během tohoto víkendu. Návštěvníci nahlédnou do prostor, kde vznikají díla malířů, sochařů nebo módních návrhářů. Letošním tématem akce je krajina švů, vysvětluje kurátorka Martina Mrázová.
13: Práce s textilem má na Jižní Moravě dlouhou tradici od lidových řemesel až po brněnský textilní průmysl, ale zároveň je to velmi současné téma, které souvisí s prací, péčí, nadprodukcí i s množstvím odpadu, které vlastně neustále kolem sebe generujeme.
2: Výstava s názvem Zbytky budoucnosti bude k vidění do 1. listopadu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno během odpoledne, převážně polojasno, večer začne přibývat oblačnosti, teploty odpoledne 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
2: V Praze na Rohanském nábřeží je nehoda, na křižovatce srazilo auto, chodce směrem k Těšnovskému tunelu je omezený provoz. Na silnici 27 z Klatov do Železné Rudy opravují železniční viadukt, u obce Běšiny se jede kyvadlově jedním pruhem. To byly zprávy, teď je u mikrofonu Tereza Stýblová.
14: Přeji vám krásné sobotní ráno s datem 19. září roku 2026, 6 hodin a téměř 5 minut. Jsem ráda, že se nás takto brzy v sobotu ladíte a doufám, že vás vyprovodíme do příjemného dne, co dne vlastně celého víkendu, který právě začíná. Tak si to hezky užijte, nejlépe v naší společnosti, ať se vám s námi příjemně vstává.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Je 6 hodin a téměř 9 minut, vy vstáváte s námi, tedy s dvojkou, určitě se připravujete na víkend, možná máte nějaké plány, kam vyrazíte, no tak pokud stojí za to, tak se určitě pochlubte, třeba to bude inspirace i pro ostatní, kdo právě teď s námi vstávají, e-mail znáte, ale připomínám dvojka@rozhlas.cz. My se v této půlhodince podíváme do nově opraveného památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy, no ale ještě předtím, než se tam vydáme, tak samozřejmě zjistíme, jaké nás o víkendu čeká počasí a to bude už za pár minut. Dobré ráno.

0: To zpívala kapela Kryštof, obchodníka s deštěm, no uvidíme, jestli bude pršet i o víkendu. Dneska by nemělo, ale možná bude mít pro nás Tomáš Mejstřík, meteorolog, který už je na telefonu. Jiné informace, Tomáše, hezké ráno.
1: Dobré ráno i vám.
0: Tak jaké to ráno je? Chladné, teplé na toto roční období?
1: Tak ráno je s poměrně malou oblačností jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se můžeme setkat s nízkou oblačností nebo s mlhou a ty teploty jsou opravdu poměrně nízké. Většinou jsme s hodnotami na 11 až 7 stupňů Celsia, ale lokálně až 5 stupňů, a to hlavně na severu a na západě Čech. Vítr fouká jenom slabý, proměnlivý nebo je bezvětří.
0: Dá se to přeběhnout i v tričku s krátkým rukávem a s nějakou mikinou, ale pokud bych v těchto teplotách měla být celý den, tak se samozřejmě obléknu více. Budou teploty stoupat, Tomáši, během dne?
1: Tak teploty dneska budou stoupat na poměrně příjemné hodnoty, protože ty nejvyšší čekáme mezi 19 a 24 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 15. A jinak přes den bude celkem příjemně, zpočátku jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne bude oblačnosti přibývat na polojasno a večer na severozápadě může být až oblačno, ale pršet by dnes nemělo, takže bude příjemný den. K tomu nám bude většinou pofoukovat mírný západní nebo jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Tak, příjemné teploty, sluníčko nad hlavou, to je určitě dobrá zpráva. Co neděle?
1: Neděle už přinese změnu, protože už během rána začne přibývat oblačnost, takže v Čechách už bude oblačno. Na Moravě a ve Slezsku ještě zpočátku i polojasno, ale během nedělního odpoledne se zatáhne a později večer nebo později odpoledne dorazí nejprve do Čech, později i na Moravu a do Slezska přihánky nebo déšť, takže se rozprší. Naopak později večer začne na severozápadě Čech zase té oblačnosti a srážek ubývat. Zítřejší minimální teploty 13 až 9, při zmenšené oblačnosti až 7. Přes den bude o něco chladněji, 17 až 22, ale na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia, na horách 13, ale v Beskydech kolem 17 stupňů Celsia. A rozfouká se vítr, takže bude mírný jihozápadní až západní od 3 do 7 metrů za sekundu.
0: Tak dneska na výlet sluneční brýle, zítra raději deštník, aby nás nějaká přeháňka nebo dešť nepřekvapil. Tomáš Mejstřík a jeho předpověď počasí na víkend. Děkuji vám za ně, mějte se hezky, nashledanou.
1: Naslyšenou a krásný den.
2: Tereza Stýblová a sobotní dobré ráno na dvojce.

0: 6 hodin 18 a půl minuty přesně. Posloucháte ranní vysílání dvojky, se kterým se teď vypravíme k památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Tam totiž můžete uvidět opravené také okolí domu, kde autor pohádek o kocouru Mikešovi trávil část života. A pozor, novou podobu památníku oceňuje i Ladova rodina.
1: Pokud se pamatují, měl jsem jako malé děcko tuze málo opravdových hraček. Malou plechovou lokomotivu a pestrého dřevěného ptáčka, který měl v ocase píšťaličku.
2: Takhle vzpomínal Josef Lada na své dětství v archivní nahrávce z roku 1951. Prožil ho v Hrusicích a v domě, kde teď sídlí jeho památník, za svého života pravidelně trávil léto.
1: Ale mne to nijak netrápilo. Jako každé dítě i já viděl mnohem předmětu živé zvíře nebo člověka a podle toho jsem s takovou věcí zacházel.
2: My teď stojíme s Blankou Šubrtovou, která tady v muzeu provází u stolečku s telefonem, který když zvednu, tak v něm uslyším nahrávku Josefa Lady.
3: Kdy jsem poprvé něco nakreslil, na to se již nepamatuji, ale vím dobře, že jsem ještě nechodil do školy a už jsem počmáral kdejaký kus papíru.
2: Co dalšího za interaktivní prvky tady teď nově je?
4: Toto zajímavé dioráma, kde vlastně zájemci se můžou podívat, jak vznikaly jeho obrázky, protože Josef Lada byl velice pečlivým, precizním, takže ten každé to téma cizeloval. A takhle vlastně vznikal tady triptych s českou krajinou.
2: Tady na dřevěný stůl se promítá tady taková animace s obrazy Josefa Lady.
4: Je tady i koutek pro děti, kde si prostě mohou hrát, mohou tam i objevit nějaké knížky od Josefa Lady pro děti.
2: Na slavnostní otevření památníku se přišel podívat i malířův vnuk Josef.
5: Mně se to líbí, je to nový, jako člověk, jako říká, mladší si na to zvyknou, protože to znají, že jo, my starší jako to bereme jako úplně něco novýho, zvláštního, ale říkám otevřeně, že se mi to líbí.
2: Vy jste na slavnostní otevření dorazil i se svými syny, tedy pravnuky, spisovatele a malíře Josefa Lady. Vracíte se sem rádi jako rodina?
5: My se sem vracíme hlavně pracovně. Samozřejmě na té současné rekonstrukci jsme se také podíleli, zejména tím, že jsme dodali obrazové materiály v odpovídající kvalitě, aby mohly být použity pro novou expozici.
2: Kromě nové výstavy je upravené i okolí budovy, popisuje ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
6: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo, takže prostě takový bezpečný přísun tak jako těch dětí, že tam zaparkuje autobus a ty děti, když tak jako vystoupí do nějakého bezpečného prostoru, můžou tam zaparkovat 5 návštěvníků. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázely ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les. A ještě nový zpevněný plochy.
2: Středočeský kraj zaplatil za práce necelých 18 milionů korun. Přispělo i Ministerstvo kultury. Z Hrusic, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Tak pokud se vypravíte k nově opravenému památníku Josefa Lady, tak můžete v Hrusicích vyrazit třeba i na naučnou stezku pohádkové Hrusice. Už jsem se jde si prošla, je moc hezká, tak doporučuji. Teď už další písničky, které nás dovedou až k 6:30 a ke zprávám s Marií Kunovou.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Ani jako dítě se nezastavila. Četla, kreslila, psala, hrála divadlo, vymýšlela hry. To všechno se báječně zúročilo v její současné profesi televizní moderátorky, dramaturgyně a autorky. Co Ivetě Toušlové imponovalo na herectví? Kdy pochopila, že od trápení jí může ulevit sdílení problémů? A které záležitosti mezi nebem a zemí u ní nacházejí odezvu?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Děti v mateřských a základních školách od příštího roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku jako chytré hodinky nebo tablety.

0: Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Poskytnutí materiální pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničí. Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí. Tisíce dalších se stále pohřešují. Americký prezident Donald Trump vypověděl z Bílého domu zástupce tří médií, amerických stanic CNN a MS Now a bruselského serveru Politico. Akreditace jim ruší s okamžitou platností. O nařízení informoval na své sociální síti Truth Social. Zmíněná média podle Trumpa lžou o něm, jeho vládě i Spojených státech. O akreditace by podle něj mohli přijít i další novináři, neupřesnil ale kteří. Trojice médií se zatím k Trumpově rozhodnutí nevyjádřila. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Nejčastěji podpořené projekty patřily pumptracky pro kola nebo cyklistické parky. V areálu brněnské Vilišťasny začala výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Expozice bude otevřená do konce roku.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno a během odpoledne se potom začne přibývat oblačnosti. Teploty čekejte mezi 19 a 24 stupni a na horách naměří kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 167 stojí několik nákladních aut poblíž od počívky 9 křížů. U letiště v Mošnově se mohou dnes a zítra tvořit kolony kvůli dnům NATO. Pokud chcete jen projet, vyhněte se silnicím 58 z Ostravy do Příboru a 464 ze Studenky a dálnice D1 k letišti. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová, teď pokračuje Tereza Stýblová.
2: Taky vás moc zdravím, přeji dobré ráno, s námi tedy s dvojkou, 6:30 a 3 minutky k tomu a už v tento čas známe nominace pro rok 2026 na prestižní ceny Thálie. Bude se brzy konat 33. ročník, takže vám je v této půlhodince prozradíme. Ale ještě předtím vám také prozradím, co vás čeká na dvojce v dohledné době. V těch nejbližších hodinách budu vás zvát k premiérově četbě na pokračování a také ke hře na sobotu. Dobré ráno.
1: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte naše ranní sobotní vysílání. Doufám, že se vám s námi příjemně vstává a že se už třeba v 6 hodin 41 minutu těšíte i na naše večerní pořady, jako třeba na Četbu na pokračování. Nabízíme vám v premiéře Čas voz od Aleny Mornštejnové. Dnes uslyšíte první díl. Pro rozhlas připravila Anna Smrčková a účinkují Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Bárin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, se sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si vše líbit. Ani s ptáčníkem se život nemazlil, stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.
1: Opravuju a vyrábím ráda. Uklidňuje mě to. Soustředím se na natírání, sleduju, jak práce postupuje a snažím se myslet jen na pravidelné tahy štětcem. Ale někdy se mi myšlenky přece jen začnou líhnout jedna za druhou a nezažene je ani práce. Protože já jsem se do Brodu nepřistěhovala náhodou. Nepřijela jsem opravovat domy, natírat židle a ploty. Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Nejspíš na ně dávno zapomnělo. Někteří lidé ji možná ani nezaznamenali, nebo pro ně nebyla důležitá. Pro mě ukončená není. Abych ji uzavřela, musím si vybrat z několika řešení. Musím prozkoumat možnosti a promyslet si, co dál.
0: Četba na pokračování Čas voz od Aleny Mornštejnové. Je to její 7. román pro dospělé čtenáře a novinka je, jak sama spisovatelka říká, méně dramatická než předchozí knihy. Je to prý hlavně příběh o hledání spokojenosti a dobrého života. Už dnes po 13. hodině uslyšíte u nás na dvojce Hru na sobotu, tentokrát Hovory s mamou od Pavla Kosatíka. Tomáš Garrigue Masaryk očima své ženy Charlotte a nejstarší dcery Alice. Tady je ukázka.
2: Víš, co na něm bylo hlavní? Hádej.
3: Jak byl chytrý? Jak si vždycky věděl rady?
2: Hlavní byly jeho oči. Vzpomínáš si na ně? Někdy v nich bylo až tolik lásky, že jsem se v nich celá ztrácela. A když se na mě díval, přestávalo mi záležet na tom, kým jsem, jak se jmenuju a co si kdo o mě myslí. A když se mu dělo něco zlého, stačil mžik. Světlo z těch očí zmizelo a byly z nich z ničehož nic dvě temné jámy. Jako když na tebe hledí nějaké divoké zvíře. Když jsem ho sledovala, jak se takhle na někoho dívá, pochopila jsem, jak je silný. Jako muž, chápeš?
0: V Hovorech s mamou uslyšíte třeba Petra Lněničku, Miroslava Hanuše, taky Magdalenu Borovou, tu jste ostatně slyšeli už teď v roli dcery Charlotte, ale hlavně Danielu Kolářovou, jako jeho ženu Charlotte, pardon, to byla dcera Alice. Tuto hru uvádíme u příležitosti 80. narozenin Daniely Kolářové, které bude mít 21. září, takže si to určitě nenechte ujít. Taky Daniele Kolářové věnujeme dnešní narozeninový speciál Toboganu. Odvysíláme ho krátce po 11. hodině z Vršovického divadla Mana. Hosté budou, ano, Daniela Kolářová, taky Lenka Termerová, Libuše Švormová, Jan Vlasák nebo Carmen Majerová. No a těšit se můžete i na dokument, který jsme pro vás připravili na neděli 27. září ve 14 hodin. Tak Daniele Kolářové přejeme vše nejlepší.
4: Tereza Stýblová a sobotní Dobré ráno na dvojce.

zu sehr.

0: To zpívala Jana Kirchner na dvojce v 6 hodin 48 minut. Pustíme vám za chvilku taky ještě Pokáče a jeho podvod, ale ještě předtím vás seznámíme s nominacemi na prestižní ceny Thálie pro rok 2026. Tentokrát se koná již 33. ročník. Ocenění získají nejlepší divadelní herečky a herci a tradičně ho uděluje Herecká asociace. Více v reportáži kolegyně Terezy Haserové.
1: Také tentokrát se budou ceny Thálie udělovat celkem v 6 kategoriích, kde vedle baletu, muzikálu či činohry tradičně nechybí opera. Té mohou ocenění získat například Kateřina Kněžíková, Magdalena Kožená a v mužské kategorii také Štefan Margita. Letošní ročník sebou přinese i několik novinek, jak zmiňuje prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.
2: Jednak jsme cenu do 33 let udělili už při takzvané tiskové konferenci, já bych řekl spíše nominačním odpoledni tedy. Příští rok už to bude opravdu nominační odpoledne, kdy se budou udělovat ještě některé další Thálie, protože jsme zjistili, že během toho jednoho večera už ty Thálie, když je jich tolik, tak ty ocenění nemají takovou plochu, aby si to užili, takže musíme to nějak rozdělit. No a potom druhou novinkou je mimořádná cena pro moderní pohybové divadlo, kterou získává Rosťa Novák. Taková cena ještě nikdy udělena nebyla. To jsou asi takové ty největší novinky.
3: Takže milí přátelé, v roce 2026 v rámci 33. ročníku získává cenu Thálie do 33 let Simona Levandovská.
1: Při předávání porota vyzdvihla Simonu Levandovskou také jako talentovanou filmovou herečku. Cenu Thálie však obdržela jako činoherečka do 33 let.
4: Ta informace, že to dostanu, přišla v momentě, kdy jsem tak pomalu už byla v divadle na zábradlí a tak jsem si jako řekla, že si dám teďkon divadelnější období, protože mi to chybí a vlastně to přišlo v takový hezký moment, že to bylo i stvrzení teda, že někdo moji práci oceňuje a vlastně nějak od té doby se mi to hrozně nakoplo a jsem teď v tom divadle strašně šťastná.
1: Herečka přiznává, že to nebyl její jediný úspěch za poslední dobu.
4: Přišlo mi to docela vtipný, že jsem včera měla státnici, takže jsem ráda, že už jsem cenu mohla převzít jako magistra umění.
1: Tisková konference však odhalila i další jména těch, kteří si letošní cenu Thálie odnesou už s naprostou jistotou. Mezi ně patří ředitel divadla Ungelt Milan Hein, který převezme cenu za šíření divadelního umění.
5: Tak je to velká satisfakce, je to nejprestižnější v mých očích divadelní ocenění v této zemi. No, možná je motivovalo, že jsem se dožil 80 let a že se divadlo Ungelt daří. Mimochodem už mám 4 předchůdce v Ungeltu, Alena Vránová, Marta Kubišová, Vilma Cibulková, Richard Krejčo na těch prknech Národního divadla stáli už přede mnou a obdrželi za své výkony na jevišti Ungeltu. Dali.
1: Činohře letos jednoznačně převažují herecké výkony z pražských divadelních scén. Mezi nominovanými uslyšíme jména jako Pavla Beretová, Lucie Žáčková, Markéta Holcmanová, Filip Kaňkovský, Miloslav Koenig nebo Stanislav Majer. Zda si Thálie nakonec odnesou, bude jasné až na slavnostním večeru, který se opět koná v Národním divadle. Letos 3. října od 20 hodin. Tereza Haserová, Český rozhlas.
0: Nejen tedy Simoně Levandovské, ale té zejména asi především, protože získat u 33. ročníku právě cenu Thálie pro herce do 33 let je určitě krásná náhoda. Tak blahopřejeme a držíme palce všem nominovaným. Posloucháte Dvojku, jedeme dál, další písničky od Pokáče a taky Modern Talking a pak už 7. a zprávy.
6: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
7: Dvojka u piana.
8: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná, půjdu se mejt

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorá.
0: Toulky první republikou.
1: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce. Raní dvojka letos přijede za vámi.
0: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme 19. září v Kroměříži.
5: Totiž v září. Kroměříž září.
6: A já a oba moji chlapci zazáříme v naší fialové kavárně.
4: A nebo budeme všichni zářit ve vysílání dvojky od 14.00.
0: Protože raní dvojka nikdy nespí.
1: Celý rok jsme s vámi.
4: A někdy i u vás. Dalibor,
6: Regina,
5: Jakub.
6: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
7: Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský. Organizátoři do něj přidávají další peníze. Požár haly v Rynholci na Rakovnicku se podařilo dostat pod kontrolu. A bude jasno nebo skoro jasno později. Přibude oblačnost, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Pěkné ráno. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
8: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
7: Do projektu Darujeme kroužky dětem můžou lidé i přispívat, podpoří tak další děti z nízkopříjmových rodin. Výzva trvá až do 24. listopadu. Informace najdou lidé na webu projektu Darujeme kroužky dětem. Hasiči od večera zasahovali u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Kolem půlnoci se už ale podařilo plameny dostat pod kontrolu a přes noc tak snížili stupeň poplachu ze třetího na základní. Halu na zpracování plastů hlídají termokamery a jednotky hledají skrytá ohniska. Hořet začala pravděpodobně drtička odpadu, ze které se požár rozšířil. Škoda může podle předběžných odhadů dosáhnout až 400 milionů korun. Příčinu bude zjišťovat i policie, říká mluvčí hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
9: Během dopoledních hodin bude ta hala kompletně vyklizená a to je vlastně potřeba potom pro další vyšetřování pro vyšetřovatele a spolu ve spolupráci s policií a ve spolupráci s experty z Technického ústavu požární ochrany v Praze, tak budou pátrat po té přesné příčině a budou sbírat další poznatky.
7: Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
10: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
7: Bude jasno nebo skoro jasno, později převážně polojasno a bude pak přibývat oblačnosti, teploty mezi 19 a 24 stupni, na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
7: Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína dejte pozor, za sjezdem na Nošovice na 59. kilometru stojí osobní auto na krajnici a v Praze na Rohanském nábřeží vyšetřují nehodu poblíž křížení ulic Zábranská a Rohanský ostrov, srazilo auto chodce. Zprávy jsou u konce a s vámi je dál Tereza Stýblová.
11: V 7 hodin a 4 minuty vám přeji krásnou sobotu, je 19. září, před námi víkend, tak doufám, že si ho příjemně užijete. No a když ve společnosti dvojky, tak určitě nepřijdete o naše dnešní a zítřejší omeletky, které vysíláme krátce popolední, a já vám už za chvilku prozradím, co vás z nich čeká. Dobrý den.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: 7 hodin a téměř 13 minut. Moc vás zdravím od mikrofonu dvojky a zvu vás k dnešním popoledním omeletkám, které budou patřit filmu, filmovým festivalům i slavným hercům, režisérům a scenáristům. Nic na plát být hvězdou prý není výhra. Na plátně sice můžete být okouzlující, ale jakmile přijdete domů, žádného zvláštního zacházení a obdivu se vám nedostane. Ostatně své o tom ví i Halina Pavlovská.
1: U filmu Díky za každé nové ráno jsem získala Českého lva za nejlepší scénář. Přišla jsem z předávání domů a tam mě spražili. Když jsem se ptala muže, jak jsem vypadala v televizi, tak se zamyslel a řekl, jako tuleň. To mi připomíná, jak jednou na základce, na škole v přírodě, kdy jsem ještě netušila, že se stanu scénáristkou, mě kousl pes do stehna. Milovala jsem tenkrát mého spolužáka. A z kousnutí jsem byla v šoku a křičela jsem na všechny strany, pomoc! A první ke mně přiběhl právě ten můj milovaný spolužák. Třesoucím se hlasem jsem mu důvěrně řekla, je to hrůza, kouká mi maso. A on mě chlácholivě uklidnil, neboj, to není maso, to je tuk.
0: Tak další pikantní historky vztahující se k filmu a k ocenění scénáristů, režisérů a herců Helena Pavlovská dnes popolední, ale omeletky pro vás máme samozřejmě i zítra ve stejný čas a za chvilku na dvojce výlet do Kovozoo.

0: Dobré ráno vám všem, kdo posloucháte Dvojku. A mé pozdravy také letí za Martinou Juřenovou, která už je na telefonu a bude nás teď zvát do Kovozo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Dobré ráno, Martino.
1: Krásné dobré ráno přeji.
0: Tak je všechno připravené na tu dnešní speciální akci, která se jmenuje Umění a řemeslo?
1: Ano, všechno je perfektně připravené, už se moc těšíme na naše návštěvníky.
0: No a na co se tedy můžou těšit návštěvníci, když jste mi hezky nahrála?
1: Tak, tato akce je vlastně o oslavě šikovných lidských rukou, o kreativitě, takže návštěvníci se můžou těšit na vybraná umělecká řemesla, která představíme, na řemeslné techniky, které se používaly dříve a i ty, které se používají dneska, všechno uvidí a vlastně všechno si můžou zkusit na vlastní ruce.
0: Když jste Kovozo, tak si říkám, že to bude spíš práce s kovem, ale vidím tady v nabídce i výrobu skla, dokonce tvorbu z odpadu, takže se to nebude týkat jenom tohoto materiálu?
1: Tak hlavní linka je cesta železa, jak jste říkala, protože jsme v Kovozo, takže půjdeme vlastně tematicky od železné rudy a tavení železné rudy přes odlévání kovu, přes kovářské řemeslo až po kovošrot a kovošrot je Kovozo, to jsou zvířátka z železného šrotu, ale my jsme přidali i další elementy a hlavně element oheň, protože prostě se vším souvisí tady a máme tady připravené i mistry sklářského řemesla. Jo, ale máme tady samozřejmě i jiná řemesla, jako například keramickou dílnu představíme, máme tady truhlařinu, máme tady zlatnictví, rytectví, což samozřejmě zase souvisí s kovem, puškařinu, umělecké zpracování kovu, ale co také, a to ukážeme a i necháme návštěvníky vyzkoušet, tak to je kreativní svařování, protože o tom je vlastně Kovozo.
0: Mm-hmm. Je to pozvánka spíš pro dospělé, protože si říkám, že to jsou docela náročná řemesla, anebo se to snažíte přizpůsobit i dětem?
1: Je to akce pro celou rodinu, takže toto svařování, o kterém jsem mluvila, je samozřejmě spíš pro dospělé, ale máme tady spoustu aktivit i pro děti, velké kreativní dílny a budeme vyrábět jak z odpadních materiálů, tak z klasických výtvarných materiálů, z chlupatých drátků a pro děti je i doprovodný program jako jízdy vláčkem, jízdy na drezíně, velký bublinový workshop, kde budou dělat velké bubliny.
0: Já věřím, že se to dětem bude líbit zvlášť, když budou právě v Kovozo, protože jak už jste naznačila, tak Kovozo, to jsou vlastně kovová zvířátka. To mi ještě připomeňte, nebo nejenom mě, ale i všem našim posluchačům, jak vlastně Kovozo vznikla a proč? Protože ono to má určitý přesah, nejsou to jenom zvířata z kovu. Má to myšlenku.
1: Přesně tak, tak jsme začínali v roce 2012, kdy Kovozo byla jenom maličká část zahrady, kde bylo 50 zvířat a ta vznikla právě proto, že jsme začínali jako kovošrot. Jo, měli jsme prostě spoustu materiálu a v podstatě ten příběh začal tak, že chlapi na place svařili čisté z recese nějakých pár zvířátek na ozdobu a zákazníkům, kteří na náš kovošrot jezdili, se to hodně líbilo, tak potom pan ředitel Bronislav Janeček, který je hlavním kreativcem a šéfem Kovozo, tak vlastně říkal, proč to nerozvinout dál. A tak se prostě začalo svařovat, vyrábět a postupem času se přidávaly další aktivity a začali jsme sbírat staré věci všeho druhu a všecko vlastně, s čem je, byl nějaký odkaz předků, abychom to zachovali do budoucí generace. Mm-hmm. Takže jsme začali sbírat starou techniku, dopravní, hasičskou, zemědělskou a tu tady máme vystavenou a ukazujeme lidem a chceme prostě, aby se na to nezapomnělo, aby všichni věděli, které stojí dřív.
0: Kolik tam teď máte zvířátek? A tvoří se vlastně i další zvířata pořád, nebo už je to ucelená zoo a dál se nerozšiřuje?
1: No, zatím máme více než 500 zvířat, ale nekončíme rozhodně. Máme velké plány, z každý rok přibývají nové, máme vlastně porodnici u nás v areálu, kde se tato zvířátka svařují, rodí, v porodnici šéfuje pan primář Janeček, má k sobě tým porodníků a ti to prostě valí a přibývají do expozice další kousky zajímavé.
0: A která mláďátka je největší zájem nebo která zvířátka u dětí?
1: U dětí vždycky to jsou takové ty, které vypadají dobře na fotkách a které si můžou pohladit kočkovité šelmy třeba. Jo? Mm-hmm. Tam s těma se hrozně rádi fotí. A u nás je specifická zoo, u nás se můžou zvířátka jinak krmit, jinak se na ně může šahat. A ochotně vám zapozují na každou fotku, takže...
0: Tak přesně, neutečou, tak nikoho nepokousají, neublíží, hezky podrží.
1: Přesně tak.
0: Tak to je ideální. Poslední otázka, Martino, jestli vy máte nějakého kovového oblíbence vaší zoo?
1: Já to asi si ani nedokážu říct, prostě všecka zvířátka, co tu jsou, tak mám, mě přerostla k srdci. Ale jako z pohledu markeťáka bych možná mohla říct, že to jsou ta, která vypadají nejlíp, jsou nejvíc fotogenická, vypadají nejlíp na fotkách. Takže les, veleryba, medvěd, kodiak.
0: Tak dneska poznáte ty, kteří vás poslouchali, že se přesně u těchto zvířátek budou v Kovozo fotit. Jenom připomenu, že ta akce, o které jsme mluvili na začátku, Umění a řemeslo, začíná v 9 dopoledne a bude trvat do 17. hodiny. Kovozo, Staré město u Uherského Hradiště, a pozvala nás Martina Juřenová. Tak jak se vše vydaří, mějte se krásně a nashledanou.
1: Děkujeme moc, mějte se hezky, nashledanou.

0: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Dnes je poslední den, kdy můžou registrační úřady zapsat sporné kandidáty do voleb. Pokud uskupení pošlou kandidátky s chybami nebo nedostatky, úřady je můžou vyřadit. Dodatečné zapsání je možné jen poté, co případ přezkoumá soud. Volby do obecních zastupitelstev a do Senátu budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb pak 17. a 18. října. Ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Dosud je letos mohly vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin do 28. září. Letos je lidé můžou vidět jako součást výstavy o rodu Habsburků. V Dublinu končí dvoudenní neformální zasedání unijních ministrů financí. Projednávají mimo jiné celoevropské

0: energetickou daň z mimořádných zisků energetických společností, které profitují z prudkého růstu cen ropy a zemního plynu po zablokování Hormuzského průlivu. Další obdobná jednání budou podle agentury Reuters v říjnu při pravidelné schůzce ministrů v Lucemburku. V Jihlavě si lidé mohou adoptovat městské stromy, zároveň tak přispějí na péči o ně. Magistrát vybral dřeviny vysazené před 5 lety a mladší. Právě v tomto období totiž potřebují nejintenzivnější péči, především vydatnou zálivku a odborné řezy. V Jizerských horách si dnes připomínají 110 let od ničivého protržení přehrady na Bílé Desné. Hráz se protrhla necelý rok po dokončení 18. září 1916. Přes 60 lidí tehdy v údolí pod ní přišlo o život, další stovky o domov. Připomínka začne v 10 hodin dopoledne přímo na protržené přehradě.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne převážně oblačno, večer začne přibývat oblačnosti, teploty mezi 19 a 24 stupni, na horách kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína opatrně, za sjezdem na Nošovice odklízejí odstavené auto na 59. kilometru. V Litomyšli na průjezdu městem je nehoda. U centra v ulici Kapitána Jaroše havarovalo nákladní auto, narazilo do svodidel a je mimo vozovku. A v Ostravě je nehoda v Českobratrské ulici na křížení s Poděbradovou. Osobní auto narazilo do obrubníku, částečně zasahuje do jízdního pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď má slovo opět Tereza Stýblová.
2: Až do 8 raní s vámi budu, teď je 8:30. Za chvilku se pustíme do zpracování bylinek Babího léta pod dohledem Jany Florentýny Zatloukalové. No a potom vás vezmeme do Kroměříže, nebo vás tam budeme taky zvát, protože právě tam dnes zakotví naše ranní parta Dalibor, Jakub a Regina. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Přeji krásné sobotní ráno, 19. září, 7:30 a s námi už je na nohou také Jana Florentýna Pišová, autorka kuchařek, foodblogerka. Florentino, zdravím vás.
1: Hezký den, přeju, dobrý den.
0: Dneska se pustíme do zpracování bylinek. Sušit, mrazit, anebo hned taky dát třeba do pesta nebo do nějaké jiné dobroty. Které bylinky teď, Florentino, jsou aktuální, které teď můžeme sbírat?
1: Tak teď ještě pořád můžeme mít k dispozici bazalku, i když ta už bude brzy končit na záhoně, ale samozřejmě celoroční je petrželka, libeček, můžeme mít majoránku, oregano, někomu se daří třeba pěstovat rozmarín, takže tyhle ty bylinky.
0: Mm-hmm. Budeme je používat samozřejmě i čerstvé, ale které z nich se hodí třeba na uchování na zimu, ať už té sušené podobě, anebo třeba v mražené?
1: Tak u těch bylinek je to jak kdy, protože některé jsou lepší pro sušení a některé zase proto, abychom je spíš uchovávali pomocí chladu, případně oleje. A tady o tom, jak moc dobře bude bylinka sušitelná, nebo jak moc nám udělá prospěch ten její sušený stav, tak rozhoduje z velké části to, jak ta rostlina funguje venku na záhoně, v podstatě jaká je její životní strategie. Takže trvalé bylinky mají mnohem odolnější a silnější silice, čili vůni, a to je to, co nás na bylinkách zajímá nejvíc. Takže ty odolají i tomu sušení a pořád ještě, když je usušíme, jim té vůně zůstane dost. Ale pak jsou bylinky, hlavně ty jednoleté nebo třeba dvouleté, jako bazalka typická. Tak a ty, když usušíme, tak z nich většina vůně vyprchá a po sušení toho vlastně v té bazalce už moc nezůstane. Mm-hmm. Takže tam je lepší sáhnout po mražení nebo třeba po přípravě pesta nebo nějakého ochuceného bazalkového oleje, ale to sušení ji naopak svědčit nebude.
0: Vidíte, tak to, ta bazalka mě zrovna překvapila, já ji používám často v sušené formě, ale mám ji koupenou, tedy přiznám se, že ji nesuším sama, ale ta čerstvá je daleko výraznější, takže když si ji zamrazíme, tak to bude potom i po rozmražení tak výrazné, jako když je čerstvá. A jak u toho mražení a sušení vlastně postupovat? Ještě připomeňte, abychom to nepokazili.
1: Tak u sušení je určitě důležité, abychom sušili ve tmě, aby na bylinky nešlo příliš mnoho světla, protože i to světlo způsobuje, že vlastně degraduje ta jejich vůně a degraduje i jejich barva. A potom po usušení zase schovat prostě někam do tmy, zavřít do skřínky a uchovávat v suchu. Tak to jsou takové, takové hlavní zásady pro sušení. A co se týká toho uchovávání třeba mražených bylinek, tak i tam je dobré zamezit tomu, aby měli nějaký kontakt se vzduchem. Takže nejhůř dopadnou bylinky, které třeba jenom nasekáme, zavřeme do sáčku, smáčkujeme na placato a dáme do mrazáku. A oproti tomu mnohem líp dopadnou a uchovají si víc vůně, když je třeba rozmístíme do tvořítek na led a zalijeme je buď aspoň vodou, anebo ještě lépe olejem a v této podobě je necháme zmrznout, potom je vyloupeme, když zmrznou, teprve pak si je dáme do sáčku a budou mnohem chutnější, než právě zmražené, jenom nasekané, jen tak odhozené.
0: Takže i do těch tvořítek na led můžeme přehodit ty bylinky.
1: A olej hlavně.
0: A olej. Olej.
1: To je úplně nejlepší způsob, jak bylinky mrazit.
0: No vidíte, tak to opravdu slyším poprvé. Takže děkuji za tu informaci, vyzkouším. A teď pojďme na to zpracování, protože já miluju pesto. Vy jste mi ho nabídla, že bychom ho mohli připravit. Tak z čeho pesto a jak postupovat? Tak
1: úplně typické je bazalkové pesto, ale vlastně se dá udělat z jakýchkoliv bylinek, které mají takové ty měkčí, křehčí lístky. To znamená asi to nepůjde úplně dobře z tymiánu, ale právě z bazalky nebo třeba z petrželky úplně krásně. A důležité je u přípravy pesta, abychom ho příliš nezahřáli a snažili se prostě při přípravě stále ho zachovávat studené, čili dlouho a prudce mixovat s nějakým mixéru způsobí, že se ta směs zahřeje a zase přijdeme o chuť, přijdeme o barvu, prostě nebudeme vůbec mít radost z toho výsledku. A druhé takové pravidlo u pesta je nerozdrtit bylinky úplně na kaši, protože pak hořknou a zase vede to k tomu, že ztrácí barvu. Takže když už sekat v mixéru, tak spíš třeba pomocí pulzů a dávat pozor, abychom tu směs nezahřáli a nerosekali fakt na padrť. A vlastně zpracovávat ty bylinky na poslední chvíli ideálně, to pesto používat nejčerstvější je nejlepší, ale může čekat i v lednici, ale má prostě omezenou trvanlivost. Já vím, že někdo klidně řekne, mě vydrží celou zimu v lednici, ale vždycky je nejlepší v prvních pár dní a potom už to s ním jde trochu z kopce a udržuje se tedy zase pod nějakou vrstvičkou oleje aspoň, aby se nekazilo. A v podstatě je to jednoduchý, vezme se velká hromada lístků, bazalky nebo něčeho takového, třeba aspoň 50 velkých lístků, abych tomu dala nějaké číslo, 40-50 gramů nějakých měkčích oříšků, typicky se používají piniové pro bazalkové pesto, ale i z nepražených kešů oříšků bude taky skvělé. A vlastně se to naseká nožem nebo v moždíři, se může rozdrtit, nebo jak jsem říkala, v tom mixéru, a postupně se přilevá olej, tak abychom ho tam měli akorát, aby to bylo takové krémové. I rozetřený stroužek česneku se přidává na ochucení, no a nakonec se ještě případně vmíchá jemně nastrouhaný parmezán. Mm-hmm.
0: A pak k tomu nějaké těstoviny, ale to pesto je základ v tomhle případě. Jana Florentína. Ano, a rajčata. Pišová, moc vám děkuji za skvělé rady na zachování bylinek i za recept na pesto. A těším se příště na dvojce. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou. Pěkný den.
2: Tereza Stýblová a sobotní dobré ráno na dvojce.

0: po uši.
1: Sobotní ranní tým dvojky je tady ve studiu, tedy Jirka a Tereza, ale ten opravdový ranní tým dvojky, který slýcháte každý všední den, tak ten je na cestách tuto sezónu a dneska míří do Kroměříže. 19. září je totiž v Kroměříži akce Kroměříž září. No a u toho Dalibor, Regina a Jakub nemůžou chybět. A na telefonu nebo ve spojení bych teď měla být s Daliborem. Je to tak?
2: Ano, jsem tady, já jenom doběhnu, zastavím, protože mě klasicky čekal, jako vždy v sobotu ráno, ranní běh a kontrola našeho stanoviště, tak už je to na Instagramu, takže všechno je v pořádku.
1: Kontrola tady proběhla v pořádku, všechno je připravené. Já si pamatuju, Dalibore, že my jsme spolu naposledy mluvili někdy na začátku vašich výjezdů a to jsem tě vždycky zastihla v dešti, někde se schovával a očekávali
2: jsme... V písku,
1: ano, že nebude moc hezké počasí a dneska vám to vyjde. Nechci to zakřiknout, ale meteorolog Tomáš Mejstřík říkal, že bude sluníčko, teploty kolem 24, to si myslím, že je ideální na takovou akci. Co říkáš?
2: Samozřejmě, to jsme objednali dobře. Teď je po ránu trošku, jak se říká, frišno, ale jinak je tady vymeteno, modrá obloha, nádhera. Já jsem si zaběh ráno tady i k zámku, abych vám tady všem přečetl tu nádhernou zprávu, že zahrady a zámek v Kroměříži byly v roce 1998 zapsány na seznam světového dědictví UNESCO a tím byl potvrzen světový význam a jedinečnost tohoto souboru spojujícího umělecky komponované zahrady s barokní architekturou. Je to asi potvrzení unikátnosti tohohle místa, hned tady vedle arcibiskupské gymnázium, církevní základní škola v Kroměříži. Je to centrum kultury, centrum opravdu historie naší. A já jsem moc rád, že Kroměříž září, to se teda moc hezky vyslovuje, je akce, které jsme součástí včera. Ona začala už včera odpoledne a je to jedinečné v tom, že nejenom, že je tady velké pódium, na kterém třeba včera vystupoval Divoký Bill, dneska tam budeme vystupovat my, ale večer ta Moravská filharmonie Olomouc připomene stovku Miloše Macourka filmovými melodiemi. U toho budeme taky, já to budu uvádět, moc se na to těším. Bude to stohlavý soubor a myslím, že to za to opravdu bude stát. Přes den jsme tady samozřejmě my ve 14.00 vysíláme živě na dvojku, máme to opět plné hostů, budeme nejenom tedy na zámku, ale třeba si také připomeneme Hanátské v Dolek, protože tady došlo k takové věci, a ty to asi víš, že my jsme vlastně spíš na Hané. My jsme si jako vždycky mysleli, že Kroměříž je spíš ten Zlín.
1: No, jako Valašsko, ale je to Hana.
2: Není to tak. Jsou na to náležitě pyšní, takže tady ochutnáme Hanátské v Dolek a spoustu dalších věcí. Takže ten program je
1: nabitý.
2: Opravdu nabitý. Bude to, myslím, že stát za to. A já jsem, jak říkám, jsem moc rád, že my, a jako Český rozhlas, a hlavně dvojka a ranní dvojka u toho může být.
1: Takže o 14 hodin živě ze stanu dvojky vysíláte z hosty, ale to není jenom jediná vaše dnešní exhibice, řekněme. Ty už si říkal, že tam budete vystupovat i na pódiu a všechno by mělo začít už v 10 dopoledne s dvojkou, nebo jak to přesně?
2: On to začne, jak říkám, už včera, je to vlastně celý víkend, ale v 10 dopoledne tady Markéta Hrubešová bude mít svůj gastrofestival, takže nevím, že se...
1: Takže budete mít Hanácké v Dolek, předtím se najíte od Markéty, to máte dobře zařízené.
2: ale to jsem ještě ti chtěl říct a všem našim posluchačům. Tady je, já tam doběhnu, abych vám to přesně...
1: Ještě, že běháš, Dalibore, aspoň to stihneme všechno.
2: Jo, všechno stihneme, neboj. Tady je tady jídelna Avion, a to je normálně od 7 od rána. To je rok 1980. Normálně takový ty táci, obyčejný super jídla, narváno samozřejmě, taková ta snídaně, že máš gulášovku, držkovku, rohlík a míchaný vajíčka.
1: Já mám pocit, že se tomu někde říká mléční bar, nebo aspoň třeba v Jihlavě. Na náměstí jsem chodila do mléčného baru, ale byla tam polívka taky k mání takhle po ránu s rohlíkem. No.
2: Ale tady teď se dívám, stála Navítka jídel a dobře poslouchejte. Smažený květák 115 korun, no to je přesně, rozumíš. Hovězíčková, no jsme tam knedlík 120 a to si dáš v 10 ráno, podotýkám. A už to tam prostě pošleš, dáš si k tomu nějakou gofolu nebo něco. Ne, to je fakt jako zážitek veliký. Jsou tady jako moc krásný místa a jenom zpátky k tomu programu. Já tady ještě se přeběhnu, abyste měli ten pocit dokonalý. Snad mě pořád těšíte.
1: Slyšíme.
2: Tady je obrovská, jak se říká anglicky, stage, český jeviště. To je, aby se tam vešel stočlený soubor. Mimochodem včera tady hrála místní konzervatoř, má Big Band. Mm-hmm. Samozřejmě, že jsem s nima zahrát. Dva roky jezdím bez nehod na bubny, to jsem musel, že jo, takže už mi řekli, že talentovky jsou v březnu, že můžu přijít.
1: První kolo jsi udělal včera a jdeš do druhého rovnou.
2: Ale fakt to bude stát za to. A na tom jevišti dnes ve 13.00 bude, jak my tomu říkáme, show dvojky, nebo ranní dvojka show, to je vlastně jedno. Bude tam vystupovat také náš milovaný dvojka band, který jsme založili u příležitosti Ježíškových vnoučat, vlastně v loňském roce, a s velkým úspěchem jsme rozdávali radost. A ten dvojka band pod vedením Petra Kroutila a Dalibora Gondíka tady dnes také vystoupí. Máme tady velikou přípravu a veliký program. Takže to bude o 13.00 a krásně nám potom na to naváže to vysílání. Myslím, že to bude moc fajn. Bude. A doufám, že bude zase narvaný náměstí jako na divokým Bylovi.
1: Už to je fajn, Dalibore, ty jsi hezky nastartovaný, tak já věřím, že mám to všechno vyjde, tak běž probudit Reginu a Jakuba.
2: Oni se musí ještě vyspat, my to tady stavíme všechno, víš.
1: Chápu,
2: já je nechám spát, tak. Oni to mají. Mají se to složitý se mnou.
1: To nebudu komentovat, ale jste sehraná trojka. Tak moc děkuji, Dalibore, ať se vám to vydaří dnes a ať Kroměříž opravdu září. Měj se hezky a zdravím Kroměříže.
2: Já taky zdravím, ano. Ano, a moc se těšíme, pa.
1: Dalibor Gondík, poslední položka v dnešním ranním vysílání na dvojce, tedy v sobotu 19. září. Děkuji vám za pozornost, Tereza Stýblová se loučí a těším se v pondělí v kávě. Naschledanou.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát herec, režisér a scénárista Jiří Mádl.
2: Myslím si, že úpravu filmu je si jedna důležitá věc. Možná u všech velkých věcí, které trvají dlouho a mají spoustu překážek, je prostě důležitá motivace.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Spojené státy na Rusko uvalí rozsáhlé sankce. Cílem je dostat Moskvu pod větší tlak a pomoct ukončení války na Ukrajině. A bude slunečno, později přibude oblačnost, teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Děti v mateřských a základních školách od příštího roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze ve výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou vždy cestu, jak je obejít. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček prosazoval zesnulý republikánský senátor Lindsey Graham, který patřil mezi největší podporovatele Ukrajiny. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Zahrnují taky postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům nebo tankerům ruské stínové flotily. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
6: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob a to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
4: Na Mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí i britští akrobaté Red Arrows.
7: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin.
8: Potvrdil návrat špičkové britské akrobatické skupiny po roce znova do Mošnova Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor dnů NATO. Poprvé bude k vidění nový přepravní letoun C-390 v českých barvách a lákadlem je taky německý bojový letoun Tornado.
7: Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křídel.
8: Nejnovější techniku, včetně radarů nebo třeba munice, ukáže i česká armáda a vojáci z řady dalších zemí. Až do neděle je připravených 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne polojasno, večer začne přibývat oblačnost, teploty mezi 19 a 24 stupni, na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
4: Na Pražském okruhu směrem k D1 opatrně za sjezdem na Jesenici. V omezení na 80,5 kilometru stojí dodávka. Blokuje jeden pruh, čekejte hustší provoz. Na D2 z Brna do Lanžhota dejte pozor, mezi kilometry 3 až 9,5 je tam zavřený levý pruh kvůli pracím údržby. Tolik zprávy, na řadě je Meteor.
0: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Pořad s tradicí od roku 1963 právě začíná.
11: S Meteorem i dnes zaletíme do světa vědy.
10: K poslechu vás zvou autor pořadu Petr Sobotka
11: a Kateřina Březinová.
10: Bude na měsíci katapult?
11: Kam létají čápy?
10: Jaká je stavba molekul?
11: Byli dinosauři barevní?
10: Lze vydržet 5 let ohladu?
11: Jak ryba vidí?
10: Kam pak se vydáme na začátku Meteoru?
11: K měsíci.
10: Nějaký nový objev?
11: Jenom nový způsob cestování. Rýsuje se plán na sestrojení měsíčního katapultu.
10: Prosím? Tak zaprvé, katapult není nic nového. Vždyť byl poprvé využit už dávno před naším letopočtem. A za druhé, cestovat katapultem může napadnout snad jen barona Prášila.
11: Rozumím vaší skepsi. Nicméně katapult má dopravovat jenom náklad, a navíc nemá jít o klasický vrhačský nástroj, ale o elektromagnetický katapult.
10: Víme, jak by měl vypadat?
11: Představte si dlouhou kolejnici, po které se náklad rozjede tak velkou rychlostí, že uletí do vesmíru.
10: Tedy něco jako nákladní rychlovlak, který to záměrně přežene se svojí rychlostí.
11: Koncepce je stará už asi 100 let a teď ji oživil všem dobře známý americký vizionář. Všechno nám vysvětlí inženýr Tomáš Přibyl z Hvězdárny a planetária v Brně.
12: Elon Musk tuhletu myšlenku oživil v souvislosti se svými obřími a monumentálními vizemi týkajícími se umělé inteligence. On už letos v únoru začal slibovat, že počínaje příštím rokem začne pomocí své obří rakety Starship vypouštět do vesmíru datová centra, která budou sloužit tréninku umělé inteligence, a pozor, on by jich rád vypustil kolem 1 milionu. Dovedeme si to představit, 1 milion družic vypuštěných do vesmíru, které budou sloužit tréninku umělé inteligence, protože my tady na Zemi, a všichni to víme, s umělou inteligencí máme několik problémů, že zdroj energie, zdroj surovin, místo. No a právě ten zdroj energie by nahradilo slunce, sluneční baterie na těch družicích, potom je to ještě chlazení samozřejmě, to by byl problém i v kosmickém prostoru, no a s místem by tam problém nebyl, čili Musk uvažuje o tom, že by se těžily suroviny na měsíci, přímo na měsíci by se z nich v nějaké lunární továrně vyráběly družice a ty družice by se pak elegantně a jednoduše v podstatě nevynášely pomocí rakety na oběžnou dráhu, ale stříleli by se tam pomocí elektromagnetického lunárního katapultu.
10: Nejde o námět na sci-fi román.
11: Několik Muskových vizí se už splnilo.
10: A kolik energie by družice dokázaly vyrobit?
12: On počítá s tím, že každý rok by vyslal, a to je šílené číslo, do vesmíru družice, které by měly výkon 500 až 1000 terawatt hodin za rok. 500 až 1000 terawatt hodin. Pro srovnání, celková spotřeba lidstva je 20 terawatt hodin. To znamená, o čem tady uvažuje Musk, je, jako kdybyste postavili vedle sebe dalších 25 až 50 zemí se stejnou spotřebou energetickou, se stejnou energetickou náročností.
10: Kroutím hlavou, až mě bolí za krkem. K čemu bychom potřebovali 50krát více energie, než potřebuje celá planeta?
11: K dalšímu rozvoji. Čím více energie, tím víc toho dokážeme vyrobit, vymyslet. A ta zmíněná umělá inteligence je aktuálně obrovským žroutem energie.
10: Dobře. Připusťme, že na měsíci dokážeme připravit materiál pro výrobu družice. Jak ho tedy pomocí katapultu dostat na oběžnou dráhu a udělat z něj sluneční elektrárnu? Jak katapult funguje?
12: Je to vlastně jakýsi elektromagnetický lineární motor, čili motor, který se netočí kolem dokolečka, ale který je rozvinutý do délky. Potřebujete nějakou dlouhou rozjezdovou dráhu, nějakou třeba kolejnici nebo něco podobného, posadíte na to náklad, to, co chcete dostat na oběžnou dráhu. Potřebujete zároveň elektrárnu a zásobu energie, protože ten elektromagnetický katapult má vysoký špičkový odběr, pochopitelně. Nemůže se to rozjíždět třeba několik hodin nebo několik několik dní či několik týdnů. V podstatě ta energie je vynaložena naraz během zlomku sekundy. Záleží na tom, jak bude dlouhý, jak bude náklad těžký a tak dále. Pro představu, pokud chceme dostat na oběžnou dráhu kolem měsíce jednotunový náklad, potřebujeme mít energii, čili uvolnit ji během zlomku sekundy, odpovídající 400 kWh, co je 5 až 6 plně nabitých tesel, pokud mluvíme o Elonu Muskovi, takže to je množství energie, které se celkem dá dobře skladovat a dá se jednoduše uvolnit.
10: Nezní to ani moc složitě.
11: A samotný nápad je poměrně starý.
12: Ten nápad je starý, opravdu spousta těch teoretických nápadů v kosmonautice je starých, protože pochopitelně lidé chtěli dobývat vesmír a tak přemýšleli, jak to udělat, že rakety nebyly před 100, 200, 300 lety, které by mohly dobývat vesmír, takže vzpomeňte si na Žila Verna, který využíval obří kanón a tak dále, prostě nápady se nešetřilo, no a i elektromagnetickým katapultem nebo nějakým podobným katapultem, tak ten se poprvé objevil ve 20. letech ve vizích amerického profesora Edwina Northropa. No ale to byly teoretické vize, pak je rozpracoval Arthur C. Clarke, známý snílek a fantasta, dokonce v několika svých románech, protože katapult se mu stejně jako třeba kosmický výtah hrozně zalíbil. Dokonce i Robert Heinlein v knize Měsíci drsná milenka ten lunární katapult popisuje a co je zajímavé, využívá ho k dopravě nákladu na oběžnou dráhu kolem měsíce a zároveň k ostřelování planety Země, čili jako zbraň, ono je to taky vlastně technologie dvojího využití, že?
10: Citujeme ale z sci-fi literaturu. Nemůžu si pomoct, mně ten nápad připadá až příliš vzdálený realitě.
11: Chápu vaše pocity, ale pozor, lidé se už v minulém století pokoušeli sestrojit prototyp.
12: Nejdále se dostala skupina Gerarda O'Neilla z Princetonské univerzity v 70. letech, která dokonce sestrojila dva prototypy pozemní těch elektromagnetických katapultů, které dosahovaly přetížení 33G s tím, že urychlovaly ty projektily, ten náklad na 40 metrů za sekundu. Čili technicky reálně prokázali, že něco podobného je možné.
11: Pro start z měsíce by ale bylo potřeba dosáhnout zhruba 40krát vyšší rychlosti, než dokázal americký prototyp.
10: To asi nebude úplně snadné vybudovat takové zařízení na kosmickém tělese.
12: Všem je nám jasné v tuhletu chvíli, že pokud potřebujeme nějakou dlouhou rozjezdovou dráhu, řádově stovky metrů, lépe ještě kilometry, elektrárnu, datové úložiště, a to se nebavíme o nějaké fabrice, která bude třeba ten materiál zpracovávat a připravovat, abyste vůbec měli náklad pro ten elektromagnetický katapult, tak je nám jasné, že bude potřeba na měsíc dostat stovky, tisíce, možná desítky tisíc tu nákladu. No a taková doba nastává teď, doufejme, že klepe na dveře s příchodem těch velkých vizí Elona Muska a obří rakety Starship.
10: Předpokládám, že využít katapultu pro dopravu lidí není dobrý nápad.
12: Zapomeňte na to, že by na něm létali lidé, protože samozřejmě přetížení ve výši stovek až tisíců G by pro ně bylo opravdu doslova do písmene vražedné, stejně jako nějaká citlivá elektronika. Byť máme elektroniku, která to zvládne přežít, ale spíše se z katapulty počítá třeba při vystřelování nákladu ve formě surovin, nějakých ingotů na lunární oběžnou dráhu a tam by pak docházelo až k jejich zpracování.
11: Přetížení, které by člověk už nezvládl, je způsobeno obřím zrychlením, které by elektromagnetický katapult vytvářel.
10: Uniknout gravitaci měsíce holt není legrace, i když je oproti zemské šestinová.
12: Ta rychlost bude muset být hodně vysoká. Pokud budete chtít dosáhnout na měsíci oběžné dráhy, tak musíte ten náklad mít na konci té kolejnice urychlený na rychlost 1,68 km za sekundu. To znamená skoro 2 km za sekundu. To znamená, že to přetížení bude poměrně veliké. Tam se uvádí, že bude podle délky kolejnice, samozřejmě čím delší kolejnice, můžete mít dlouhý rozjezd a můžete nabírat tu rychlost pomaleji, no ale čím ta kolejnice bude kratší, tak samozřejmě budete muset šlápnout na plyn trošičku víc a hovoří se třeba u 160-metrové kolejnice, což je taková rozumná délka, že 160 metrů si dokážeme představit, o přetížení až 1800 G.
11: Tedy 1800krát víc, než na nás působí zemská přitažlivost.
10: Když mluvíte o zemské přitažlivosti, co takhle postavit tenhle katapult na Zemi a obejít se bez raket?
11: To by byl velký oříšek.
12: První nevýhoda je atmosféra, která od prvního okamžiku to vypuštěné těleso brzdí. To znamená, pokud vy mu udělíte rychlost x, tak při dosažení oběžné dráhy má x minus něco, že? Záleží samozřejmě na trajektorii letu, na tvaru tělesa, na úvodní rychlosti a tak dále. Čili musíte mu dokonce udělit nejenom orbitální rychlost, ale orbitální rychlost plus desítky procent navíc. To je jedna veliká nevýhoda. Druhá velká nevýhoda ve srovnání s měsícem je, že zatímco u měsíce je první kosmická rychlost, to znamená oběžná rychlost 1,7 km za sekundu, tak u Země je to skoro 8 km za sekundu, 7,8 km za sekundu, což samozřejmě velmi výrazně zvyšuje ty energetické nároky. Takže takový katapult na Zemi by musel být mnohem delší, byl by náročnější z hlediska přetížení na vynášený náklad, spotřebovával by mnohem více energie a tak dále. Čili proto se o něčem podobném, o podobném zařízení uvažuje především v souvislosti s kolonizací a teď už si to můžeme říct i s průmyslovým využitím našeho souseda měsíce.
10: Jsem moc zvědavá, jestli se povede tento kosmický katapult postavit.
11: Jednou možná, ale opravdu pochybuji, že to bude už příští rok.
10: Ale můžeme vás pozvat do vesmíru za jinou událostí, která se stane už ve čtvrtek 22. října.
11: To je pravda, ten den se meteor vydá k černé díře. Přesně řečeno, vyšle k ní nejslavnějšího fyzika Alberta Einsteina.
10: Co se stane s jeho tělem, když se k černé díře přiblíží? Kde je hranice úniku? Jak se u černé díry mění vnímání času? Bolí náraz do černé díry?
11: Snad Einsteina k této riskantní cestě přesvědčíme. Každopádně vy, naši milí posluchači, můžete být přitom.
10: Informace o natáčení, které proběhne v pražském planetáriu 22. října od 17 hodin, najdete na stránkách meteor.rozhlas.cz.
11: Těším se s vámi. Na viděnou.

0: Čas přispět ke sčítání čápů černých se krátí.
1: Ornitologové sbírají informace o jejich pobytu u nás, aby uzavřeli velké celostátní sčítání.
0: Pokud v přírodě uvidíte čápa černého a ještě lépe budete znát polohu jeho hnízda, určitě nám napište na meteor@rozhlas.cz.
1: Jak jsme si říkali před týdnem, v republice máme asi 500 hnízdních párů a potkat je můžete i celkem daleko od hnízda. Všude tam, kde je potrava, tedy rybníky, řeky, potoky, protože se živí hlavně rybami.
0: Kdyby měli všichni čápi nějaké vysílače polohy, hned bychom věděli, kde přesně jsou.
1: No tak není možné dát geolokátory všem, ale občas se to podaří. O jednom pozoruhodném případu nám přichází říct František Pojer z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
2: Záchranná stanice v Makově u Písku má handicapovaný pár, nelétající, který nemůžou vypustit, a ten pár se stavili a on má už několik let mláďata v zajetí. Vše jsou vejce a pak ty mláďata vypouštějí. A v roce 23, to znamená před 3 roky, tak vypustili 2 mláďata a dali jim vysílače taky. Takže jsme věděli, nebo víme u toho jednoho doteď, kde se pohybuje.
0: To musí být velmi dobrodružné a zároveň napínavé sledovat, kam asi poletí.
1: Mláďata hned první podzim po vylíhnutí míří na jih. Dříve platilo, že cílem byla Afrika. Překážkou na trase Středozemní moře. Část tedy létala západně přes Španělsko, Gibraltar a druhá část čápů přes Turecko a Bospor.
0: A kam se vydali čápy z Makova?
2: Jeden z těch ptáků, ten odletěl někam do Turecka a tam na hranici se Sýrií se ten signál ztratil a už nikdy jsme se nic nedověděli. Ale ten druhý, ten byl asi trochu chytřejší, nebo to vystihl, tak on ani neletěl do Afriky, ale zimoval opakovaně v Bulharsku. Jo? Já jsem měl takovýhle informace od kolegů a i trochu od těch kolegů z Bulharska, ale od našich kolegů, že v Bulharsku jsou taky nějaký místa, kde ti čápy černí zimují. My jsme teda doložili kdysi jednoho našeho čápa ve Španělsku. To byl první doložený čáp, možná v Evropě, že opravdu neletěl do Afriky, protože měl vysílač i kroužky, takže ten zimoval v těch rýžových polích ve Španělsku, poblíž Gibraltaru tam někde. A tenhle ten, co začal létat do Bulharska, tak se mu to zalíbilo, naučil se to a všechny 3 zimy, to znamená zimu 23, 24 a 25, tak strávil tam.
0: Milovník Bulharska.
1: Vtipné je, že zamířil k obci Belozem, které se říká Evropská vesnice čápů, tedy čápů bílých, kterých je tam pravidelně neuvěřitelných 100.
0: Ti tam ale hnízdí přes léto, zatímco čáp z Makova je tam v zimě, takže se míjejí.
1: To je fakt. A co se týká hnízdění našeho černého čápa, na to byl ještě moc mladý.
2: Ti čápy černí rozpívají ve 3 letech. Úplně výjimečně, možná trošku dřív a někdy i později. No a tenhle čáp, který byl vypuštěný z té stanice v Makově, ze záchranné stanice, tak se vrátil. První léto byl někde na východním Slovensku, v povodí Tisy a v Maďarsku. Ale druhý léto, to znamená v loni, už byl tady Německo, Rakousko, Česko, tady tak jako lítal, byly mu 2 roky, nehnízdil ještě. A tak jsme se těšili na letošní rok, protože my jsme už tenkrát měli kdysi ty čápy z vysílači, ale těm čápům se nepodařilo přežít 3 roky, až do té dospělosti. Většinou někde zahynuli, nebo vysílače přestali fungovat. A tohle je první čáp, který od toho vylíhnutí až do těch 3 let se dožil a vrátil se letos z jara sem na pomezí Česka a Rakouska. A my jsme očekávali, že zahnízdí, takže jsme nějak vstoupili v kontakt i s kolegy z Rakouska, ale nakonec, protože ten vysílač stále funguje, tak jsme věděli téměř přesně, kam lítá a kde asi bude hnízdo. Takže jsme se tam pak vypravili a to hnízdo jsme opravdu našli. Na takové obrovské jedli, měl tam 3 mláďata, už docela odrostlý.
0: Veliká radost. A pro ornitology hodnotné informace o pohybu čápa za 3 roky života.
1: Má i další prvenství.
2: Je první v tom směru, že je ze záchranné stanice, že to není úplně divoký pták, i když ti ptáci se chovají úplně normálně. Když se vypustí, tak vůbec nezáleží na tom, že se vylíhl někde v zajetí. On se chová úplně normálně, odletí do Bulharska v tomhle případě, ale i do Afriky a pak se vrátí. My jsme pouštěli i ptáky z pražské zoologické zahrady, ale tam jsme se to vždycky dověděli, až když někde zahnízdil. A hnízdil jeden na Liberecku, jeden na Mělnicku, jeden na Rakovnicku, protože jsme kroužkovali asi 20 let, takže podle těch kroužků jsme to poznali. A tenhle ten tady byl první, že jsme takhle měli co zdokumentovaný a nedávno ty mláďata teda vylítali, ty pravděpodobně odlítli, protože nezvládli jsme nějak zaranžovat nějaký projekt, aby jsme je označili, tak třeba příští rok počítáme, že se vrátí, protože ten pták je dlouhověký, čáp černý, co dožívá až 20 let, ale běžně ty hnízdící ptáci jsou 8, 10, 15 let starý, takže doufáme, musím to zaklepat trochu, že se vrátí a že příští rok třeba uděláme nějakou ještě akci takovou, že budeme vědět i o těch jeho mláďatech, kam se dostanou.
0: Držíme palce, aby se jim dařilo.
1: Jejich otec zatím zůstává v Rakousku. Díky vysílači pod dohledem.
2: Ten čáp v Rakousku včera ještě byl normálně v tom místě a tam je zajímavý, my jsme tam byli a věděli jsme už z předchozího, že lítá na jednu rybářskou takovou farmu nebo nasádky. No a tak jsme měli strach, aby se něco nestalo, protože čáp černý žere ryby, tak tam mu vybírá někde pstruhy nebo ne to. A kolegyně, která to sleduje podrobně, tak říkala, to jsou sádky pana Friedla. A tak jsme ho našli, pana Friedla. Přijeli jsme tam, on neuměl anglicky, jenom pár slov, my zase jsme nebyli schopní moc německy, ale on pochopil, o co nám jde a ukázal nám fotky a říkal, jo, ten čáp sem lítá. Tady měl fotky a tam měl i tu vysílačku vidět, a kroužek. A říkal, mě to vůbec nevadí, já mám ty svoje chovy těch pstruhů sítěma zakrytý, takže on chodí ve vedlejších potocích a tam chytá nějaký normální ryby a mě nějak neškodí. A opravdu nám posílal ještě nedávno další fotky, že ten čáp tam lítá a ještě včera u pana Friedla zase byl na návštěvě, takže ten je pořád ještě v Rakousku a předpokládáme, že zase poletí do Bulharska na zimu a vrátí se příští rok sem k nám.
0: Taky doufáme.
1: Jak jste slyšeli, čápy černí už odlétají. Rychle se po nich podívejte, aby je ornitologové ještě zapsali do letošního sčítání.
0: Znovu připomínáme, pokud uvidíte čápa černého, napište nám, kde se vám to povedlo, na adresu meteor@rozhlas.cz.

0: budeme hrát kostky teď.
1: Mám tady dvě krabičky a v každé jsou kostky.
0: V každé 6, jak vidím. Mám je hodit?
1: Ne, stavět. Myslíte, že s obou musí vzniknout stejná stavba?
0: Samozřejmě, že ne. Záleží přece na tom, jak ty kostky poskládám.
1: A teď si představte, že něco podobného dlouho nedocházelo chemikům. Znali jednotlivé stavební kameny látek, dokázali zjistit jejich počet a přesto jim něco podstatného unikalo.
2: Stalo se tento den, 19. září. Donedávna snad každý kluk prošel alespoň krátkým obdobím chemického pokusničení. Před 2 staletími a v hluboce zaostalém carském Rusku však šlo o hobby krajně neobvyklé. Školák Saša Butlerov mu však holdoval tak náruživě, že div nevyhodil do povětří internátní kuchyni. Zaskočení pedagogové kvůli němu uspořádali mimořádnou poradu a nakonec ho odsoudili k několikadenní karcerizaci, tedy poškolnímu pobytu v temném kamrlíku, odkud byl 14-letý provinělec vpouštěn do společných prostor ocejchován nápisem Velký chemik, pověšeným na krku.

proslovenou na sjezdu chemiků v německém Špajru dne 19. září v roce 1861. 33-letý profesor chemie a rektor univerzity v Kazani začíná slovy. Nyní, po objevení mnoha neočekávaných a významných skutečností, téměř všichni uznávají, že teoretická stránka chemie neodpovídá jejímu praktickému vývoji. A pokračuje. Chemická povaha složité částice je určena povahou jejich elementárních složek, jejich množstvím a chemickou strukturou. To byl zcela nový pojem. Stejně tak jako názor, že každé sloučenině přísluší jediný správný strukturní vzorec, který naznačuje její hlavní chemické vlastnosti. Pro připomenutí. Podle tehdyž uznávané Daltonovy teorie se hmota skládá z atomů a podle čerstvé hypotézy Avogadrovy se tyto atomy spojují v molekuly. Nejednou se ale stane, že chemikálie o stejném sumárním vzorci, tedy i identického elementárního složení, existuje ve dvou podobách. Například už dobře známé soli kyanatan stříbrný a fulminant stříbrný. První je stabilní, druhá explozivní. V čem je tedy rozdíl? Inu v jejich chemické struktuře, tedy konkrétním uspořádání atomů a vazeb v molekule. Kyanatan má vzorec AgOCN, fulminan neboli izokyanatan AgNCO. Jsou to tedy chemické izomery. Svojí teorií o vnitřním uspořádání látek se Alexander Butlerov zařadil po bok dalších dvou ruských chemických bohatýrů Lomonosova a Mendelejeva. Pojem chemická struktura zavedl na den přesně před 165 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den Prometeor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Z první šestice jsem udělala tři dvojice a položila je za sebe. Z druhé šestice jsem postavila komín.
0: Stejné kostky, stejný počet, přesto jste z nich udělala jinou látku. Takhle nějak to funguje v chemii.
1: Ano. Butlerov jako první řešil, že je velmi důležité, které atomy jsou spolu spojeny.
0: Chemická struktura rozhoduje o vlastnostech látek. Třeba i o tom, jaké světlo pohlcují a tedy jakou mají barvu.
1: Třeba pigmenty. Stačí se podívat na naše vlasy nebo kůži.
0: Stopy pigmentů dokážou vědcům prozradit něco i o tvorech, kteří vyhynuli před desítkami milionů let.
1: Myslíte dinosaury? Nevím o tom, že by zrovna hýřili barvami. Z ilustrací bych si tipla, že v druhohorách byly v módě jen odstíny šedi.
0: Nové výzkumy tuhle představu poněkud nabourávají, jak nám potvrdí paleontolog Vladimír Socha.
2: Je to taková zajímavá představa, nebo lépe řečeno takové překvapivé zjištění, které vyplývá z jednoho nově publikovaného výzkumu. A je to něco, co samozřejmě je trošku proti naší intuici, protože ty obří zvířata, jako jsou nosorožci nebo sloni, většinou bývají takový šedí, víceméně jednolitě, takže tak nějak máme trošku tendenci si představovat, že i ti obří sauropodi byli ať už šedí nebo třeba hnědí, to je vcelku jedno, ale že prostě nějak barvami nehráli určitě. No ale ku podivu nové objevy z jižní Montany, z souvrství, které se jmenuje Morrison, velmi slavné souvrství z období pozdní jury, ukazuje, že i tady ti obrovští dinosauři, konkrétně z čeledi Diplodocidae, to jsou takový ti dinosauři velmi dlouzí, s těmi dlouhými krky, dlouhými ocasy, patří tam třeba i ten slavný Diplodocus, možná dokonce i přímo ty fosílie patří rodu Diplodocus, ale to zatím s jistotou nevíme, protože nebyly ty fosilní exempláře tak

0: dobře dochovány, aby jsme si byli jistí, že to je opravdu ten rod Diplodocus, ale to je v celku jedno. Podstatné je, že se poprvé podařilo velmi podrobně se podívat doslova do písmene pod kůži.
1: Co pak se nějaká kůže zachovala?
2: K velké radosti vědců ano.
1: Takže se stačí podívat na její barvu?
2: To zase ne. Za tu ohromnou dobu přeci jenom poněkud vybledla a rozložila se. Odborníci na to museli jít jinak.
0: Vědci museli, aby tohle dokázali, využít opravdu ty nejmodernější technologie, které dříve nebyly ani k dispozici v paleontologii. To je nejenom třeba světelný mikroskop, ale taky skenovací elektronový mikroskop, takzvaná hmotnostní spektrometrie doby letu a další velmi takové vyspělé metody výzkumu těch mikroskopických fosilních vzorků. No a bohužel teda museli být některé ty vzorky poničeny, dokonce zcela zničeny za pomoci třeba i skalpelu chirurgického nebo diamantové pily, ale zkrátka to už patří k věci. Naštěstí těch vzorků je docela hodně.
1: Co tady vědci objevili?
0: Zejména to, že se tam nacházely dvě takové základní vrstvy té pokožky, ty se navzájem odlišovaly zejména hustotou výskytu takových těch mikroskopických objektů až na úrovni organel, čili takových těch ústroječků v buňkách a jakýchsi uhlíkatých zhluků organické hmoty. No a především to byly jakési oválné struktury, které zřejmě představují melanozomy, což jsou organely, ústroječky obsahující pigmenty, které zodpovídají za barvu ať už kůže, nechtů, vlasů, chlupů a podobně u živočichů, včetně nás, lidí samozřejmě, a taky u dinosaurů. No a pak tam byly ještě takové diskovitě tvarované objekty, ten jejich původ není zatím známý, ale mohlo by se taky jednat zase o jinou podobu nebo formu melanozomů, které měly teda menší rozměry, no a ty byly rozptýlené spíše v té vnější vrstvě pokožky, v takzvané rohové vrstvě, odborně stratum corneum. No a tam se dochovaly po 145 milionů let, takže díky tomu bylo možné přibližně určit, o co se asi jedná. No a tím se dostáváme konečně i k těm barvám, protože ty melanozomy jsou úzce spojeny s barvou.
2: Melanozom obsahuje melanin. Ten pohlcuje část světla a tkáň má potom určitou barvu. Melanozomy mají u dinosaurů různé tvary, velikosti, hustotu a uspořádání.
1: Takže stačí tyto vlastnosti porovnat s dnešními živočichy a získáme nápovědu ohledně barvy dinosaurí kůže?
2: Přesně tak.
1: A u kterých druhů dinosaurů už se něco podobného povedlo?
0: My zatím známe barvu zhruba tak desítky dinosaurů druhohorních, ale v podstatě skoro ve všech případech to jsou ti opeření dinosauři, u kterých se ty otisky opeření dochovaly a právě to opeření jsme dokázali identifikovat z hlediska barvy. Jsou jenom velmi výjimečné případy, třeba malý rohatý dinosaurus Psittacosaurus, neboli papouští ještěr, u toho bylo určeno, že měl takovou přibližně hnědavou barvu, a pak ještě obrněný ankylosaurní dinosaurus, který se jmenuje Borealopelta, objevený v Kanadě, tak ten měl taky takovou, řekněme, dorezata barvu své kůže.
1: A můžeme říct, jakou barvu měli nově zkoumaní obří bíložraví sauropodi?
0: Nevíme s jistotou, jakou barvu měli. Nejvíce se údajně ty melanozomy podobají melanozomům některých ptáků. Jsou to takové malé melanozomy podobné těm, které u ptáků zodpovídají za hnědé zbarvení, takový hnědý, hnědavý odstín. Takže je možné, že ti diplodokové a jim příbuzní byli takový dohněda více zbarvení, ale co je ještě zajímavější, je, že tam byly objeveny i jiné melanozomy, které třeba se podobají zase takovým, které jsou zodpovědné za lesklé, jakoby opalizující iridescenční zbarvení, takže to neznamená, že by ti dinosauři nějak jako se extrémně leskli krásně, jako nějaký třeba opál na slunci, ale určitě to ukazuje, že mohly ty barvy mít různé, že to nebyla ta jednolitá, dejme tomu hnědavá barva, ale že měli minimálně nějaké dva různé odstíny a možná jich měli mnohem víc, takže hodně to mění naše představy o těch sauropodech.
1: Při jejich velikosti asi nemělo smysl snažit se třeba o ochranné zbarvení. Vidět byly z dálky bez ohledu na barvu. Nebo to bylo jinak?
2: No, rozhodně je to zajímavá otázka. A sice jestli měla barva dinosaurů vliv na jejich život, třeba na to, jak byli schopni udržovat teplo, nebo jak byli nápadní v přírodě.
0: Určitě. Má to samozřejmě implikace pro paleobiologii, pro zkoumání toho, jak tihle dinosauři žili, jak interagovali se svým prostředím, jak se třeba maskovali před predátory a podobně, ale vzhledem k tomu, že ani přesně nemáme rekonstruované to jejich životní prostředí, víme zhruba, jaká vegetace tam byla, o jaký typ, dejme tomu, ekosystému se jednalo, ale nevíme, jak to mohlo souviset třeba právě s nějakými vzorci, dejme tomu, nějakého toho útočného chování těch teropodních dravých dinosaurů, jestli to mohlo být nějaké třeba výstražné zbarvení pro ně, nebo naopak jim to pomáhalo se lépe schovat v nějakém typu podrostu a podobně, jestli se tím třeba samozřejmě samci nějakým způsobem naparovali v tom reprodukčním období před samičkami, to všechno je možné, ale bohužel zatím jsme na úplném začátku tady těch výzkumů a asi se těžko dá s jistotou něco říci, nebo aspoň s nějakou větší pravděpodobností. Takže to je záležitost ještě určitě dalších roků a možná desetiletí výzkumu.
2: Příliš mnoho toho ještě o prostředí, ve kterém žili, nevíme. Takže se špatně odpovídá na otázku, k čemu by se jim ta či ona barva hodila.
1: Každopádně žádná jednolitá šeť. Ukazuje se, že svět dinosaurů byl mnohem pestřejší.

0: Jméno Einstein zná každý.
1: Svými teoriemi udivil laiky i odborníky.
0: A říkal spoustu moudrých myšlenek.
1: Nepřekvapuje nás, že ve sbírce citátů Jiřího Grigara se jméno Alberta Einsteina objevuje často.
2: Všechno by mělo být uděláno jednoduše, jak je to jenom možné, ale ne jednodušeji.
0: Jinak řečeno, snažme se věci zjednodušovat co nejvíc, ale ne za cenu toho, že je zkreslíme.
1: Einsteinova myšlenka už z roku 1933 a stále platí.
0: Zjednodušování má své hranice, přesto to někdy přeháníme.
1: Například. Člověk a šimpanz mají společného evolučního předka, to je správně.
0: Člověk pochází z opice, to už je zkreslení.
1: A mám tu další tvrzení. Bez jídla lze vydržet i 5 let.
0: Panečku, to je hodně přehnané. Zjednodušením čeho tohle prohlášení vzniklo?
1: Ničeho, je to doložené.
0: Jděte, člověk už je po 3 týdnech hladovění ve vážném stavu.
1: O člověku ale řeč není. Potvrdí nám to biolog profesor Jaroslav Petr.
3: Lidé drží nejrůznější diety, ale 5 let ohladu určitě nikdo nevydrží. A tady máme živočichy, kteří to vydrží. Jmenují se batynomové. Nemusíme se bát tohle toho exotického názvu ani toho, jak jsou dneska zoologicky zařazeni, protože patří mezi takzvané stejnonožce a patří mezi rakovce. Když řekneme rakovci, tak už nám svitne a my starší jsme se tyhle ty živočichy učili jako korýše. A pro představu, jak takový batynom vypadá, tak když vyjdete před dům a obrátíte nejbližší kámen nebo cihlu, která tam leží, tak tam určitě uvidíte svinku. Maličkou centimetrovou svinku. A když si představíte svinku, která měří třeba 0,5 metru, tak to je batynom, který se jmenuje Batynomus giganteus. On žije v západním Karibiku a tam se loví a dokonce ho tam místní domorodci připravují a pojídají. A kdyby tam někdo jel a chtěl se dát batynoma, tak se tvrdí, že nejlepší je z rýží.
0: Musím říct, že mě ta představa moc neláká.
1: Jejich velké rozměry jsou poněkud překvapivé.
3: Mnozí z nich žijí v mnoha kilometrových hloubkách, kde toho není, kdo ví co, k snědku. Tam je velmi málo potravy a oni tedy, to se ukázalo, vydrží bez potravy 5 let. Takže vydržet bez potravy 5 let a ještě takhle narůst, tak to je skutečně výkon, který vědcům ležel v hlavě a rozhodli se ho vyluštit.
0: Co tedy udělali?
3: Teď se podívali na 2 takové batynomy, kteří se velmi liší prostředím, v kterém žijí. Jedni žijí v relativně mělkých vodách a druzí jsou skutečně ti hlubinní batynomové, kteří žijí v těch chudých hlubinách a vydrží tam dlouhou dobu bez jakékoliv potravy. Tak se ukázalo několik rozdílů, které ukazují, jak se můžete vypořádat s takovým prostředím a dorůst takových impozantních rozměrů. Tak první je, že ti hlubinní batynomové mají velký žaludek. 2/3 jejich těla zaujímá žaludek. Přestože je většinu času prázdný, tak je prostě připravený a ve chvíli, kdy ten batynom najde něco k snědku, tak se nacpe. Nacpe ten žaludek, co se tam vejde a pak to zpracovává. To znamená, on to rozmělní na takovou ošklivou, blátivou kaši a začne to trávit a s tím mu pomáhají mikroby.
0: To asi není žádné překvapení.
1: Není. Ve střevech jsou bakterie jako doma. I u lidí.
3: My taky trávíme pomocí mikrobů, že jo, máme přes 1000 druhů mikrobů ve střevech a je jich tam asi 1,25 kg. A tihleti batynomové zase jsou zvláštní v tom, že většina živočichů má bakterie v trávicím traktu, které mikrobiologové řadí do skupiny Firmicutes. Ale tihleti batynomové tam mají něco úplně jiného, ty tam mají chlamídie. Chlamídie lidé znají jako původce pohlavně přenosných chorob, hlavně tohle jsou jiné chlamídie a ten batynom je využívá proto, že ty chlamídie dokážou měnit živiny, které on natrávil, na tuky. To znamená, to je vysoce energetická zásoba, takže ty chlamídie mu tu potravu zpracují na ty tuky a on má energetickou rezervu, ale to by mu nestačilo, kdyby on měl normální látkovou výměnu, normálně běžící metabolismus, tak by i tenhle ten tuk velmi rychle spálil.
0: Mít ve střevech bakterie převádějící potravu na tuky, to je zlý sen všech modelek.
1: Batynomu ale nejde o štíhlou línii. Ten potřebuje dlouho vydržet bez jídla. a k tomu má uspůsobený metabolismus.
3: Ukázalo se, že ti hlubinní batinomové mají velmi nízkou úroveň metabolismu. I když my ležíme a neděláme vůbec nic, jenom dýcháme a tluče nám srdce a krev nám koluje žilami, tak spotřebováváme právě na tyhle ty základní životní procesy určité množství energie, to je takzvaný bazální základní metabolismus. A ti batinomové mají na to, jak jsou uspořádaní, jak jsou velcí, ten bazální metabolismus strašně nízký, překvapivě nízoučký.
0: A přišli vědci na to proč?
1: Teď se to povedlo.
3: Ukázalo se to, když přečetli batinomům dědičnou informaci, protože tam objevili gen, který se označuje jako ND1. A tenhle ten gen živočichové běžně ve svých dědičných informacích nemývají. Kdo ho mívá, to jsou bakterie. To znamená, tady muselo kdysi dojít takové bakteriálně batinomí genové burze, kde si ti batinomové od těch bakterií tenhle ten gen půjčili. A na té dědičné informaci těch batinomů je vidět, jakým šel k duhu ten půjčený gen, protože oni si ho jednak namnožili, že ho tam mají ve více kopiích. A jednak tedy se přičinili o to, aby ty geny pracovaly na plný výkon. Je to jako když v autě šlápnete na pedál a prošlápnete to až na podlahu. To znamená, ten gen běží v mnoha kopiích na plný výkon a zajišťuje to, že těm batinomům sníží tu základní látkovou výměnu.
0: Mít tenhle metabolismus mohla by být po obezitě beta?
1: Obezita má více příčin, ale máte pravdu, i vědci přemýšleli nad tím, jestli by batinomové nemohli poskytnout licenci.
3: Ty vědce zajímalo, jestli by se tímhletím způsobem nedala snížit látková výměna i jiným živočichům. Protože snížení látkové výměny, představte si, že přivezou do nemocnice těžce zraněného člověka. Často ho se říká, že byl uveden do umělého spánku. To je, aby byl v naprostém klidu, aby ta spotřeba energie byla co nejnižší a on mohl se hojit a regenerovat ty poškozené tkáně. Někdy se ten organismus podchladí, že jo, pro některé operace. Takže to je zase snížení toho metabolismu, jestli by to nešlo. Takže oni zkusili přenést ten gen háďátkům, červíkům, pak akvarijním rybkám, dáním a pak ho dali dokonce i do lidských buněk a zjistili překvapivou věc, že by to nešlo. Protože ten gen ND1 funguje velmi dobře těm batinomům, protože oni, jak jsou v té hlubinné vodě, kde je zima, tak za té nízké teploty ten gen skutečně snižuje úroveň metabolismu. Ale jakmile je teplota vysoká, tak naopak úroveň metabolismu zvyšuje. Takže my při naší tělesné teplotě 37 stupňů Celsia bychom se nedomohli s genem ND1 sníženého metabolismu, ale zvýšeného metabolismu.
0: Brát prášky na hubnutí a přibrat kvůli nim 10 kilo, to by nikdo nechtěl.
1: Co funguje jinde, nejde vždycky přenést na nás.
0: Na druhou stranu, umět být 5 let ohladu, potom ani netoužím.

0: Když jsem v létě šnorchloval v moři, viděl jsem spoustu ryb a ptal jsem se sám sebe, jak oni vidí mě.
1: Jistě jste měl brýle, ale jakmile byste si je sundal, všechno by bylo rozmazané.
0: No, ryby jsou na tom určitě lépe. Je to jejich přirozené prostředí.
1: Jak vidí ryby? I tím se zabývá kniha Co ryba ví, britského etologa a biologa Jonathana Balcomba, kterou vydalo nakladatelství Kazda. Čte Igor Bareš.
2: Jak ryba vidí? Jelikož se ryby vyvinuli ve vodě a ne na vzduchu, je pochopitelné, že jejich oči se od našich liší. Ale evoluce je konzervativní návrhář se sklony držet se dobrých nápadů. Díky sférické čočce s vysokým refrakčním indexem vidí ryba stejně dobře pod vodou jako my na vzduchu. Zřejmě není třeba zmiňovat, že ryby nemají ani slzné žlázy či kanálky, natož víčka, která by zvlhčovala jemný povrch očí. Jednoduše je nepotřebují, jelikož jejich oči jsou bez přestání čištěny a zvlhčovány vodou, ve které plavou. Oční svalstvo koníčků, slizounů, hlaváčů a platýzů jde o stupínek výš. Každému oku umožňuje otáčet se nezávisle, jako u chameleonů. Z toho se dá jedině usuzovat, že takto obdařená bytost dokáže zpracovávat dvě zorná pole najednou. To lidské mozky nedokážou. Malí platýzové vypadají stejně jako kterákoliv jiná ryba. Plavou přímo a na každé straně mají jedno oko. Ale pak projdou v rámci přípravy na dospělost bizarním proměnou. Jedno oko se přesune na druhou stranu tváře. Jakoby došlo k plastické operaci obličeje, jen zpomaleně a bez skalpelů a šití. Dost často k tomu ani nedojde pomalu. U platýzů hvězdnatých trvá celý přesun oka pouhých 5 dní. Ale u jiných druhů to může zabrat i jen jediný den. Výměnou za takovou estetickou potupu, že má obě oči usazené vedle sebe na jedné straně, disponuje platýz úchvatným binokulárním viděním. Obě oči vystupují z těla jako hrdí sousedé a každé se dokáže samostatně otáčet. Binokulární vidění je užitečnou adaptací pro život, když číháte na písčitém či kamenitém dně, dokonale zamaskováni na substrátu a čekáte na příležitost přepadnout nic netušící krevetu či jiného nešťastného kolemjdoucího výpadem o rychlosti blesku. Díky propracovanému vnímání hloubky dokáže platýz mnohem lépe odhadnout načasování a účinnost svého přepadu. Jiný druh ryby vylepšuje své zorné pole odlišným způsobem. Mluvím o hladinovce čtyřoké, která obývá sladké a brakické vody podél pobřeží Atlantiku, ústřední a jižní Ameriky. Jakožto přírodní vynálezci bifokálních čoček se tito příbuzní pavýho očka chlubí zřetelným rozdělením horní a spodní části sítnice. Při plavání se tato linie přesně vyrovnává s vodní hladinou. Část očí nad hladinou poskytuje ideální zrak na vzduchu, kdežto ponořená část se přizpůsobí vodnímu prostředí. Díky pružnému genetickému kódování je horní část oka citlivá na záření o vlnové délce, která odpovídá zelenavé barvě a která převládá ve vzduchu, a spodní část je citlivější na vlnové délky odpovídající žluté barvě, které najdeme v kalných vodách. Pokud hledáte chutné sousto pod vodou a nechcete přitom být nepříjemně překvapeni útokem hladového ptáka, přijde vám takový cenný zrakový nástroj vhod. Lov pod vodou představuje řadu zvláštních zrakových výzev. Pokud jste někdy byli v jeskyni bez baterky, určitě se dokážete vcítit do ryby, která se potopí hluboko pod hladinu, kde je méně světla. A je tu ještě jeden problém. S větší hloubkou klesá i teplota vody a chlad zpomaluje mozek a funkci svalů, čímž zpožďuje reakční časy. Aby ryby překonaly zpomalující účinek chladu, vyvinuly se u některých z nich důmyslné způsoby zlepšení funkce mozku a očí. Zúžitkují teplo vytvořené svaly, které pak pohání jejich smyslové orgány k vyššímu výkonu. Mečouni dokáží své oči rozpálit o 10 až 15 stupňů Celsia nad teplotu okolní vody. Teplo je generováno výměnou mezi příchozími a odchozími cévami obklopujícími oční svaly. Tepny přivádějí studenou krev od srdce a žíly jsou zahřívány zvláštním zahřívacím orgánem v jednom z očních svalů. Tyto cévy vytvářejí těsně provázanou síť, která zdokonaluje výměnu tepla. Studie očí, které byly vyloupnuty z důlků čerstvě vylovených mečounů, ukazují, že tato zahřívací strategie zlepšuje schopnost ryby sledovat rychlé změny v pohybu kořisti více než 10x. Na rozdíl od mečounů dávají mnohé druhy žraloků přednost lovu v noci, kdy je nesmírně málo světla. Jejich oči se této noční říši skvěle přizpůsobily a vedle sítnice jsou pokryty vrstvou reflektivních buněk zvanou tapetum lucidum. Světlo dopadající na tuto vrstvu se odráží zpět skrz oči žraloka a sítnici zasáhne na 2x, čímž účinně zdvojnásobí žralokovo noční vidění. Právě tento efekt vytváří známý odlesk očí koček a dalších suchozemských nočních lovců. Kdyby žraloci chodili po souši, v noci byste je ve světle aut poznali právě podle strašidelného odlesku jejich očí.
1: Když se řekne rybí oko, může to znamenat spoustu úplně odlišných konstrukcí.
0: Ryby mají navíc další způsoby, jak si udělat obrázek o svém okolí. Za týden si řekneme, jak slyší.
1: Už teď se těším.
0: Naslyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: take my advice. Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Německá vláda se dohodla na snížení spotřební daně u pohonných hmot. Plánuje zavést taky cenové stropy. Do Nepálu odletělo z Česka letadlo s humanitární pomocí. A bude slunečno, později přibude oblačnost, teploty do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Německá vláda se shodla na tom, že znovu sníží daň u pohonných hmot. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na vlastní zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba lidé v Berlíně.
5: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Poskytnutí materiální pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničí. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, říká mluvčí Posekaná.
6: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
4: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí, tisíce dalších se stále pohřešují. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je podle organizátorů obrovský. Česká rada dětí a mládeže programem pomáhá nízkopříjmovým rodinám. Zapojením do něj můžou pro děti získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity. Žádat můžou rodiče dětí od 3 do 18 let věku. Původní 4 miliony korun se během jediného dne vyčerpaly. Česká rada dětí teď proto přidává další peníze. Městské divadlo Brno vstupuje do nové sezóny činohrou Letnice. Vychází z románové prvotiny Miroslava Hlauča, za kterou loni získal ocenění Magnesia Litera. Příběh o střetu starého magického světa s moderní dobou zrežíroval Stanislav Slovák.
7: Já naopak vnímám Letnice jako naděje plný příběh a literaturu, která nám ukazuje, že se nemáme bát toho, co přijde zítra, nemáme usínat s nějakým strachem, že zítra bude hůř nebo že nás převálcuje něco. A zásada je nebát se toho, co přijde.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno během odpoledne, převážně polojasno, večer začne přibývat oblačnost. Teploty mezi 19 a 24 stupni, na horách kolem 15 stupňů.
9: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 171 blokuje stoupací pruh. Porouchané nákladní auto, kamiony vybočují. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je kratší kolona od sjezdu na Jesenici. Za ním v omezení na 81. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka. Zdržíte se do 5 minut. A silnice 16 ze Slaného do Mělníka je uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov v obou směrech. Havar havarovalo tam osobní a nákladní auto, provoz odklánějí přes Luníkov. To byly zprávy.
9: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
10: Přeju příjemné sobotní dopoledne z Dvojky. Už za chvíli naším hostem bude moderátorka a dramaturgyně Iveta Toušlová. Povídat si s ní bude Jitka Novotná v pořadu Stříbrný vítr. Krátce po 10. Ondřej Soukup, po 11. Tobogan, po 12. Halina Pavlovská. No a pořad Přijela k vám raní Dvojka. Dnes vysíláme z Kroměříže. Můžete být u toho buď osobně, anebo v éteru krátce po 14. hodině. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
9: Stříbrný vítr na Dvojce.
8: Se zajímavými ženami

0: Hit léčí, tulácká touha, zvídavost, gejzír nápadů a nezměrná energie. To všechno se potkává v drobné ženě, kterou charakterizuje také rozzářený pohled, celkově krásná vizáž a záliba ve vysokých podpatcích. Ona dáma působí optimisticky a řekla bych, že i šťastně. Někdy trošku jako vichr nebo vichřice, možná proto, že se narodila za silné bouřky a jak říká její maminka, asi tančí v rytmu oné bouřky. Každopádně za ní zůstává obrovský kus práce, kterou na sebe dobrovolně vrší ve jménu diváckých zážitků, poznání, poučení a také nejspíš vlastní spokojenosti. Paní Iveta Toušlová, vítám tě, hezký den.
1: Ahoj, hezký den.
0: Ivetko, co bylo první velké toulání nebo možná i zatoulání té malé holky z Vimperka? Kdy se v tobě objevily ty tulácké sklony?
1: Je, tak to budu muset se tady vrátit hodně hluboko do minulosti. Ono to bylo možná způsobeno tím, že já jako malá holčička jsem měla velmi často záněty prudušek. Já jsem byla takovéto bronchitidické dítě. A mamince tehdy lékaři řekli, že pokud se chci uzdravit, tak buď mě bude muset dát do lázní, anebo se mnou budou muset jezdit každý rok k moři. Takže maminka, která na mě hodně visela a byla jsem dlouho její jediné dítě, tak řekla, v žádném případě lázně nebudou. Takže skutečně každý rok jsme naložili to naše MBčko a vyrazili jsme na 2 až někdy na 3 týdny k moři, aby Ivetka tam dýchala ten zdravý vzduch. A mě to strašně bavilo. Já jsem to měla hrozně ráda, já jsem se na tyhle ty chvíle neuvěřitelně těšila, že člověk vybředne z té každodennosti, že vybředne z těch stereotypů a vlastně vydá se někam, kde nikdy nebyl, bude poznávat nové končiny. Tam se to všechno zrodilo. No.
0: To jsi mi teď připomněla odkaz na tvého dědečka, který prý jezdil s cirkusem. Je to
1: ano,
0: pravda?
1: Ano, jezdil.
0: A měla jsi příležitost s ním o těch zážitcích dostatečně hovořit?
1: Ne, já jsem svého dědečka nikdy nepoznala, protože mého dědečka zabil blesk, když mamince byly 3 roky. Takže já to mám jenom jako takovou historku, ani maminka to od něj z toho vyprávění nezná. Jenom z babičina vyprávění, že to byl světák a že uměl několik jazyků a že to byl nesmírně zajímavý člověk.
0: A ta babička cukrářka, to byla jeho žena?
1: Ne, babička cukrářka, to byla zase maminka mého tatínka. Ona nebyla cukrářka, ale ona vedla cukrárnu.
0: A chodila jsi tam za ní spíš mlsat, anebo třeba i pomáhat při výrobě nějakých úžasných laskominek?
1: K tomu mě babička nepustila, spíš jsem mlsala. Ale když už jsem pomáhala, tak u ní doma. Tu babička skutečně vařila, smažila, pekla, to všechno uměla, byla neuvěřitelná.
0: Co z toho je ti vlastní dnes?
1: Moc ráda nepeču, to ne, ale já ráda vařím, ale nemám na to zase až tak moc času, takže když už se do té kuchyně dostanu, tak si to neuvěřitelně užívám.
0: A z manuálních prací, takových těch ženských, co vyhledáváš?
1: Jejda, teď si mě je trošku zaskočila. Já na to taky nemám moc času, abych ti řekla pravdu, takže třeba trošičku zahradničím, ale jenom na své terase. Tak mě to hrozně baví, že jsem si tam vysázela spoustu kytek a každé ráno je chodím otrhávat a povídám si s nimi a jsem ráda, že se jim daří, takže tam mám nádherné vějířovky, které tam mám skoro každý rok, ale po každé se mi do nich dal škůdcek, který se jmenuje zavrtalka, nikdy jsem to neslyšela a vytváří takové podivné chodbičky na listech, tak letos si říkám, co jsem udělala jinak, že tam ta zavrtalka není.
0: Já se na ty práce ptám, protože maminka ti údajně říkala, uč se, Ivetko, rukama se neuživíš. To by mě zajímalo, proč, jestli ti chyběla zručnost, anebo spíš ochota věnovat se tomuto typu práce, protože se cítila lépe v těch intelektuálních vodách.
1: No, možná B je správně, protože já jsem byla takový malý knihomol. Já jsem hrozně ráda četla, pořád jsem chodila do knihovny, půjčovala jsem si stohy knížek, takže když po mně rodiče něco chtěli, abych jako jim pomohla, tak jsem vždycky se tvářila, že neslyším a nebo jsem se někde schovala a tak. Ale popravdě řečeno, jako myslím si, že na mě trošičku uplivly jedovatou slinku, protože když jsme potom s Pepou Maršálem natáčeli speciály toulavky a vlastně jsme jezdili za různými řemeslníky a výrobci a podobně a já jsem si vyzkoušela kde co, včetně toho, že jsem pletla košíky z orobince a tkala jsem koberce, foukala jsem sklo a malovala jsem ozdoby, vytvářela jsem vitráže, tak mě to neuvěřitelně šlo. Mm-hmm. Ona to říkala maminka, on to říkala tatínek. Mm-hmm. Takže já, když jsem to potom tátovi pouštěla, říkám, vidíš, tati, tak ty si celý život mě cejchoval tím, jak jsem strašně nešikovná. Možná si mě i od toho odrazoval a mě to vlastně strašně baví. A musím říct, že v rámci toho speciálu mě některé ty činnosti i neuvěřitelně uklidňovaly. Že dokonce, když jsme vytvářeli vitráže, tak moje kolegyně a kamarádka Alenka Millerová v té době si zaplatila kurz vitráží, začala ty vitráže vyrábět a já jsem dokonce chtěla se na ten kurz přihlásit taky, protože to je nádherná práce a strašně mě bavila.
0: Ale tak daří se ti i v tom intelektuálním oboru. Co to bylo za knížky, které tě v dětství lákaly? Já tuším, že bys tady mohla vyjmenovat celou řadu titulů, ale takové nejvýraznější.
1: Tak já jsem byla hodně pohádková a pak teda knížku, kterou jsem milovala, tak to byly Mikulášovy patálie. A já jsem tu knížku neměla, měl jí můj spolužák Ivo Machač, on mi ji půjčil a pak vycházela na pokračování v Ohníčku. A protože to byl rozebraný titul, který nikde nebyl, tak já jsem si ty kapitoly jednotlivé z toho Ohníčku vystřihávala a můj tatínek mi to potom svázal. A protože můj tatínek hrozně krásně kreslí, on uměl překreslit obrázky, takže to kreslíře Sempého byl schopen neuvěřitelně napodobit, tak on mi udělali takový přebal té knížky. Takže Mikulášovy patálie ty uměla v dětství.
0: Co dalšího uměl tatínek víc než dobře a co si po něm třeba zdědila?
1: Můj tatínek na rozdíl ode mě byl řemeslně nesmírně zdatný, protože skoro sám upravil celou chalupu. Byl tam schopen postavit pec, krb, uměl vyrobit i krbové nářadí, ze dřeva dělal nádherné věci.
0: Takže mimochodem, kdy jsi tohle docenil?
1: Já jsem tohle cenila od začátku, už jako dítě. Třeba když uměl kreslit a chtěla jsem nějaký obrázek, tak tatínek, na co jsem si ukázala, tak to mi uměla kreslit do památníku kamarádkám nebo i mě. Takže taťka byl nesmírně šikovný. A paradoxně, protože uměl opravdu všechno, co se doma rozbilo, tak táta uměl spravit. Tak já jsem to pak vyžadovala od svých partnerů. A nedokázala jsem pochopit, že někteří muži jsou strašná motovidla, protože táta skutečně na co sáhl, to bylo fajn. A jednu takovou historku se svým někdejším partnerem tady do placu přidám. K nábytku, který jsem měla a chtěla jsem skříň ve stejné barvě, v podobném stylu, tak tatínek byl schopen mi tu skříň vyrobit. A tomu mému tehdejšímu partnerovi dal jenom jeden jediný úkol, aby tam přivrtal takový ten držák na pásky a na kravaty a na šátky. A on vzal šroub a začal vrtat a najednou slyším obrovský řev. Přiběh tatínek, protože on vzal mnohem větší šroub a vlastně tu desku provrtal skrz. Takže taťka potom vymýšlel, jak to zaretušovat, aby tam ta džuzna nebyla vidět.
0: Čím ti imponovala maminka? Co se ti líbilo z jejich aktivit a z jejich záhlib a lásek?
1: Tak maminka byla taky nesmírně manuálně zručná. Maminka zase byla schopná ušít kdeco a uplést kdeco. Takže já jsem byla dítě, které chodilo vždycky hrozně hezky oblečené, protože maminka mě byla schopná našít oblečení od hlavy až k patě, jak se říká. A dokonce i šila nádherný masky, když jsme chodili na maškarní plesy. Tak já jsem byla princezna a víla. Všechny tyhle ty nádherný kostýmy maminka dokázala ušít. Ale co jsem na mamince měla hrozně ráda a co mě asi hodně inspirovalo, bylo to, že maminka byla neuvěřitelná vypravěčka. Moje maminka si dokázala vymýšlet neskutečné příběhy a v době, kdy jsem byla hodně malinká a naši ještě neměli auto, protože si ho koupili, až když mi bylo 7 let, tak my jsme k mojí babičce na Solnou Lhotu chodili pěšky, což je z Vimperka, odkud pocházím, nějakých 5-6 kilometrů. A já, abych nekverulovala, tak maminka mi každou tu cestu vyprávěla nějaký příběh. A skutečně ale krásný. Ona je uměla nádherně vypointovat. Takže maminčiny příběhy a maminčiny pohádky, ty jsem měla strašně ráda. A myslím si, že v té mojí cestě novinářské mě maminka v tomto směru nesmírně inspirovala.
0: To vypravečské umění se dnes docela vytrácí, viď?
1: Úplně.
0: To je škoda. Ty jsi měla nakročeno na dráhu herečky, tak nějak jsi to představovala. To bylo také po mamince, tohle ano. Směřování?
1: Ano, to bylo po mamince, bylo to i po tom dědovi Světákovi, který taky hrál divadlo, a zároveň po mém dědovi z tatínkovy strany, ten taky hrál divadlo. A já už odmala, co jsem nastoupila do první třídy, tak jsem řekla, že chci na dramaťáka, tak to bylo, no. A začínala jsem jako 7. trpaslík od Sněhurky. A
0: Iveto, a jak ti u toho bylo, když ses ocitla na jevišti?
1: Krásně, mě to bavilo. Mě bavilo být někým jiným. Mě bavila ta hra.
0: Vystopovala bys tam třeba i nějaké prvky zdravého exhibicionismu?
1: Možná jo, ale já o sobě říkám, že jsem extrovertně se projevující introvert, což má spousta lidí, kteří veřejně vystupují. Já jsem si docela dost vystačila. Já jsem právě byla to dítě, které si kreslilo a vystřihovalo si ty loutky. Já jsem si i doma sama hrála divadla a psala jsem už odmala i divadelní hry. Takže jo, mě to bavilo, ale mě hlavně bavilo vcítit se do té postavy, tu postavu nějak prožít a vynést. A pak mě samozřejmě bavily ty reakce diváků. Ale jakože bych byla vyloženě exhibicionista v tom pravém slova smyslu, že kamkoliv přijdu nebo jsem přišla, tak jsem chtěla být královnou večírku nebo něco, to ne, to se takhle úplně nemám.
0: A co ve škole? Byla jsi středobodem nějaké dívčí party?
1: Asi ano, protože já jsem vymýšlela spoustu věcí. Já jsem byla takový neposeda, který vždycky vymyslel něco a ty ostatní jsem k sobě tak nějak jako intuitivně přitahovala. Ale zase já ráda jsem si doma zalezla a vytvářela to svoje. Takže pak to bylo docela komický, protože spolužáci zvonili na dveře a půjde Iveta s náma ven. A Iveta zrovna byla ponořená do nějakého svého fantazijního světa a vůbec se jí nechtělo. Jo. Takže spíš skrze ty své aktivity jsem ty lidi k sobě přitahovala, to určitě. No.
0: Když sleduješ dnešní školství, ty taková vlastně vzdělávatelka skrz obrazovku, také zasloužilá teta, která určitě o tom vzdělávacím systému hodně přemýšlí. Co tam postrádáš?
1: Já tam právě postrádám ten kontakt, protože ty děti utíkají do toho virtuálního světa. A myslím si, že to je špatně, protože úplně jim to zakazovat taky není dobře, protože technologie se vyvíjí stejně jako nám zakazovali televizi a bylo to houby platný, protože stejně jsme všichni k té televizi utíkali a myslím si, že nás ta televize nijak jako nepochroumala, nepokřivila, tak stejně tak asi je zapotřebí, aby ty děti držely krok s dobou. Ale v rovnováze s tím by teda měly pořád chodit s těmi kamarády ven, vyvíjet nějaké jiné aktivity a to si myslím, že je na úbytě. No. Já jsem teď teda strašně ráda, protože naše děti taky dlouho tam měli to, že byli fascinováni tou krabičkou. Dokonce synovec ještě pořádně ani neuměl mluvit, ale koukal mi na telefon a říkal hutut, hutut. A hutut byl YouTube, jo. Takže hutut, hutut. Takže tak. No a teď teda naštěstí se to nějak překlopilo. Jemu bude skoro 14, neteří 11. A už jako běhají ven za těma dětma a už jako třeba s těma klukama se domluví a jde hrát fotbal a holky si tam pinkají s míčem. Takže já jsem za tohle strašně šťastná, protože si myslím, že by to bylo blbě, kdyby se ty děti izolovaly a kdyby mezi sebou nevytvářely ty vztahy, protože tam se vlastně učí ten sociální kontakt a do toho budoucího života je to nesmírně důležitý.
0: A kdybychom tuhle kapitolu s Ivetina dětství měli uzavřít nějakou pěknou českou písničkou, jaká by ti naskočila?
1: Možná Bláznova ukolébavka, Petr Novák, protože já v té době jsem se sama učila hrát na kytaru. Aha. A tohle byla jedna z prvních písniček, kterou jsem uměla vybrnkávat.
0: Tak jdeme na ni.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Teď bych s Ivetou Toušlovou ráda hovořila o jejím dospívání a mládí, o letech, která prožila na gymnáziu, dále poté, co ji nepřijali na DAMU, byť udělala skvělý dojem a umístila se hned pod čarou jako 16. ze 300 uchazečů, tak poté zakotvila na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích na oboru čeština a historie a u toho všeho čelila nepředstavitelně složitým a řekla bych, že asi i bolestným událostem v rodině. Iveto, od kdy víš, že sdílení problémů, určitá míra otevřenosti je důležitá?
3: No, na to jsem přišla bohužel až později. Až možná někdy kolem té třicítky, kdy se rozjela 13. komnata. Protože v té době, kdy jsem skutečně tím problematickým obdobím procházela, tak jsem si to v sobě uzamkla a skoro nikomu jsem to neříkala. Taky to bylo náročnější, protože vlastně v té době jsem odešla na vysokou školu, nikoho jsem tam neznala a nechtěla jsem ta svá trápení ventilovat.
2: Ta trápení souvisela s maminkou, abychom uvedli posluchače do obrazu, která čelila psychické nemoci.
3: Ano, tak. U maminky se rozvinuly deprese po té, co se narodila moje sestra. Byl to komplikovaný porod, Andrejka se narodila přidušená, mohla zemřít a u maminky vlastně to vyvolalo deprese, které si myslím, že ale kořeny mají i v tom dětství, jak jsme se bavili o tatínkovi, který zemřel, když jí byly 3 roky, ještě zemřel takhle tragicky, že ho zabil blesk a maminka ho shodou okolností našla. Takže vlastně viděla svého mrtvého otce takhle maličká. Takže si myslím, že se to u ní spojilo a skutečně to nabralo takové grády, že maminka tady nechtěla být. Maminka vlastně chtěla z tohoto světa odejít. No a mně bylo 18, Andrejce bylo necelých 4 roky, my jsme skoro o 14 let, takže 3,5 roku. Takže strašně dlouho jsem se z toho vzpamatovávala a skutečně neměla jsem nikoho, s kým bych to řešila. No.
2: Ty se s tou dobou tak trochu proměnila v Ruselku, co takřka o ně měla, protože nechtěla hovořit. A odborníci na psychosomatiku by nám nejspíš vysvětlili, proč tvůj hlas takhle utrpěl, že si ho na 2 roky téměř ztratila.
3: Já jsem ho úplně nestratila, já jsem vlastně jenom mluvila přiškrceně. To bylo takový, jako by se mi to tady všechno stáhlo a najednou ten znělý hlas ztratil tu svoji znělost a byl takový utlumený, přiškrcený, až šeptavý.
2: A co tě z toho vysvobodilo?
3: Já jsem se z toho vysvobodila sama postupem času, že jsem začala hledat pomoc v literatuře. Já jsem dokonce i pomoc vyhledala. Byla jsem u foniatričky a tam mi řekla, ať zapomenu na uměleckou dráhu, protože tam na těch hlasivkách mám nevratné defekty, což nebyla pravda. Takže pak jsem jednou navštívila i psycholožku a to taky k tomu nebylo. Takže po těchto pokusech a omylech se mi do ruky dostala knížka Vladimíra Levyho Umění sebevlády a umění jednat s lidmi, což byl ruský autor a vlastně neuvěřitelně vtipnou formou učí lidi, jak pracovat s různými traumaty, jak pracovat se svými strachy, s emocemi, jak je nemáme potlačovat, jak naopak je máme pochopit, jak je máme jít naproti, jak je máme zpracovat. Bylo to i o takovém hledání vlastního já. Já jsem měla pocit, že jsem ztratila své vlastní já a on to vlastní já nádherně relativizoval, protože říkal, co to je to vlastní já. Jeden člověk má v sobě 1000 já, jiné já si teď tady povídá s tebou, jiné já si povídá se synovcem a neteří, jiné já komunikuje s přáteli, jiné já je Iveta z televize. Takže jeden člověk se skládá z 1000 já a mě to vlastně neuvěřitelně pomohlo a dokonce on tam tehdy radil, že když člověk zrovna se v tom svém momentálním jednom já necítí, ať si vytvoří jiné, ať si vytvoří takového svého avatara, bychom dneska řekli. Tak já jsem si pomalinku začala tvořit nějakého svého avatara, do kterého jsem přelezla a to bolavé já jsem skrze vaně jenom tak pozorovala a říkala jsem, jo, ty jsi tady taky, ale teď jsem v tom avatarovi a je mi v něm dobře. A to mi neskutečně pomohlo.
2: Ale bolestí muselo být i to, když odejdu, poodstoupím od těchto rodinných záležitostí, že tě tedy nepřijali na vytouženou školu a že jsi skončila naopak na jiné, o kterou si vůbec nestála, což mimochodem nechápu s tím dočasně poškozeným hlasem, jak jsi vůbec mohla jít na pedagogickou, přece kantor také potřebuje hlas. Jak ti tam bylo?
3: Tak oni to nevěděli, že mám tyhle ty problémy, protože tak jsem se tvářila, že mám chřipku. A jim jsem to neprozradila. A jak mi tam bylo, no, já jsem byla rozbitá, já jsem skutečně byla v takové diverzi sama proti sobě, proti světu. Cítila jsem to jako křivdu, hlavně jsem vůbec nevěděla, co dělat dál, kudy ta moje profesní dráha nebo ten můj život se bude ubírat, protože od malinka jsem tady k tomu směřovala a vlastně i lidé kolem mě říkali, že jsem talentovaná a že bych tu práci dělat měla. Nakonec jsem se tam upla na to, co mě bavilo. A musím říct, že my jsme na tom pedáku měli neuvěřitelně fajn kantory. A mě, kromě toho teda, že mě bavilo to divadlo, tak mě od malinka bavila historie. Dokonce se mi uvažovala, že bych šla studovat archeologii. A bavila mě i ta literatura. Takže my jsme tam psali, my jsme vytvářeli různé literární žánry. Nebylo to jenom pasivní, ale i aktivně jsme s tím jazykem pracovali. Takže vlastně mě ta škola nakonec ve finále začala bavit, začali mě bavit i ti lidé. Založili jsme tam na koleji takový kolejní rozhlas, pak jsem začala spolupracovat s Československým rozhlasem, později s Českým rozhlasem. Hrála jsem tam taky divadlo. No a pomalinku ty hlasivky se jakoby rovnaly a pak to jednoho krásného dne úplně odeznělo a ten šepot byl pryč a já už jsem zase mluvila normálně.
2: A krásně vykrystalizovala i ta profesní cesta, tedy přes dvouletou zastávku v Bavorsku, kde jsi vyzkoušela práci pohostinství a naučila se zdokonale německy. Jsi vlastně zamířila

0: No a jednou budu moderovat hlavní zpravodajskou relaci v televizi. To jsem fakt řekla. Radka se smála, nalili jsme si skleničku šampusu a tím to bylo vyřízený. No, ale pravda byla taková, že jsem přijela do Budějovic po té dlouhé době a první, koho jsem potkala na lanovce, byli moji spolužáci z vejšky, kteří pracovali v denících Bohemia a v té době Česká republika, respektive její města, vstupovali na seznam UNESCO a kluci se rozhodli, že si udělají takovou novinářskou spanilou dobrodružnou jízdu po zemích UNESCO v západní Evropě a Africe. A tehdejší šéfredaktor jim řekl klidně, ale najděte za sebe náhradu. Takže já jsem se jim neuvěřitelně hodila, protože věděli, že jsem psala, že jsem tyhle věci uměla. Takže když mě potkali na té lanovce, tak je, co tu děláš? A říkám, no já jsem se vrátila a nechceš jít do novin? Tak jsem nevěřícně na ně kouká, říkám, kluci, já jsem tady kvůli tomu. Takže skutečně se to takhle jako podařilo. Takže jsem šla do těch novin, tam jsem se etablovala zvláštním seriálem Deník Gastarbeitera, to znamená, že jsem popisovala všechny ty zážitky, které jsem v tom Německu zažila a ty příběhy lidí, které jsem potkala. No a pak si mě přetáhla de facto do rádia a záhy na to jsem udělala konkurs do televize a bylo.
1: To byla velmi zásadní kapitola. V roce 94 tě přijímal Ota Černý. Jak na něj vzpomínáš?
0: Ota byl těžký svéráz. Všechny holky nazýval maškary, ale byl neuvěřitelně fajn a byl to strašně prýma, férový člověk a měla jsem ho ráda a velký profí.
1: Stál se z tebe krajánek. Ano. Několikrát si říkala, že je zatím spousta stěží představitelné práce, ale jistě se tam člověk hodně naučí. Stalo se ti někdy, že ses do objektu své reportáže nebo člověka, kterého si zpovídala, a to se snad už dnes může říct, je to promlčeno a je to mládí, zamilovala?
0: Ne, to ne. Ale že mě ti lidé inspirovali, to určitě. Jako do dneška si vzpomínám na příběh jedné ženy. To jsme točili jenom jako HLPčka, hluboce lidský příběh do večerníku. Ale byla to paní, která asi ve svých 69 letech ovdověla. A konečně si začala realizovat své sny. Ona se přihlásila na lekce kytary k panu Petrkovi. To nejenom, že by tak něco vybrnkávala, ona skutečně chtěla tu klasickou kytaru a udělala si řidičák. Takže tahle ta paní, jako v tom věku, jsem si říkala, nikdy není pozdě, ono to jde.
1: To jsou krásné podněty, když se tak ohlédneš za tou svojí opravdu dlouhou televizní kapitolou, za která setkání nepřestaneš být nikdy vděčná. Ta, která ti právě televize zprostředkovala. Zkus vypíchnout 2-3. Těžké, já vím.
0: Já jsem hrozně ráda za to, že jsem se spřátelila s Olgou Sommerovou. My jsme dokonce narozené ve stejný den a měsíc. A bylo to tak, že Olga mi napsala sama od sebe, protože zjistila, že jsme obě 2. srpna obě Lvice. Takže tohle setkání pro mě bylo nesmírně inspirativní. A vlastně Olga de facto může i za 13. komnatu. Byť v té době jsme se ještě neznali, protože ona natočila jeden díl z cyklu Diagnóza, což byl cyklus České televize o různých nemocech a byl to díl na téma deprese. A hlavním aktérem byl Marek Vašut. A maminka ten díl viděla a říkala, to je strašně zajímavé, tohle kdyby v té době, kdy jsem onemocněla, bylo, tak by to se mnou takhle zle nedopadlo, protože bych věděla, jak na to. A co udělat nějaký takový pořad, kde byste se nevěnovali jenom nemocem, ale jsou přece i různá jiná trápení lidí. A já jsem se nad tím zamyslela a takhle vlastně vznikla 13. komnata. Takže de facto Olga nevědomky může za to, že ta 13. komnata spatřila světlo světa. Ale těch lidí byla spousta.
1: Pojďme ještě do těch začátků. Krásně jsi to predikovala, že se staneš moderátorkou událostí. Podařilo se ti to po pouhých 5 letech od nástupu do televize. Kdo z toho měl tehdy největší radost? Byla jsi to ty sama nebo někdo z tvého okolí?
0: Tak já myslím, že z toho měli obrovskou radost rodiče. Já jsem z toho zas takovou radost neměla, protože já jsem velký perfekcionista. A já jsem na to nebyla absolutně připravená, protože v té době já jsem jenom asi rok moderovala Studio 6 a tehdy jsme vůbec nepoužívali čtecí zařízení. To byl pořad, který byl víceméně improvizovaný, spontánní, takže já jsem se čtecím zařízením jako s takovým neměla absolutně žádné zkušenosti. A říkala jsem si, to je brnkačka. Ne, to je úplně jiná forma projevu. A jak se soustředíš na to čtení, tak tě to svazuje a ty ztrácíš tu spontaneitu, protože vlastně se soustředíš na to, aby si to přečetla správně a neudělala chybu. Takže já jsem se v tom vůbec necítila dobře. A měla jsem mi pocit, že to všem strašně dlouho kazí.
1: No a pak je tady ta otázka vizáže, což je pro nás ženy docela stresující. Jak moc ji řešíš?
0: tak jako všechny ženy, ale hlavně ta moje.

0: Vizáž počáteční se vůbec nepovedla, protože já, jak jsem přišla do té Prahy s tím, že mám kolem sebe spoustu profíků a budu jim věřit, tak na mě všichni naběhli a najednou mě začali přetvářet k obrazu jejich a udělali ze mě někoho úplně jiného. Já jsem si připadala jak Pygmalion, jak Marfer Lady. A najednou tady byla vizážistka, která řekla, tak ty vlasy jsou takové neposedné, tak je ustříháme a nabarvíme. A já, protože jsem jim důvěřovala, říkala jsem si, oni vědí, co dělají, jsou to přece profesionálové, tak jsem se do té jejich péče naivně svěřila. No, ale nedopadlo to dobře. Takže nejenom, že jsem vlastně s tím čtecím zařízením nebyla vůbec zžitá, ale ještě já jsem se necítila jako právě tou vizáží, protože jsem byla někdo úplně jiný. A trvalo mi to asi tak půl roku, než jsem praštila do stolu a řekla jsem, a dost, vy jste si mě vybrali z nějakého důvodu, takže prosím, nechte mě na pokoji a já budu taková, jaká jsem. A nebo jestli mě tady nechcete, tak já půjdu zpátky do Českých Budějovic. No takže si mě tam nechali a od té doby už to bylo všechno v pohodě.
1: Já bych řekla, že půl roku je obdivuhodně krátká doba se takhle osobitě a osobně vyjádřit, to obdivuju. Dokázala bys říct, co jsi se sebou ze Šumavy přinesla, a teď asi nemyslím úplně fakticky, ale spíš v přeneseném slova smyslu, na co ta rodačka z Vimperka v Praze nikdy nezapomněla a zapomenout nechtěla?
0: Rodačce ze Šumavy v Praze chyběla příroda. Takže rodačka ze Šumavy, seč to jde, tak utíká někam, kde jsou stromy, květiny. A je hrozně fajn, že třeba za Kavčími horami máme takový parčík, na který měli léta spadeno nejrůznější developeři, ale komunita místních lidí ho ubránila. A to je moc hezký místo, když už jako toho mám nad hlavu a připadám si, že jsem vyčerpaná, tak já do toho parku uteču a je tam nádherný výhled na Pražský hrad, na Vltavu, na Vyšehrad a dělám si legraci, že se tam venčí psi a já.
1: Tak až budete chtít potkat Ivetu Toušlovou, tak v parku za Kavčími horami.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je novinářka, moderátorka, dramaturgyně, producentka Iveta Toušlová. Co se stane s kreativní duší, kterou okolnosti přivedou na vedoucí pozici do čela tří týmů, které vyrábějí tři týdeníky a ty týmy jsou dosti početné? Co to dělá s křídly Ivety Toušlové?
1: No, tak teda ty mi dáváš. Popravdě řečeno, já jsem si dlouho myslela, že to mám v rovnováze, že vlastně mohu se kreativně rozvíjet, mohu se i spirituálně nebo duchovně rozvíjet a zároveň dělat tadyhle to všechno, co jsi vyjmenovala. Ale poslední dobou mám nějak pocit, že ta kreativní část mé osobnosti i ta spirituální pláče, že je trošku na úbytě, takže jako sama na sobě cítím, že by bylo zapotřebí, abych malinko ubrala tadyhle z té racionálnější a manažerské činnosti a věnovala se taky těm krásnějším a hlubším věcem.
0: Co by to mělo být?
1: Já ještě popravdě řečeno nevím, přemýšlím o tom. Mám takové období, kdy jsem hrozně ráda sama se sebou, hrozně ráda si sama se sebou povídám, ptám se toho mého vnitřního já, co mu chybí a co by potřebovalo, takže teď jsem v takové fázi hledání, ale uvědomuji si to čím dál tím intenzivněji, že možná tady v té oblasti jsem ten nápřah trošku přetáhla a že je zapotřebí zase se dostat do té rovnováhy. Takže prozatím je to tak, že hodně ráda třeba sama vyrážím právě na ty procházky do lesa, jezdím na cesty třeba úplně s jinými lidmi, než jsou lidé z televize a vracím se i k lidem, které jsem znala z dětství, třeba jsem se vrátila ke své kamarádce a spolužačce a s nimi hodně cestuju a je nám na těch cestách strašně dobře a tam moje duše zase nabírá na síle a má prostor k tomu objevovat nové věci a žasnout a nebo se jenom tak dívat a nebo jen tak být a pozorovat a to je strašně krásný.
0: Tu krásnou duši, intuici, tu si zdědila ve velké míře asi po mamince, která lecos dokázala odtušit a dohlédnout a třeba vás i varovat před neblahými záležitostmi. Ty jsi také vůči těmto jevům otevřená, dokonce si v České televizi svého času rozjela projekt Za zrcadlem, který se věnoval alternativnímu přístupu k životu. Co z těch záležitostí mezi nebem a zemí u tebe nachází odezvu a důvěru?
1: Já si myslím, že to je alfa omega našeho bytí, že vlastně je důležité, abychom pochopili, proč jsme tady a možná ještě i kdo jsme. Když se ohledneš zpátky, třeba i na naše dětství a školský systém, tak jsme se naučili spoustu letopočtů, vzorečků a pravopis a jazyky a tak, ale vlastně skoro nikdo nás nenaučil, jak zacházet sami se sebou, jak pracovat s emocemi, jak rozvíjet sám sebe, jak rozvíjet svoji duši. Vlastně my žijeme pořád v té horizontále, ale ona je tady i ta vertikála, že jo, která nás propojuje s něčím, co je nad námi a zároveň nás vrací ke kořenům, k našim předkům. A to si myslím, že je to stěžejní. Hledat ten pravý smysl bytí a možná i sám sebe.
0: Můžu se tě zeptat, jestli provozuješ něco jako večerní bilanci nebo třeba modlitbu?
1: Já si pouštím takové různé meditativní hudby a mám takovou svoji mantru, ano, dělám si to. Poslední dobou čím dál tím intenzivněji vlastně se duchovně, spirituálně čistím a mám i takové odpouštěcí mantry, protože v té interakci s lidmi, kterou každodenně navazujeme, tak i my někdy nechtěně třeba ublížíme jazykem, nebo nám někdo ublíží, nebo se stanou věci, které nám nejsou úplně příjemné, ale třeba zase my můžeme nějakou nepříjemnost způsobit těm ostatním, tak já si dělám i takové jako čistící, odpouštěcí mantry a meditace a hrozně mi to pomáhá.
0: A když tady nadhodím v tomto tématu motiv zázraky mého života, co tě napadne?
1: Zázrakem mého života třeba bylo už jenom to, jak jsem se zmínila, že jsem si v tom Bavorsku vyčarovala tu svoji profesní cestu a vlastně ono se to stalo. A těch zázraků bylo i víc, byla to i různá varování, že někam nemám chodit, nebo že se třeba stanou některé věci a já jsem se snažila různými metodami tlumit jejich drtivý dopad, řekněme. Myslím si, že těch zázraků bylo hodně, i mnohokrát ti andělé strážní nade mnou těmi křídly kmitali, myslím si, že velmi rychle a zachraňovali nás, byly to i různé nehody, kterými jsem prošla. A děkuji za to, takže jako ano, já myslím, že svět je plný zázraků a že je jenom na nás, abychom se na ně uměli správně dívat, abychom je hledali a abychom je byli taky schopni zachytit, protože někdy nám ty zázraky utíkají i mezi prsty.
0: Vyhlížíš nějaký zázrak?
1: Já si myslím, že zázrakem je samo naše bytí.

kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: zmatek, ale protože jak si nechci způsobit zmatek, chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: S Ivetou Toušlovou jsme před chvilkou záměrně z dálky obešli téma televize, protože jsme se více nořili do nitra, do duše, do prožívání, do snů a zázraků života. Ale teď se zase k televizi vrátím a zeptám se tě, v čem vidíš hlavní kvality tohoto média?
3: Že nikomu nepatří, že je skutečně nezávislé, protože co si budeme povídat, když je nějaké soukromé médium, tak existuje na to takové hezké české rčení. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Takže nikdy soukromá média nemohou být úplně nezávislá, protože je nad nimi nějaký vlastník, který sleduje své zájmy. Takže to je ta naše nejcennější deviza.
2: A pak když se zeptám na tu audiovizi, na ten fenomén, na to, že vyprávíš nejenom zvukem, ale i obrazem, co tě na tom baví? Protože z mého pohledu rozhlasačky je to zároveň nesmírně náročné přidávat ke zvuku ještě obraz.
3: Tak je to komplexnější věm, samozřejmě, protože najednou tam máš ten obraz, který vypráví sám o sobě.
2: Není polopatický?
3: Nemůže být polopatický. Já třeba říkám těm svým lidem, těm svým kolegům, že by si na to měli dávat pozor, že vlastně je to součást té jedné, řekněme, stopy. To znamená, že něco řekne obraz, něco řekne slovo a něco řekne hudba. A měly by se doplňovat, ale neměly by se dublovat. Takže když to třeba jenom lapidárně přenesu na toulovou kameru, tak když tam vidíme nádhernou šumavskou přírodu, tak my nemusíme popisovat, že tam je krásný potůček, který zurčí a je plný kamenů, protože to ten divák vidí. Ale my můžeme třeba říct, kde ten potůček pramení, do čeho se vlévá, co je kolem něj, kam odtud dojdete a tak.
2: Čím tě tvoji spolupracovníci dokážou odzbrojit v dobrém slova smyslu?
3: Já mám ráda lidi, kteří jsou svébytní, jsou nápadití, ale jsou taky týmovými hráči a jsou pokorní a loajální. A to si myslím, že v současné době není zase až tak častý mix.
2: Je složité s tebou diskutovat? Skoro mám pocit, že musíš být náročný protihráč.
3: Já myslím, že ne, že se mnou není složité diskutovat. Samozřejmě mám svoji představu o věci, ale zase, když někdo má pádné argumenty a ten svůj postoj si dokáže obhájit, tak jako nejsem ten typ člověka, který se sveřepě drží své pozice jenom proto, že to řekl. Ve finále sleduji ten finální produkt, to znamená, aby to dílo bylo dobré, aby bylo kvalitní, aby bylo pravdivé. Ale když do toho někdo vtahuje jenom to svoje ego, tvrdošíně si stojí za svým jenom proto, že to chce takhle, bez ohledu na to, jaká je realita, jaké jsou možnosti, tak mi to přijde asi zbytečné a pak samozřejmě jako si stojím za tím svým názorem a vlastně řeknu, přesto nejede vlak a bude to takhle.
2: A co v soukromém životě dokážeš dopřát některým ze svých blízkých, aby za tebe do určité míry třeba rozhodovali, nebo to nemáš v nátuře?
3: Když někdo ty otěže za mě převezme, tak jsem velmi ráda.
2: Opravdu?
3: Opravdu. Takže třeba, jak jsem vyprávěla o těch svých kamarádech, se kterými teď jezdím na cesty, tak oni jsou neuvěřitelně zcestovalí, tak já to nechám úplně na nich. Byli jsme v Toskánsku a oni vymysleli tak nádherný program a já jsem jim do toho absolutně nemluvila a byla jsem nesmírně spokojená. Oni se jenom zeptali, co by si chtěla vidět a my to ještě něčím doplníme a necháš to teda na nás, jo? A bylo to strašně fajn.
2: Jakou jsi to přála nejdelší dovolenou ve svém životě?
3: Jenom 2 týdny. Jenom 2 týdny jsem kdysi odjela do Andaluzie a ještě jsem se tak jako těšila, že první ten týden pojedeme k oceánu, do městečka Rota a budeme tak jenom se tam tak jako povalovat a dívat se do toho oceánu a koupat se v něm. A ono bylo hrozně ošklivo v té době, takže jsme vlastně najezdili každý den asi 300 kilometrů, protože jsme putovali a objevovali jsme jiná místa. No a pak jsme vlastně popojeli dál a měli jsme to spíš takové poznávací, takže to byla moje nejdelší dovolená 2 týdny v kuse. Jinak teda je to vždycky tak týden maximálně, no.
2: A máš nějakou vytouženou cestu, která by rozhodně ty 2 týdny časově přesáhla?
3: Jo, tak to jsou všechny ty exotické končiny, kam jsem se ještě nikdy nevydala. Třeba zrovna ti moji kamarádi, o kterých tady tak často mluvím, tak byli nedávno v Bhutánu, byli v Kambodži, Indie, byli v Peru. To jsou nádherné destinace, které mě lákají už jenom tou svojí spiritualitou, tou kulturou. Ale to není dovolená na týden, to než se tam jenom dokodrcáš, kdy tak si utečou 4 dny.
2: Kdy si to dovolíš?
3: Nevím, no čas letí, že jo? Kdy jindy než teď? No. Budu se snažit.
2: Tak si říkáme, jestli to s tou Ivetou občas nemáš složité, to soužití. Kdy je ti s Ivetou dobře a kdy ti leze na nervy?
3: No, s Ivetou je mi dobře, možná když je v dobré společnosti, tak je taková přirozená, spokojená, když je ve společnosti, kdy si nemusí na nic hrát, kdy nemusí právě být ani tou šéfovou, kdy je prostě jenom tou Ivetou.
2: Mimochodem, dokázala bys opustit všechny ty své těžce vydobité posty a pozice ve jménu nějaké lehkosti bytí?
3: Nevím. To mi zase přijde trošičku nezodpovědný, protože ty moje projekty nejsou jenom o mě. Já jsem si k ním navázala spoustu lidí, takže to je jak z toho Exupéryho. Navždy se stáváš zodpovědným za toho, koho k sobě připoutáš. A byly doby, kdy třeba byly problémy i s financemi těch projektů, já jsem byla schopna i sponzorskými penězi je dál ufinancovat a ti lidé mi za to byli hrozně vděční, protože vlastně by byli najednou bez práce. No. Takže je tam i ta obrovská dávka zodpovědnosti za ten celý tým. Ale snažím se delegovat. Potřebovala bych nějakého svého avatara nebo klona. Komu bych to předala takhle trošku? Já bych to jenom zpovzdálí pozorovala a mohla bych si třeba odletět do Peru.
2: Obávám se, že to nemáš v povaze. No a kterou tou svojí vlastností si lezeš na nervy?
3: No touhletou. Protože já jsem neuvěřitelný perfekcionista, někdy provádím až takový ten protivný mikromanagement a vždycky říkám, že největším kritikem sebe sama jsem já sama. Třeba jsme byli v Karlových Varech na festivalu se 13. komnatou, která měla výročí kulaté. No a měli jsme tam takovou besedu s tvůrci a já jsem tam přijela neuvěřitelně unavená, dobitá a teď jsem měla pocit, že vlastně jsem nás všechny dostatečně nepochválila, že jsem nepodala dobrý výkon a kolegové říkali, blázni, že to bylo super, ale tak já jsem sama se sebou spokojená nebyla, protože jak říkám, největším kritikem sebe sama jsem já. Takže vypnout toho svého vnitřního soudce. To, když se mi povede, tak je to fajn. Takže teď se snažím s ním soužít. Říkat si, a zase se ozýváš, seš tady, dobře vím o tobě, ale víš co, já si teď pustím radši nějakou pěknou hudbu, jo?
2: Ano, to jsi mě navedla na otázku, u čeho si pěkně zarelaxuješ.
3: Já jsem se teď naučila chodit na akvaerobik a je to neuvěřitelný. Máme výborné dvě lektorky, pouští nám tam krásnou muziku 80. 90. léta, takže si všechny připadáme jako mladice. Navíc jsou obě neuvěřitelně energické, sympatické, optimistické, takže vlastně je to kombinace ideál. Voda z nás všechno spláchne a ty holky nás nabijou energii.
2: Což mi připomínáš jeden z mých četných snů, že jsem si říkala, že by možná nebylo špatné v té profesi změnit natolik obor, že bych úplně vypustila hlavu a stala se třeba jenom tou cvičitelkou, byť samozřejmě nepodceňuji jejich mentální aktivitu, ale že ta dominantně fyzická by nebyla marná. Nenapadlo tě to někdy, že něco úplně kontrastního by v tvém životě taky mohlo mít hezké místo?
3: Když sestře se narodili děti, tak já jsem se stala tetičkou na plný úvazek a hrozně mě bavilo a baví blbnout s těma dětma. Teď už teda přicházejí do věku, kdy už ta puberta s nimi trošičku mlátí, ale když byli malí, tak mě to neuvěřitelně bavilo. Narozeniny nebo Vánoce, to nebylo jen tak, že jo, tetička schovávala dárky, ještě na to vymýšlela hádanky a kvízy a vždycky to bylo tematicky zaměřené podle toho, co měli rádi. Takže když měli rádi Harryho Pottera, tak jim psal dopisy Harry Potter, schovávali jim dárky Harry Potter, hádanky byly na téma Harry Potter. Když milovali Disney princezny, zase neteř, tak to bylo v tomhletom ranku, že? Teď frčela Wednesday, takže byly narozeniny, ale Wednesday.
2: Ty bys mohla organizovat tematické dětské tábory.
3: Jo, to mi říkají kamarádi, oni už si to ode mě berou. Takže vždycky kamarádi po mně chtějí, hele, co jste měli, teď nechceš nám poslat ty hádanky, takže...
2: Takže jsi přemýšlela o tomhle, že bys mohla dělat něco s dětmi.
3: Tak nevím, jestli s cizími dětmi, ale ty aha, naše děti, jako dokud byly ještě malí a mohla aha, jsem s nima takhle blbnout, tak mě to neuvěřitelně bavilo.
2: Pojďme od toho malého dítěte na druhý konec života. Přemýšlela jsi někdy o tom, jaké by v tvém pojetí bylo ideální stáří?
3: Já mám skvělou tetičku a skvělého strýce. Oni žijí neuvěřitelně aktivně. Část roku tráví ve Vyškově, kde strýc pracoval, a část roku se přesouvají do Slavonic, kde strýc má domek po rodičích. A oni jezdí na výlety, oni chodí do divadla, oni jsou neuvěřitelně aktivní, hlavně strejda, on jezdí na kole a přitom mu letos bylo 80. Takže jako žije naplno a nezastaví se. Baví ho lidi, baví ho setkání s lidmi, baví ho nečekaná setkání, takže on je neuvěřitelně kontaktní, takže kamkoliv přijdeme, tak strejda si tam najde spoustu kamarádů. A nedávno jsem se ho ptala, co děláte? My nemáme čas, my pořád něco děláme. Takže vlastně takto intenzivně si to dovedu představit. Ale zároveň já bych ještě chtěla mít čas na ten svůj vnitřní dialog.
2: Ivetko, v závěru bych ti ráda připomněla něco, co si možná nepamatuješ. Před lety jsem tě do Stříbrného větru zvala a ty si tehdy nechtěla nebo nemohla. Možná jsi byla velmi vytížená, možná se ti nechtělo otevírat některá témata. Dnes tady jsi, já jsem za to velmi ráda. Co jako zkušená dramaturgyně, autorka vnímáš v životním příběhu Ivety Toušlové jako ty opravdu inspirativní momenty?
3: Vždycky to asi bylo setkání s nějakými lidmi, kteří v danou chvíli mi třeba předali nějakou nosnou myšlenku nebo zkušenost. Možná, že mi ji nepředali náhodně, nahodile, třeba to tak zařídil vesmír, že mi je do toho života poslal, aby mi něco sdělili. A to něco v tu chvíli bylo jako když kladivem uhodíte na ten hřebíček, jak se říká, protože v tu chvíli to zarezonovalo. A to považuji za důležité. Jsou to ti pozemští andělé, kteří vlastně přicházejí v tu pravou chvíli, aby třeba nám otevřeli oči a nebo nás posunuli někam dál.
2: Ty jsi taky takový pozemský anděl a já ti řeknu, že ve mně a věřím, že i v posluchačích si tímto vyprávěním zase o kousek posunula a posílila tu touhu dívat se kolem sebe s nadšením, zvídavostí, zvědavostí, žít naplno a dělat si ty dny pěkné. Děkuji za to.
3: A já děkuji za pozvání a za krásné povídání.
2: Naším hostem byla Iveta Toušlová. Naschledanou.

0: Tak to bylo další vydání pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byla moderátorka a dramaturgyně Iveta Toušlová. Na pořadu i tentokrát spolupracovala Lenka Čurdová. A ještě připomínám, přátelé, že po zprávách se na vás těší Ondřej Soukup.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
2: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
1: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
2: Kde je hranice úniku?
1: A jak se u černé díry mění vnímání času?
2: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
1: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
2: Meteor z planetária.
1: Chcete být u toho?
2: Více informací najdete na webu Dvojky.
3: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Začala výstava korunovačních klenotů na Pražském hradě. Zákaz mobilů na školách bude částečný, žáci je budou moct používat k výuce a bude slunečno později. Přibude oblačnost, teploty do 24 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Na Pražském hradě začala výstava korunovačních klenotů pro běžné návštěvníky. Doteď bylo otevřeno jen pro školáky. Výstava potrvá do 28. září. Na hradě je i náš reportér Petr Kastner.
5: V jižních zahradách je teď zhruba 350 metrů dlouhá fronta. Lidé tady to čekání odhadují zhruba na 2 hodiny. Zájemci přichází z Hradčanského náměstí. Většina, se kterými jsem mluvil, přišla na klenoty poprvé v životě, ale potkal jsem i rodinu, která byla na výstavě i loni. Znovu je přilákalo mimo jiné i letošní téma s názvem Habsburkové 500, tedy expozice, která připomíná půl tisíciletí od nástupu tohoto rodu na český trůn. Vstup ke klenotům je zdarma a bez předchozí rezervace. Organizátoři doporučují návštěvníkům přijít takzvaně nalehko, protože před vstupem do sálu je čekají bezpečnostní kontroly. Lidé se ke klenotům nedostanou s kočárkem. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
4: Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09. Pokračuje předseda Matěj Ondřej Havel.
6: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon v neposlední řadě využívají žáci taky pro kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
4: Podle Havla je třeba regulovat hlavně sociální sítě. Jejich používání jim podle něj může uškodit. Při ruských nočních útocích zemřeli nejméně 2 lidé v ukrajinské Chersonské a 2 v Sumské oblasti. Tam je po zničení rodinného domu naváděnou pumou také nejméně 7 zraněných. Šéf vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin oznámil, že Rusové za poslední den zasáhli v regionu 5 bytových domů, 7 rodinných domů, obchod, plynovod i soukromá vozidla. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude podle prvních odhadů svazu vinařů asi o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Škody vinaři odhadují na 500 000 000 korun. Za nižší úrodou stojí především dlouhodobé sucho. Místy úrodu poškodila také červencová bouřka se supercelou, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
7: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba o 1/3, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
3: počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno během odpoledne, převážně polojasno. Večer začne přibývat oblačnost, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je fronta za sjezdem na Vlašim. Kamiony jedou ze 47. kilometru, osobní auta ze 46. a ta se zdrží asi 10 minut. Na 44. pracují v pravém pruhu silničáři. Na silnici 16 ze Slaného na Mělník je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov obousměrně odkloněný provoz po staré silnici. Je to kvůli vážné nehodě osobního a nákladního auta. A na příjezdech na dny NATO na letišti Ostrava Mošnov je nápor. Kolony jsou ze všech tří směrů. Na silnici 58 skoro od sjezdu z D48 u Příbora, směrem z Ostravy od Staré Vsi a směrem z D1 od Nové Horky. To byly zprávy.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
8: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
9: Tady je Ondřej Soukup, já vám děkuju, že mě posloucháte a já vás všechny vítám. Got My Mind Set On You a George Harrison. Prý se to dá přeložit jako mám na tebe zálusk. Zálusk, to jsem dlouho neslyšel. Tuhle skladbu napsal Rudy Clark a původně ji nahrál James Ray v roce 1962. A Harrison si koupil tenhle single v létě roku 1963, když navštívil svoji sestřičku Louisu ve státě Illinois ve Spojených státech. A o mnoho let později, když potom pracoval na svém albu Cloud Nine, si na tuhle píseň vzpomněl a rozhodl se ji naspívat jako cover verzi. On totiž, milý ex-Beatle George, už dlouho neměl žádný hit. Jeho předchozí album z roku 1982 propadlo. Ovšem na druhou stranu ono není divu, protože velká část Harrisonovy tvorby se výrazně vymykala mainstreamu. Ta tvorba využívala neobvyklé nástroje a hodně vycházela z indické hudby. A Got My Mind Set On You ale dokázalo, že dokáže vydat píseň, která nevyžaduje přílišné přemýšlení a dostat ji na vrchol hitparád. No to se občas stává, nemusíte přemýšlet a vlítnete úplně na vrchol, možná to tomu i pomáhá kolikrát. A jak se dalo očekávat, mnoho Harrisonových zapálených fanoušků tuhletu píseň upřímně nesnáší. Když Harrison připravoval album Cloud Nine, tak hledal producenta, který by mu pomohl nést břímě ty obrovské práce a hlavně, který by neměl hysterický respekt před spoluprací s bývalým členem Beatles. A pro tuhle tu roli oslovil Jeffa Lynna z Electric Light Orchestra a on se s ním teda předtím nikdy nesetkal, ale jejich společný přítel Dave Edmunds je dal nějakým způsobem dohromady, řekl mu Harrisonovu prosbu a nakonec se ukázalo, že to byla skvělá volba, protože Lynn pomohl Harrisonovi povýšit skladby a pomohl i s psaním nebo dopsáním některých písní. A Lynův zpěv je slyšet i v doprovodných vokálech refrénu Got My Mind Set On You. Na bicí v téhle skladbě hrál Jimmy Keltner, studiový bubeník, který spolupracoval na mnoha solových albech bývalých členů Beatles a on docela hezky vypráví o vzniku téhle písně. Říká, všichni jsme seděli společně v jedné místnosti nahoře ve studiu ve Fair Parku. Byl opravdu krásný den a hodně času jsme tehdy trávili na terase. A hlavně já. A přivezl jsem si z domova svůj EMU SP1200, což byl sampler bicích. A dal se do něj nasamplovat jakýkoliv zvuk a pak z něj vytvořit takový malý groove a tak jsem se s ním nějakou dobu bavil. A kluci se chystali začít s další písní. Stál jsem potom v režii u svého přístroje, u toho bubeníka automatického a začal jsem přehrávat tu malou smyčku, co jsem si tam vyrobil. A jen tak jsem si pohrával s prsty ještě k té smyčce a vznikl takový ještě lepší groove mezi basovým a malým bubnem. A Gary Ray, který stál vzadu v místnosti, začal hrát na klávesy a do toho zpívaj I've got my mind set on you a všichni jakoby ožili. A George začal tu písničku zpívat s ním a protože George byl známý tím, že znal texty všech písniček, tak prostě mohl zpívat a postupně se k němu všichni přidali. A producent Jeff Lynne začal křičet na zvukaře: natáčej, natáčej, ty vole, okamžitě natáčej. A tak jsme velmi rychle nahráli tuto písničku. Bylo to sice trochu takový syrový, ale tato písnička opravdu vznikla.

Tak to byl George Harrison se svou známou písní, která je jedněmi milována a druhými nenáviděna. Ale tak to občas chodí. Film Lo Chiamavano King, anglicky His Name Was King, to je italský film, špagety western z roku 1971. A titulní roli Johna Kinga Marleyho hrál Richard Harrison a jednu z význačných rolí šerifa Briana Fostera hrál Klaus Kinski, jestli si ho pamatujete, to prostě to byl padouch na první pohled. A hudbu k celému filmu složil Louis Bacalo, což je docela, musím říct, zajímavá postava. On se narodil v Argentíně, ale svoji zásadní kariéru skladatele udělal v Itálii a stal se opravdu jedním z velkých autorů evropské filmové hudby 60. a 70. let. A Louis Bacalo také napsal pro tenhle ten film stejnojmenou píseň. On vlastně ze skladatelského pohledu používá podobný princip jako Morricone. On se vůbec nesnaží, a to Morricone přesně taky dělal, imitovat americkou westernovou hudbu. Prostě přetváří si ji po svém a tak se jemu i Morriconemu podařilo dokonale vytvořit evropskou představu amerického západu. Vždyť pro nás Evropany jsou to nejlepší westernové hudby. Morriconeho Tenkrát na západě a Muž s harmonikou, to je lepší western než všechny ostatní westerny. A možná si taky pamatujete hudbu k německým filmům o Winnetouovi. Teda já si ji pamatuju velmi dobře. A mimochodem, z nostalgie k těmhle filmům jsem se zajel letos podívat na Plitvická jezera, kde se točili. A narazil jsem tam na bar Old Shatterhand, to by ještě šlo, ale potom jsem narazil na kebab Winnetou. A to teda jsem se složil smíchy. No, zpět k písni. Zpívá jí Edda Del Orso, naprostá legenda italské filmové hudby. Ona je ten hlas, který je tak silně spojený s hudbou Morriconeho. Je to ten etrický soprán s 3-oktávovým rozsahem, který Ennio tak často použil vlastně jako další nástroj do své hudby, jenom jako další melodickou linku, zpívaný většinou beze slov, jenom na vokál, na A. Tím to končí. Ovšem u Lo Chiamavano King, a to je dost neobvyklé, tam Del Orso zpívá anglický text a ne ve své typické křišťálové sopránové poloze, ale ve své standardní normální poloze jako normální zpěvačka. Text písně je velmi jednoduchý, začíná slovy His name was King, he had a horse a dál se dozvíme, že King je ozbrojený, má bratra, míru milovaného člověka, který je zavražděn, já myslím, že určitě Klausem Kinským. A King vyráží hledat jeho vraha a na konci přichází výzva, která říká Right on King, right on King. No, a abych pravdu řekl, ta píseň zase nic výjimečného není, ale o pár desítek let později použil Tarantino ve svém filmu Unchained Django a dal jí další život. A musím říct, že on to udělal víc písním, ale o tom později. Tady je Chiamavano King, My Name is King, jmenuji se King.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Já neznám osobně Markétu Irglovou a ani jsem neznal Glena Hansarda, ale celý jejich příběh, včetně obrovského světového úspěchu jejich skladby Falling Slowly, mě vždy připadal strašně zajímavý. Glen Hansard se nedávno zabil na motorce a mě se to vždycky dotkne, když odejde někdo z hudebního prostředí, a já bych tak na něj i na celý příběh téhleté písně chtěl vzpomenout. Jelikož o téhleté scéně vím velmi málo, tak jsem volal Zdeňka Vřešťála z Nerezu, no a ten taky nevěděl nic. Akorát mi řekl, že hudební organizátor Jiří Hejl, zvaný Djoubalík z Valašského Meziříčí, začal k nám v 90. letech vozit irské kapely a mezi nima se na Moravě ocnul i Glen Hansard. A tam se nějak spřátel s panem Markem Irglem, který také pořádal koncerty, a před vystoupením na Valašském Špalíčku v roce 2001 pozval Frames k sobě na zahradní párty. A jeho holčička Markéta, které tehdy bylo teprve 13, podle časopisu Headliner, popisovala ten večer takhle. Znáte Iry, sesedli se kolem ohně, po ruce byla kytara, takže jsme hráli a zpívali. A protože jsem znala desku The Frames, pořád jsem zpívala jejich píseň Star Star a Glenn říkal, páni, to je skvělý. A druhý den mě tehdy pozval na pódium, abych ji zaspívala s nimi. A po nějaké době začali spolu psát písničky a režisér Jan Hřebejk je oslovil, aby něco natočili pro jeho chystaný film Kráska v nesnázích. A při nahrávání hudby jim ve studiu zbylo ještě dost času, tak vznikl materiál vlastně na skoro celou desku. Ta deska vyšla v roce 2006 a bylo to vlastně poprvé, kdy Glenn vydal album mimo svoji skupinu The Frames. A jednou z písní na album byla i Falling Slowly, která začíná úplně jednoduchým kytarovým motivem a větou. Neznám tě, ale chci tě. Hansard přinesl základ, Markéta mu pomohla skladbu dokončit. A během několika hodin z ní vytvořili duet dvou lidí, kteří o sebe mají zájem, ale přitom si nejsou jistí, jestli na to mají sílu. No a život šel dál a do toho přišel film Once. A režisér John Kearney chtěl natočit malý nezávislý film o pouličním muzikantovi v Dublinu. Původně hledal herečku kolem 30 let z východní Evropy, která umí hrát na klavír, a Glenn mu řekl, hele, já znám jednu holku z Česka, ale je jí jen 17. A Kearney se rozhodl riskovat. Pozval Markétu do Dublinu na konkurs a ona tu roli získala. Prý přerušila kvůli natáčení školu, prostě odletěla do Irska. A ten film je rozpočet jen 150 tisíc eur. Nikdo od něj nic moc nečekal a v žádném případě ne světový úspěch a bylo to pro všechny obrovské překvapení. Napřed ten film uspěl na nezávislém filmovém festivalu Sundance a potom se dostal do běžných kin. No a nakonec přišla nominace na Oscara. A v roce 2008 získala Oscara pro nejlepší filmovou píseň. Markétě bylo pouhých 19 let a stala se první Češkou oceněnou Oscarem v této hudební kategorii a tehdy také nejmladší držitelkou této ceny v této hudební kategorii. Pikantní byl ovšem i okamžik při předávání cen. Když totiž Glenn domluvil děkovnou řeč, orchestr začal hrát a Markéta se už ke slovu nedostala. A po reklamní pauze ji ale moderátor pozval zpět na pódium, aby svůj projev mohla dokončit. Byl to jeden z nejslavnějších okamžiků Oscarové historie. A ještě k písni. Ta píseň vůbec není hudebně nějak okázala. Má i několik akordů, jednoduchou melodii a takový hodně střídmej doprovod. Ale vlastně jejich síla spočívá v tom, že jak Glenn, tak Markéta nespívají jako nějaký technicky dokonalí pěvci nebo jako pěvecké hvězdy, ale jako dva lidé, kteří velmi komorně si něco sdělují. A faktem je, že právě tato autenticita nebo přirozenost dělá z Falling Slowly velmi působivou píseň.

To byly Markéta Irglová a Glenn Hansard. A teď to bude moje opravdu velmi oblíbená píseň The Continuing Story of Bungalow Bill a The Beatles. Tahle píseň vyšla v listopadu 1968 na dvojalbu Beatles, tehdy slavném White Album, Bílém albu. A autorsky je tradičně uvedena jako Lennon-McCartney, ale jejím skutečným autorem byl prakticky jenom John Lennon. Producentem byl samozřejmě jak jinak George Martin. Ovšem dost zajímavý je vznik celé téhle písně. On je totiž spojen s pobytem Beatles v indickém Rishikeshi na jaře 1968, kam odjeli studovat transcendentální meditaci u Maharishi Mahesh Yogiho. A v tom táboře pobývala bohatá Američanka Nancy Cook de Herrera a navštívili tam její syn Richard A. Cook III. A ten se během pobytu vydal na lov tygra a jel na ten lov se svou matkou, přesně jak si z toho Lennon potom v písničce utahuje. Lovil ze hřbetu slona a Cook tygra zastřelil. Když se pak vrátili do meditačního centra a vykládali, jak zabili tygra, vznikla taková bizarní situace. Prostě člověk přijede do Indie hledat duchovní osvícení, odskočí si zastřelit nebohého tygra a potom se vrátí.

Bungalow Bill, tedy něco jako směšná a skarikovaná verze velkého amerického lovce. A Lennon v textu používá přehnaně americký stereotyp. Bill je v textu vykreslen jako typický nafoukaný americký hrdina, který vyráží do džungle ze zbraní, ale pro jistotu si sebou vezme svoji maminku. A Yoko Ono tam zpívá krátkou solovou repliku a to je právě replika téhleté matky, která obhajuje zabití tygra. Hned na začátku písně je flamengová virtuózní vyhrávka na španělku. Tu ovšem nikdo nehrál. Prostě Beatles měli ve studiu nový přístroj, sampler, který se jmenoval Mellotron. A tam po zmáčknutí jedné klávesy se tohleto celé ozvalo. A jim se to strašně líbilo a tak to v klidu dali na začátek téhle skladby, která v zápětí po tomhletom intru začne a ta píseň je velmi jednoduchá. Je jen sloka a refrén a to se pořád opakuje. Lennon ji vlastně vystavil skoro jako dětskou takovou táborovou písničku. Sloky vyprávějí příběh a děti zpívají refrén. Zpívají. Hej, bungalow Bill, co si zabil, bungalow Bill. Hej, bungalow Bill, co si zabil, bungalow Bill. A pak zpívá Lennon sloku. Vyrazil na lov tygrů se svým slonem a puškou. Pro případ nehody si vždy bral sebou svoji mámu. Je to typický americký hlupák, syn saské matky. Sasky, on měl také na sasy nějak políčeno. No a pak zase všechny děti zpívají. Hej, bungalow Bill, co si zabil, bungalow Bill? A zase Lennon. Hluboko v džungli, kde číhá mocný tygr, Bill a jeho slony to zaskočilo. A tak mu kapitán Marvel vystřelil přímo mezi oči. A zase děti zpívají. Hej, bungalow Bill, co si zabil, bungalow Bille? A děti se ho zeptali, jestli zabíjet není hřích. Ne, vždyť vypadal tak zuřivě, vložila se do toho jeho maminka. To je ta Yoko Ono. Kdyby pohledy mohly zabíjet, byli bychom mrtvými místo něj. A všechny děti zpívají, hej, bungalow Bill, co si zabil, bungalow Bille? Hej, bungalow Bill, co si zabil, bungalow Bille?

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Ano, tady je Ondřej Soukup a vždycky řeknu jenom ano, tady je Ondřej Soukup, jsem rád, že mi posloucháte, protože mě nic jiného nenapadne. Carmen Paris, to je španělská zpěvačka, má krásný jméno, vidíte? Carmen Paris. Já ji totiž osobně znám. V roce 2004 mě naspívala dvě písně z Johanky z Arku. Ale o tom až po téhleté písni. Kromě toho teda Carmen, že kouří jednu cigaretu od druhé, tak celé její jméno je Maria del Carmen Paris Mondarej. A ona je nejenom zpěvačka, ale ona taky skládá, píše si texty a hraje opravdu skvěle na klavír a na perkašny. Narodila se v roce 66 blízko Zaragozy a proto je totálně spjatá s Aragoní. Je nejvíc známá tím, že vytáhla aragonskou jotu, to je tanec nějaký jejich z folklorního muzea, a přinesla ji do současné hudby. A tam ji spojuje s jazzem, s flamengem, s andaluskou a s arabskou hudbou, s tangem, s africkýma rytmama a aby toho nebylo málo, tak ještě s hudbou Latinské Ameriky. A dokonce v roce 2014 obdržela španělskou národní cenu za současnou hudbu. No a její hlas je fakt takovej temnej, prohulenej strašně, zemitej a místama hodně drsnej. Vlastně ona vůbec nespívá krásně v klasickém slova smyslu. Takovej velmi výrazný rytmus slov a emocionální pravdivost. Ona vlastně není ani folklorní zpěvačkou, ona spíš připomíná takovou nějakou šansonierku, která si snad z tradiční hudby bere melodiku, rytmus, frázování. A všechny tyto prostředky ona dá nějakým způsobem dohromady, ale používá si je velmi svobodně. A mně se stalo toto. Napřed já jsem totiž chtěl pustit její skladbu 25 años, což znamená 25 let, kterou Carmen zpívá jako duet s jakýmsi zpívákem Santiagem Auceronem. A když jsem si tu píseň podruhé poslouchal, tak mě začala štvát. Fakt mě začala štvát, byla nudná, pořád kolem dokola a nic se tam nedělo. Ovšem nejhorší je, že vše, co jsem o ní měl připravené, jsem smazal. A teď, po nějaký době, když připravuju další díl, tak jsem si ji znova pozdech a ta písnička se mi líbí, chápete to? Ale já už jsem to měl všechno smazaný. Tak jsem se naštval na tu píseň po druhý a našel jsem jinou a ta se mi taky líbila. A jmenuje se Guarany a je z alba Jotera Serastu, což doslovně znamená ty budeš jotařka, chotařka. A chotera je žena, která zpívá nebo tančí jotu, tradiční španělský lidový tanec a hudební styl, který je samozřejmě z Aragonie, protože ona je odsaď, oni jsou všichni šíleně jako fixovaní, já jich znám víc, ty Aragonie. Takže z Aragonie, Navary, La Riochy, prostě tam někde odkaď ona je. A samotný název Guarany, to je domorodý jazyk, který se dnes mluví hlavně v Paraguaji a Carmen ho používá jako obraz situace, kdy člověk nedokáže sdělit své pocity, okolí ho nechápe, cítí se osamělý, přestože mluví. A v refrénu potom stále opakuje, jako bych mluvila Guarany. Nikdo nerozumí mé samotě, protože mluvím Guarany. A do toho mydlí do perkašnu jako šílená. Ale viděl jsem jí zpívat tuhle píseň, je na YouTube a doprovází se celou dobu na piano a skvěle. Ale tady je Guarany z alba Jotera Serastu.

Tak, to byla Carmen Paris z písní Chotéra Serastu a teď příběh s Carmen pokračuje. V roce 2005 přišla ze Španělska nabídka na více jak 20 představení muzikálu Johanka z Arku, ale musel být ve španělštině. S Gábinou jsme poprosili našeho kamaráda, skladatele, básníka, písničkáře a profesora staré historie ze Zaragozské univerzity Gabriela Sopeňu o přebásnění a on to teda nádherně a velmi citlivě udělal. A já se tehdy rozhodl natočit ve španělštině 3 písně jako demosnímky z tohoto muzikálu, abych slyšel, jak to ve španělštině zní. Byl to Most přes minulost, Proklínám a Spásu duše mé. A tak kamarádka a producentka filmů, se kterou jsem v 90. letech spolupracoval, Sonia Jera, taky ze Zaragozy, že Aragonka další, a ta přivedla kámošku Carmen Paris, taky ze Zaragozy, kterou jste právě slyšeli. Já už jsem pouštěl z Carmen Paris nahrávku písně Most přes minulost, El puente sobre el pasado ve španělštině. Bohužel v playlistu na Spotify nemám, protože ona na Spotify není. A Spásu duše mé, kterou uslyšíte, taky ne. A pak tam ještě byl jejich kámoš Lando, taky zpěvák ze Zaragozy a ten naspíval píseň Maldigo, Proklínám, kterou zpíval Petr Muk. A já si pamatuju, jak jsme začali ve Valencii v nějakém studiu nahrávat a trochu jsem se bál, že Spásu duše mé bude pro Carmen vysoko. Psal jsem totiž tehdy celý muzikál pro rozsah Lucky Bílý a ten je dost brutální. A tak jsem se tehdy nedržel žádných standardních rozsahů. A kromě toho Carmen má opravdu dost zemitej, zastřený hlas. To není žádný soprán, spíš mezosoprán nebo až alt. A tak jsem se jí jen zeptal, jestli to na ní není vysoko. A ona se na mě jenom tak podívala takovým, ona měla hodně takový pohrdlivý pohled a procedila mezi zuby. No te preocupes, prostě nestarej se. Tak jo, ukaž se, řekl jsem si, a pak mi spadla čelist. Naspívala tu píseň úplně jinak, než je originál s Luckou Bílou, který jsem jí předtím poslal. Jo, zpívala ji jinak, ale skvěle. A španělština mi připadala nádherná, zvukomalebná, strašně. Posuďte sami. Takže Spásu duše mé, španělsky se jmenuje Redentor de mi alma inmortal, a Carmen Paris, zpěvačka ze Zaragozy, jak jinak, že jo?

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Never gonna be alone, Jakob Collier. Collier je neskutečně šikovný kluk z Londýna. Narodil se v roce 94, takže je mu 32 let. A už od 11, kdy tehdy dostal hudební program Logic, tak si začal skládat a natáčet vlastní věci. A začal si sám točit klipy, dával je na YouTube a dával je tam tak dlouho, až si ho všimla legenda, nakonec nejenom mezi hudebníky, prostě v té době 73-letý Quincy Jones. A začali spolu hrát na různých jamech a skoro o rok později už předskakoval na jazzovém festivalu v Montré Herbie Hancockovi a Chicku Coreovi. To teda musím říct, že fakt není špatný začátek kariéry. A Jakob Collier je všechno. Zpěvák, aranžer, skladatel, multiinstrumentalista. On v tom, co dělá, kombinuje všechny možný hudební žánry. Jazz, funk, soul, gospel, folk, a kapela hudbu, elektronickou hudbu, vlastně skoro vše, co existuje a co se dá a možná i nedá použít. A jenom pro úplnost, z jedné čtvrtiny je čínského původu, konkrétně po babičce z matčiny strany. No, aby to bylo kompletní. A v jeho písni Never Gonna Be Alone, čili Nikdy nebudeš sám, účinkují ještě dva skvělí jedinci. Zpěvačka Lizzie McAlpin a kytarista a taky teda zpěvák John Mayer. Collier sám o hostující zpěvačce Lizzie McAlpin říká, že je spíše spolutvůrkyní než pouhým hostem v uvozovkách. Faktem je, že její hlas je výraznější než Jakobův a má také velice osobitý a stylistický přístup k harmonii v téměř celé písni. A John Mayer zde nespívá, ale má zde brilantní vyhrávky a taková sola na kytaru. Já chci tu skladbu pustit, protože kritici o ní říkají, že Never Gonna Be Alone je upřímně řečeno jedna z nejlepších skladeb Colliera. A její text je vlastně velmi jemný. Lizzie McAlpin zpívá. V mém pokoji je skvrna slunečního světla. Na koberci, kde jsem tě v červnu na chvíli držela v náručí, bylo na tom něco tak sladkého. Nikdy jsem nebyla tak bezbraná a díky tomu jsem se do tebe zamilovala. Je tam strom, který vzlíží k měsíci. V zahradě, kde jsem tě na chvíli držela v náručí ve tmě, bylo na tom něco tak sladkého, držím se toho okamžiku, protože díky němu jsem se do tebe zamilovala. Oh, díky němu jsem se do tebe zamilovala, teď už nikdy nebudu sama. V mém pokoji je skvrna slunečního světla na koberci, kde jsem tě na chvíli držela. Tak si poslechněte opravdu ne moc mainstreamovýho, ale fantastickýho Jakoba Colliera.

Tak to byl Jakob Collier a já se s váma rozloučím snad nejšílenější kytarovou instrumentálkou, kterou v roce 1962 nahrál Dick Dale. Tu skladbu nesložil on, je to tradiční melodie od někud z Osmanské říše, kterou si v různých podobách osvojovali Řekové, Arabové, Turci, Arméni a i Židé. Autor písně není známý. Nejstarší nahrávka pochází z roku 1927 a pořídil ji řecko-osmanský zpěvák Tetos Demetriades. Ovšem to byla úplně jiná hudba než Daleova zběsilá kytarová jízda. Byla to pomalejší orientálně znějící píseň, která se jmenovala Misirlou. A samotné slovo misrlů, se to čte potom asi anglicky, tak ta pochází z tureckého misirli a znamená to přibližně egyptianka nebo egyptská dívka. A Dale, jehož otec byl Libanonec, tak tuhle melodii z mládí znal. No a Dick Dale, kytarista, později vykládal, jak jeho úprava písně vznikla. Že za ním po vystoupení přišel asi desetiletý kluk a zeptal se ho, jestli dokáže zahrát skladbu jenom na jedné struně. A Dale mu řekl, aby přišel druhý den. Doma pak přemýšlel, co vlastně zahraje a vzpomněl si na Misirlu, protože její melodie se opravdu dá zahrát skoro celá na jedné struně. A Dale udělal úplně zásadní věc. Písničku strašně zrychlil. Nahrál ji mnohem rychleji, než je její původní tempo. Sám říkal, že chce vytvořit něco jako machine gun efekt, prostě kulometnou palbu tónu. A takhle vznikla ta známá verze. A protože Dale byl vášnivý surfař a snažil se hudbou vyjádřit fyzický pocit jízdy na vlně, tak se mu začalo říkat surf-rockový kytarista, často přezdívaný The King of the Surf Guitar. No a v roce 1994 přišel Quentin Tarantino a nastal druhý život Misirlu. Použili na začátku filmu Pulp Fiction po úvodní scéně, všichni to určitě znáte. V restauraci zazní Daleova kytara prakticky jako výbuch a nastoupí titulky. Pro miliony lidí se od téhle chvíle Misirlu stala hudebním synonymem filmu Pulp Fiction. A Tarantino tím současně reinkarnoval, teda on vlastně byl ještě živej, ale svým způsobem reinkarnoval Dicka Dalea do širokého povědomí. A touhletou skladbou já se s váma loučím, mějte se krásně, váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři? I o tom jsem si povídala s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Polsko vyslalo do vzduchu své vojenské letouny, mohl za to ruský útok na Ukrajinu. Zájem o projekt Darujme kroužky dětem je obrovský. Organizátoři do něj přidávají další peníze. A bude slunečno, později bude přibývat oblačnost, teploty do 24 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo do pohotovosti protivzdušnou obranu. Informovala o tom na platformě X polská armáda. Označila to za preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti polského nebe. Polsko od začátku ruské války na Ukrajině zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
3: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
2: Do projektu Darujeme kroužky dětem můžou lidé i přispívat. Podpoří tak další děti z nízkopříjmových rodin. Výzva trvá do 24. listopadu. Informace najdou lidé na webu projektu Darujeme kroužky dětem. Samořídící auta nebo roboty na doručování zásilek můžou dnes lidé vidět na Dni chytré mobility na pražském výstavišti. Zapojit se taky budou moci do testovacích jízd, přednášek nebo odborných dílen. Technologie návštěvníkům představí i společnost Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí a je garantem akce, říká její mluvčí Filip Drápal.
4: Budeme tam prezentovat třeba automatické počítání cestujících, projekt Čitelná Praha, nové funkce v mobilní aplikaci Vítačka a za Středočeský kraj tam bude také dodávka poptávkové dopravy Pit Halo.
2: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš ji vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám víc než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Pokračuje Jan Šomšák ze Spolku pro obnovu lehkého opevnění Deštné zákoutí.
5: Nejvýchodnější objekt by měl být nasvícen u Košic, nejjižnější je u Bratislavy, nejsevernější by měl být u Děčína, tam nahoře a nejzápadnější snad kolem Loun. Celkově má být nasvíceno kolem 130 objektů.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno během odpoledne, převážně polojasno, večer začne přibývat oblačnost, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
2: Na D1 z Brna do Prahy je kolona před prvním omezením u exitu 56 zruč na 5 minut. Další fronta je za sjezdem na Vlašim ze 47. kilometru na čtvrt hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice je kolona ze 17. kilometru. U nájezdu od Benešova na 21. havarovala dvě auta, jsou v odstavném pruhu, zdržíte se čtvrt hodiny. A silnice 16 ze Slaného na Mělník je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov stále uzavřená po nehodě osobní osobního a nákladního auta. Odklon po staré silnici je bez kolon. Tolik zprávy, teď Aleš Cibulka.
1: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

Děkujeme. Děkujeme moc. Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové, milí posluchači na dvojce na pohodě. Tenhle nádherný potlesk, to je naprosto vyprodané vršovické divadlo Mana. V přímém přenosu začíná tobogán. Hezký den, děkujeme. Dámy a pánové, milí hosté tady v hledišti, šetřete tlapičky. Budete je potřebovat, protože kdybyste viděli tu sestavu osobností, které jsou v zákulisí, já jsem tomu nevěřil. Jsou tady všichni, beru do ruky puget a pokračují ve větě a všichni přišli z toho důvodu, že dneska tady v přímém přenosu toboganu slaví své 80. narozeniny. Otevírám dveře, které jsou tady na scéně, doufám, že tam bude, protože 80. narozeniny tady dneska slaví paní Daniela Kolářová. Všechno nejlepší, kytička je vaše. Stejně tak jako vyprodané divadlo Mana a všichni posluchači na příjmu Českého rozhlasu. Daniela Kolářová.

0: Danielo, krásné dobré dopoledne. Vítejte v divadle, které dobře znáte, kde záříte v této době. A já mám první otázku, já jdu k vám si sednout, než přijdou ostatní. Jaký to je? Jaký to je? Ten věk se blíží, ještě vám není, prosím vás. To přijde teprve, zatím je to 79-letá herečka. Ale vyprodané divadlo, články v novinách, v časopisech a díky tomu potlesku vidíte, že my Češi vás prostě milujeme za to, za všechno, co jste kdy pro nás udělala.
1: Aleši, já vám strašně děkuju a všem, že jste přišli. Já jsem s něčím takovým nepočítala, takže jsem od rána taková, mám prostě trochu trému. Tak, ale zase vám věřím, že protože už jsme spolu párkrát mluvili, že to bude prostě fajn, sranda a důstojné.
0: Nebojte se, žádná jobovka se nechystá, ale víte co, není v českém, použiju to ošklivé slovo, showbiznisu, mnoho takových lidí, o kterých by se dalo říct, že vy, co se týká herectví samozřejmě, tam jste nás nesklamala nikdy, tam jste nás mohla jenom překvapovat, ale co se týká osobních postojů, vaší angažovanosti v politice po revoluci, toho, že se nebojíte říkat pravdu, že jste prostě pevná ženská, se kterou je radost se vidět, za to bych vám chtěl poděkovat, kromě těch všech hereckých rolí, je to tak?
1: Já moc děkuju, snažila jsem se, no. Takže strašně moc díky. Díky, Aleši.
0: My děkujeme. Vy si dneska to setkání užívejte. Já musím říct, že schánět hosty na vaše narozeniny, to je radost. Protože kdo něco měl, tak to zrušil. Protože říkal, tam nemůžu v žádném případě chybět. I když jedno přání, to už jsem vám splnit nedokázal, když jsme si s Danielkou říkali, kdo by se tu měl postarat o hudbu, padlo jméno Zuzany Navarové. V rádiu toho umíme hodně, mohli bychom samozřejmě pouštět její skladby ze záznamu, ale my máme kontakty na nové, mladé, perspektivní a já teď pozvu dámu, která vám představí samozřejmě víc ze svého repertoáru, ale začne právě písní vaší oblíbené Zuzany Navarové. Dámy a pánové, přichází Marie Putnerová a společně s ní pan Haštal Habka. Přejeme krásné dobré dopoledne. Marie Putnerová, Haštal Habka, piano tady na jevišti. A já velmi poprosím v přímém přenosu Českého rozhlasu z Many o první píseň. No a vy u rozhlasových přijímačů přivřete oči a řekněte si, třeba tam zrovna Zuzana Navarová je pro Danielu Kolářovou.
2: Dobrý večer.

zrcátka. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám či chrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes,

0: První píseň pro Danielu Kolářovou, Marie Putnerová a Haštel Hatka. Děkujeme za to, že jste s námi. Posaďte se u nás tady na jevišti Vršovického divadla Mana, kde je krásně postavený takový obýváček, máme tady okna a máme tady tajemné dveře. To je, připadá mi zvláštní, že je tam zrovna, ale to je z té inscenace, zrovna ve vašem případě ten nápis kouření zakázáno, Danielo, ale vy můžete kdekoliv. Ale fascinující jsou tyhle ty dveře, které kdykoliv otevřu, tak se tam objeví další nějaká zajímavá osobnost. Kdo si je za dverami? Dámy a pánové, je tady další host, který vlastně na tohle jeviště společně s Danielou patří a to je... Je tam? Lenka Termerová! Krásné dobré dopoledne, Lenko. Vítejte. Jsme doma, pojďte dál.
1: Dobrý den, pane Aleši. Může Dana ven?
0: Ne. Dana, ne dneska připravím narozeniny, ale jestli chcete, můžete si hrát pokojíčko. Neudělejte tam bordel jako minule. Danuško, přišla ti Lenka. Lenka Termerová. Tady, to je to správné místo. Já teď jsem říct, já jdu vedle vás, holky, ale tak připadám, to je splněný sen, legendy se schází, počkejte, až dorazí všechny. Lenko, co vás spojí s Danielou Kolářovou a tím vlastně vysvětlíme i to, proč je místem téhleté oslavy právě tohleto nádherné vršovické divadlo Mana.
1: Aha, tak dobře, tak já začnu od konce. Mm-hmm. Když jde o Manu, tak my tady s Danou hrajeme takovou hru o dvou dámách, kterým je 83 a 85, bajvočko, a jedna slepne a druhá blbne. A my už to hrajeme tak dlouho a tak rádi, že už mám pocit, že jsme se stali tou nety šprinci, že už jí skutečně jsme. Ale pokud jde o Danu, tak já už jí znám neuvěřitelně dlouho, protože na Akademii muzických umění byla o ročník vejš a já jsem k ní vzhlížela. Ona vždycky chodila a měla tadyhle vlasy udělaný do gumičky jako takovou palmičku. A mě připadala hrozně zajímavá a potom pak jsem viděla takový představení, který udělali s Jirkou Ornestem Morgensterna. A to už jsem se teda do té Dany zabouchla úplně totálně, protože jsem zjistila, že je nejenom úžasná herečka, ale že je úžasný komik. A to vám musím tady říct naživo, že je mi hrozně líto, že tak málo je využitá jako komik Dana. Protože asi ona je tak krásná, že vždycky jako vlastně to bylo takový nasnadně, že bude hrát ty krasavice, že jo? Ale že je taky jako mocná takovýhle věcí, to jí málo kdo využil, protože je geniální.
2: Děkuji.
0: Ale já musím říct, a když se s Danielou vidíme, tak jí to vždycky skromně připomínám, že z těch filmů ona má ty hlášky, které my doma používáme. Jo? Teď ano, kývlo i publikum, jako úžasná věta, tak si dej polívku a budeš ještě klidnější. Naše milovaná věta, když si vzpomenete z Kulového blesku, jak ten chlapec chudák kreslí ten hambatý obrázek, Daniela se na ní podívá a říká, to není celé. A miluji větu, já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl. A všichni ví, o co jde, to je přece nádherný. Jaká je Daniela Kolářová? My jako diváci ji známe samozřejmě z filmů, inscenací, z divadla, ale vy jako skoro sestra máte šanci říct něco, co třeba tady ještě nepadlo. Jaká je Daniela Kolářová?
1: To je pravda, to bych na ní mohla teďka prozradit.
0: Je to správné místo.
1: Já si myslím, že mimo všech těch vlastností, o kterých jsme tady mluvili, Dana je velký introvert, velmi pečlivá, nakonec je narozená ze znamení Panny, takže musí i být jako velmi pečlivá a taky velmi nervní. Že jo? Protože je zodpovědná a rovná a charakterní člověk.
2: Děkuju ti.
0: Jako bych uslyšel jemné klepání, čekáme další návštěvu. Ohlásila se nám i jedna manželská dvojice, tak doufám, že otevřu ty dveře a budou tam. Dámy a pánové, Carmen Majerová a Petr Kostka.
3: Dobrý den.
0: Hezký dobrý den.
3: Děkujem.
0: Carmenko, Danielka ven nepůjde, má tam Lenku, jděte si hrát do pokojíčku.
3: Já, prosím tě, on Petr rád mluví, tak by začal jako první. Ano.
4: Tady narazí tvá režie na mou režii.
0: Ty. Ve chvíli, kdy přicházíš ty, moje režie končí.
4: Ano, ano. Já přicházím za Danielou společně s Carmen. Danielo, my tě vlastně přicházíme přivítat, protože v těchto dnech překračuješ jistou pomyslnou hranici a vcházíš do poslední fáze lidského života. Jo? Říká se mu stáří, ale vůbec se toho neboj. Je to nádhera. Například ráno vstaneš, uděláš si snídaní, kafíčko a zase si můžeš jít lehnout. Je to pravda, že stáří sebou samozřejmě přináší i krušné chvíle, různé neduhy. To patří k životu, ale toho se neboj, protože už, jak sám Bernard Shaw říkal, stáří bývá krušné, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. Takže tě vítám, tady máš, musím načechrat, víš, kytičku.
0: Ahoj. Políbení ruky, předání Danielko. Květiny, Carmen Majerová.
3: Moje milá, já ti přeju všechno nejlepší, zdravíčko. A protože vím, že jsi zahrádkářka a nevím, protože bylo takový suchý léto, jak to vlastně dopadlo, tak jsem ti přinesla košík ovoce.
2: Páni.
3: Košík je ručně dělaný. Ne, já ne, já to neumím. Já ne,
0: já ale jsem tě viděl, jak splétáš ty proutky.
3: Je ručně dělaný, ano. Takže ať se osvěžíš, ať je ti dobře, ať jsi pořád tak báječná, vtipná, nádherná, jako celý život, co tě znám.
2: Děkuju.
0: Dva krásné polivky mezi kolegyněmi, ale... Takže... Petr, jak je vidět, zaznamenal ten košík, ještě, kde jsou jahody, prdlaž, maliny, já borůvky, to ti doma nedají, viď?
4: No to ne, ale, prdlaž, ale ta kytka potřebuje jít do vody, takže už toho tady nech a běž domů. Jo, my už to nějak umlátíme tady.
0: Jen si pojď sednout. Carmen Majerová, Petr tady. Koska. No jistě, Carmenko, ty máš to křesílko. Ano, Petře, nech si ten mikrofon, ještě budeš hovořit. No to nebylo všechno, co si tady předved.
4: Já se asi víc nepřipravil.
0: Ne, my si tady dneska povídáme samozřejmě o oslavenkyni. Já se snažím přijít na to, proč je tak úžasná, proč ji tak obdivujeme. Něco... Co byste mi na ní prozradili? Krásnou věc, která řekla...
4: No to já dost těžko něco můžu prozrazovat, protože ten Hanzlík ji nepustil. Jo? Oni spolu hráli leta leto. Je pravda na obhajubu Hanzlíka, že já tam v té době ještě v divadle na Vinohradech nebyl.
0: Aha.
4: Takže jinak by to měl těžší. Jako, ale přišel jsem až později, takže jsme bohužel hráli spolu málo, jenom Poprask na laguně jsme spolu měli, no takže aspoň tam jsem si ji užil na jevišti.
0: Já to teď nějak letmo počítám, ale ve chvíli, kdy vy jste se teda potkali na Vinohradech, nebyl už si ženatej tady s Carmenkou?
4: Já jsem se už ženatej narodil. Samozřejmě.
0: Karmenko, než se zeptám, jaká to je Daniela, jaký to bylo uhlídat kostku, prosím tě? To, že mi vždycky vyprávíš, že kroužil mlsně, když mladá Karmenka přišla z Hradce Králové, on takhle kroužil, kdykoliv se potom objevila nějaká nová další kolegyně?
3: Ne, on kroužil jenom kolem mě.
0: No.
3: Ne, vůbec, nemám tušení, že by kroužil kolem někoho jiného.
4: No, kroužil, ale ne. Ty říkala, že ti nemám nikdy nic říkat. No. Tak jsem ti to neprozradil.
3: Ano, to je pravda. Ano, ano. Ano.
0: Jak říkají, oni provázejí v rozhlase tím pořadem Zlatá láska, ale řekli si v toboganu takový věci, že se hned v pondělí rozvedli. Karmenko, co mi prozradíš na Danielu Kolářovou?
3: No tak přes celý život jako mladé holky jsem neměla štěstí, abychom se společně potkali při práci, ale na stará kolena, je tomu asi, myslím, tak 12 let. Tomáš Tepfr, když se stal ředitelem divadla na Vinohradech. Ano, to jsme byli kočky. A on měl prostě tu odvahu, že začínal svou, tedy ředitelskou kariérou tím, že obsadil prostě babinec, asi nás bylo 8 starých vysloužilých hereček. Prostě hra o starých vysloužilých herečkách. No a my jsme tam s Danou a ještě s Libuškou Švormovou měli tu čest hrát a já tím pádem jsem se setkala s Danielou na jevišti a moc na to ráda vzpomínám, protože to byla pěkná komedie, byla úspěšná a byla to prostě radost. Jinak mám takovou jenom, já nechci zdržovat, ale takovou osobní takový poděkování, že Danielina tetička Marie byla u nás chůvou. Já to ve stručnosti vysvětlím. Když jsme se s Petrem vzali, to ještě Tereska nebyla, ta se narodila až za 5 let, ale měli jsme 3 děti. A já stála před rozhodnutím, že buď tedy bude ze mě Hausfrau a prostě nebudu hrát divadlo, což vypadalo, že to tak dopadne, a nebo budu mít to štěstí a najdu někoho, kdo mi ty 3 holčičky pohlídá nebo mi je pomůže vychovat. A moje kolegyně, tvá tchýně, Jarmilka Smejkalová, výtečná herečka, já myslím, že starší generace by si ji měla pamatovat. Byla to okouzlující, báječná žena. No a ta mě nějak fandila i Petrovi a prostě řekla, hele, já mám takový nápad, víš, já k vám pošlu naši tetičku Marii a ona ti pomůže. No a tetička Marie u nás byla a uplynul jeden rok, myslím, uplynuli 2, já to teď přesně nevím, ale jednoho dne teta Marie přišla a říká, no, Karmenko, je mi to hrozně líto, ale ona Danielka čeká dítě. Takže já půjdu k Danielce a k Jirkovi. Já říkám, to se nedá nic dělat. Takže, ale nicméně strašně ráda na ní vzpomínám. Byla kouzelná.
2: Mádřinka naše, ano, byla zlatá, pomáhala nám, no, moc nám pomohla.
3: No, mě taky.
2: Protože bez ní bychom prostě to divadlo hrát nemohli.
3: Ano, ano, ano.
0: To je pošta pro tebe, to je krásný, no. Vy jste mi teď nahráli ani nevíte jak, protože samozřejmě Jarmila Smejkalová, jakožto slavná herečka pamětnické éry, určitě ji znáte z filmu Pro pamětníky, když byste viděli její tvář 100%, si řeknete, jo, to je tahleta, je samozřejmě součástí našich tradičních kalendářů pro pamětníky. A pozor, vyšel 19. Tentokrát jsou to samé vzpomínky Carmen Majerové a Petra Kostky. Já jsem dneska ráno rozbalil ten balík, který dorazil z tiskárny, byť už jsou v prodeji, a tohle je první kalendář. Ano, je tam na titulní stránce i mladinký Petr Sošný, černovlasý, Karmenka Majerová, ta vypadá pořád stejně. A ten úplně první kalendář já si běžně vždycky sebestředně

0: Poledne, možná, že už teď nastala ta správná chvíle říct dobré poledne. A kde jsme se vzali? No, my jsme se narodili a pak jsme vyrostli a pak jsme sem přijeli a jsme tady. Ale my vám zahrajeme, prosím vás, teďka píseň, která my jsme natočili desku písní Zuzany Navarové, která vyšla jako podsta k jejímu 20-letému odchodu minulý rok. A díky tomu tady my teda jsme dneska v tomto pořadu. Běžně ty písně nehrajeme, takže je to pro nás i taková jako výjimečná příležitost je pustit dál. A jinak zahrajeme teďka píseň z mojeho repertoáru a bude to zúdemněná báseň brněnského básníka Jana Zahradníčka, která se jmenuje Píseň o domově a vznikla pro divadelní představení, které inscenovalo Horácké divadlo, a já jsem měla příležitost se na tomto kusu hudby nějak spolupodílet, tak... Jestli to takhle stačí.
1: No samozřejmě. Velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, stále jste na příjmu Českého rozhlasu. Slavíme tady narozeniny Daniely Kolářová, Linka Termerová, Karmen Majerová, Petr Kostka a vypadá to, že za dveřmi se opět někdo připravuje, ale právě teď Marie Potnerová a Haštal Habka.

0: Marie Putnerová a Haštal Habka jako hudební dárky pro Danielu Kolářovou. A jak je vidět, vybírali jsme dobře. Je tady Lenka Termerová, Carmen Majerová, Petr Kostka a já jdu k našim tajemným dveřím, protože tam by měla stát dáma, Danielko, která taky v toboganu slavila osmdesátiny, ale už je to 11 let. Dámy a pánové, přichází Libuše Švormová. Libuško, krásné, dobré dopoledne. Libuše Švormová.
1: Tak, sedla jsem si ještě, abych se potom taky vstala.
0: Ano, prosím vás, je to hříčka přírody. Kdybyste se ptali, proč se neustále oddaluje odchod do důchodu, to je proto, že Libuška, když přijde na sociálku, je dokladem toho, že v 90 se dá ještě chodit do práce. Takhle dneska vypadá 1,90. Libuše Švormová, Libuško, vítejte tady u nás.
1: Děkuji moc. Hele, počkej, ale dneska jsme tady kvůli Daniele přece.
0: No jistě. No, a mě zajímá všechno. Co vy dvě společně prozrazujete?
1: No já jsem měla to štěstí, že jsem s ní taky, ona natočila víc filmů samozřejmě než já, ale v jednom jsem s ní hrála. Já jsem bohužel neposlouchala, co se tady říkalo. Léto s kovbojem. Mluvilo se o něm?
0: Velmi letmo padla jedna hláška, ale když si představíme tu vaší kouzelnou rodinku učitelek.
1: No tak to byla paráda. Já jsem hrála matku tvojí. Moji maminku hrála Dana Medřická a Merinka Rusulková hrála babičku, že jo. Takže jsme byli tři na ní a pak jsme se jednou, člověče, to tak počítali a zjistili jsme, že jsme se vzájemně museli mít ve 12 letech. No, protože, ale byla to úžasná sestava, byl to vlastně moc hezký film taky, že jo, to byl pěkný film, já jsem ho měla ráda a no a tak tam jsem tě obdivovala a pak si natočila, ty jsi natočila takových filmů, že to jsem snad možná ani všechny neviděla, ale pamatuju se, že naposled jsme se viděli, ty děláš ještě takový jiný akce, padla tady řeč o černobílém filmu.
0: Malinko letmo, no. Ale klidně se můžeme vrátit.
1: Černobílý film, ano. To jsme tam byli nějak před 2 lety, viď? Ty jsi tam dokonce, ano. No, ty jsi tomu tak jako kmotrovala, nebo co jsi to dělala. A to je taky záslužná akce, víš, protože se tam promítali opravdu jenom černobílý filmy a zjistili jsme, že vlastně některý byli nádherný a že by vlastně nebyly ani moc dobrý barevní. Že, víš, že ty černobílý filmy měly někdy obrovské půvab teda. Takže takhle, no.
0: Mně se vybavila ta krásná scéna, kdy Daniela Kolářová v Létě s kovbojem přivede pana Hanzlíka a jak ty učitelky se obracejí, jedna z nich říká nikdy, nikdy, nikdy. A pak Marinka říká nikdy. Nádherná rodinka jste byli. Libuško, jaká je Daniela Kolářová? Co byste nám o ní prozradila?
1: No tak zase upřímně řečeno, já s ní nežiju. Takže zase tolik toho nevím, ale myslím si, že ona dokazuje, ono vždycky do těch filmů a do všeho našeho hraní se trošku něco dostane z nás, že jo. I když já třeba bych na tom byla špatně, protože já jsem hrála samý záporný role většinou symetriky, starý takový nějaký tchyně a uzeny a takový. Kde mě říkali, kde jsem dělala takový věci, tý svý snaše, že jsem pak přišla do šatny a říkám těm děvčatům tam, to snad ani není možný, aby ta tchýně jako tý snaše dělala takovýhle věci. A tam mě holky řekly, a to byste se divila, paní Švormová. Takže měli zřejmě své zkušenosti. Já jsem naštěstí tchýni nikdy neměla, protože jsem si vzala svého o mnoho let mladšího manžela.
0: Ano, tady sedí
1: tady
0: v první řadě.
1: Sedí.
0: Ano.
1: No, tak vzala jsem si ho, teda on je skoro o 20 let mladší než já, jenomže teď je mu přes 70 a já říkám, vzala jsem si zajíce, teď mám doma dětka.
0: Ano. Dámy a pánové, náš rozhlasový pokojíček se zaplňuje a já jsem šťastný, když si řeknu, že pozveme pana Wasserbauera, kterého Daniela učila v jednom slavném českém filmu. Možná nám zavecituje i bvízky. Uvidíme. Dámy a pánové, za dveřmi je doufám právě teď pan Jan Vlasák. Krásný dobrý den, vítejte. Jan Vlasák, dalším vzácným hostem dnešního rozhlasového toboganu na počest Daniely Kolářové. Krásné dobré dopoledne, vítejte a povídejte. Zajímá nás všechno na téma Daniela Kolářová.
2: No já to budu mít takový asi chudší, protože já jsem se do Prahy dostal docela pozdě. Já jsem vlastně celý kariérní život, takový ten mladý, prožil venku, mimo Prahu a do Prahy jsem se dostal až později. Takže příležitost setkat se s Danou jsem měl vlastně víceméně jenom jednu, když mě Honza Svěrák obsadil do Vratných lahví, ale za to jsem měl tu možnost vyznat Daně lásku. A to zase každému nepodaří, takže na to já si pamatuju velice dobře a z toho mi taky zůstalo to, že když mě lidi potkávají a někdy mě poznají, tak řeknou vždycky, prosím vás, zkuste nám písku. A mě už to tak štve, že prostě se z toho vždycky nějak vymotám a neříkám to, tak se netěšte, neřeknu.
0: Honzo, tak. Dneska je taková velmi výjimečná situace, víte? Nechci vás nějak tím jako dostat do úzkých, ale dneska byste mohl. A nebo aspoň to německé vyznání. Já vím, že to je opravdu, ale...
2: Mohl bych.
0: No?
2: Mohl bych, kdybych si to pamatoval. Já všecko zapomenu, takže mě se lidi ptají, když natáčím knihy třeba, natočil jsem spoustu knih a oni mi říkají, prosím tě, a tohleto, a tohleto, a tuhle knihu, to jsem já natočil? Já si to opravdu nepamatuju, takže kdyby mi to někdo napověděl, tak bych to možná přeříkal jako po nápovědě, ale takhle já si na to fakt nevzpomenu.
0: Uděláme to jednoduše, já se otočím do zákulisí, kde mě právě teď sledují, ano, je tady mladá slečna Lévka, máte tak 5 minut na to najít na internetu bvízky. Vy to víte? Pozor, vy to umíte z paměti? Pojďte sem za náma, to se... A to není připraveno. To je slečna Elevka, která se přišla podívat jenom na... No vy jste zase slalo samou nebe. Tak do něj, ten mě nebude mít rád.
3: Ich liebe dich, du bist so schön.
0: Ano.
3: Je to tak.
0: A bvízky taky umíte?
3: Sie sind so schön, je to tak?
0: No, ano.
3: Ich liebe sie, sie sind so schön.
2: Ich liebe sie, sie sind so schön.
0: Honzo, velmi děkujeme a už teď zadávám na 90. Daniely Kolářové, budou bvízky. Máte na to 10 let.
2: No, jestli tady ještě budu do té doby.
0: Jan Vlasák, další host dnešního toboganu. A já přicházím ke dveřím. A teď se tam objeví muž, který vás možná překvapí, proč že je tu. Hned to vysvětlí, dámy a pánové, pan Jiří Stivín. Krásný dobrý den, vítejte, mistře. Samozřejmě s flétnou. Hned přidávám mikrofon, zde je. No a na vás je teď vysvětlení, proč si vás Daniela přála, co vy dva máte společného.
4: Ale no tak my se známe strašně dlouho a já znám hlavně jejího manžela, který ještě už jako z dětství, už jako, když už jsme byli kluci, tak jsme se znali. Takže já jsem Daniele teda přišel poblahopřát a hlavně jsem vyčnil svoje dvě desky. Jedna je, to je Vivaldiho Zobcová flétna a druhý to je moje taková, ta dá se říct, kultovní deska Zvěrokruh. Takže ano, rádo se stalo. A teďka bych ti zahral takovou oslavnou skladbu trošičku, kterou jsem napsal, budu improvizovat. ale hraju tam taky na saxofon, takže to mám předehraný, jako jo, ten saxofon, protože to všechno se nedá stihnout najednou, jako. A takže vzhůru dolů a já vám teda zahraju poctu Daniele, jestli můžu.
0: Dámy a pánové, v přímém přenosu Českého rozhlasu se dějí věci, které jsou úžasné právě teď. Jiří Stivín.

0: Jiří Stivín a v premiéře oslavná píseň na Danielu Kolářovou. Milí posluchači, škoda, že nejste v divadle Mana, protože mně připadá, že se mi to zdá, jo. Když se podíváte na jeviště, tady vedle sebe sedí, a vezmu to po pořadě, Carmen Majerová, Petr Kostka, Lenka Termerová, Daniela Kolářová, Libuška Švormová, Honza Vlasák, Jiří Stivín. To je splněný moderátorský sen. Legendy se sešly, co tomu říkáte, to je... Ale přeci jenom ano, ale... Libuško...
1: Zapomínáš, že jsi dneska ty nespíval. My jsme onehdy přišli na Nataši Golové.
0: Ano, ano.
1: Síň Nataši Golové existuje a my jsme tam přišli a Aleš tam přišel a začal zpívat. Ano. Si představte. A dobře, no, ku ale, podivu.
0: Ale Libuško, když to na mě přijde, dneska to na mě ještě nepřišlo, ale... Třeba se toho dočkáme. Já pravidelně zpívám na devadesátinám. Jeste zdravě, tužte se, cvičte, na devadesátinách zapěju. Ale Danielo, vzpomínáme tady na nejrůznější filmy, které samozřejmě bylo by jich mnoho, ale vzpomene si herečka na ten úplně první, ten díky kterému ji objevili režiséři, diváci, který byl úplně první?
2: No, ve třetím ročníku na divadelní fakultě to byla Soukromá vichřice.
0: Soukromá vichřice? Ano. Mm-hmm. To znamená, že jestli dobře počítám, příští rok to bude 60 let od natáčení. To je neskutečné.
2: To je neskutečné.
0: Kdo to tenkrát režíroval?
2: Pan Hynek Bočan.
0: To je náhoda.
2: Ano.
0: To je náhoda. To se dějou věci. Přicházím ke dveřím, dámy a pánové, pan Hynek Bočan. Pane režisére, je nám velkou ctí. Vítejte, ne, uklonil se, odchází, jen pojďte dál. Vítejte, Hynku. Režisérská legenda. Hynek Bočan. S velkou úklonou nejen před Danielou Kolářovou. Pane režisére, vzpomenete na to, když se vrátíme o těch 60 let zpátky, Danielu Kolářovou nikdo nezná a mladinký Hynek Bočan ji objeví. Jak to tenkrát bylo? Vybavíte si to?
3: To jsem nebyl na světě ještě.
0: Jak to bylo? Jak to bylo?
3: Ne, já se musím omluvit. Mě trošku jako došly slova. Já jsem chtěl nejdřív pogratulovat Daně a děkuju, že si mě taky pozvala. Aspoň si myslím, že to tak bylo.
0: No jistě.
3: Ale on, když hraje ten Jirka, tak já se vždycky dojmu. A těžko se mi mluví, no, tak ale už,
4: Jirma, děkuji.
3: Už budu hodnej.
4: Můžeš něco říct?
0: Ano.
5: Já si teda zaprvé děkuju za to, že tě to dojmulo, teda to, co hraju, ale na druhé straně já mám, chci říct, že máme strašně velkou výhodu, my všichni, co tady jsme, velkou výhodu, víte jakou? Že neumřem předčasně. To je přeci geniální.
3: Já myslím, že kdyby jsme se sečetli, tak to je normální rozpočet už.
0: Ale já to do příště si dám tu práci a sečtu náš věk. Ano, Mařenka Putnerová s Haštalem nám to významně kazí svým věkem. I ta moje blížící se padesátka je trapná, ale bylo by to úžasný. Pane režisér, jak vzpomenete, co nám prozradíte vy o Daniele Kolářové? Cokoliv.
3: Já jsem... přijel jedním vozem s Danou a oba jsme se jako domluvili, že paměť je krátká. A já jsem vlastně marně tápal v mysli, jak jsem na ní přišel. A muselo to být, ty jsi byla tehdy ve třetím ročníku.
2: Ano.
3: A určitě si hrála v nějakém takovém tom
2: představení
3: čtvrtého ročníku, jak vy jste tam ještě jako... A no, co vám budu vyprávět? Ona byla tak nádherná, že celkem, já jsem s ní nedělal žádný herecký zkoušky, to byla naprostá troufalost, žádnej casting, nic, prostě jsem věděl, že Dana Kolářová je bohunka do soukromí Vichřice a byl to tvůj první film.
2: Ano, první.
3: Takže já myslím, že já si ani nepamatuju, že bych jí udílel nějaký režijní pokyny ve smyslu, asi jsem ti vykal nebo tykal?
2: Asi vykal tehdy.
3: Vykal, viď? Takže bych říkal, uberte, nejste na divadle, nebo ne, žádný takový voloviny. A protože ona, no, já to nerad to před ní říkám, ale ona skutečně velmi talentovaná, velmi. A snad jediná taková moje podpora režijní byla v tom smyslu, že přece jenom ten film se točí na přeskáčku a tak je třeba jako připomenout, hele, předtím už si hrála tohleto, tak teďko pojďme, uděláme to takhle. Ale ta spolupráce byla bezkonfliktní, aspoň já si to tak pamatuju. No prostě přišla na plac profesionální herečka, skvěle zahrála tu roli. No co mám víc, jako... To, prostě, no zase, abychom nepřechválili, že...
0: Zaslouží si to a bylo toho víc, Muž Zlodlína, Pytláci. V roce 2003 ještě vlastně pokračování Nemocnice na kraji města, tam jste se taky setkali. Já teda musím říct, a je to vlastně zajímavé, že Danielo, my máme to společné, že vy jste Chebanda, já jsem se narodil v Sokolově a oba nás objevil pan režisér Hynek Bočan. On mě taky obsadil do mého prvního filmu. Tam se naše kariéry začínají rozcházet. Byl to jediný režisér, který mě kdy někam obsadil. Moje kariéra skončila. Toho talentu
3: musím,
0: tam...
3: Počkej. Já musím říct, že ne každý obsazení se povede, že jo?
0: Já jsem čekal, že mi to teď začnete vyvracet. Já jsem si... Ano. Já myslím, že je na čase... Petře, čemu se tak směješ? Já nevím, co jako je to...
5: Já taky ne.
2: To je mezi námi.
0: Ne, mezi námi, jen říkal, co říkal, Karmenka mu to přeložila a zasmála se. Je to tak, proto zůstávám u toho moderování, pan režisér měl pravdu, ale nerad přináším smutné zprávy, ale jednu tu teď mám pro vás u rozhlasových přijímačů. Blíží se poledne, čili my se teď odpojíme od vás, kteří jste na příjmu Českého rozhlasu Dvojka, Českého rozhlasu Pohoda a pokračovat budeme tu následující hodinku, já tomu říkám MTB, měli jste tu bejt. Měli jste tu být, dámy a pánové, a pozvu vás samozřejmě k dalším toboganům. Už v pondělí budeme natáčet v pražské Ypsilonce, dívám se na Lenku, a to si připomeneme 60 let, kdy je v Ypsilonce Mirek Kořínek. Za týden v toboganu 80. Honzy Nedvěda a pozvu vás do pražské křižovatky, odkud budeme vysílat 3. října přímý přenos k nedožitým 90. pana prezidenta Václava Havla. Dorazí Dagmar Havlová a budou tam Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Aneta Langerová se svou kapelou a jak jsem se tak díval, asi ve 32. řadě je ještě pár míst volných, ale v křižovatce je všude dobře vidět, tak doufám, že dorazíte. Dámy a pánové, oslava Daniely Kolářové tady v divadle Mana pokračuje. Loučíme se s vámi na příjmu Českého rozhlasu a loučí se pan Hynek Bočan, Jiří Stivín, Jan Vlasák, dorazila Libuše Švormová, Carmen Majerová a Petr Kostka, Lenka Termerová. No, je nám vás líto, vás u rádia pač popolední. My si tady budeme vyprávět sprostý vtipy a budeme si povídat o politice. Dneska tady totiž své narozeniny slaví Daniela Kolářová. Pijánu mávám na Haštala Habku a Mařenku Putnerovou a já poprosím o závěrečnou píseň našeho přímého přenosu a pro vás tady v divadle Mejdan začíná.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Telefony v českých školách nebudou zakázány úplně a další úsek metra D začali dnes razit dělníci v budoucí stanici Nové Dvory. Bude polojasno až oblačno a nejvyšší teploty do 24 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku patrně nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je mohly děti pouze k výuce. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči. A samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
0: Plošná regulace nemá podporu mezi některými opozičními stranami, proti jsou třeba TOP 09 nebo ODS.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Dělníci dnes začali razit další úsek metra D mezi stanicemi Ryšánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhloubí zhruba 300-metrový tunel, což potrvá asi 5 měsíců, řekl ředitel výstavby ze společnosti Hochtief Radek Kozubík.
3: Tady z toho staveniště budeme razit přístupový tunel, který se po 100 metrech větví doleva na větrací tunel, kde protne větrací šachtu, kterou v tuto chvíli hloubíme.
0: Celá linka metra D má být hotova v roce 2036. Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za pomoci termokamer hledají případná skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů činí způsobená škoda až 400 milionů korun. Jihomoravští hygienici letos zaznamenali 30 případů klíšťové encefalitidy. Je to o 6 méně než za stejné období v loňském roce. Hygienici to přisuzují horku a suchu. Epidemioložka Renata Ciupek upozorňuje na to, že klíšťata budou aktivní minimálně do konce října.
4: Teplota i vlhkost vzduchu je velmi příznivá pro aktivitu klíšťat. Je také to doba, kdy častěji chodíváme do lesu, když konečně začaly růst houby. V oblastech, kde jsou takové ty vyšší travnaté a křovinaté porosty, tak tam to riziko skutečně je vysoké.
0: Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění s rizikem trvalých následků, případně i smrti. Je možno se proti ní očkovat. Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Dolní část z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Turisté pak mohou na vrchol pokračovat po svých 2,5 kilometru. Podle dat z měřící stanice poštovny Aneška vítr na Sněžce dopoledne v nárazech přesahoval 70 kilometrů za hodinu. Pokud se vítr uklidní, lanovka se vrátí do plného provozu. Od začátku září už v Národní galerii nenajdete originál Růžencové slavnosti od Albrechta Dürera. Prohlédnout si lze jen reprodukci. Známý obraz míří do rukou restaurátorů. Už teď dílo podrobně zkoumají.
5: Aktuální průzkum vytvoří podklady pro blížící se opravy. Nové poznatky přinese speciální analýza, takzvaný XRF mapping.
6: Je to tedy vlastně jakoby mapování plošné distribuce prvků v malbě. Na základě toho my pak jsme schopni identifikovat jednotlivé použité pigmenty.
5: Popisuje Adam Pokorný, hlavní restaurátor Národní galerie Praha a vedoucí oprav Růžencové slavnosti. Už teď se řeší také budoucí vystavení obrazu.
6: Jedna z ideí je například, že bychom nechali vyrobit speciální klimatickou vitrínu.
5: Růžencová slavnost se má do výstavních prostor vrátit v roce 2031. Návštěvníci, kteří do Národní galerie přijdou dnes, uvidí fotografickou reprodukci. Filip Svoboda, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 15. Zítra čekáme oblačno, zejména na jihu a východě území může být i polojasno. Během dne od severozápadu přechodně až zataženo. A zejména odpoledne a večer postupně na většině území déšť a nebo taky přehánky. Večer bude ale od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13 a v Beskydech tepleji až 17.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem od Prahy budete asi čtvrt hodinu popojíždět před omezením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Na 56. kilometru D1 v opačném směru je omezení. Tady se zdržíte taky asi čtvrt hodiny. Na 58. kilometru navíc v koloně řeší nehodu. Na 53. až 63. kilometru D11 směrem od Prahy se jezdí jen jedním pruhem. Brzdí se do kolony na 52. kilometru a celé to je asi na 20 minut. A silnice číslo 16 je po vážné nehodě osobního a nákladního auta uzavřena. Provoz odklánějí mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Zprávy končí po nich Halina Pavlovská.
7: Milí posluchači Dvojky, minulý týden uplynulo přesně 50 let od mé svatby. S mým manželem jsem až do jeho smrti žila šťastně společných 38 let. Moc jsem na něj teď vzpomínala a vzpomínám. Sešla jsem se i proto se spolužečkami z Vysoké, které ho dobře znali. I oni si se mnou ověřovali, co si pamatují. Měli jsme ke vzpomínkám naservírované moc dobré jídlo. Mušle zapečené ve velké lastuře s bešamelem, krevety s citrónem, dort Pavlova s borůvkami a salát z čerstvého špenátu. Koukali jsme na Petřín, vzdychali jsme nad uplynulými lety a vyprávěli jsme si zážitky z léta, z našich zahrádek, z naší dovolené a svěřovali jsme se s pubertou našich vnoučat. Moc hezké odpoledne to bylo. A rozhodli jsme se, že si ho musíme co nejdřív zopakovat. Dnes budeme mluvit v omeletkách o výročí. Omeletky právě začínají a jistě nemusím nikomu z vás připomínat, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Milí posluchači Dvojky, vyprávíme si o výročích. A já musím zavzpomínat, jak má teta slavila 70-leté výročí svatby. Bylo to úžasné. Všichni se ptali 90-leté jubilantky na tajemství jejího manželského štěstí. A ona odpověděla, no v případě konfliktu se nesmí člověk rozlobit, stačí se jít projít a vrátit se, až se člověk uklidní. No a pak se jí ptali, kde je její manžel. A teta řekla, šel se projít, on hodně chodí ven. Já jsem brzo pochopila, že nemá cenu hádat se s mým mužem. Moc jsme se nehádali. Jen můj muž byl velmi často naštvaný. A někdy jeho naštvanost vrcholila. Vrcholila v létě. Můj muž totiž odešel se synem do obchodu a tam si koupili stan. A pak jsme jeli k přítelkyni na chalupu a můj manžel s mým synem stan vytáhli a stavěli ho. Přitom vyprávěli, jak perfektně stan vybírali, jak odborné znalosti při koupi měli a jak dokonalý stan výhodně ukořistili. Pak stan postavili a on byl křivý. Manžel měnil stanové tyče jako blázen, ale stan byl prostě křivý. Stan měl křivé tyčky. Stan byl zmetek. Můj muž po mně s podezřením blízkl očima. Já jsem měla bezvýhradně poctivou kamennou tvář. Žádný výraz. Můj muž, aby se sklidnil, začal mít auto. A měl ho dlouho. Auto se blízkalo. Muž byl téměř klidný. No a pak jsme se rozhodli, že se pojedeme vykoupat a můj muž si mohl vybrat mezi dvěma polními cestami. Vybral si tu levou. Jeli jsme asi 5 minut, když jsme s drncnutím vjeli do hlubokého bahna. Bahno bylo na nárazníku, na kolech, na blatníkách i na předním skle jsme ho měli. Muž znehybněl. Pak mu divoce zaplály oči. Ven! Zařval na mě a otevřel mi dveře. Já už tě mám pokrk. Jedno období mého manželství bylo dost krušné. Můj muž měl pocit, že se ve svazku se mnou dusí a odcházel hledat sám sebe. Pomáhala mu v hledání taková mladá sportovkyně. Vždycky, když se muž z hledání sama sebe přišel najíst a vykoupat, no tak jsme to řešili. Když jsem ho chtěla probodnout, tak tam byla moje přítelkyně Jana. A protože tam byla taky Zuzana a Milan, tak se jim podařilo mi nůž vytrhnout. A pak po mně manžel hodil láhev, litrovku vína. A jindy jsem po něm mrštila křišťálovou vázu. A on jednou vyhodil televizi z okna. Měli jsme ji ještě na nesplacenou nebo manželskou půjčku. No a pak jsem jednou v noci volala Janě a brčela jsem do telefonu. Jano, prosím tě, přijď, přijeď. No a Jana přijela i s manželem a měli velký srolovaný koberec. A hned, jak vešli do předsíně, tak řekli, kde ho máš? Mí přátelé byli totiž naprosto přesvědčeni, že jsem svého manžela zavraždila a byli rozhodnuti okamžitě mrtvolu zabalit do peršanu a vyhodit někde na skládce.

Milí posluchači Dvojky, tématem dnešních omeletek jsou výročí. Před písničkou jsme hovořili o dlouholetých manželství a to mne vedlo k této úvaze. Myslím, že tolerantní může člověk být tehdy, když je se svým partnerem přes 20 let. Když si je jist, že partner sice šílí po útlém pasu své asistentky, ale za svůj gauč a vaši svíčkovou by ji nevyměnil. A vůbec nejlepší způsob tolerance je, když jste tak velkorysí proto, že máte své vlastní, mimomanželské, intimní zájmy. Svatební smlouvy se uzavíraly v historii, uzavíraly se v Americe a už se občas uzavírají i u nás. Pravda je, že jsem tuhle četla jednu dost kuriózní smlouvu, ve které bylo zakotveno, že manželé brali se, když jí bylo 40 a jemu 50. Budou mít buď děti, anebo zvíře a nikdy neobojí. No a pak se stalo, že volili děti a narodili se jim dvě dcery. A když chodili do školky, tak maminka, manželka, organizovala dražbu, na které se mezi vším ostatním dražilo i štěně z útulku. A manželka úplně propadla zoufalství a vrhla se na manžela a volala: to štěně chce mě, ono mi věří, beze mě umře. No a pak všichni sledovali manžela a ten cítil povinnost štěně pro manželku vydražit a všichni schválně přihazovali sumy a on nakonec zvířátko dostal za 75 tisíc. A ze štěňátka vyrostla obluda, utáhla by pluh a venčino chodí výhradně právě jen manžel, protože jedině on tu bestii utáhne. A venčí zvíře tajně, protože se stydí. A pořád má na tváři takový ten nevěřící výraz. Jak se tohle právě mně mohlo stát? Vždyť já jsem to měl písemně. Pro mou maminku byli úspěšní ti lidé, kteří jsou večer s celou rodinou doma a mají všichni uklizeno. A za vrchol úspěšnosti považovala má matka dlouhá manželství s několika dětmi, kde oba rodiče mají vysokou školu a přesto jim na zahradě rostou švestky, jahody, hrušky, maliny. No a to mi připomnělo další kamarádku. Ta se zase s mužem často hádala o to, že ona je bohatší a vydělává víc než on. A hádky vyvolával manžel. A on své opravdu bohatší manželce vyčítal, že si ho koupila. Ale on, že se koupit nenechá a jí, povrchní a lpící na majetku, nechá. A když si jednou vztekle házel věci do kufru a řval, tak já si vezmu těch svých pět švestek a táhnu. Tak manželka zařvala: švestky si vem, ale kufry zůstanou tady. Ty jsou totiž taky moje.

Milí posluchači dvojky, dnes v omeletkách probíráme výročí. Bernard Littmann a Marjorie Fittermanová se seznámili v domově pro seniory ve Filadelfii. Bydleli dokonce na stejném patře. Poprvé se dali pořádně do řeči na maškarním večírku. Začali spolu chodit a jejich vztah trval 9 let. Dne 19. května 2024 se konečně vzali přímo v zařízení, kde se poznali. Marjorie bylo 102 let a Bernardovi 100. Jejich společný věk v okamžiku svatby činil 202 let a 271 dní. A Guinness je uznal jako nejstarší novomanželský pár podle součtu věku. A zajímavý detail. Jejich první rande připadlo na stejný den, kdy se Bernardovi narodila pravnučka. Guinness evidoval například nejhlouběji uzavřenou svatbu pod vodou. Hiroyuki Yoshida a Sandra Smithová se v Tajsku roku 2013 vzali v hloubce asi 130 metrů pod hladinou. Nejvyšší manželský pár v historii měl dohromady přibližně 4,77 metru. Anna Heining-Svenová měřila asi 241 cm a její manžel Martin van Buren Bates zhruba 236 cm. Guinness evidoval i nejmenší manželský pár, brazilské manžele, kteří dohromady měřili jen přibližně 181 cm. A Japonci Masatsugu a Ryoko Yoshidovi vytvořili rekord jako nejstarší manželský pár, který společně absolvoval maraton. A dohromady jim bylo tehdy přes 170 let. Bílá svatební roba není z globálního hlediska univerzální. V čínských a některých dalších asijských tradicích je naopak svatební barvou červená, spojovaná se štěstím a prosperitou. V Británii existuje krásná oficiální tradice. Britský panovník může posílat blahopřání párům k významným výročím svatby. Tradičně jde především o 60-letá výročí, 65-letá, 70-letá, no a další mimořádné jubilejní roky. A my si teď zopakujeme, jaká se vlastně slaví výročí svatby. Po prvním roce jde o papírovou svatbu.

0: další večírkem, cestou nebo prostě připomenutím data, kdy byl rozvod definitivní. A taky se už běžně slaví třeba friendiversary, což je výročí přátelství. Lidé si připomínají den, kdy se poznali s nejlepším kamarádem. Sociální sítě tomu ještě pomohly, protože sami nabízejí staré fotografie a vzpomínky. A taky je pravda, že někteří lidé po transplantacích orgánů někdy slaví datum transplantace jako své druhé narozeniny.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, od výročí, která probíráme v omeletkách, teď trochu odbočíme a já vám přečtu svou povídku, která se jmenuje Nebuď sama sebou. A kdo je tohle? Koukala sestřenice Marta na polaroidovou fotografii. Tady ten mladík vedle Patricie, to je ten její snoubenec? Ne, to je babička. Jo, právě takhle se odehrál dialog mezi mnou a mou sestřenicí asi 14 dní po Vánocích. Můj manžel totiž dostal pod stromeček polaroid. Syn mu ho sehnal, nechal opravit a objednal mu i speciální polaroidové papíry. Řekl manželovi, že teď frčí retro dárky a že polaroid je děsně in, protože ho používají i designéři při organizaci těch nejvelkolepějších modních přehlídek. Můj syn ještě manžela poučil, že naprosto out je věnovat někomu pod stromeček počítač anebo peníze. A já byla chvíli šťastná, že jsem synovi stihla dát počítač i peníze ještě před Vánocemi. Má sestřenice si na polaroidové fotce spletla mou 90-letou maminku

30-letým mladíkem proto, že Polaroid dokáže vyprodukovat pouze fotky v odstínu letní louky. A tenhle kvádr je izolace na podlahu? Ptala se dál sestřenice. Ne, to je dárek od manžela, přiznala jsem. Je to matrace z pamětí. Fuj, matrace z pamětí? Takovýho špiona bych teda v posteli mít nechtěla. Zasmála se sestřenice. Nebojím se, nebude si mít co pamatovat, odtušila jsem. Mám tu panenku, zavolal z kuchyně manžel. On má nějakou mladou milenku panenku a přiznal ti to? Sestřenice vyvelela oči. Manžel přišel s tácem čerstvě ugrilovaného vepřového masa. Dostal jsem pod stromeček elektrický grill, ozřejmil sestřenici. A já dostal deku, řekl syn. A já taky dostala deku, řekla dcera. A taky jsem dostala poukaz, abych si mohla koupit fakt super kvalitní kastroly. Super kvalitní kastroly? Sestřenice vyvelala oči. Jak to vypadá? No vypadá to docela normálně, ale jedna pánev stojí 20 000, pyšně oznámila dcera. A pak babička vytáhla kakaový likér, co jí nadělil Ježíšek. A tchýně se vytasila s vaječňákem taky od Ježíška. A já nasypala do misky drobečky, co zbyly z vanilkových rohlíčků. A jak jsem je tak roztržitě uzobávala, řekla jsem si, že díky sestřenici vidím tyhle poslední Vánoce z úplně jiného úhlu. Došlo mi totiž najednou, že moje děti vůbec nebyly nadšeny svými praktickými dary. Že s manželem jsme si dali tak neosobní předměty, že je jasné, že máme k sobě po tolika společných letech stejně daleko jako dva cizí lidi. A došlo mi taky, že je v době materiálního nadbytku strašně těžké udělat někomu opravdovou radost. Na polaroidově zeleném fotu jsem úplně jinýma očima viděla svou matku. Všimla jsem si jejich starých očí a úst, které si sice chtějí usmát, ale dělá jim to moc velké potíže. Tchýně měla na fotce zelená, pokleslá, 80-letá ramena a dcera se tvářila odevzdaně a trpělivě, jak se snažila vyjít vstříc svým staříčkým příbuzným. Mně. Stejně odevzdaný obličej měl i můj chlapec. Byla v něm ale i tolerance a schovývavost a trpělivost tak velká, že se blížila lásce. Díky zelenému polaroidovému foťáku jsem si poprvé snad po 20 letech uvědomila, že můj syn má stejně kulaté oči, jako měl co by miminko. A pak jsem na zelené fotce uviděla sebe. Načuřenou, věčně nespokojenou bábu, která ostřížíma očima přísně sleduje každičký detail. A udělalo se mi úplně blbě. A proto dnes, navzdory všem trendům a všem psychologickým výzvám, buď sama sebou, musím sformulovat své nejdůležitější předsevzetí do nového roku takto. Nebudu sama sebou. Budu někým mnohem veselejším, méně kritickým, víc bezstarostným a hodnějším. A vám, moje milé dámy, které ještě nemáte syny, kteří by vám dávali trendy, retrodárky, radím. Nehledejte sami sebe, ale nedopusťte, aby tu hezkou, milou, veselou holku, kterou se v sobě zdusili s přibývajícími lety, šel váš muž hledat někam jinam.

0: Nebuď sama sebou se jmenovala povídka, kterou jsem vám zde na dvojce v omeletkách přečetla před písničkou. A teď je na řadě příběh posluchačky paní Vlasty Štádlerové. Svůj text nazvala Výlet do Norimberka. Byla 90. léta po sametové revoluci a já jsem se rozhodla, že využiju nově nabité svobody a udělám si výlet vlakem k západním sousedům do Norimberka. Přišla jsem na hlavní nádraží v Praze s tím, že si koupím jízdenku a pojedu konečně. Přede mnou byla fronta na jízdenky asi 20 osob. Do Vídně, do Mnichova, do Paříže. Nádhera. Po chvíli jsem si všimla, že prodávající chce vidět u kupujících také pas. No a to mě namíchlo. Zvlášť protože já, ačkoliv pas vlastním, neměla jsem ho u sebe. Ale hned jsem si uvědomila, že je to hloupost. Každý, kdo chce někam jet, musí vědět, že má pas a mít ho sebou do ciziny. No ale při koupi jízdenky? To jsou zastaralé socialistické metody. Takže jsem čekala ve frontě. Mé rozhořčení s každým požadavkem o pas stoupalo a trochu jsem se těšila, že to prodávajícímu vysvětlím a možná i vytmavím. Dočkala jsem se. Přišla na mě řada a já říkám silným hlasem jednu jízdenku do Norimberku. Prodávající jízdenku vytiskl, vzal peníze a jízdenku mi podává. Já, jak jsem byla výborně připravena na přednášku o zaostalosti vydávání jízdenek, jsem celá zaskočená drsně vyhrkla. A pas nechcete? Prodávající se mile usmál a klidně odpověděl. Ne, tu chceme jen od mladých kvůli slevě.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.
0: Milí posluchači, doufám, že vás příběh, který jste právě vyslechli a který napsala paní Vlasta Štádlerová, inspiroval a že mi taky popíšete, kam jste se chystali, kde jste byli, co se vám tam stalo, co jste viděli a co jste slyšeli. A pište prosím na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka. Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00.

Milí posluchači Dvojky, v Omeletkách jsme dnes hodně prostoru věnovali výročí. A výročí se často oslaví dobrým jídlem. A proto ode mě dnes uslyšíte hned dva recepty. A první recept bude trochu netradiční. Připravíme si spolu společně slaný švestkový koláč s kozím sýrem a ořechy. Tohle už je trochu netradiční kombinace, ale na výroční stůl by mohla být perfektní. Budeme potřebovat listové těsto, 5 až 6 švestek, 150 gramů kozího sýra, hrst vlašských ořechů, 2 lžíce medu, tymián, sůl a pepř, trochu olivového oleje a případně rukolu na servírování. Listové těsto rozložíme na plech a lehce propícháme vidličkou. Kozí sýr rozdrobíme po těstě. Švestky nakrájíme na měsíčky a rozložíme na vrch. Přidáme nasekané vlaské ořechy, tymián, pepř a špetku soli a zakápneme trochu olivového oleje a medu. Pečeme asi 25 minut na 190 stupňů, dokud těsto nezezlátne. A při servírování můžeme přidat čerstvou rukolu a ještě trochu kapek medu. No a teď nás v rámci všech výročí čeká rozcuchaná nevěsta. A ta je vysloveně k nakousnutí. Na rozcuchanou nevěstu potřebujeme 800 gramů brambor vařených ve slupce, 750 gramů jablek, 150 gramů polohrubé mouky, 150 gramů másla, 100 gramů pískového cukru, 4 vejce, 100 ml mléka, 1 lžičku skořice a sůl. Oloupeme brambory i jablka, brambory nastruháme na hrubo, jablka na plátky. Pekáč vymažeme částí másla a zahřejeme troubu na 200 stupňů. Do pekáče rozložíme vrstvu brambor a rovnoměrně je posypeme polovinou mouky smíchanou se solí. Na pomoučenou vrstvu brambor urovnáme plátky jablek, posypeme je skořicí a cukrem. Na jablka přijde ještě vrstva pomoučený brambor. Povrch směsi v pekáči zakapeme rozpuštěným zbytkem másla, no a šoupneme pekáč do trouby. Pečeme půl hodiny. Vejce rošleháme v mléce a zalijeme jimi rozpečenou nevěstu. A dopečeme. Povrch má být načervenalý, jako bývaly růžolící nevěsty. A je to nesmírně dobré.

0: Hádky Haliny Pavlovské
1: na Dvojce.
2: Milí posluchači Dvojky, v Omeletkách jsme dnes hodně prostoru věnovali výročí. Herec Alan Alda ze seriálu Mesh, kde jsme ho mohli třeba vidět, se oženil s Arlen v roce 1957. A když se ho ptali na recept na dlouhé manželství, jeho žena prý odpovídala, že tajemstvím je krátká paměť. A Alda zase říkal, že základem je nezapomenout ani během hádky, že toho člověka milujete. Meryl Streepová a sochař Don Gummer bývali příkladem dlouhého hollywoodského manželství. Vzali se roku 1978, ale v roce 2023 vyšlo najevo, že už víc než 6 let žijí odděleně. Dnes vůbec není in říkat, můj manžel je jiný, lepší. Daleko prozíravější je říkat větu, můj muž si dělá, co chce, protože mně je to jedno. Henry Jungmann pravil, tajemství šťastného manželství zůstává tajemstvím. Albert Einstein řekl, hlavní příčinou rozvodu je manželství. Sokrates řekl, ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá. Jan Very řekl, manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví. No a já říkám, výročí buď slavte, anebo se na něj vykašlete. Nicméně si myslím, že platí. Ať je nám Bůh ví kolik let, nikdy není pozdě na úlet. A poslouchejte Omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
1: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
0: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
1: Kde je hranice úniku?
0: A jak se u černé díry mění vnímání času?
1: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
0: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
1: Meteor z planetária.
0: Chcete být u toho?
1: Více informací najdete na webu Dvojky.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Kdo všechno v tom jede?
4: Co jsem viděl, to jsem vám řekl, nic nevím.
5: Jste podezřelý, že jste naplánoval vraždu Oldřicha Urbana. Zajímají nás tady ty tři týpci.
3: Tak ty mě vůbec nezajímají. Mě zajímáte hlavně vy.
6: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
3: Že by zatím byly fakt jenom prachy.
7: Bude to stačit na obvinění?
5: Jdu za váma.
8: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha Docent. Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
10: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Německá vláda sníží spotřební daň u pohonných hmot a chce zavést také cenové stropy. A bývalý šéf pojišťovny VZP rozdal marketérům roční konkurenční doložky. Bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Německá vláda podle DPA znovu sníží spotřební daň u pohonných hmot a chce také zastropovat ceny benzínu a nafty. Kabinet o tom jednal krátce před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat se bude třeba v Berlíně.
11: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
10: Systém online hlasování v parlamentních volbách v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Podle státní agentury TAS to uvedla šéfka ruské volební komise Ela Pamfilovová. Neupřesnila ale, kdo zatím stojí. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy dolní komory ruského parlamentu. Navzdory protestům Ukrajiny v nich poprvé hlasují taky na ukrajinských územích obsazených Ruskem. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Doložky získalo v únoru 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali už několik let. U některých z nich nebyl podle auditorů pro sjednání doložek důvod. Kareš tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím.
12: Všechny ty lidi, kteří to měli, který se jmenovala, tak byly vytipované ze spoda lidmi a mě doporučeny. Byla to třeba dobře, byla to referentka marketingu, dobře, ale měla na starosti sociální sítě a dělala to nejlíp. A dělala to tak, že cílala na cizince.
10: Celý víkend se lze zapojit do kampaně Ukliďme svět. Cílem je ulevit krajině i městským parkům a lesům od odpadků. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
13: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
10: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 15.
0: Doprava.
10: Na D1 ve směru od Prahy budete asi čtvrt hodiny popojíždět před omezením na 24. kilometru, tedy na mostě Šmejkalka. Do Kolony se brzdí zhruba na 18. kilometru. A na D11 ve směru od Prahy je omezení mezi 53. a 63. kilometrem, kdy se jezdí pouze jedním pruhem, brzdí se na 51. kilometru a celé je to zhruba na 20 minut. To byly zprávy. Hezké chvíle s dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
14: Přeju příjemné sobotní odpoledne z Dvojky. Tomáš Garrigue Masaryk očima své ženy a nejstarší dcery. To je příběh Pavla Kosatíka Hovory s mamou. Když Masaryk za první světové války odcestoval do zahraničí, aby tam vybudoval republiku, zanechal v Praze svou ženu a nejstarší dceru. Z pohledu monarchie byli nejbližšími příbuznými velezrádce a tak se na ně obrátil tlak policie, která chtěla získat informace o Masarykově zahraničním působení i o tom, s jakými lidmi se stýká a kdo je jeho spojkou v Čechách. Uslyšíte Danielu Kolářovou, Magdalenu Borovou, Miroslava Hanuše, Marka Němce a další. Přeju příjemný poslech.

0: Poznáváte tu hudbu? Haló, paní Masaryková, poznáváte tu hudbu? Já se vás nevyptávám jen tak pro nic za nic. Je válka a tohle je policejní výslech, slyšíte? Policejní výslech! Ptám se vás naposledy. Poznáváte ji?
1: No, tak jak chcete.

0: Otče náš, jenž si na nebesích, ty, který odtamtud ze své nebeské výšky všecko vidíš a vedeš nás po cestách dobrých i zlých, dej, Otče náš, ať Tomas, ať překoná všechny cesty bezpečně, ať si uchová zdravou hlavu. Ano, hlavu. Hlavně, ať si uchová zdravou hlavu.
1: Nespíš, mama?
0: Bolí mě hlava.
1: Na, spolkni to. Chceš si povídat?
0: A o čem?
1: O tatovi. Jako vždycky.
0: Co chceš ještě slyšet?
1: Jak jste se poznali?
0: To jsem vyprávěla už mockrát.
1: To nevadí.
0: Mě to dávno nepamatuju si.
1: Mama,
0: to.
1: Prosím.
0: Opravdu si nevzpomínám. Je to skoro 40 let. Vidím jen záblesky, jak přede mnou poprvé stojí v Lipsku na zlatém světle.
1: Tomasi.
2: Šarloto.
1: Pust mě. Neblázni, pust mě.
2: Šarloto.
1: Pamatuješ si, jak voněl?
0: Jak voněl? Nevím. Víš, co na něm bylo hlavní? Hádej.
1: Jak byl chytrý? Jak si vždycky věděl rady?
0: Hlavní byly jeho oči. Vzpomínáš si na ně? Někdy v nich bylo až tolik lásky, že jsem se v nich celá ztrácela. A když se na mě díval, přestávalo mi záležet na tom, kým jsem, jak se jmenuju a co si kdo o mě myslí. A když se mu dělo něco zlého, stačil mžik. Světlo z těch očí zmizelo a byly z nich z ničehož nic dvě temné jámy. Jako když na tebe hledí nějaké divoké zvíře. Když jsem ho sledovala, jak se takhle na někoho dívá, pochopila jsem, jak je silný. Jako muž, chápeš? Uměl by zabít. Co píšeš, Tomasi?
2: Přečtu ti kousek, poslouchej. Příčinou toho, že moderní lidé pášou sebevraždy, je nenáboženskost doby. Moderní člověk se potácí mezi vírou a nevěrou, mezi vzdorem a slabostí, mezi vzpourou a pokorou, mezi anarchií a oddaností. Proč si mě tak prohlížíš?
0: Tomasi, věříš dost?
2: Věřím nejvíc, kolik umím.
0: Milovali jsme jeden druhého. Trochu jsem se ho bála, odháněla jsem ho od sebe. Ale zas jsem se vždycky vracela. Viděla jsem, jak mě potřebuje. A cítila jsem, že já jeho taky. Přišlo mi to divné. Nikdy předtím jsem v životě nikoho nepotřebovala.
1: Vaše manželství bylo svatou jednotou,
0: Co? No to si nevzpomínám.
1: Pamatuješ si přece, jaké to bylo, když jste se brali?
3: Pane Masaryku, to je neobvyklé, kolik toho teď ode mě chcete. Dostáváte moji dceru a zároveň ještě žádáte peníze na cestu zpět do Evropy.
2: Učím na univerzitě. Nejsem boháč.
0: Tati, já s ním čekám dítě. Řekla jsem, že s ním čekám dítě.
1: Dítě?
0: Ty peníze jsme potřebovali, on se musel vrátit, musel učit.
1: Mama, ty jsi to vymyslela?

0: Povídej mi o New Yorku.
1: Byla jsi tam.
0: Ale jaké to bylo, když jsi byla malá?
1: Bydleli jsme v jižním Bronxu. Tenkrát to byla vesnice. Všude se popelily slepice, pásly se koně. Spousta krásných koní. Dolů do New Yorku jsme jezdili kočárem, topolovými alejemi. Kde je jim dneska asi konec? Když se mi chtělo, poručila jsem vždycky zastavit a vyběhla jsem si na louku natrhat kopretiny.
0: A Praha? Jaké to bylo, když jsi poprvé uviděla Prahu?
1: To bylo, když mě Tomas vezl z Ameriky domů cestou z Hamburku do Vídně. Zbývalo nám volných pár dní. Ukázal mi Hradčany a židovské město.
0: Proč židovské město?
1: Říkal, že jsou jiní než my. Vždycky ho zajímalo, co bylo jiné. Někde jinde. Nikdy nebyl duchem přítomný tam, kde zrovna stál nebo seděl. Vždycky hledal něco jiného.
0: Ale vy dva jste byli stejní. Vaše manželství bylo splynutím duší.
1: Jsi hodná, že to říkáš.
2: Paní Masaryková, jste manželkou vlasti zrádce.
1: Manželkou?
2: Co dělá váš muž venku? V zahraničí? Ano,

Je to těžké, Elis? Představ si ho, Smetanu. Jak mu bylo, už byl hluchý, když to skládal. Těmi tóny se potmě snažil hmatat, co už neslyšel.

0: Dej tam cis. Cis.
1: Nejde to.
0: Ale jde.

0: To je šílené.
1: Jsi jenom málo tvrdohlavá.
0: Stačí, že v naší rodině je tvrdohlavý tata.
1: Alice?
0: A šílený taky?
1: Tak dost. Jestli budeš takhle mluvit, nebudu s tebou hrát.
2: Co jsi dnes celý den dělala, Alice?
3: Učila jsem se. Četla jsem.
2: Co jsi četla?
3: Různé věci.
2: Jaké různé?
3: Plutarcha. Jeho životopisy řeků a Římanů. A pak dějiny Anglie. Hledala jsem si v tom něco k Magně Chartě. A taky Verneovku. Pět neděl v balóně.
2: Proč?
3: Nevím. Bylo mi smutno. Vždycky s nám říkala, Bůh si našeho tatu vyvolil, nás tedy s ním. Musíme se snažit být mu v životě užiteční. Vždycky nám z něj ale patřil jenom kousek. Většina patřila lidem venku.
1: Takhle to má každý člověk, který dělá pro všechny. Žije na veřejnosti. Já jsem ti říkala, nemusíš jít v jeho stopách, ale ty jsi chtěla.
3: Přesně tak.
1: I do té Ameriky.
3: Na celém světě není lepší místo, kde nasbírat zkušenosti, než Jatka v Chicagu.
1: Já vím.
4: Co to tady tak šíleně smrdí, paní profesorko?
0: Maso, děvčata. Bohužel. A to je ten problém.
5: A tohle máme jíst?
0: Tohle ne. Chápete, proč tu jsme?
5: Ne.
0: Můžeme to společně změnit. Pojďte, děvčata, do práce. My těm chlapům ukážeme, jak dokážeme vzít za práci. Lépe než oni.
5: Ano.
0: No, tak pojďte už.
6: Když Masaryk, tohle jsme si nedomluvili.
0: Pojďte, děvčata.
6: Když Masaryk, musím vás upozornit, že...
0: Když
6: Masaryk, musím vás upozornit, že k práci v továrně nemáte autorizaci. Opusťte prosím tento prostor, nebo vás dám vyvést.
0: Děvčata, nedáme se.
6: Miss Masaryk, žádám vás, opusťte prostor.
0: Ale děvčata.
6: Miss Masaryk.
0: Au, co si to dovolujete?
6: Miss Masaryk, žádám vás, abyste okamžitě opustili tenhle prostor.
3: Ty holky tam tehdy stály a koukali, dokud mě ten tlusťoch nevytlačil úplně ven, jenom se koukali.
1: Pojď ke mně, holčičko.
3: A některé se jí smály, vůbec nechápali, o co jde.
1: No, sedni si sem. Mary had a little lamp, little lamp, little lamp.
3: Mama,
1: Mary
3: prosím.
1: Had a little lamp. Byla s dobrou učitelkou. Všechny tvé dívky tě měly rády. I tady v Čechách přece, ne?
0: Minule jsme si povídali o antických sochách, děvčata. O tom, že v nich dominovala nahota. Dám kolovat několik fotografií, pozorně si je prohlédněte. Jsou na nich Afrodita, Pallas Athéné a také muži. Odvážní a silní muži, jako Achilles nebo Diskobolos a také bozy. Čemu se smějete? Nahota je přirozená věc. Zdravé lidské tělo je krásné, není v něm nic nečistého. Stydíte se? Lidé v antice se nestyděli. Ano, to je mužské pohlaví. Lidé se tehdy ani jeho krásu nestyděli zobrazovat. A když my se nebudeme stydět se na nahotu dívat, můžeme se osvobodit stejně jako lidé kdysi. Já třeba na ty sochy hledím ráda. A to jsou ženská ňádra, ano. Plodnost se v antice cenila vysoko. Matky je dcerám přesto často stahovaly, aby prsa nezískala velký objem a předčasně nepřešla do povadlého tvaru. Jste trapné. Vůbec nerozumíte tomu, co je čisté a krásné. Čistá a krásná může být dokonce i soulož.
7: Paní Masaryková, prosím vás. Prosím vás, haló, paní Masaryková, prosím vás. Haló.
1: Co?
7: Paní Masaryková, vy to dítě neslyšíte?
1: Jaké dítě?
7: Neslyšíte svoji dceru? Vaší Alici?
1: Já že ji neslyším.
8: Máš návštěvu, Alice?
0: A to jste vy, Jarmilo.
9: Dobrý den, paní profesorko. Ty holky ve škole, které se vám smály, jsou hloupé.
0: Posaďte se, Jarmilo. Jak se vám daří? Co je ve škole nového?
9: Děvčatům je líto, že jste nemocná. Posílají mě, abych se
0: to
9: vám...
0: To je v pořádku. Jak se všem vede? Co pak? Není vám dobře? To je tím, že nosíte šněrovačku. Trup je v ní stažený a plíce nemohou dýchat. Často se pak stane, že taková dívka omdlí. Klidně si ji povolte, jestli chcete. Já se nedívám.
9: Paní profesorko.
0: Také dostatek spánku je důležitý. Spíte dost? Spěte dostatečně každou noc v pohodlném úboru a ve vyvětrané místnosti. Ráno i večer se myjte studenou vodou a noste čisté prádlo. A přes den se hýbejte. Vím, že se ráda hýbáte. Já ráda lyžuji a bruslím. No, teď je léto, já vím. Když je léto, hrajeme tenis. Něco vám ukážu. Víte, co to je?
9: Kosti.
0: Jistě. Ale jaké? Jsou to lidské kosti. Vemte je do ruky. No, vemte. Nebojte se. Vy se bojíte?
9: Paní profesorko.
0: Čeho máte strach? Teď už to není člověk, už je to jen hmota, která z něho zbyla.
9: Paní profesorko, no. Já už budu muset jít.
1: Zajíc? No, přivezl to Jenda.
0: Náš Jenda? On tady byl? A kdy?
1: Vrátil se na skok z vojny. Je to tak 2 dny?
0: Jenda.
1: Ale prosím tě, když byl malý, byla k němu přísná. Třeba, když jel na zkušenou do Ameriky, chtěla jsi, abych mu na cestu nedávala peníze. Ha?
0: Nebyl už malý. Bylo mu 20.
1: Jenda bude malý do smrti.
0: Je na něm vidět, že tata na něho neměl čas. Na nikoho z nás neměl čas.
1: Plnil své úkoly.
0: Byl pořád pryč.
1: Práce u něj byla na prvním místě.
0: A my na druhém.
1: Alice, nelituj se. Měli jste šťastné dětství, vyrostli jste v domě plném knih.
0: A co? Nač jsou knihy? Když jsme byli malí, říkali jste, že knihy nás připraví na život. Ale když jsem přišla mezi lidi a ten život mě začal, nebyla jsem připravená vůbec na nic.
1: Alice, už se zase zbytečně trápíš.
0: 50 regálů plných vznešenosti. Vzpomínám si, jak tata chtěl, abych si přečetla Marka Aurelia. Poslechla jsem ho. Bylo to tak moudré, že se potom člověku vůbec nechtělo žít.
1: Alice, věděli jsme, že vám moc věcí nemůžeme dát. Ale jednu, kterou jsme sami v dětství neměli, jsme vám dali. Svobodu.
0: Měli jsme ji možná až moc.
1: Ty nevíš, o čem mluvíš.
0: Mluvím o tom, že když si Jenda z Ameriky psal o brusle a kabát, tak je od tebe dostal. Posílat klukovi hadry přes oceán. V naší rodině vždycky chyběl smysl pro cenu peněz.
1: Alice?
0: Jak se z Jendy v rodině, jako je ta naše, mohl stát pijan a kuřák?
1: Je to hodný chlapec.
0: Mluví jako dobytek.
1: Je to tvůj bratr.
0: Kterému si vždycky všechny chyby toleroval.
1: Vždyť jsem matka.
0: Kvůli tomu nemusíš odpouštět všecko bez důvodu.
1: Takhle se mnou nemluv.
0: Promiň.
1: Jenda vždycky potřeboval mírné zacházení.
0: A co Herbert? Pamatuješ si na tu naši poslední rodinnou večeři před válkou?
2: Bylo to výborné.
10: Ano, bylo to tak dobré, že bych tu kachnu se zelím a knedlíkem nejradši namaloval jako fresku. Na celou zeď. Od podlahy po strop. Na rozdíl od naší tabule by ale na tom obraze jedna věc nesměla chybět.
2: Jaká?
10: Pivo.
1: Herbertku, máš chuť na pivo? A má jí ještě někdo? Pošlu služku do hospody.
0: Prosím.
1: Co je Elis?
2: Elis? Co je ti, Elis?
10: Jdu za ní.
2: Co je jí, Jendo?
10: Brečí. Proč? Tak to jsi asi všimnul, že tvá sestřička je abstinentka.
1: Půjdu pro ní.
10: Mama, prosím tebe, ne. Na tebe s tatou se zlobí snad ještě víc než na Herberta. Vytyčili jste zásady, které tu ten nedodržuje. Díváte se na to.
2: Aha. No. Takže vám všem děkuji. Naschledanou.
1: Pán Bůh určil Herbertovi strmou cestu. Přál si být malířem a nenechal si to vymluvit. Neuživíš se, říkal mu tata. Tak ať odpovídal. Na akademii mi nějakou dobu přišel dobrý. Škoda, že odešel.
0: Neměl talent.
1: Co ty o tom víš?
0: Nikdo z nás dětí po vás rodičích nezdědil žádný talent. Máme jen tatovu ctižádost.
1: Herbert měl disciplínu. A to je víc než talent.
10: Představa lidí je taková, že mezi obrazem a skutečností nemá být rozdíl. Ale on tam vždycky je. A musí tam být. Elis, představ si obraz, na kterém je namalovaný obyčejný stůl.
0: Mhm.
10: Tak jeden malíř ho namaluje tak, že tvé oči v něm rozpoznají ostrov v moři. A jiný zas tak, že uvidíš stan v poušti.
0: Jaký ostrov? Jaký stan? Ty mu rozumíš, mama?
1: Rozumím.
10: Jde malovat tak, aby se dalo dívat dovnitř věcí. Aby člověk uvnitř uviděl něco jiného.
0: Stůl je stůl. Jak pak by mohl být ještě něčím jiným? Když ho rozřežeš, zjistíš, co bylo vevnitř. Piliny.
10: Elis?
0: No.
10: Víš ty, co máš v hlavě, Elis?
1: Ty.
10: Víš, co najdeš v hlavě, když ji rozřežeš, Elis? Víš? Pily? Piliny. Pilinky, drobouky pilinky, fouknem do nich a rozfoukaj se. Piliny.
1: No, piliny. Herbert je nejklidnější z vás, dětí.

0: My u nás v rodině jsme moc vážné. Ale Masarykové se rádi smějí. To je lepší.
1: Pořád mu dáváš peníze. Vím to. Je mu 35 let a ty mu dáváš peníze.
0: Je to můj syn.
1: Je to otec rodiny.
0: Jeho žena ho nemá ráda. Vždyť víš, jak to s ním má těžké.
1: Vybral si ji sám.
0: Dávám mu peníze, když mi říká, že má hlad.
1: Herbert ti říká, že má hlad?
0: Nemyslím si, že je to pravda. Myslím si, že teď za války má hlad ta jeho míla a hlavně jejich děti. A že Herbert žebrá pro ně. Sám kvůli sobě by nežebral.
1: Dělal to pro ně vždycky.
0: Elis.
2: Tohle je moje přítelkyně Míla Slavičková.
0: Těší mě, že vás poznávám.
3: Těší mě.
4: Jak pak se daří vašemu manželovi, milostivá paní?
3: Tak.
4: Znám ty nádherné věci, které namaloval v kameničkách.
3: Ano.
1: Mama? Proč se Slavíček zastřelil?
0: Ranila ho mrtvice. Ochrnul a s polomrtvou rukou nemohl malovat, tak zabil i ten zbytek, co z něj zůstal.
1: Slyšela jsem, že se zastřelil i proto, že Míla už tehdy s naším Herbertem...
0: Ne, to by náš Herbert nikdy neudělal. S paní Slavíčkovou se zblížil, až když byla vdovou.
1: A vzal si ji se třemi dětmi.
0: Jistě, protože ji miloval. A já ráda na ten den vzpomínám. Byla to první svatba mého děcka. Čekala jsem na to dlouho. A Herbert byl toho dne šťastný.
1: Muselo vám být jasné, že Mílu s třemi dětmi neuživí. A pak navíc z dvojčaty, která se jim narodila 7 měsíců po svatbě.
0: Vždyť to sama říkáš. Brali se z lásky.
1: Když jedno z těch malých potom umřelo, tata řekl, že Bůh Herbertův svazek nepožehnal.
0: Bůh dělá, co může. Herbert taky.
1: A víš jak? Víš, čím tu svou rodinu živí?
0: Čím by? Prodává obrazy?
1: Ano. Ale ne ty svoje. Prodává to, co ještě zbylo po Slavíčkovi.
0: Měj ho ráda. Měj ho ráda, Elis. Je to tvůj bratr.

0: Proč se Míla s Herbertem nakonec rozvedla?
1: Nemluv o tom.
0: Míla to nevěděla.
1: Co?
0: Že čeká s Herbertem další dítě. Je těhotná a rozvádí se s ním.
1: Nevěděla to.
0: Jak by to mohla nevědět?
1: Ani Herbert to nevěděl.
0: Já ti řeknu, proč to udělala. Proč Herberta opustila. Protože jí došlo, že i s pěti dětmi, i za války bude mít bez něj život lehčí než s ním.
1: Zmlkni.
0: Bylo to tak.
1: Be quiet.

0: Taky ses mohla vdát.
1: Cože?
0: Zavidíš mu, Herbertovi. Taky jsi mohla, ale nevdala ses, i když jsi mohla.
2: Ty přece víš, jak to bylo.
0: Ano, ten tvůj nápadník pro tebe tenkrát nebyl dost dobrý.
2: Mama, je to spoustu let.
0: Aha, takže Eliska si o tom nepřeje mluvit, ale my o tobě mluvit budeme, jako ty jsi doteď mluvila o Herbertovi.
2: Mama, prosím, ne.
0: Čem jsi byla jiná nebo lepší než tvůj bratr? Ty jsi taky toho svého doktora celým srdcem milovala, jenže jsi mu to nedokázala dát najevo. Já si pamatuju, jak ses tehdy trápila celé dny a noci tady přes tuhle zeď. Jsem tě vždycky slyšela plakat. Trápilo mě, jak se trápíš.
2: Takže jsi mu to řekla za mě.
0: A co na tom bylo zlého?
2: Mama, pro boha!
0: Jaké pro boha?
2: Chápeš, jak mě tenkrát bylo? Když jsem se dozvěděla, že mu píšeš a vůbec mi o tom neřekneš.
0: Věděla jsem, že bys mi to zakázala.
2: To tedy jo!
0: Elis, třeba ještě někdy někde potkáš hodného člověka.
2: Mama, prosím.
0: No je to tak.
2: Bude mi 40.
0: Ne všichni muži žádají jen ženské.

0: Lidské tělo, někteří chtějí i duši.
1: A co tedy tenkrát chtěl ten koncipista, který si vzal naši Olinu?
0: Pro boha, Olinku do toho už vůbec netahej.
1: S koncipisty doktorem práv za 5 měsíců, kdo pak mu to asi zařídil, když ne náš tata?
0: I Olinka byla zamilovaná, tak jako ty a jako Herbert.
1: A jako Herbert se taky rozvedla. Všechny rozvodové soudy v Praze leta řeší jen naši rodinu.
0: Alice!
1: My všichni v naší rodině jsme šíleni.
0: Ne. Je to tak, že pán Bůh si nás vybírá, aby nás pověřoval obzvlášť obtížnými úkoly. A my mu za to platíme.
1: Olga žádný úkol nedostala a nic nezvládla. Hned po tom rozvodu se zhroutila a tata si ji musel odvést sebou. Jde v té Anglii z jednoho sanatoria do druhého.
0: Je to má dcera.
1: Přesně tak.
0: Co tím chceš říct? Nemá dobré nervy jako já, to ano. A jako já nemá asi ani dost životní síly. Alice, co tím chceš říct? Co tím chceš říct, Alice?

0: Nezlobte se, paní Masaryková, ale potřeboval bych se v tom trochu líp vyznat.
1: A vy se v tom, vážený pane policisto, nevyznáte?
0: A vyznat ano.
1: Co máte proti mým dětem?
0: Nic proti ním nemám. Ale co říkáte tomu, že se vám v rodině pořád všichni jenom rozcházejí, rozvádějí?
1: Promiňte mi, jak jste říkal, že se jmenujete?
0: Markus Preminger, milostivá paní.
1: Pane Markusi Preminger, já se vás nebojím. Vím, že jste od policie, ale nebojím se vás.
0: No, to je dobře.
1: Přesto pochopíte, že musím chránit své děti.
0: Před kým? Ublížil jsem snad vašim dětem já? Můžu snad za to, že žádné z nich nedokáže udržovat trvalé vztahy? Chcete vědět, co si o tom všem myslím? Podle mě za osud svých dětí můžete vy.
1: Oh, pane Markusi Preminger, já...
0: Víte, co vám řeknu? Podle mě opravdu nikdo z vaší rodiny není normální. Nebo víte co, já to řeknu ještě jinak. Podle mě nejste normální vy.
1: Pane Preminger...
0: Napadlo vás někdy, jak jste špatná?
1: Pane Markusi...
0: Špatná!
1: Otče náš, Otče můj, dnes se modlím hlavně za sebe. Dej, pane, ať mi neopustí rozum. A chraň prosím, pane mého Tomase, ať se mi z té dálky šťastně vrátí a ať se mu tam nic zlého nestane. Ale na mě mysli taky. Je mě moc zle, otče můj. Prosím, ochraňuj mě před tím Premingerem. Nedovol mu, aby do mě vstoupil. Dej mi sílu, abych zůstala jen sama sebou.
2: Musíš být silná, Charlotte. Ale i kdybys to nedokázala a byla slabá, i tak by to byl život.
1: Kdo je to? Kdo ke mně mluví?
2: Já?
1: Ježíši. Ježíši Kriste, ty jsi tady?
2: Jsem.
1: Přišel jsi ke mně?
2: Víš, že mé místo je u tebe.
1: Ale na mého Tomase nezapomínáš, mluvíš taky s ním?
2: Každou noc. Stejně jako s tebou.
1: Jak mu je? Co dělá?
2: Nezahrála bys mi něco, Charlotte?
1: Teď v noci? Já? A co by si přál slyšet?
2: Smetanův druhý kvartet z mého života. Ten, který s Alicí pořád hraješ.
1: Mám ho ráda.
2: Já to vím.

0: Líbilo se ti to? Tak to jsem ráda.
1: Líbilo se mi, jak jsi s Alicí hovořila o svých dětech. Cítím, že je miluješ.
0: Ano.
1: Koho z nich nejvíc? Herberta?
0: Herberta, ano.
1: Dnes večer přijede.
0: Jak to? Poslal lístek, že maluje na Vysočině.
1: Dnes večer k tobě tvůj Herbert přijede. Připrav se, Charlotte.
0: Herbert. Herbert.
2: Nechoď k němu, mama, není mu dobře.
0: Co mu je?
2: Nevím. Sotva přijel, svalil se do postele, říká, že je nemocný.
0: Musím ho vidět.
2: Ne, mama.
0: Herberte.
2: Ne.
0: Herberte.
2: Možná tě nevnímá, mě předtím taky nevnímal.
3: Já vás slyším.
2: Telefonovala Míla. Přeje ti, aby ses brzo uzdravil. Ty, jestli chceš, přivede Aničku.
0: No, co říkáš, Herberte, není to dobrý nápad?
3: Nezdá se mi.
0: Jak to?
3: Je mi... Není mi dobře. Maloval jsem venku na Borové. Dorazili tam nějací lidi z Haliče. Říkali, že jsou uprchlíci. Povídali jsme si. Kreslil se mi. Mám to s sebou, jestli chceš, tady se koukni. Tak tady ten umřel na střevní tyfus. Po něm tahle ženská. A nakonec i to jejich děcko.
2: Měl jsi jít do nemocnice.
3: Tam nejsou nemocnice.
2: Tady jsou.
3: Alice, prosím tě, neposílej mě nic.
0: Ne. Pěkně se vyspí. Spinkej.
2: Mama, musíme něco udělat. On nemá rozum, jestli je to doopravdy střevní tyfus.
0: Je dobře, že aspoň spí. Trošku si odpočine.
2: Musíme zavolat doktora.
0: Počkáme do rána.

0: Stačilo, už to všechno stačilo.
1: Nedělej to.
0: Už bylo všeho dost a už toho nebude víc.
2: Barbara, co to?
0: Dobrou noc.
1: Nedělej to!

0: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít ti nedostatku. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. S cestou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
1: A tam omdlela, zbláduj se, Elis. Slečna, doktor Masaryková omdlela. Elis.
0: Noci tam už nebude. A nikdo tam nebude potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť pán Bůh bude jeho světlem. A bude s ním královat na věky věků. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé,
3: buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejští dejš nám dnes.
4: Vy jste Jan Masaryk?
3: Ano.
4: Jeho bratr?
3: Byl jsem jeho bratr.
4: Upřímnou soustrast.
3: Děkuji.
4: Půjdete se mnou?

0: Musím vás, milá paní Masaryková, varovat. Neudělejte chybu.
1: Oh, udělala jsem v životě mnoho chyb.
0: Všechny snad ještě ne. A některým byste se mohla i vyhnout.
1: Co po mně chcete? Herberta jste zabili. Z Jendy jste udělali vojáka ve své válčící armádě. Tomase s Olgou v Anglii nedoženete. Nemám už slabé místo.
0: Nezapomněla jste na někoho?
1: Ne, prosím vás, Alici, nechte na pokoji.
0: Kam váš manžel schoval svoje papíry a knihy?
1: Prosím vás, já vás prosím, neubližujte jí.
0: S kým tady profesor Masaryk přes hranici dál udržuje kontakty? Mluvte.
1: Prosím vás.
0: Jak chcete?

otče můj. Odpusť mi, otče, že už jenom můj. Jsem sama. Úplně sama. Kromě tebe už nikoho jiného nemám. Všichni mě opustili. A jestli teď taky já sebe sama opustím, co ze mě zbude? Je to tak správně, že se mi tohle všechno děje?

0: Mama.
1: Alice. C'est to ty.
0: Jistě, že jsem to já. Mama.
1: Povídej mi, jaké to tam bylo. Těch 8 měsíců v kriminále.
0: Co chceš slyšet?
1: Jak jsi v noci spala? Jedla jsi tam? Zdáš se mi dost hubená.
0: S tebou se zase spravím.
1: Tak už povídej. Byli tě tam?
0: Nebyli.
1: Tak to je dobře.
0: Z jednoho pohledu máma to tam vlastně bylo celkem dobré. Člověk si tam může uvědomit, že neměl nikdy čas pořádně se zabývat svým vlastním životem. Všecky ty holky odtamtud totiž...
1: Jaké holky?
0: Kurvy, mama. Všech těch 15 kurev, co se mnou seděli na celé, ty všechny věděli o životě víc než já. Učitelka na liceu.
1: Kurvy.
0: Znáš mě. Myslela jsem si, že tam všechny začnou vychovávat, jako vždycky. Místo toho jsem spíš poslouchala.
1: Ty jsi je poslouchala, ty holky.
0: Ano, mama.
1: Ublížili ti?
0: Pokoušeli se o to každý den, ale myslím si, že nakonec vlastně ne. No a když je moře času, tak tam i takové nemehlo, jako jsem já. Nakonec něco napadlo.
1: Ty nejsi žádný.
0: A mě tam napadlo, že byla možná chyba, když jsem vždycky všecko v životě brala jenom rozumem, jako tata. Napadlo mě, že se věci dají brát víc taky citem.
1: A to ti tam řekli ty holky?
0: Vlastně ano.
1: Budu o tom přemýšlet.
0: Mama.
1: Co?
0: Jak je tobě?
1: Teď, když jsi tady tak dobře.
0: Kolik jsi měla domovních prohlídek?
1: Nevím. Asi ne moc. Ale celou tu dobu mě tady hlídkují před dveřmi. A ten jejich šéf. Taky ho znáš?
0: Preminger?
1: Ten je tady pořád.
0: Jak to myslíš?
1: Bydlí tady.
0: Cože?
1: Nastěhoval se sem. Ty ho nevidíš? Dal odvez tatovi knihy a papíry a ptá se. Pořád se mě na něco ptá.

0: Vyslýchali tě?
1: Asi jako tebe.
0: Nic jsem jim neřekla.
1: Ani já ne. Vlastně ano. Řekla jsem jim všechno, na co se mě ptali. Nedokážu lhát. Tata to věděl. Takže mi toho naštěstí až tolik neprozradil. Ten chlap tady pořád sedí celý den a celou noc a pořád se vyptává.
0: Mama, všecko, co jsi udělala, bylo správné.
1: Myslíš?
0: Vím to jistě.
1: To nikdo nemůže vědět. Elis, co teď budeš dělat?
0: Budu s tebou.
1: To nedělej. Máš svůj život.
0: Chtěla bych zas někdy učit.
1: Snad tě časem nechají.
0: Už jsem se jich na to ptala, řekli mi, že učit můžu jenom, když si změním jméno. Dcera velezrádce učit nesmí.
1: Vidíš? Vdej se.
0: Co naši, co tata?
1: Občas o něm píšou v novinách. Někde je tady mám. Preminger mi je vždycky nos a tady.
0: Český velezrádce v Petrohradě.
1: A taky pořád debatují o tom, jak nám zabavit majetek.
0: Vždyť už žádný nemáme. Pořád se tatovi přizpůsobujeme. Pořád trpíme za to, co dělá.
1: Ale to je náš úděl. Musíme mu pomáhat. Elis, nechceš se protivit prozřetelnosti, doufám.
0: Odkud víš, co žádá prozřetelnost?
1: Když v ní věříš, tak tě sama vede.
0: Vím, že tata a ty tomu věříte. Mě ale nic nikdy nikam nevedlo. Bohužel.
1: Pomodlíme se spolu. Pojď. Víš, co je zajímavé? Preminger se modlit neumí.

0: Slyšíš mě, Ježíši?
1: Jistě, Charlotte.
0: Potřebovala bych, abys mi vysvětlil jednu věc. Proč tady jsem? K čemu je dobré, že zde ležím celé týdny na lůžku a pomalu umírám?
1: Jak přesně to myslíš?
0: Pořád jsem si myslela, že se to celé děje kvůli Tomasovi. Pořád jsem čekala, že se vrátí. Klapnou dveře a v nich bude on. Rozevře náruč a řekne, pojď ke mně, je to pryč. Ale on nejde. Nejede. Trvá to tak strašně dlouho. Někdy už si ani neumím vybavit jeho tvář. A tak nevím, k čemu tu jsem. Proč tady zůstávám?
1: Jsi na sebe moc přísná.
0: Ničemu jsem nezabránila. Ani Eliščině uvěznění, ani Herbertově smrti.
1: Měla bys víc jíst.
0: A proč já nemám hlad?
1: Nejíš už spoustu dní. Takhle umřeš.
0: Když umřu, budu aspoň s tebou. Tady jsem sama.
1: V noci už si zase nespala.
0: Já nikdy nespím.
1: Co tě trápilo?
0: Vždycky mě trápí něco jiného. Dnes v noci jsem si vzpomněla, že nemám doma žádné nitě ani bavlnky. Vstala jsem a šla jsem zjišťovat, jestli přece jenom něco nenajdu. Ten Preminger, ten policajt seděl v kuchyni a jenom se mi smál. A představ si, co se nakonec stalo.
1: Povídej.
0: Zavolala jsem Alici. Přišla i s dvěma anděly. Řekla jsem jim, nemám nitě a bavlnky. A oni tu Alici vzali na svá křídla a společně mi je pak odněkud přinesli. Ale nějaké takové starosti já mívám každou noc. Vždycky zjistím, že mi něco chybí. Dostanu kvůli tomu strach. A pak už jenom záleží na tom, jestli ke mně někdo přijde nebo ne. Ježíši? Ježíši, jsi tady? Ježíši?

0: pánové, jsem její lékař. Nechte paní Masarykovou být. Vždyť víte, že je nemocná. Nechte ji na pokoji.
1: Je to žena velezrádce.
0: Neví o tom. Neví, čí je. Neví ani, že je žena.
1: Chci s ní mluvit.
0: Nemá to smysl. Musí do sanatoria.
1: Jménem zákona.
0: Jak
2: chcete. Nic vám neřekne. Už nikdy nikomu nic neřekne. Nechápete?
3: Ne.
2: Zde je rozhodnutí o zbavení své právnosti. A napříště, pane Premingere, pokud byste něco potřeboval, obracejte se prosím na jejího opatrovníka pana doktora Šámala nebo na ředitele sanatoria ve Veleslavíně. Děkuji vám.
1: Máte to opravdu výborně vymyšlené.
2: Nechte ji na pokoji. Prosím.
1: Bude se ještě divit. To vám povídám.
2: Kdo?
1: Ten nejstarej. Masaryk. Jestli někdy zjistí, co z ní udělal.
2: Tohle jste z ní udělal vy.
1: Ale jděte mi.
4: Pane doktore.
2: Ano.
4: Děkuji, že se staráte o maminčin převoz takovouhle duplně. Ve Veleslavíně jí bude lépe.
2: O tom nepochybuji. A přijedu jí tam zahrát.
4: Smetanův druhý kvartet.
2: Kvartet z mého života.

0: Tak tedy končí příběh Pavla Kosatíka Hovory s mamou. Hudbu složil Jakub Kudláč, dramaturgie Zuzana Vojtišková. Účinkovali Daniela Kolářová, Magdalena Borová, Miroslav Hanuš, Honza Hájek, Marek Němec, Petr Lněnička, Jan Holík, Aneška Šťastná, Hynek Chmelař, Dušan Citek, Luboš Veselý, Jaroslav Vlach, Martin Bažil a další. Technická spolupráce zvuk Stanislav Abraham, produkce Jana Knapová, Eva Vovesná. Příběh natočila režisérka Natália Deáková v roce 2018.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle sobotního odpoledne, přátelé, můžete být u toho, když někam přijede ranní dvojka. Tentokrát zavítala do Kroměříže. Tak se hezky bavte.
1: Přijela k vám ranní dvojka.
3: Krásné odpoledne, Kroměříži. Ano, jsme tady pro vás, milí posluchači, protože Kroměříž září, kdy jindy než v září, tak jsme se zastavili tady při této krásné příležitosti, kdy, kromě toho, že už jsme tady zářili včera s Jakubem Kaločem a s Reginou Kytoňovou, které vítám ve vysílání. Regino, dobrý den.
4: Dobrý den, dobré ráno.
3: Dobré ráno, mě září i oči, pro vás jenom. Včera tady večer zářil Divoký Bill, teď na Velkém náměstí záříme my a večer tady bude Moravská filharmonie Olomouc hrát nádherné filmové melodie a připomeneme si stovku Miloše Macourka. Myslím, že to bude krásný večer, ale mezi druhou a třetí, možná se si, milí posluchači, už na to zvykli, teď už jedeme vlastně asi pátý víkend za sebou, nebo čtvrtý za sebou, ještě jeden před námi, tak jsme se zastavili zde. Vždycky se snažíme i třeba hudební dramaturgii přizpůsobovat tomu setkání. A teď jsme přemýšleli, Kroměříž září.
4: Můžeš to zkusit říct Kroměříž slovensky, září. Jak nám napsal jeden z vás, z posluchačů, že slovensky se Kroměříž řekne Okremžíž. Takže možná to půjde s nás. Zkus to.
3: Okremžíž, to je perfektní úplně. Takže Okremžíž září.
4: Tak.
3: Tak jo, za chviličku tady budeme mít hosty. Myslím, že celé naše hodinové nejenom vystoupení, ale zároveň vysílání bude opět naplněno dobrým programem a já jsem chtěl uvést tu první písničku. Jak nic neřeš? Cože?
5: To je skladba, já nevím, jestli někdo znáte Karla Gotta. Ta skladba se nazývá V září.
4: Když si ji teď poslechnete, garantuju vám, že si ji budete zpívat až do večera.
5: V říjnu.
4: A možná...

0: Ranní dvojka dnes v Kroměříži září.
1: A nejenom Ranní dvojka, ale i vy, milí posluchači. A také celou tuto slavnost zahájila Markéta Hrubešová, což je vlastně moje spolužačka z konzervatoře. Markéto, já tě jenom poprosím, protože ty si nám teď trošku improvizujeme, ty si nám sem přinesla nějakou dobrotu. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všichni. Ahoj, Kroměříži, nazdar. Ahoj. Moje rodné město, apropo.
1: No, to je krásná náhoda. Já jsem tě tam poslouchal, ty tvoje krásné historky. Ale jenom nám řekni, co si nám připravila k obědu.
2: Dobrý den. Já doufám, že vám to bude šmakovat. Já jsem, to bylo to, co jsem, čím jsem se tady prezentovala. Já jsem říkala, když jedu na Hanou, tož musí být kačena, že? Takže mám kačenu, je tam karamelizované zelí, bramborové placek s uzeným masem a nakládaná cibulka taková. Tak já doufám, že vám to bude šmakovat. Stejně jako všem, nějak se potom zakouřilo tady, ale dělala jsem to s láskou a péčí, takže snad dobrý.
3: Děkuju, to se moc pozná. Voní to náramně moc.
1: Markéta Hrubešová. Děkujeme moc. No a my tady máme vlastně už dalšího hosta, teď je to Kristýna Poláchová, která je, prosím vás, biskupská gardistka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Dalo by se to takhle říct?
4: Můžeme, klidně.
1: Kdo z vás navštíví okrem Žíž, tak se určitě na zámku dozví o existenci biskupské gardy. Trochu nám ji představte, tu historii.
4: Tak je to garda olomouckých biskupů a arcibiskupů, založena někdy v 17. století, s tím, že v tom raném novověku to opravdu byla osobní stráž těch olomouckých biskupů, zatímco postupem času se ta její funkce proměňovala a potom třeba v 19. století, což je vlastně období, ze kterého mám uniformu, tak už ta její funkce byla reprezentativní, což znamená, když do Kroměříže přijel nějaký významný host, kterého olomoucký arcibiskup hostil, tak garda stála před zámkem, dělala čestnou stráž, případně nějakou salvu a tak dále.
1: Když jste říkala, že to byla vlastně taková osobní ochranka dobová, to ji potřebovali?
4: Tak nebylo to nic neobvyklého v období raného novověku pro šlechtice. A olomoucký biskup byl šlechtic, měl titul knížete, takže byl v podstatě druhým nejbohatším člověkem tady v českých zemích po králi.
1: Jestli se nemýlím, tak ale úplně tenkrát tam velké zastoupení ženy neměly.
4: Je to tak.
1: Nebylo vás moc.
4: Ano, přesně nula. V té době tam ženy nebyly, nicméně my, když jsme tu gardu obnovovali, že jsme si nechávali dělat ty uniformy, tak já jsem dlouho letou členkou biskupských manů a těch uniform mám víc, takže se jedna udělala i pro mě a účastním se tady těch akcí v té uniformě.
1: Já vím, že jsme v rozhlase, ale přece jenom jsme i tady na náměstí. Když byste se, Kristýno, postavila, trošku nám ji teda třeba představte, tu uniformu. Ono to vzdálně vypadá jako takový fráček.
4: Je to tak, je to frák. Potom si můžete všimnout dlouhých kalhot, takzvaných pantalonů. Součástí té uniformy pro gardisty, kteří nebyli ve službě, tak byla pokrývka hlavy, které se říkalo čáko, tu mám vzadu, můžete se potom podívat, až si ji třeba nasadím, až půjdu pryč. A když byli
1: gardisté... Já pro ní zajdu, ne?
4: Tak můžete.
1: Když
4: byli gardisté ve službě, tedy když stáli před tím zámkem, tak měli takové vysoké huňaté medvědice. Moji kolegové momentálně stojí, nebo měli by stát před zámkem. A můžete si všimnout, že je mají na hlavě. To bylo z toho důvodu, aby ten gardista vypadal větší a mohutnější. Zatímco tohle si vzal, když se šel projít do města po službě na nějakou procházku. Zase můžete si všimnout odkazu na olomoucké arcibiskupství vlastně v tom kolečku, tak je znak olomouckého arcibiskupství, ty stříbrné homole na červeném poli.
1: Jenom abych zase rozhlasil svým posluchačům, je to... Vypadá to trošku jako...
3: Dort?
1: Dort. Ano, tak představte si, prosím vás, takový černý dort, který má kšilt.
4: Možná, když si posluchači představí čepici cizinecké legie francouzské.
1: Ano, ano, tak je to podobné. Jak jste říkala, ten chlupáč na té hlavě, to zase si... To jsou ve Velké Británii, v Londýně...
4: To byl obecně znak nějakých granátnických nebo gardových jednotek, právě že člověk vypadal majestátněji.
1: A teď, čím se vlastně zabýváte teď? Teď je to jenom taková jako v uvozovkách tedy zábava a radost?
4: V podstatě ano, účastníme se různých akcí, nejenom tady v Kroměříži, ale byli jsme třeba na intronizaci nového arcibiskupa olomouckého před 2 lety v Olomouci, takže ten záběr je dost široký. Taková možná zajímavost, byli jsme i v Lotyšsku na bitvě napoleonské, což samozřejmě historicky není úplně přesné, ale ty uniformy můžeme zařadit relativně trochu i do toho období, takže jsme bojovali v Lotyšsku.
3: My jsme si s Kristýnou povídali ještě před vysíláním a já jsem se z ní pokoušela vymámit, jestli někdy v kronikách existuje záznam, že by gardisté museli zasahovat právě u nějaké dramatické situace.
4: Já jsem našla zmínku, myslím, že to bylo v Moravské Orlici, kdy gardistům ukradli dělo na zámku. Ta děla tam doposud jsou, můžete se na něj podívat. A jedno z nich jim vytáhli až tedy na náměstí, ale gardisté si toho potom všimli a utáhli ho zpátky, takže nedošlo k žádné újmě.
1: A v jakém to bylo období?
4: 19. století, řekla bych třeba 1850.
1: Jo, takhle, mně nejde úplně o to, abych vás zkoušel z nějakých dat, ale Jakub tady úplně ožil, protože patrně to šlohnul nějakého
3: nenápadná věc.
1: Můj děda šlohnul dělo.
5: No počkej, ale to máš pravdu, můj děda už tehdy měl, to byly první sběrné suroviny ve střední Evropě, prosím vás, takže za to se omlouváme doteď.
1: A že to něco vážilo. Jenom tak moc děkujeme za krásné představení biskupské gardy, o které třeba člověk málo kdy slyší v případě, že nenavštíví kromě Říš, která září. To byla Kristýna Poláchová, moc děkujeme. No a dáme si další září. Tentokrát to bude kapela Earth, Wind and Fire. September neboli září.

0: Kroměříž září.
1: A ranní dvojka taky.
2: Já momentálně nezářím, protože jsem ztratil mikrofon.
3: Já jsem si říkala, kde jsi.
2: On je totiž, ty máš totiž můj. Regina Mič majzla mikrofon, no nic.
3: Jsi někam zmizel, jsi zavřel do auta.
2: No jo, no protože jsem hledal to dělo ukradené. Připomínám, že ranní dvojka vysílá výjimečně odpoledne v sobotu. Dnes jsme v Kroměříži, která září, a máme s toho velkou radost. A jestliže jsme tady v tomto městě, tak jsme museli také navštívit expozici Karla Kryla. To je opravdu zážitek, vidím, že se tady usmíváte, že to asi velmi dobře všichni znáte. A navštívili jsme tuto expozici společně s Pavlem Sedláčkem, který nám...
4: Kulturního domu.
2: Ano, ředitel kulturního domu. Ředitel. Vy se znáte?
4: My se známe, Pavel dělal dlouhá léta v Českém rozhlase Brno, posléze Zlín, takže jsme letití kolegové.
2: Letití kolegové jste, ale je tady hodně letitých voz.
4: To taky. Ale bylo vlastně docela legrační, když jsme tu reportáž v expozici Karla Kryla natáčeli, tak Pavel říkal, teď by bylo dobře, aby tady vrzly ty dveře. Já jsem to tady točil už asi 4x, tehdy ještě pro rozhlas. Pak já to tady takhle zmáčknu, jo? Takže my jsme byli v režii Pavla Sedláčka, který opravdu o tom ví první, poslední a přesně věděl, jak to máme natočit. Tak snad jsme se trefili do toho, jak to myslel, do těch představ jeho.
2: Jste-li v Kroměříži, musíte navštívit expozici Karla Kryla a já jsem měl to štěstí, že jsem tady potkal ředitele kulturního domu Pavla Sedláčka. Pavle, dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Ta expozice je opravdu zvláštní, je ve všem úplně jiná, tak pojďme si ji prohlédnout.
5: Určitě, abych se podíval do jedné té místnosti či komory, můžem.
2: Ano, jsou tady obrovské dveře, které působí jako dveře do nějakého protiatomového krytu.
4: A před dveřmi je napsáno anděl.
2: Anděl. Anděl předpokládám podle písničky. A teď, co se...
5: Tak, kdo sem přijde, za sebou zavře dveře, protože těch komor je tady 5, aby narušil třeba ty ostatní. Je tady takové tlačítko, zmáčkne si ho, stiskne a posadí se tady na židličku. A teď už jenom chvilenku počkáme. A můžeme se tady, neříkám jestli dojímat, prostě působí to emotivně a na tom je to celé postavené. Tak já myslím, že teď už všichni vědí, nebo ještě nevědí, ještě chvilku počká, ale ta písnička je jasná, že jo. A teď se můžeme tady sedět a já si tu písničku můžu třeba pustit 8x za sebou, nikdo mě odsud nebude vyhánět, je tady k tomu dotvořená scenérie, vidíme tady helmu, zlomené křídlo, vidíme tady dataprojektor, který něco promítá, je to o emocích, to je první. Není to muzeum.

0: Je obrovská škoda rušit ten velmi intenzivní text a jasný průzračný zpěv Karla Kryla, tak my na chviličku tuto místnost opustíme a vlastně takhle vypadá celá ta expozice.
1: Ano, na tom je to založené, pan architekt Jan Konečný bohužel už není mezi námi, brněnský architekt. Tuto expozici stvořil, vymyslel a to první, jak jsem říkal, bylo to, musí to být o emocích. To není o tom, aby jsme si připomínali, když to tu je, kde se narodil, jak se narodil, co, kdy, kde. Ale prostě člověk sem přijde a může to být 10 minut, ale může to být třeba 4 hodiny. A jsou tu lidé, kteří tady byli třeba 30krát a pořád je to baví.
0: Pavle, kde jsme? Protože já, kdybych to popsal našim posluchačům, jsou tu klenby, je to předpokládám nějaký starý dům, ale jsou tu vlastně postaveny takové, já nechci říct jako kopky, ale jsou to vlastně místnosti.
1: Ano, ano, jsme v historické budově, je to takzvaný klub Starý pivovar, těsně vedle radnice, kdyby někdo tady nebyl, tak když najde na velkém náměstí hlavním radnici, tak o 20 metrů dál je expozice Karla Kryla.
2: Mě by zajímalo, Pavle, kolik takových místností, respektive kolik písní Karla Kryla tady mohu zažít?
1: Komor je 5, ale písní je víc. Některé ty komory nabízejí 3, někde 2, takže neřeknu to úplně přesně, ale komor je 5, ale písní je víc. A je tu vlastně jedna taková ta hlavní, tam jsou 3 a zároveň jsou tam i nějaké další artefakty, jeho vlastně originály, kde psal své básničky, poznámky. A pak jsou ty 4 jsou trochu menší, ale já myslím, že vůbec jim to neubírá na intenzitě zážitku.
0: A kdo to vlastně vymyslel?
1: Za tím nápadem stála paní Daniela Hebnarová, to je taková, jak já ji říkám, celoživotní krylovka, která prostě tu lásku k němu má opravdu celoživotní, ta s tím přišla. Pak tím nějakým způsobem se to rozběhlo, našli se místnosti, našel se architekt, našli se ten, kdo to zrealizuje a já myslím, že stojíme někde, kde to opravdu stojí za to.
0: Jak Kroměříž ští vnímají odkaz Karla Kryla?
1: Já si myslím, že kroměřížští mají opravdu Kryla rádi a to většinově, ale ono se tady tak trošku ve městě traduje, že ten Karel Kryl možná až tak rád neměl Kroměříž. My víme, že ve 13. odešel i s rodinou, museli komunisti, jim rozbili tiskárnu a tak dále, rozmlátili. Prostě, že to tady neměl jednoduché. Takže se tradovalo, že Karel Kryl Kroměříž rád nemá, no ale když potom po revoluci přijel, tak já si myslím, že to rehabilitoval, že ten svůj vztah nebo respektive možná upravil to myšlení těch lidí a já si myslím, že Kroměříž rád měl.
2: Máte vypozorováno, jak vypadá typický návštěvník expozice Karla Kryla v Kroměříži?
1: Myslím si, že z 80% to jsou takový ti fanoušci, velcí fanoušci. A z 20 to jsou noví lidé. My se sami snažíme sem dostat mladé a prostě iniciujeme do škol a tak dále, aby chodili, aby se nezapomnělo na ten jeho odkaz. Ale samozřejmě jsou to i, mám takové perličky, třeba Jan Kryl, bratr, tak ten se sem vrací opakovaně. Manželka Karla Kryla, Marlén, tady byla jednou, ale v podstatě inkognito, vlastně jsme o tom ani moc nevěděli. Samozřejmě byly tady spousta známých osobností, herečka Libuše Švormová, nedávno i s manželem byli tady, Ota Dlabola, vlastně známý fotograf, no a měli jsme tu svatbu. Jednu jedinou, já jsem jí tady trošku pomáhal zprostředkovat, byla v té hlavní síni a věřte nebo ne, ale on se nám tady ženil, David Uličník, zpěvák čtyřtetu a taky člověk, který na kroměřížských slavnostech v neděli zaspívá.
3: Ano, tak to byl Pavel Sedláček, ředitel kulturního domu. Návštěva expozice Karla Kryla byla opravdu silným zážitkem, ale než si pustíme nějakou písničku, my jsme přemýšleli nad tím, co se vlastně dá pustit v sobotu odpoledne, protože ten Karel Kryl měl ty písničky takový docela, jak bych to řekl, nemá úplně člověk jako úsměv na rtu, by se dalo říct, ale Regina jednu vymyslela. Mezitím si tady ještě něco našla.
2: No já jsem hledala, o kom bychom se měli zmínit v souvislosti s Kroměříží. A ta jména, to já myslím, že bychom nevysílali nic jiného, ten výčet. Nejsou to samozřejmě jenom kroměřížští rodáci, ale lidé, kteří tady studovali, nějakou dobu žili, pracovali, tvořili. A já přečtu jenom několik jmen z oddělení hudba. Pavel Josef Vejmanovský, František Mirovíl Lorenc, Ferdinand Vach, Václav Talich, Emil Axman, Gustav Brom, Jaromír Hnilička, Felix Slováček, Stanislav Hložek, Tomáš Netopil, Andrea Kalivodová, Gabriela Gunčíková a Patrik Rytmus Vrbovský.
3: Rytmus taky?
2: Taky. Já myslím, že by to mohli dát všichni dohromady, to by byl zajímavý hudební žánr.
3: Já myslím, že pan Talich by asi nesouhlasil, ale to nevadí. Dobře. Teď si pustíme písničku, dáme Karavanu mraků. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, to znáte, to dáme. Karel Kryl, stále posloucháte odpolední vysílání z Kroměříže. Ještě to musím najít.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje.

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: Ranní dvojka dnes v Kroměříži září.
1: Ano, to je pravda. A září tady také živé sochy, by se dalo říct. A my se vůbec nevěděli, že mezi posluchači Českého rozhlasu dvojka, respektive Ranní dvojky, jsou právě i sochy, že nás poslouchají sochy.
2: Ale jedna socha za námi přišla a přišla nám to říct, tak toho musíme využít. Kde jste se tady vzala socho?
1: Vzala.
2: A jak dlouho už tady stojíte nebo chodíte?
3: No, vzal jsem se, jak jsem přišel, tak jsem přišel a stát teprve budu. Nejdřív jsem spěchal za váma, protože jsem vás chtěl pozdravit jako věrný posluchač Ranní dvojky, Špeku a profesora Doudleby. Super, výborná akce.
1: Ale děkujem. Ale asi bychom vás, nebo víte co, zkuste se pro naše rozhlasové posluchače popsat.
3: No, popsat. Živá socha vypadá jako něco, co stuhne a při akci, kterou vyvolá návštěvník, tak se pohne. Já teďka představuji nějakého elegána plus minus ze 60. let třeba. A vedle mě bude stát manželka, která je původně jakoby kostým Marie Curie.
1: A cíl je, aby se náhodný kolemdoucí lekl.
3: No, není to cíl, je to spíš esteticko-kulturní prvek, který má zkrášlit a zpestřit program.
2: A vy jste bronzová socha.
3: Ano, je to tak.
2: Kromě toho, že máte z bronzu klobouk a oblečení, boty i hůl, tak vy máte i pokožku, můžu si na vás sáhnout?
1: No, bože, nerozmazni to.
2: Ne, ale to vy ani nemažete.
3: Když se spotím, nebo když to namočíte, tak samozřejmě ano, ale teďka je to na sucho, je to dobrý.
1: To perfektní.
2: Ale máte obličej, krk, uši, to musí být strašný to pak dolů dávat, ne?
3: Ne, není to tak hrozné, je to kratší doba, než to na sebe dostat.
2: To je povzbudivé.
1: Jeden z našich posluchačů, respektive posluchaček, bronzová socha. Děkujeme.
3: Já vám moc krát děkuju za vaše akce, díky.
4: Hezký den přeju.
1: Skvěle. No a já tady mám pro vás, nejenom pro všechny, kteří jsou tady na Velkém náměstí v Kroměříži, ale i pro vás, milí posluchači, další písničku, která vlastně uvede, ano, následující rozhovor.

0: Pane, vy jste vdova, nejenom úžasně zaspívaná písnička Svatopluka Havelky Petrem Spáleným, ale také titulková píseň k naprosto jedinečnému filmu. A proč jsme si tu písničku tady v Kroměříži připomněli, respektive ten film, tak to je otázka pro našeho dalšího hosta, pro Pavla Zrnu.
1: Z odboru kultury.
0: Tak, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Ten výběr nebyl náhodný.
2: Nebyl náhodný, protože a kdybychom možná tady zvedli ruky, tak já bych chtěl věřit, že všichni by věděli, že Miloš Macourek, který je autorem scénáře filmu, z kterého byla právě tato písnička, neodmyslitelně ke Kroměříži patří.
0: No, nejenom, že patří, ale vlastně v Kroměříži dnes večer Moravská filharmonie Olomouc připomene skladby z filmu, které on napsal. Mimochodem psal, ale to asi je všeobecně známý fakt, ale on si to všechno psal do sešitu tůžkou, jo. A všechno to bylo vlastně dokonale promyšleno, dokonale připraveno. Asi logická otázka na to, co jste řekl, jak je spjat s Kroměříží.
2: Tak tím takovým tím nejzákladnějším způsobem, protože on se tady v Kroměříži narodil. Ale zajímavé je, že v podstatě náhodou, přestože jeho rodiče, oba dva, původem pocházeli z Hané, tak tady v Kroměříži v ulici Malý Val bydlela jeho babička. No a v požehnaném stavu maminka přijela na návštěvu do Kroměříže. Už to bohužel nevydržela pro Kroměříž, bohu dík. No a Miloš Macourek se tady, a jak on sám říkal, spíše náhodou narodil. Ale na druhou stranu, ta náhoda pokračovala tím, že tady vlastně strávil velkou část svého dětství a k té Kroměříži opravdu našel velmi takový příjemný, hezký, hluboký vztah. A dokonce v několika rozhovorech sám se vyznal k lásce jako ke Kroměříži, že právě díky Kroměříži vlastně fantazíroval a mohl dělat, nebo že mu byla Kroměříž inspirací právě na ty jeho fantaskní náměty, filmy, scénáře a podobně.
1: Jak si bude Kroměříž připomínat právě toto stoleté výročí?
2: My už si ho připomínáme v podstatě od začátku roku, protože už spousta tady organizací, ať už knihovna, základní umělecká škola, pedagogická škola, město samotné a spousta dalších a dalších partnerů jsme vlastně připravili takový blok celoroční aktivit. A právě dnešní slavnost je jednou z nich, protože tady správně už bylo řečeno, že tady zazní i některé melodie večer Miloše Macourka, ale z filmu, kterým napsal scénu. Takže stoleté výročí vlastně slavíme v tomto roce, ale my budeme slavit i v příštím roce.
1: Jak je to možné?
2: Takhle na den to přesně vyšlo, jak by řekl klasik, protože v příštím roce, my jsme letos slavili sté výročí od narození Miloše Macourka a příští rok slavíme 25. výročí od jeho úmrtí. Takže myslím si, že máme příležitosti, jak si tuto významnou osobnost připomínat mnoho a mnoho.
0: A teď ještě by to chtělo trochu emocí do toho, Pavle, jestli mohu poprosit, který ten film máte asi, nevím, jestli nejradši třeba, ale díváte se na něj nejčastěji?
2: Já asi musím zmínit, já jsem ročník, který prostě vyrůstal na Arabele. Takže já prostě nedám dopustit na Arabelu, zejména teda tu první řadu, která nás, řekl bych, vychovávala. Takže za mě vede Arabela.
0: Arabela, Regi, u tebe?
1: U mě asi Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, a Pane, vy jste vdova, no. A ty?
0: Mě znáš, no. Já mám všechny filmy na stejné úrovni a je pravda, že na Pane, vy jste vdova se dokážu dívat i dvakrát za sebou, protože tam jak tady jsme se na tom shodli, ten film nemá prostě ani jednu chybu. A když se jenom zamyslíte nad tím, co tam Iva Jendžurová vlastně hraje za několik rolí, protože ona je nejdřív Evelinou Keletyovou, že potom je teda tím, co předpovídá tu budoucnost, že jo, Jiří Hrzan, že takže ona začne vlastně...
1: Je dopravec, nebo jak se to dá říct, astrolog.
0: V časopisu Tempo.
1: Ano.
0: Ten časopis vždy ví dopředu, co se stane, že jo. Pak se teda následně stane paní Štůbovou, že jo, ale hraje zase tu Keletyovou, jo, protože ještě vyměnějí, že jo, ty, teď se nejdřív vymění mozky a pak se vymění ty těla, je to něco neskutečného. A myslím si, že ve světové kinematografii to nemá obdoby.
2: A já se touto paralelou se vrátím do Kroměříže, protože právě tato fantazie, která tady jsme jako, co on dokázal vymyslet, co normální člověk není schopen jako ani vstřebat na to, aby to byl ten autor, tak v tom Vyznání ke Kroměříži on právě vzpomněl, protože on bydlel na tom malém valu kousíček od Podzámecké zahrady a v podstatě kousíček od té Květné zahrady. A protože jsou to prostory, které vlastně nepřipomínají tu klasickou přírodu. Jeden je anglický park, jedna zahrada je francouzským typem parku, takže opravdu samo o sobě to fantastní prostředí těch parků a to se vyznal právě v tom svém Vyznání ke Kroměříži, že díky tady tomu návštěvám těchto prostor nevymyslel nikdy nic realističtějšího než ty svoje nádherné komedie.
0: Z odboru kultury k nám přišel Pavel Zrna. Moc děkujem.
2: Já děkuju.
0: Stejně, jestli můžu jenom aspoň vteřinkově, jestli si vybavíte tu scénu, jak paní Štubová, kterou hraje Helena Růžičková, dostává tu nabídku, aby měla to lepší tělo. A říká, vy byste vypadala takhle, on jí dává pak ten lék na to usnutí. A ona kouká na tu fotku a říká, no se víš, že jo. A Vladimír Menšík to hraje toho jejího nápadníka, že? Nebo takového toho souputníka, spíš takového toho gaunera tam. A on říká, no dovol, vytrhne tu fotku a říká, Fanči, kdyby jsi vypadala takhle, tak já bych si taky rád přišel na svý. A ona říká, co by si se mnou udělal, ty padavko? A on říká, jako normálně. A Růžičková, blbeček.

0: Další skladba, která se vlastně týkala září, Wake Me Up When September Ends, Green Day, Probuď mě, až skončí září. My jsme se probudili dnes ráno tady na hotelu a bylo nám doporučeno, ať jdeme na snídani do Avionu. My jsme nevěděli, co to je. Je to napsáno jídelna. Otevřeme dveře a přesunuli jsme se do našeho dětství, do našeho mládí. Normálně tam jsou takový ty táci, úplná ta klasika, všude plno obyčejných, prostě těch klasických jídel. K snídani je držkovka, gulášovka, smažený vejce a rohlík, nebo co?
1: Párek je tam taky, párek. Ale nutno dodat, že to není na stojáka.
0: Ne.
1: Ale jsou tam normálně židličky, stoly s takovými modrými kostkovanými ubrusy.
0: Normálně rok 1981, úplně super. A teď, denní nabídka, stálá nabídka. Teď jsme viděli, že v té denní nabídce je asi 12 jídel, jestli se nemýlím. A my jsme si dvě pořídili. Největší hit jsou kuřecí nudličky a bramboráčky a Reginou nikdy neochutnaný smažený kodhaj. Máme tady testovacího jedlíka, je to pan Jakub, tady z Kroměříže, dobrý den, pane Jakube.
2: Hezké, dobré ráno.
0: Chodíte rád do Avionu?
2: No, já jsem tam zůstal i po zavíračce, museli mě otevírat pak a dostával jsem se složitě domů, ale přátelé, Avion, to není jen tak jako obyčejná jídelna, to je především jídelna pro piloty, to aviatiky a pro sportovce. Takže já vás teď budu přesvědčovat o tom, že takový obalovaný godhaj je velice zdravá pochutina.
0: Ochutnej to. Ochutnejte to, promiňte, já jsem vám začal týkat, omlouvám se moc, promiňte.
2: Tak, a protože s plnou pusou se dobře mluví.
0: Že to je dobrý.
2: Mhm.
0: Tak jo. Než to, pane Jakube, všechno sníte. A ještě ťukněte ty kuřecí nudličky, protože ty jsou prý hitem.
2: To bych poprosil paní Reginu.
0: Je tam syrová cibule, tu má paní Regina moc ráda.
2: Godhaj je jedna z nejzdravějších potravin, zvláště obalovaný. Je plná vlákniny, je plný vitamínu C, je plný bílkovin. A je neskutečně dobrý. To znamená, vy se zdravě najíte a chcete znova.
0: Tak.
1: A i vegetarián hřeší. Právě jste viděli zakousnutí Dalibora Gondíka do Godhaje v trojobalu.
0: A já tady vítám u nás u mikrofonu, děkuji vám opravdu za ten chabý potlesk, u mikrofonu tady. Vítám Helenu Houšťovou, dobrý den, Heleno.
3: Dobrý den.
0: Vy jste vlastně provozní.
3: Ano, dejme to, ano.
0: Ano. Můžu se jenom zeptat přibližně, kolik je vám let?
3: 25.
0: 25, to znamená, vy jste se narodila, dejme tomu, po roce 2000, daleko po roce 89 a třeba po roce 80. Vy si nemůžete takovou jídelnu vlastně pamatovat?
3: Ne, nepamatuji vůbec. Až co jsem nastoupila před 5 lety na Avion, tak od té doby jako vím, že super.
0: No ne, super to je, jsou tam ty snídaně. Po zavíračce, když pan Jakub teda byl odnesen, po zavíračce, zavíračka je ve 3, myslím, ne?
3: Ano, ano.
0: Jsi začal ve 3 odpoledne, takže to bylo docela pěkný. Jaká je ta skladba těch jídel a jakým principem je vlastně vymýšlíte, nebo co jsou to za jídla?
3: Tak ve stále nabídce máme klasiku svíčková, rajská, řízky, ty jedou samozřejmě, smažák, květák a meníčka, máme 12 různých meníček, každý den se to snažíme obměňovat, bramboráčky s pikantní kuřecí směsí, každý den máme stejný, ale jinak 11 jídel máme, se snažíme mít každý den jiný, podle toho, co kuchař samozřejmě navaří.
1: Jak dlouho vlastně Avion vaří v Kroměříži?
3: Co tak vím, tak Avion funguje mezi lety 1948 až 1950, byl zabaven a od té doby je jídelna Avion. Jindřich Valášek to přebral před 6 lety a od té doby tam jsme my.
0: Ještě tady pan Jakub, protože tam byl teďko na takové malé odpolední krádeži, tak přinesl vlastně zabalené jídlo, jo, což je asi běžná věc. Smažený kuřecí řízek, bramborový salát, úplná klasika. To je také velmi populární?
3: Ano, ano, chlazená jídla velice populární. Je to vlastně jednoduché, aj třeba ráno, když přijde člověk, potřebuje do práce něco rychlého, ráno koupí, odpoledne ví, že má na oběd v práci co jíst, jenom si ohřeje v mikrovlnce, hotovo.
2: Já jenom chci říct, že já už nakupuju na Vánoce, to bude až na Štědrý den si o to.
1: Vy tam máte ale i takovou jednu neúplně už často vídanou věc, a to je kniha přání a stížností. My jsme v ní listovali, když jsme udělali taky takovou návštěvu u vás. Píší do ní
0: lidé. Jenom, pardon, Jakube, nenabízej nikomu ten Godha, já ho chci. Já jsem právě přestal být vegetariánem. Jak dělá?
1: Jak často se lidé k této záležitosti hrnou?
3: Kniha přání a stížností tam funguje asi rok, bych řekla.
0: To je vlastně novinka.
3: To je taková naše novinka, snažíme se pro zákazníky vždycky udělat to nejlepší, takže jsme rádi, když nám dají zpětnou reakci, i když je to v negativním i v pozitivním smyslu, tak jsme za to samozřejmě rádi.
0: Já jsem listoval, jsou tam samé pozitivní reakce. Jedna z těch úplně nejhezčích byla podepsána nějakým Jakubem, protože tam bylo napsáno Jakub, ale bylo tam P, tak nevím, jestli to je zrovna ten, co tady sedí.
2: To bylo po té zavíračce. Ale...
0: Já jsem ještě jenom ty kuřecí nudličky, ty mě zajímají, ty pálivý. Mám to ochutná? Fakt to mám ochutná?
2: No, jasně, neboj se.
0: A to je největší hit.
3: Ano.
0: Teď už vím proč. Tak to je úplně skvělý. A ještě mi jenom řekněte na závěr, máte tam třeba to jako konstantní fronta, nebo jsou nějaké vlny, nebo spíš chodí lidi na obědy, nebo třeba i na ty snídaně?
3: Otvíráme v 7 hodin ráno. To se samozřejmě naženou na chlazenky, pak chodí lidi na snídaně, na chlazená jídla.
0: Na chlazená jídla. Jo, že jsou to prý hosti na chlazenky, to ne.
3: Pak samozřejmě na snídaně chodí hodně ráno. V 10 hodin začínáme vydávat jídla, stálou nabídku, denní menu. A kolem 11. bych řekla, že začnou chodit největší řada, kolem 11. půl 12. přes léto samozřejmě řada ke dveřím pomalu na náměstí, ale zvládáme to, jsme rádi a super.
0: A jste usměvavý, hlavně opravdu tam je dobrá nálada.
1: Mě by ještě zajímalo, v kolik hodin musí vstávat váš kuchař, když má prostě hotovou polívku v 7 ráno, ne?
0: V 7 ráno polívku, ale v 10 už jsou všechna jídla.
3: Kuchař chodí do práce na 4 hodiny. Ale první tam bývá paní, která začíná dělat knedlíky ve 2 ráno. Jo, takže u nás vlastně se jede non-stop.
0: To je teda paráda. Helena Houšťová, provozní z Avionu, moc děkujem. No a tak jako si ještě zahrajeme jedno září.

Kroměříž, Září, moc děkujeme, loučíme se, to byla ranní dovolenka, která přijela k vám. Uteklo to strašně moc, děkujeme moc. Naschledanou. Je tady další skladba, která se také týká Září. September in the Rain, Frank Sinatra, tak se na vás potěší. Děkujeme.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Systém protivzdušné obrany Spider prošel českými vojskovými zkouškami a obyvatelé Mirovic na Písecku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Systém protivzdušné obrany Spider prošel vojskovými zkouškami a česká armáda ho zavádí do svých struktur. Dnes to na přehlídce dny NATO v Ostravě řekl novinářům ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Od izraelského systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Policisté vyhlásili pátrání po 37leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy a od té doby o sobě nedala vědět. Pohřešovaná může být podle policejního mluvčího Jana Daňka v ohrožení života. Pravidelně užívá léky a v poslední době si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec, řekl Jan Daněk.
2: Pohřešovaná je vysoká přibližně 167 až 168 cm. Je štíhlé postavy s kulatým a hnědýma očima. Má tmavě hnědé kudnaté vlasy, sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
0: Žena na sobě měla světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Fotku pohřešované najdete na serveru irozhlas.cz. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul šéf volební komise Radomír Šafránek.
3: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: V Novém městě nad Metují na Náchodsku končí 48. ročník festivalu České filmové komedie. V kině divákům nabízí komedii Poberta a speciální projekci legendárního filmu Pupendo. V doprovodném programu pak vystoupení dětí základní umělecké školy a večer po vyhlášení výsledků bubenickou show. Na místě je náš reportér Václav Plech.
4: Slavnostní vyhlášení výsledků začne o 17:30. Film Pupendo lidé uvidí na 35mm filmu, tak jak se promítal v době jeho uvedení do kin. A teď exkluzivní informace, režisér filmu Jan Hřebejk tady dnes dostane cenu za celoživotní přínos české komedii. Pro ocenění se večer přijde i jeden z nejlepších českých herců současnosti, jeho jméno ale organizátoři zatím zveřejnit nechtějí. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček. Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Velmi opatrně mezi 230. a 231. kilometrem D1 směrem od Prahy. Ve všech pruzích leží plastové palety, náhle se tam brzdí a vybočuje. V opačném směru vyšetřují hromadnou nehodu na 62. kilometru v levém pruhu a je to v zatáčkách. Prudce se tam brzdí a vybočuje vpravo. A silnice číslo 16 je stále po vážné nehodě nákladního a osobního auta uzavřena mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Objížďka po staré silnici je velmi dobře průjezdná. Zprávy končí teď po česku s Václavem Žmolíkem.
6: Dobré odpoledne. Když teď povím Fifinka, Bobík, Pindia, Mišpulín a Kazimír Zádrhel, tak nepochybuji o tom, že budete hned doma, jak se říká. Tedy, že budete v Třeskoprskách, u rybníku Blaťáku, pod hradem Bezzub. Ano, mluvím o legendárním komiksu Čtyřlístek, který vychází, považte, už od května roku 1969. A nejspíš také víte, že rybník Blaťák, to je vlastně Máchovo jezero, hrad Bezzub, Bezděs a Třeskoprsky, to jsou doxy A právě tam na zámku mají od letošní turistické sezóny nové muzeum věnované čtyřlístku. Navštívil jsem je a mými průvodci byli autor komiksu, výtvarník Jaroslav Němeček a jeho paní a můza, abych tak řekl, Lucie Němečková. Co všechno jsme si o čtyřlístku povídali, to uslyšíte v další hodince. Tak pěkný poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

zvedl se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň jesně mi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co spozoroval zdál si mé úzko, si krev

0: tomto okamžiku už vás, vážení a milí posluchači dvojky, zdravím z Muzea čtyřlístku, které se nachází ve druhém patře zámku v Doksech a kde mě čekal autor tohoto kultovního komiksu Jaroslav Němeček. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak vás vítám.
0: No děkuju, no to je ten správný pozdrav, protože já jsem skoro u vás doma, že? A jeho paní Lucie Němečková, pěkný den i vám.
2: Dobrý den a všem posluchačům.
0: No a já vidím, že jste vzali pejska.
2: No pejsek musí být všude s námi, protože je to takový naše dítě vlastně.
0: Tak ji představme také, možná se ozve.
2: Jmenuje se Čiky a je to čivava. Děti znají z obrázku, protože bývá v mnoha obrázcích nakreslená.
0: Muzeum je moc krásné, já jsem si je proběhl. Musím vám složit poklonu, protože vím, že jste se na jeho vzniku zásadně podíleli. A tohle muzeum, to je takový splněný sen?
2: No, muzeum čtyřlístku jsem si vymyslela já, protože...
0: Čili váš splněný sen, paní Lucie?
2: Ano, přesně. A víte, jak dlouho ten sen trval? 20 let.
0: Ale ono původně bylo někde jinde, tady v Doksech.
2: Ano, původně muzeum bylo v knihovně, protože můj nápad, s kterým jsem přišla za panem starostou v roce, já vám přesně řeknu, kdy snad si vzpomenu, 2008, tak byl, že zachráníme zámek, uděláme tady z toho kulturní centrum a když bude kulturní centrum, bude tam i muzeum čtyřlístku.
0: No, v Českoprskách musí být, že?
2: Musí, mělo by být. Hlavně nakopla mě vlastně taková dáma, který bych chtěla poděkovat, která mě potkala na náměstí a říkala, prosím vás, ono prší a já se tady nemám kam schovat. Kdyby tu byla knihovna nebo cokoliv, tak bych byla vděčná. A pak jsem přišla domů a říkám si, musíme něco udělat.
0: A vzniklo muzeum, které bylo právě v knihovně, pokud se nepletu.
2: Byla to původně knihovna, ale přistavělo se tam takové půdní podlaží. A v tom byl malý čtyřlístek, ale moc hezký.
1: Bylo to hezký, bylo to takový studentský, takový pod střechou.
0: No a tohle je parádní a reprezentativní. Na zámku ve druhém patře tohle nejspíš bylo piano nobile, podle těch vysokých stropů.
2: No a tady v zámku ale byly v té době učňové zemědělských strojů. Takže naštěstí u toho jednání tehdy byla inženýrka Burešová a kunsthistorička doktorka Mauserová. No a dámy potom se do toho opřeli a začal se budovat zámek. Já se omlouvám, já vám to tu odchraptím. Já mám trošku něco s hlasivkama dneska. Takže to muzeum trvalo do roku 2019. Ano, je to tak správně, vzpomínám si. A pak se tady v zámku udělala už jedna místnost a rychle se to sem přestěhovalo, aby se to otevřelo v tom původním roce ještě.
0: A v letošním roce se tady otevřelo muzeum.
2: Ano, otevřelo se 20. února na jaře. Má 6 sálů a je reprezentativní a všem se moc líbí a je krásné. A jsem na něj pyšná.
0: No máte na co být pyšná a jak je s ním spokojen pan Jaroslav?
1: Já spokojený fantasticky, protože na tom pracovalo spousty výtvarníků, architektů, o Loucenice nemluvím, to je
2: hlavně Jaroušek Obst, náš architekt, s kterým děláme všechny výstavy. Je úžasný, takže mu musíme poděkovat.
1: Ano, děkujeme, protože bez tebe by to nebylo, ale každý, kdo se tady zúčastnil, tak ten je zlatý za to. A děti, který sem chodí, ty mu děkujou.
0: No, naši posluchači mohou slyšet, že právě teď přišla další výprava dětí, tak já se jich určitě za malou chvíli zeptám, jak se jim muzeum čtyřlístku líbí a vás poprosím, abyste mě po muzeu provedli.
2: Jsou to děti, které přijeli až z Plzně.
0: Aha, vy už víte.
2: Víme, protože s jejich paní učitelkou dělal manžel slabikář. Ona byla spoluautorka textu.
0: Známý slabikář čtyřlístku.
2: Ano, ano.
0: Tak o to bude zajímavější si povídat, jak s těmi dětmi, tak s jejich paní učitelkou. No.
2: A už se hlásí Čikinka. Čikinka, náš pejsek, už hlásí, že někdo přichází.
0: Že tady jsou děti. A vás tedy, vážení a milí posluchači, za malou chvíli v sobotním počesku čeká provedení po muzeu čtyřlístku, po kterém nás osobně provede autor tohoto komiksu, pan Jaroslav Němeček.

0: Na dvojce posloucháte sobotní Počesku, které je tentokrát z Muzea čtyřlístku na zámku v Doxech. A máme to privilegium, že našimi průvodci jsou právě Lucie a Jaroslav Němečkovi, tedy autor a jeho choť, která se zásadním způsobem podílela na vzniku téhle expozice. Je tady s námi také jejich čtyřnohá čikinka, která právě teď utekla vedle za dětmi. A mě by moc zajímalo, co tady všechno tedy návštěvník najde.
1: No, tato místnost tady byla vlastně první, když se otevřel zámek a přestěhovali se sem všechny věci z toho prvního muzea, který byl krásný maličký, jak už jsem říkala, ale bylo to tady takový prázdný a neútulný. A tak jsem si vymyslela, že manžel bude tak moc hodnej a vyjde mi vstříc a namaluje mi sem cestu z Prahy až do Starých Splavů. Takže tady vidíte krásný takový obláčky nad oknama a tady máme výjezd z Prahy, jsme v Mělníku, pokračujeme kolem hradu Kokořína, tam už jsme v Doxech, ano, a protože Staré Splavy milujeme, tak jsme tam ještě přimalovali a jsou tam i Staré Splavy. Takže splaváci jsou nám strašně vděční a děkujou, že jsme na ně nezapomněli.
0: Ale jak jsem se díval třeba do vitrín, tak tady jsou i různé historické kousky.
1: To jsou kousky opravdu tak, že jsem si je teď znovu prohlížela, které ani my nemáme v našem archivu.
0: Co tady všechno je tedy?
1: Jsou to mince, jsou to známky, jsou to takové malé knížečky, jsou to hrací karty, jsou to klíčenky, jsou to figurky, míčky. No ani to všechno nestačím vyjmenovat.
0: No, zavzpomínejme, jak to vlastně všechno začalo. V roce 1969 vznikl čtyřlístek, že?
2: 69.
1: No. Čtyřlístek vyšel v roce 69, 15. května. Za to může naše společná cesta do Itálie. Když jsme se s manželem na jaře seznámili, v letě jsme jeli už do Itálie. A když jsme se vrátili, tak jsme byli tak zamilovaní, že jsme řekli, musíme zbourat svět, vymyslíme něco, co prostě ty děti udiví a co tady nemají. A tím, že jsme byli nabití tou Itálií a těma nádhernýma obrázkama a dokonce nás i naše kamarádka prováděla galeriema, kam bychom se bez ní nebyli dostali a seznámila nás s malířema různýma, tak jsme se do toho pustili.
0: Jak se tedy zrodili Myšpulín, Fifinka, Bobík?
2: No, zrodili se tak, že když jsme z Itálie přijeli, tak jsme si sedli a nakreslil jsem na papír ty figurky, které se ještě nemenovaly. A Lucinka je jejich matka.
1: Takže... Já jsem jenom pomenovala.
0: No, Pindu ještě musím zmínit, že? No.
2: Ano. A tak, kdo byl vlastně první, nevím.
1: První, myslím, že byla Fifinka.
0: No, ženská, že jo.
1: Ano. No a Myšpulína jsem vymyslela vlastně tak, že manžel ho nakreslil a když jsem viděla ten jeho obličej s těma fouskama, tak jsem si vzpomněla na svoje dětství, které bylo krásný a hrávali jsme si s dětma pod stromem Myšpulí. Tady už to moc lidem nic neříká, protože ten strom tady skoro vyhnul. A ta Myšpule měla přesně ty fousky, který má ten Myšpulín.
0: Ten Myšpulín.
1: Takže je to Myšpulín.
0: Čtyřlístek má tedy muzeum, v tom si povídáme. Čtyřlístek má také dva celovečerní filmy, ano, že?
2: Ano, samozřejmě spousty jiných věcí, které ke čtyřlístku patří.
1: A já bych ještě se vrátila teďko zpátky, že máme velkou radost toho, že televize schválila třetí řadu večerníčků, na kterých už se začíná pracovat.
0: Tak to gratuluji. Jaroslav Němeček a Lucie Němečková jsou našimi průvodci po muzeu čtyřlístku v Doxech na zdejším zámku a už prozradili také správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku, tak doufám, vážení a milí, že jste poslouchali pozorně. Prozradím ji hned po další písničce.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Minule, po návštěvě země Keltů v Nasavrkách a v jejich okolí, jsem se vás zeptal, ve kterém historickém období u nás žili Keltové. Že to bylo v mladší době železné, nazývané také doba laténská, tedy přibližně od 5. do 1. století před naším letopočtem, to mi správně napsala i Věra Knotová z Brna. Slíbenou knihu jí posíláme a já moc gratuluji.
1: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: manželi Němečkovými jsme v muzeu Čtyřlístku vstoupili do první místnosti a tady je fifinka, abych tak řekl, v životní velikosti.
1: Ano, je to fifinčina kuchyňka, kde vaří a tady ty kamna jsou dokonce originál po Jarouškový mamince, který jsme sem přivezli.
2: A tady by měla být židle, aby to bylo věrný.
0: Ano, židlička by měla být vedle sporáku.
2: Ale to je velká moje radost, no prostě je to jako když jsem byl.
1: Tvoje dětství.
2: Moje dětství. Prostě. Ano. Ale je to udělané tak, že je to vlastně místnost Čtyřlístku, tak jak se ve Čtyřlístku žije.
1: Pojďte, pokračujeme a dostaneme se.
2: Oblečení pro fifinku, otevřenou skříň.
1: Do fifinčiny šatny, kde si děti můžou vybírat šatičky a můžou fifinku oblékat. Tohle to se odlepí, dá se fifince
0: klobouče
1: nebo šatičky, takže holčičky si tady už

0: bývají, nebo jí dají jinou sukinku. Takže to pan architekt
1: vymyslel moc krásně. No museli jste si vyhrát, když jste dělali tu expozici, říkám si.
0: No určitě, jenom že hodně toho už bylo připraveno. Takže vlastně se to navrhovalo, ale máme tu i nádobí, jak vidíte. Se čtyřlístkem, je to porcelánové i plechové.
1: Smaltované, ano. I příbor je tady.
0: Dětský příbor, který byl dělán k výročí filmu.
1: Já si tak říkám, pane Němečku, nakolik jste do toho Luci a panu architektovi mluvil?
2: No, moc ne. My jsme se jako navzájem prostě jako šprajcovali, co tam ještě má být a co tam nemá být a tak. Takže to byla spolupráce velice pěkná. A...
1: Mm-hmm. No tak ve vašem případě je to spolupráce celoživotní, že?
0: Určitě.
1: Mezi vámi dvěma. No.
0: Od té doby, co jsme se poprvé uviděli.
1: A to bylo ve kterém roce?
0: To bylo v roce, ježiši, 60... po mně chcete, 67.
1: To bude 60 let za chvíli. Je to tak. No, a co to míchá Fifinka v tom velkém hrnci? Věděla byste?
0: Co vaří nejradši Fifinka?
1: No tady co vaří?
0: No polívku samozřejmě.
1: Polívku?
0: Ano, ano. Gulášovou.
2: Bramborovou.
0: Já myslím, že...
1: No tak gulášovou nebo bramborovou Němečkovi?
0: No určitě bramborovou.
2: Správně.
0: Vždycky mužské má pravdu.
2: To je divný.
3: A na všechno hlíží samozřejmě zlý duch.
1: Ano.
0: Jo, na Zádrhela jsme zapomněli.
1: Ano, úplně. Ten je za oknem tady.
0: Ano. Za oknem je Zádrhel, který všechno pečlivě sleduje. A určitě do té polévky nasype pepř, aby ji nikdo nemohl jíst. Něco takového určitě provede.
1: V každém příběhu musí být záporák no, taky, že jo.
2: Zádrhel je vlastně nejdůležitější. Hned po čtyřlístku.
1: Aby i děti věděli, no, že není jenom dobro, že?
2: No do toho příběhu vždycky musí být někdo záporný, že jo. No, pak je potrestán a polepší se.
0: Aby proti tomu zlu uměli taky zabojovat.
1: Ano.
0: To je důležité.
1: Což budou bohužel v životě mockrát potřebovat, že?
0: Máte pravdu.
4: Český rozhlas 2.
5: Pokým

0: Tolik respondentů jako dnes jsem v sobotním Počesku pravda ještě neměl, protože v muzeu Čtyřlístku je také pátá třída ze základní a střední církevní školy v Plzni s paní učitelkou
1: Antonovou Alexandrou.
0: Děcka, ahoj, já vás pěkně zdravím, paní učitelku taky, pěkný den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, vy jste krásně pozdravili. A povězte, jak se vám líbí muzeum Čtyřlístku?
3: Hezké.
4: Dobré.
5: Hezký.
6: Jo. Úžasný, nádherný, nápaditý, kreativní, prostě bomba.
0: Co dodáš?
4: Hezký.
7: Nádherný.
8: Hezký, kreativní.
0: Krásně si to pověděla. No a co se vám tady líbí nejvíc a co jste si tady třeba vyzkoušeli?
8: Vyzkoušeli jsme si tady třeba vařit nebo oblíkat fifinku.
9: Vyzkoušeli jsme si tady jet v autíčku z časopisu Čtyřlístek.
0: Co ty si vyzkoušel?
10: Šel jsem do toho velkého strašidelného dubu.
0: Wow, a nebál se tam.
11: Nebál.
6: A já jenom chci dodat, že Adámek je velký příznivce Čtyřlístku. O přestávkách nedělá nic jiného, než čte Čtyřlístek. A už je tady po třetí.
0: No, pane jo. A zdali pak pokaždé objevíš něco nového třeba?
10: Já jsem zjistil, že furt Pinťa čte Hololy a že za všechno jednou Čtyřlístku ztratil batelku a on si ji vzal sebou, aby si četl. Takže kvůli němu zabloudili. Vlastně.
6: Takže něco, co ještě nečetl, se tady dnes dozvěděl.
0: Aha,
10: že no, má několik vynálezů, no, kolik to je.
0: A vy máte všichni výkresy v ruce. Co pak jste malovali?
8: Fifinku.
0: Fifinku si malovala. Je, a ta se ti povedla. Ta je jako živá.
8: Já.
0: A co kde ještě maloval? Povězte.
8: Já jsem taky malovala fifinku.
0: Taky fifinku. A kluci?
12: Já jsem malovala Myšpulína.
0: Myšpulína. No, kterou postavu z Čtyřlístku máte nejraději? Schválně. Koho máš nejraději?
12: Fifinku.
0: Fifinku.
12: Myšpulín.
0: No, ty mi ho ukazuješ dokonce na mobilu. Jsi to nafotil, že? Jo. A proč se vám líbí Myšpulín, kluci?
12: Protože je vynálezce.
0: A koho ty máš nejraději?
12: Mám rád taky Myšpulína, protože má ty stroje a vždycky vymyslí něco zajímavého.
0: Ano, tomu rozumím. Tak děvčata mají nejraději fifinku?
12: Jo.
8: Jo, protože je hodná a o všechny si tam stará.
0: A taky je hezká, že?
8: Jo, a taky je to pes, teda fenka, ale...
0: A to je taky pes, že jo?
8: Jo.
0: No. A koho máš nejraději ty, princezno?
12: Taky fifinku.
0: Fifinku? A tady kluk?
13: No, já mám nejraději Myšpulína, protože je chytrý.
0: A... Aha, jako ty. Co?
10: Já mám rád všechny a že jsme se učili slabikázy od Čtyřlístku, že jsme měli takové knížky se Čtyřlístkem plný
6: třídě. Jsme měli slabikář se Čtyřlístkem, takže ano. Vlastně nás Čtyřlístek naučil číst.
0: Já jsem slyšel.
12: A mám ho moc rád.
0: A že jste se dokonce podíleli na vzniku toho slabikáře. Paní kolegyně, že jo?
6: Ano, moje paní kolegyně se podílela na vzniku slabikáře, takže je pod ním podepsána.
0: A jak se jmenuje paní kolegyně?
6: Paní kolegyně se jmenuje Tomšíková Jana.
0: Paní učitelko, povězte, jako pedagožka zkušená, jak to, že tak Čtyřlístek funguje na děti?
6: Protože je barevný, je pestrý, postavičky jsou vlastně veselé, není tam žádná, jako v dnešní době, že jo, jako brutalita a tak. Takže si myslím, že to je proto, že je nápaditý a děti se v něm vlastně mnohdy najdou. Protože taky zažívají dobrodružství a myslím si, že spousta z nich by chtěla zažít taková dobrodružství, jako právě zažívá Čtyřlístek. Tak proto si myslím, že je takhle baví.
0: Tak já vám moc děkuju za tohle povídání a běžte si prohlédnout zbytek expozice. Ať se vám taky líbí. Ahoj.
14: Po Česku s Václavem Žmolíkem na dvojce.

0: dnešním sobotním Počesku si prohlížíme muzeum čtyřlístku na zámku v Doksech a já jsem teď s paní Lucí Němečkovou přišel do místnosti, která je tak trošku jiná než ty ostatní, protože na stěně visí reprodukce obrazu jejího manžela. Je tady pracovní stůl, čili my jsme teď v pracovně vašeho muže.
1: Je to vlastně kopie ateliéru manželova s jeho stolem, který jsme sem věnovali. A tady máte kopie vlastně všeho, keramiky, krajin tady místní. A i to, co manžel maloval třeba, když mu bylo 18 nebo ve škole ještě.
0: No a hlavně jsou tady také staré fotografie, že? Ano. To jste vy, ten fešák?
2: Ano, ten fešák.
0: Jo, jo, jo. Ovlasí.
2: Ano, to je můj rodný domeček. Ano. Tady maminka kouká. Maminka za všecko může, že maluju. Protože říkala Jaroušku, zrovna na té fotce to je vidět. Jaroušku, maluj. Kresli, maluj. A já jsem maloval tady, vidíte tu fotku, toto je nádhera.
1: Toto je nejhezčí obrázek, kdy ano. Pětiletý Jaroušek má tušku před sebou jablíčka a maluje.
0: Ano, ano, ano, vodovými barvami. A víte co? Tady jste to fakt v těch 5 letech už vy. Ano. Jste si tam podobný, že jo?
2: Přesně. A to mě zůstalo.
0: Tady máte v náručí pejska.
2: Ano, ano, ano, a to mě zůstalo.
0: Taky zůstalo.
2: Taky zůstalo. Ano, no, pejsky a mám rád a tajko, tady vidím děti, jak si s nima hrajou, taky
0: s vaší čekinkou. No, a já jenom možná povím pro naše posluchače, kteří by to nevěděli, že vy máte chalupu tady kousek, když mluvil pan Němeček o chalupě a vlastně celý příběh čtyřlístku se odehrává tady kolem.
1: Tím, že tady žijeme půl života už taky. Mm-hmm. Na půl v Praze, na půl tady.
0: A když se rozhlednete, pane Němečku, tak zdali pak svoji paní Luci pochválíte za tuhle místnost, za tuhle vaši expozici.
2: Já ji chválím pořád a pořád a pořád. A ona chce víc a víc.
0: Hele, jestli ona to není ženská.
1: Ne, ne, to byl takový můj sen, aby tady ten ateliér byl. A jako opravdu s Jarouškem Obstem jsme to dali moc hezky dohromady, že udělal i ty kopie a i se mi strašně líbí ty tapety, které tady udělal. Pojďte se podívat. Já vám to ukážu.
0: Ano.
1: Protože to jsou tapety, aha, kde jsou vlastně obrazy, kde jsou i fotografie.
0: Ano, ano, vlastně zvětšené reprodukce fotografií, obrázků a další fotografie. Tady jste s panem prezidentem u příležitosti předávání státního vyznamenání u nás v Toboganu.
1: S Lucí Bílou
0: a s Alešem Cibulkou. No a tady fotografie ze křtu.
1: Tady z letu balónem.
0: A s Vítkem, se synem, že?
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Ten tady nesmí chybět.
1: No vlastně čtyřlístek jsme vymysleli pro Vítka taky, protože jsme věděli, že čekáme miminko. Takže jsme moc rádi, že vlastně vystudoval taky výtvarno, takže může pokračovat a převzal po manželovi celý čtyřlístek a musím ho moc pochválit, protože je strašně šikovnej a dokonce teď vymýšlí, že by připravoval 3. film o čtyřlístku.
2: No, vlastně on to organizuje a je velice šikovný a báječný kluk.
0: No a pověste na závěr, co byste byli rádi, aby si děti odnášely z téhle expozice? Jaký pocit, jakou náladu, co by si měli odnést?
2: Hlavně veselý a šťastný život jim přejeme.
1: A takový smysl pro spravedlnost, který čtyřlístek trošku ty děti učí taky.
0: Říkají Jaroslav a Lucie Němečkovi, kteří nás provedli po muzeu čtyřlístku na zámku v Doksech, kam byste, pokud máte děti, určitě měli zajet. A pokud nemáte, no tak zajďte stejně, protože budete vzpomínat na své dětství. Tak to je, že jo, že tady dospěláci vzpomínají na své dětství.
1: No určitě.
2: Krásný.
1: Děkujeme, bylo to s vámi moc hezký.
0: Děkuju. Od mikrofonu se s vámi, vážení a milí posluchači, ať už školou povinní, anebo dospělí, loučí taky Václav Žmolík a naslyšenou se těším opět za týden v tomto čase na Českém rozhlasu 2 a bude to z jiného úžasného místa naší země.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři? I o tom jsem si povídala s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofjeva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
6: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Právě.
6: Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider a zákaz mobilů na školách bude patrně jen částečný. Zítra bude oblačno, zejména na jihu a východě i polojasno, nejvyšší teploty většinou do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider do své výzbroje. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě toho dnes oznámil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje ministr Zuna.
7: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO k tomu řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií téhož systému v novější generaci. Ode dneška si může veřejnost prohlédnout korunovační klenoty. Dosud je letos mohly vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále Pražského hradu budou vystaveny od 19 do 17 hodin až do 28. září. Organizátoři upozorňují na to, že se návštěvníci mají připravit na čekání ve frontě. Minulý rok se na klenoty přišlo podívat přes 50 tisíc lidí. Telefony v českých školách od příštího školního roku patrně nebudou zcela zakázány. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím projednávaná novela školského zákona. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09, pokračuje její předseda Matěj Ondřej Havel.
8: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon v neposlední řadě využívají žáci taky pro kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
6: Podle něj je třeba regulovat hlavně sociální sítě. Před 85 lety si Židé v protektorátu Čechy a Morava museli poprvé připnout na oblečení žlutou hvězdu. Tato povinnost byla součástí omezení a nařízení, která postupně židovské obyvatelstvo vytlačovala ze života. Později je nacisté deportovali do get a vraždili v koncentračních táborech.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Zítra bude oblačno, zejména na jihu a východě i polojasno, během dne od severozápadu přechodně zataženo a zejména odpoledne a večer na většině území déšť nebo přehánky. Večer jich bude zase ubývat. Nejvyšší teploty většinou 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 a v Beskydech až 17.
1: Doprava.
6: Opatrně na příjezdu do Prahy po D1. Na 6. kilometru je odstavená dodávka po defektu. S kolonou asi na 10 minut počítejte na příjezdu do Prahy po Strakonické silnici. Důvodem je nehoda autobusu a osobního auta v levém pruhu u Malé Chuchle. A silnice 16 je stále uzavřena po vážné nehodě mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Objížďka po staré silnici je dobře průjezdná. Zprávy končí další za necelou hodinku.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemné sobotní odpoledne z Dvojky, přátelé. Už za chvíli tady bude další vydání pořadu Václava Žmolíka Jak se vám tu žije, aneb jak se bydlí za Prahou. No a krátce po 17. hodině další příběh z kalendáře, tentokrát s podtitulem Nalezení Eciho. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.

0: Zdravím vás, vážení a milí chataři a chalupáři. Tentokrát vás zavedu do kraje pod Blaníkem, do krásné chalupy s velkou zahradou a dalekými výhledy, kterou si tam se svou paní pořídil karikaturista, muzikant a muž mnoha dalších profesí a zájmů Miroslav Kemel. Jak uslyšíte, našel v ní ideální místo k odpočinku, ale také pro práci, a to nejen na chalupě.
1: Dobrý den.
2: To jsou k nám hosti, to jsem nečekal.
1: No nepovídejte, Vašek Žmulík.
2: Moc vás vítám, kávovar je zapnutý.
1: Je, to je perfektní, no je to idylka tady u vás, tady krása.
2: Jo, máme.
1: Prána dostatku, jak to má být.
2: Jo, tak pojďte dál.
1: Děkujem. Koukám tady na poštovní schránce Kemelovi, to znamená, sem chodí pošta.
2: Jo, no já tady mám trvalý bydliště už.
1: Aha, čili z chalupy se stalo trvalé bydliště.
2: Ano.
1: Jak to tak bývá někdy v určitém věku a při určitých profesích?
2: Tak já jsem fakt jako s tím počítal, já jsem se tady chystal, jako, že se tady pak budu. Ještě jsem pořád napůl tady a v Praze, ale to těžiště bych chtěl mít tady.
1: Tak o tom si určitě budeme povídat a já budu moc zvědavý a naši posluchači také, co nám povíte. Posloucháte další vydání pořadu Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, tentokrát od Miroslava Kemela.

0: brankou vedle brány jsme vstoupili do statku, který má jako své, no jak jsme slyšeli, nejen víkendové bydlení, ale víceméně stále bydlení. V tomto okamžiku kreslíř, muzikant Mirek Kemmel. No krásné to tady máte. No, tak to je zásluha.
1: Děkuju. No, inzerát našla moje žena, takže nejspíš za to může moje žena. A podoba zahrady je taky její práce. No. My, když jsme to koupili, to už je to takových 10, 11, 12 let, tak tady bylo strašně moc tůjí. A to se nám nelíbilo.
0: To není úplně původní dřevina, která by patřila na český statek.
1: Přesně. A ještě to působilo tak jako smutně, trošku jak na hřbitově všecko. Ale věděli jsme, že ta zahrada je skvělá. Takže to, co vidíte, jsou vlastně mladý stromy. Teď už začínají dávat stín. No. Tamhle ta třešeň třeba ty je fakt 11 let a ta jede, jak ta je úžasná. Ale je na místě starý třešně, která byla suchá a kterou jsme pokáceli.
0: Ovšem dominantou zahrady to je jasan?
1: To je jasan a když ho žena uviděla, tak hned se běžela podívat, jestli je na našem pozemku nebo už u sousedy. To je opravdu dominantní strom, který vidět ze širokého okolí.
0: A nádherný velký strom.
1: Je úžasný. Hmm. A byl teda porostlej břečťanem až do větví a nahoru. Ano. Tak to jsme nechali strhat. A teď trošku máme strach, aby se mu dařilo, protože jako ty jasany trpějí v těchto podmínkách našich a je tam docela dost suchých větví, ale jinak ta koruna je pořád bohatá a pěkná.
0: Je to tak.
1: Neumíme si to bez něj představit.
0: Jasně, to je král zahrady. No a já možná popíšu pro naše posluchače, že vy nemáte takovou tu zahrádku geometricky přesně vyznačené záhonky a travička posekaná na přesnou výšku, květinky seřazené jako vojáci v útvaru. Vy máte takovou, abych tak řekl, krásně přírodní.
1: No, tak to děkujem, to je hezký, to je vizitka hlavně mé ženy. Kdyby bylo po mém, tak bude ještě divočejší. Mm-hmm. Ona si to užívá, ty zahradě, moc jí to baví, někdy se sedře a pak vzdychá, ale jinak neumím si to představit, že by to nedělala, no, prostě to má moc ráda. Takže to všechny ty kytky a všechno, to je její práce a takový ty stromy, co rostou pomalu, tak to je spíš moje práce, i když teda místo vždycky hledáme společně. Třeba tamhle jsme zasadili druhou třešinku.
0: Ano.
1: Protože tato sice strašně krásně roste, ale neplodí. A žena potom dohledala, že tenkrát jsme koupili třešeň, která není samosprašná. Takže jsme prostě museli najít správný druh a zasadit. No a teďka bojujeme v těch vedrech. Vidíte, že se trápí, no. Že je taková malá.
0: Tak zaléváte, ne, Mirku?
1: Zalejvám dešťovou vodou, každý den jí tam nějaký kýbl dám. No vidíte to sám, no. Listy povadlí, ale než loutnou, tak snad to dá.
0: Jo, to zachráníte a snad už bude i pršet.
1: Jo.
0: A podzim je tady za malou chvíli. A máte krásné popínavé rostliny tady taky, pozdě.
1: Však. No jasně, tak to není úplně naše zásluha, ta tady je, my to jenom tak korigujeme pořád.
0: No ale krásně, vypadá to tak vznešeně, jako taková zámecká zeď.
1: No jo, to vypadá hezky. A tamhle je nádherný sklípek, který teda nevypadá, ale...
0: Ta vrátka.
1: Aha. A já vám to ukážu, to je jako když na Moravě vcházíte do vinného sklípku.
0: Jo, můžu se podívat.
1: Jasný.
0: No to je paráda.
1: I víno tam je,
0: ano.
1: Ale...
0: No to ale... jsem se chtěl zeptat, co na Podblanicku je ve sklípku. Tak jdeme dolů.
1: Můžem. Máme svého dodavatele, takže občas, ale už jsem ho dlouho nedoplňoval. Já jsem nějak v poslední době... přestal popíjet trošku.
0: Oho. A to ze zdravotní důvodu nebo z přesvědčení?
1: Ani to, tak nějak prostě se cítím líp, když jsem svěží. Ale jako to vůbec nevylučuje, jak samozřejmě jezdím s kapelou a tam to úplně nejde.
0: A tam si nedat skleničku.
1: Tenhle sklípek jako má potenciál, ale taky velkou nevědu, že tady je vlhko a mokro. A když dlouho prší, tak jsou tady i louže, takže využitelný na nějaký brambory a jabka není. Možná by se s tím dalo něco dělat, ale je to hodně zase nákladů peněz. Ale takhle na ty zalahovaný výnosy je to dobrý a vidím, že už teda fakt jako je tam minimum, že už ta zásoba se vypila.
0: Stenčila.
1: Jo, bacha na hlavu.
0: Jo, koukám. No vy taky, jste ještě vyšší.
1: Já to vím, ale no, já jsem už zvyklý. Ale pár jako strupů na hlavě jsem tady utržil. To teda, jo.
0: No je to krásně vyzděné z kamene zdejšího, že jo?
1: Jo.
0: Co to je za kámen? To je břidlice, nebo co to je?
1: Myslím si, že jo, ale úplně vám nepovím. A tamhle ty velký šutry nevím vlastně, to jsem neskoumal. Ne, břidlice to nebude. Ale nevím. Nevím. Jsem sice stavař děláním a složil jsem zkoušku z poznávání kamenů, ale i tenkrát jsem to tak jako typoval. No, teďka, co je nový, tak jsme nechali udělat vodoměr sem, abych nemusel jíst do šachty, abych mohl pohodlně sejít sem a zapnout a vypnout vodu.
0: No, pohodlně. Pozor na hlavu.
1: Pozor na hlavu, no. Já mám od vás trošku strach, protože...
0: Jo, aby tam nebyly nějaké strupy.
1: Ano, my holohlaví to známe, že jakmile se jedno člověk škrábne, tak vlasáči přijdou o pár vlasů a není nic vidět. A tam máme ty šrámy nechutný.
0: Ano, je to tam. U Miroslava Kemela jsme tentokrát na návštěvě na jeho krásné chalupě a teďka zrovna stoupáme ze sklepa na tu půvabnou, kouzelnou, přímo řekl bych, a už jsem se praštěl, pohádkovou zahradu. Ale je to dobrý, já myslím, že to bude bez trupu.
1: No, bacha. Tak to mě mrzí.

0: Dřevníček tady máte nový, krásný.
1: Ano, tomu už bude taky takových skoro 10 let. To bylo první, co jsem tady vytvořil. To jsem ještě dělal sám.
0: No a spůle je prázdný.
1: Protože nebylo kam dávat, no. Ale potom pochopil, že na tuhle chalupu je tohle málo.
0: Aha.
1: Aby to dřevo ještě stihlo 2 roky schnout. Takže já tohle to vlastně za běžného provozu jsem stopil těch 10 kubíků, za rok jsem dal a tohle to je 10 kubíků. Takže jsem potřeboval, aby to někde schlo. Tam už to funguje, ale mezi tím jsme udělali tepelný čerpadlo a soláry, takže si myslím, že budu mít tak poloviční spotřebu. No.
0: No nám se teď nabízí, když se ohledneme zpátky, právě pohled na dům, tam jsou ty soláry, ano, krásná modrá obloha nad nimi a velice příjemná terasa, musím říct, je tam na zápraží. Říkáš tady zápraží u vás?
1: Ne, říkáme tomu terasa. No.
0: Terasa. Mm-hmm. My teda říkáme záhrobec u nás.
1: Aha.
0: V Českém ráji.
1: Záhrobec.
0: Zápraží.
1: To jsem nikdy neslyšel.
0: Uh-huh. Já to všude prodávám a zdá se, že se mi to ještě nepovedlo rozšířit úplně mezi českou populací.
1: No, tak ty soláry samozřejmě ten pohled trošku posouvají někam do naší současnosti. Už to není tak hezký jako pohled na chalupu, ale když si uvědomím, že fakt jako od dubna je ten domeček v podstatě soběstačný. Od dubna už jako, to je skvělý.
0: A to je to pěkná velká chalupa, teda dlouhá.
1: Ona je spíš dlouhá. 20 metrů možná. No, to i víc, má myslím, že 30 na dílku takhle a 5 na šířku, jo? Takže ona je vlastně úzká.
0: Jo.
1: Úplně velký to není.
0: No a ta zahrada je veliká. Pokračuje ještě tamhle k tomu druhému dřevíku.
1: Ano, to je.
0: No, tak kolem stodoly.
1: Vidíte, jako my, když jsme sem přišli a vešli do těch dveří jako vy, tak jsme se podívali a oba
0: byli jste lapeni.
1: A byli jsme lapeni. Původně jsme hledali něco na jich. Slapy, Orlík, anebo na Plzeň. Dlouho jsme hledali a pak Katka udělala hezký fotky, jeli jsme sem a věděli jsme, že teda budeme jezdit přes Prahu, ale že to je ono. No, takže ta zahrada je skvělá.
0: A za ní už je výhled
1: ano,
0: na louku, do lesu, daleko do kraje.
1: Toho výhledu si strašně vážím. To je pastvina, tady opravdu chodí krávy, takový teď tam leží, takový ty chundelaty, je nějaký to plemeno, já nevím, severský. A pak je rybník, který, když jsme to koupili, tak tu ještě nebyl, to potom soused udělal rybník a krásně se tady stará o tu krajinu a za rybníkem jsou mokřady a pak už je les a je to prostě krásné místo.
0: Idylka, já jsem to říkal hned. No ale koukám, že po předchozích majitelích přece jenom něco zbylo. Ano. Stříbrný smrk.
1: Ano, ten tady zůstal.
0: To jste neměli to srdce ho skácet.
1: Kdybyste viděl, kolik smrků tady padlo, teda no. I soused tam byl na rozhraní, tak ten mu mydlil větvema do střechy, tak to bylo jasný, když mě poprosil, abych ho dal pryč, tak jsem to udělal. Pak jsme měli tady ještě nějaký smrk, ten šel taky pryč, ten rostl přímo do jasanu.
0: Mm-hmm.
1: No a tohle mi vlastně žena zakázala, já bych to tenkrát asi taky skácel. Ale teď už je to jasný, je tam pohřbený náš pes, ještě nějaký zvířátka tam.
0: Takže je tady na svém místě a je to dominanta velké části zahrady.
1: Ještě se pojďte podívat tady za roh, tam je to takový, to jednak na ten dřevník jsem pyšnej.
0: Mirku, moc se vám povedl, krásně.
1: To už jsem nedělal já, tady si můžete natrhat.
0: Aha,
1: stružiny jedou.
0: Stružiny, krásný, velký.
1: Jo.
0: Ochutnám.
1: Určitě, my to nestíháme vůbec.
0: My je taky nestíháme, oni strašně plodí.
1: Jo. No, tamhle je kompost.
0: Dobré máte.
1: Nějaký toho, žena tam taky něco sází každý rok. No a tadyhle vlastně máme dvojitý plot, který si říkáme, že já jsem předtím nejdřív udělal ten dřevěný. A soused potom zatím udělal tu ohradu, protože on tam chtěl mít původně to, co tady vlastně je obora, a jsou tam ty daňci. Tady chtěl mít vlastně daňčí ohradu. Z toho sešlo, teď tam má, vidíte, ten skot takový. Tak
0: ano, tam, ano, vidím. No.
1: Takže zbytečně jsou tu dva ploty. Mně se ta dřevěný plot líbí. A kdyby tam nebyl, tak by to vypadalo, že tam ten plot není.
0: Bylo
1: by to takový otevřený, jako daleko víc.
0: Vlastně.
1: No. Tak ještě si říkám, až se začne sypat, jo, dáme pryč.
0: Ale zase ten dřevěný plot zlatěk, ten patří k chalupě.
1: Ano, je taková hranice pěkná.
0: No a patří k chalupě, ne? Staré, to taky. Takový plot. No.
1: A tady byl živej plot, neprostupný z těchto lísek. Nebylo skrz to vidět. Bylo to vysoký prostě do půlky té břízy. A to nebylo vidět. A říkal jsem si, proč ten výhled je tak krásný? A to byla teda strašná
0: práce. A na vás tam tu koukají maximálně ty kravky.
1: Ano, ano, ano. No a tak jsem to vyřezal a to bylo teda šílené. Hmm. Bylo fakt jako kolik to je, 50 metrů, no asi ne, 30, 40.
0: To jste měl co dělat.
1: A roste to furt, jo.
0: Ale jinak tady máte krásné soukromí, jako.
1: Jo, jo, jo. Je
0: akorát to ty kravky k vám vidí, jinak sousedí k vám nikdo
1: no,
0: nevidí.
1: Ano, to je jako paráda. To je prima, toho si jako vážíme, že tady se ráno sprchuju studenou vodou venku, když si zacvičím a je to, je to super. No.
0: A žádné dámy nemohou obdivovat.
1: Jo, jo.
0: Kromě vlastní manželky.
1: Jo. No, tamhle je jabluňka, kterou jsme taky zasadili, tadyhle za váma, je to taky čerstvý, to furt si říkám, že je možná moc vysoká, že ještě říznu. Břízky jsme taky dali, ty mám rád.
0: No, vážení a milí posluchači dvojky, pokud jste Miroslava Kemela dosud znali jenom jako úspěšného kreslíře vtipů a muzikanta, tak teď už víte, že je taky ovocnář, vůbec arboretista a chalupář. Posloucháte pořad, jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, tentokrát tedy od Mirka Kemela.

0: No, zatím jsme, Mirku, nemluvili o tom, že tady máte stodolu taky pěknou, zděnou.
1: No, stodola je moc krásný, jednak je to strašně užitečný a jednak je to na té zahradě moc hezký, jo. Je tam samozřejmě dílna, je tam spousta věcí na zahradu. Ta stodola prostě, to je moje výzva, to je ještě můj projekt, který bych chtěl dodělat, protože jednak tam nejsou podlahy žádný, vomítka tam není, takže se tam práší z těch kamenů, je tam velký bordel a teče do ní, jo, no, krov je špatný, vidíte, že to je prohnutý, ty laky.
0: Tašky už vypadají, no, tašky jsou jasný.
1: No a takže to se udělá, střecha se udělat musí a já mám takový prostě sen,
0: ano,
1: který už teda odkládám asi 5 let, že bych chtěl mít nahoře ateliér, udělat ten hřejšek jako ateliér.
0: Prostě. Jo, tam, že byste kreslil.
1: No, spíš maloval obrazy, jako, protože to je můj, jeden z dalších mých koníčků velkých, obrazy, malování obrazů. A ty, když nemáte ten prostor, kde to můžete nechat být a kde to je rozdělaný, tak vlastně furt to tahat a rozdělávat, to je člověk línej. Takže tam mít prostě zázemí malířský a i keramiku. Já jsem jeden čas dělal keramiku, jezdil jsem s užitnou keramikou na trhy, takže i proto nějaký koutek, kde bych měl tu pícku. Takže to je takový můj projekt. Říkám si, jestli ještě prostě budu mít ty peníze a dost sil, tak bych to tak ještě chtěl udělat, no. A pojďte dál, já vám ukážu.
2: Jo, díky. Hele, a když říkáte, udělám, je to můj sen, co si tak jako umíte všechno udělat na té chalupě? Co si tak případně uděláte na té stodole?
1: No, já to zaplatím. Teda doufám. Jinak, když jsme měli domeček na Berounsku a začínali jsme vlastně, takže jsem si tam dělal hodně věcí. Jako stavař jsem si zdělil prostě a tam jsem si ateliér postavil, nebo schodili jsme dřevěnou kůlnu a udělali takový malý ateliér právě. To bylo fakt jako třeba 5x2 metry. Krov jsem si dělal, střechu, všechno jsem si udělal.
0: No pane, jo.
1: Mě to docela baví, ale zmáhá mě to a trvá to dlouho. A není to samozřejmě tak dokonalý, jako...
2: No a taky hlavně musíte někdy kreslit, no, malovat, právě, dělat keramiku, skládat písničky, nahrávat písničky a tak podobně, no.
1: A člověk už nemá toho času prostě neomezeně, no. Takže to fakt jako radši...
2: No tak když stále koncertuje, že?
1: Jo, tak radši prostě ty peníze vydělám a zaplatím.
2: Jako kdybyste mě citoval.
1: No, ale to tak je, člověk tomu dospěje. No takže vidíte, že...
2: Jo?
1: Že krov je špatný, tady jsou různý, ale stejně to teče, to nestíháme pochytat. Vomítka není, takže se tam práší, je tady špína strašná. Tady je divoká dílna, kam vás ani asi nebudu pouštět, to je spíš takový skladiště a dílna.
2: No správná dílna, nejsem, no, s ponkem. No.
1: Nejsem schopný to ani uklidit. Potřebuji to zredukovat všecko.
2: Chápu, chápu. No. Jak to, že toho tady máte tak málo v té stodole?
1: Málo vám to přijde?
2: No kdybyste vyčekali stodolu, tak byste pochopil.
1: To jste mě potěšil, jako mě připadá, že tady je, ale je to tím, že tady to nemá místo, no, že by to chtělo mít nějaký kout a prostě vyloženě to...

0: se zbavuju. Říkám si, co člověk 5 let nepoužije, tak nepotřebuje.
1: A když
0: myslíte? Tak, jo, tak si to když tak koupím radši, než abych to skladoval 10 let.
1: Doufám, a pak nějakou drobnost, žena, co
0: a pak nějakou drobnost, to si radši koupím znovu.
1: Hele, co to kolo? Jak často ho vytáhnete?
0: No,
1: tady máte krásného horáka.
0: Jo, je skvělý. Z toho mám radost. Teď už jsem na něm dlouho nebyl, ale za pár týdnů s kamarádem jedem na týden zase jezdit, takže mám vždycky takový období, kdy šlapu. Aha. A teď mám období, kdy jsem nešlapal. No.
1: A kam jezdíte?
0: S kamarádem pojedeme zase starý splavy kolem Mácháče, to je jeho oblast, kde vyrůstal. A on se to nezdá, kolem Mácháče to placatý a kousek dál už jsou na skopce.
1: Jo, malý bezděs, velký bezděs a,
0: no,
1: tak, jasně, dále,
0: a tak dále. Kousek, že jo, to je Kokořínsko, jestli se nepadá, to jsou strašně krásné místa.
1: No, ale z kopce do kopce.
0: Jo, takže mám to rád, tu volnost na kole.
1: A tu úžasnou figuru štíhlou, tu máte díky kolu?
0: Ne, to mám geneticky daný asi. Aha. Ale pořád sportuju, hraju basket, jako já jsem hrál vlastně druhou nejvyšší soutěž.
1: To je pravda, ano.
0: Kdysi. Doteďka se scházím s takovou partou, kde, kam patří Ivan Trojan. Od žáčku jsme se spolu prali na palubovce, proti sobě vždycky. Takže jako furt hraju. No a teď teda už asi 4 roku pravidelně cvičím, abych něco dělal.
1: Jo, posilujete.
0: Jo, cvičím, spíš se protahu a posilu taky. No,
1: protahování. A co konkrétně, že se tak zeptám?
0: Tak no. To já vlastně nevím, já jsem dlouhá léta dělám pozdrav slunci. Ale teď jsem to teda překlopil do takového jako většího posilování vlastně trupu hlavně.
1: Jo, potřebujeme. Tady ten korpus.
0: A jak jsem teda pochopil, tak je to něco mezi takovým tím posilováním a tai chi. Nechodím do posilovny, cvičím na zahradě, mám tam dřevěnou tyč, se kterou se točím a tak.
1: To je nádhera, co? Vtáci zpívají, slunce svítí, je to miluju.
0: Jo. No. A teď teda, jak bylo vedro, tak už ráno, když jsem šel cvičit, tak teda to bylo nepříjemné, jak bylo vedro. A dneska poprvé jsem si říkal, že už je zase docela zima, když bylo těch 12 stupňů a já byl na zahradě jenom v trenkách s tou tyčí, jak si říkal, to už je hodně. Ale jinak si pamatuju, že vlastně jsem vždycky cvičil a sprchoval se až do zimy, až do prvního sněhu a tak, jakože jsem to dával.
2: Jak se vám tu žije a nep jak chalupaří slavní. Tentokrát na chalupě u Miroslava Kemela pod Blaníkem.

0: S Miroslavem Kemelem teď vstupujeme do chalupy.
1: A jsme v předsíni.
2: Ta chalupa, ten spodek je po totální rekonstrukci 2 roky.
1: Hmm. Takže a to je kámen všechno.
2: Je to kámen, tady to má zdi 120 cm tlustý zdi, takže jako v těch vedrech je tady snesitelně, to chodím spát vždycky dolů, když jsou ty opravdu velký vedra.
1: Chápu a rozumím. No. Trámy tady máte na stropě v obýváku.
2: No vidíte, a z toho mám trošku výčitky, že jsem to neuhlídal, mě přijdou strašně silný.
1: No jsou silný, no.
2: No, ale že to nemuselo být, že by to bylo hezčí. Jinak tady byla taková plovoucí podlaha prohnilá, když se odkryla, tak pod tím byly koberce plesní, to byl takový puch, když se dalo pryč.
1: Jo.
2: Museli jsme sundat stropy a když jsme sundali stropy, jak se zjistilo, že ty trámy jsou špatné, asi to znáte.
1: Znám.
2: Ale je to prostě po stavební rekonstrukci a není to ještě zařízení vůbec tak, jak bychom chtěli, takže tady ten nábytek je zatím prostě, jak co nám zůstalo v domě a tak.
1: No přesně.
2: Ale chceme tady mít, já tady chci mít pracovnu, tamhle chci mít pracovní stůl, protože tady já pracovnu nemám žádnou. Sedačku nějaký, no a takový věci.
1: To se já teprve, už to vidím, jaká to
2: se teprve chystá. No, jako... No.
1: A ty trámy jsou tedy nové?
2: Ty jsou tyhle...
1: Kompletně nové.
2: Ty jsou nový. Ne. Tady byl špatný strop, tady nám padalo na hlavu, furt nám padaly takový nějaký to... co se tam dávalo jako izolace, no, a to nebylo možné uklidit. To
1: nějaký
2: bylo
1: otruby nebo něco.
2: No. Tady byly palubky k sobě, které nedoléhaly, skrz to se to sypalo.
1: Takže... A tady se bydlelo, když jste to koupili?
2: My jsme to kupovali od chalupářů, pod Pražáků nějakých. A to je vlastně strašně zajímavá historka. Já jsem to jednou dal, nějakou tu chalupu jsem vyfotil a dal jsem to na svý sítě. A ozvala se mi paní, jejíž tatínek to tady celý zrekonstruoval kdysi dávno a poslal mi černobílý fotky z nějakých prostě roků, já nevím, co to bylo. A tak to jsem si fakt skoval, to bylo archivní. Tam bylo prostě, tam vám zavedu až potom, tam byl dobytek, to je vidět, že tam jsou ty klenby. A tady se asi původně...
1: Aha, bydlelo.
2: A tady se jako ano, bydlelo
1: proto
2: asi
1: jsem
2: jenom
1: říkal světnice.
2: Části.
1: Ano, jo. Světnice.
2: Jo.
1: No, tady celá rodina bydlela. No.
2: A když jsme to koupili my, tak to bylo spíš naopak. Žilo se už tam, jako.
1: Máte krásné porcelánové
2: ano.
1: Vypínače.
2: Je vidět, že jste chalupář.
1: No.
2: Jo, jsou krásný, je pravda, že kdykoliv rozsvícím ho zháším, tak mám z toho hezký pocit.
1: Že jo?
2: Akorát musím odmyslet tu cenu šílenou.
1: Ano, vy jste se zůl, tak já se zůlám taky.
2: Já jsem taky, nemusíte. Pojďte,
1: jo,
2: fakt
1: se
2: jako... Já se,
1: máte tady jsem koberec.
2: Zvyklý, já jsem zvyklý, ale nemusíte se zouvat. Fakt
1: tak,
2: ne.
1: My jdeme nahoru.
2: Pojďte nahoru, ale říkal jsem vám, no. Tam je to klasický sádrokarton a ložnice. A zase úplně nezařízený ještě. Je to takový, co dům dal. A tahle ta část teda proběhla taky rekonstrukcí. Pozor, tam jeden nepravidelný schod.
1: Jo, jsem, už to vím.
2: Tadyhle ta část proběhla rekonstrukcí a tohle to je tak, jak jsme to koupili.
1: Tadyhle no a tady část. Mají kluci pokoje?
2: Ano, to je ten jeden kluk.
1: Druhý kluk
2: s partnerkou.
1: Větší ložnička, hlavně větší postýlka.
2: Ano. A když přijedou návštěvy, což tady občas ty Silvestry děláme, tak mají kde spát. No.
1: No jasně, to je paráda.
2: Jo.
1: To jsem přesně plánoval taky. Hmm. A je tady krásný výhled na ty kravky.
2: Jo.
1: A na vaši zahradu. To je paráda.
2: To je krásný, to se podívejte, to strašně rád koukám.
1: Stojí za to. X07 je tady, vidět. Jinde ne, ale tady jo. Taky to tam mají hezké.
2: Jo, mají, jsou šikovní.
1: A že by tady byly i nějaké vaše obrazy někde?
2: No tohle to jsou všechno moje, ale tímhle bych se dneska vůbec nechlubil. To jsou fakt letitý věci. To jsem si spíš zkoušel, jak velký se dá utáhnout formát v akvarelu. Což jsou akvarely. A tohle teda je olej, ale to je opravdu 98. Takhle už nemaluju. Už bych to nikde neukazoval. No a tady je samozřejmě půda, která má nějaký svůj potenciál, ale to by znamenalo... Že jo, totální rekonstrukce hřeška a to už
1: jo, tamhle
2: udělá někdo jiný.
1: Dozadu. Taková společenská místnost.
2: Jo. Ne, že by se dalo ještě celý zvětšit samozřejmě.
1: No, jasně. A další pokoje. Jo? No je to paráda, když dům má potenciál.
2: Jo, no a tadyhle to bylo podobné, tady prostě jsme zvětšili, tady byl jenom záchůdek, jsme tam předělali koupelnu a tady zvětšili pokoj, kde teda... Fakt jsem se na vás nechystal, takže jsem ani neustlal.
1: No, krásná ložnička ve štítě.
2: Ložnička ve štítě.
1: No, s několika okny a světla.
2: Vidíte, že to ještě není zařízený, že to je prostě tak, no, jak to...
1: Hele, no tak je to výzva a je to krásné, ne? Že je stále tak vymýšlet a vybavovat. Ne? Moje manželka to má moc ráda teda.
2: Jo.
1: No jasně.
2: Moji ženu nějak... Vlastně ani nevím, někdy jí to baví kupovat jako nový věci, schánět, ale pak má zase dlouhý období, kdy vlastně na to oba tak trošku kašlem. A...
1: Ono je to spousta práce.
2: Je to spousta práce, ale já pak nemám čas na tu svoji a ona by neměla čas na zahradu. Hmm, takže to tak jako kouskujem, rozdělujem, jak se to dá. No.
1: A to jste všechno vy, ty obrazy tady, jo, co vidím kolem? Teda,
2: úplně všechno ne, tohle to je třeba moje žena.
1: A paní je výtvarnice?
2: A jo, ona je na rozdíl ode mě i vzděláním. Ona má střední grafickou školu na Holarce. Vlastně přes ní jsem se k tomu malování dostal.
1: Čili nejdřív byly kreslené vtipy a potom teprve malování.
2: Já jsem teda od malinka maloval a chodil jsem do nějakých výtvarných kroužků, ale potom v té dospělosti až díky ní jsem se dostal do party takový malířský a začali jsme jezdit na nějaký ty setkání, workshopy do Poněšic, což je to, asi znáte, to je středisko AMU u Hluboký nad Vltavou, kde prostě vznikla taková parta malířů a tam jsme jezdívali malovat a mě to strašně chytlo, bavilo a vlastně teďka mám třeba několika letou pauzu, protože dělám spíš tu muziku.
1: No, právě jsem chtěl říct, co na to kytara, kterou tady máte položenou.
2: Tohle už je jenom taková dekorace spíš. To jsem kupoval ještě na stavební fakultě, když jsem chodil. Já si pamatuju, že jsem v nějakém bazaru objevil a přinesl jsem si přímo do školy na stavárnu na nějaký cvíčko a tam, než začalo, tak jsem tam hrál v té prázdné místnosti, ale jsem s ním úplně hotový. A on je to takový krám dneska, jako je to taková napodobenina.
1: Je krásná, má patinu.
2: No tenkrát jsem s ním byl úplně nadšený. No, dneska...
1: A co jste tenkrát tak hrál?
2: Já jsem vyrůstal opravdu na tom folku a country, jako...
1: A to znamená? Takže, Žalmana nebo...
2: Žalma spíš jako... Nejdřív to byly i brontosauři, i takový ty starý věci jako Pacific a Settlery jsme tenkrát hráli. A potom samozřejmě ty... Honza vyčítal...
1: Greenhorny
2: a takovýhle. Na tom fakt jsme začali. A pak jsem objevil Křesťana a Myšíka a takový. A pak se to třeba jako trošku někam jako hlo. Ale to bylo ta doba, no. Ten Gimpl, kde jsem začal... Na Gimplu jsem začal na kytaru, na foukačku a i kreslit karikatury jsem začínal na Gimplu.
1: No, všechno začíná na střední škole.
2: Střední škola byl zásadní období. I Vandry. Jo, kávovar je nahřátý, tak pojďte dál. Teď
1: vstupujeme do kuchyně.
2: Teď vstupujeme do té místnosti, kde jsme jako nejčastěji. To je prostě
1: krásné.
2: Kuchyň s tou místností společnou obývákem taky, nebo jak tomu říkat na chalupě, no, že to je tak propojené.
1: A vy tady máte nádherně sladěný starý nábytek, stará kredenc, zrekonstruovaná a současný. A báječně to pásne dohromady. Ještě v té zelenkavé barvě.
2: Jo, to je hezký. No a tuhle jsem dělal sám ještě na Berounsku. Si pamatuju, to bylo právě, že jsem...
1: Taky kredencička, ještě jedno.
2: A to jsem dělal po vzoru támhletý, to jsem se opičil v podstatě. To rozměry jsem si upravil. Tenkrát jsme to potřebovali.
1: No pardon, že jste dělal i ten nábytek? Jako
2: to jsem dělal, ano. Celou tu.
1: Čili nejenom lakoval,
2: ne,
1: ale...
2: to jsem dělal, no.
1: Wow, ve starém duchu.
2: Jo, to jsem kopíroval tamhle tu.
1: No paráda veliká. Jo. Opravdu krásná kuchyně. Tady musí být radost vařit.
2: Pro
1: manželku. Nebo pro vás?
2: No, spíš pro manželku. A tak já jsem tady hodně sám, takže já vařím si dost, no.
1: Jaký je tak majstrštyk váš?
2: No, já jsem polívkovej, takže fakt jako polívky, vývary, bramboračku a jim to pak několik dnů s chlebem. Peču si chleba, takže tady si peču
1: chleba. Si pečete.
2: A potom si dělám taky klasický na pánvi, jako, nebo na grilu občas něco.
1: To bych ještě taky zvládl.
2: No.
1: Jinak polévku ze sáčku taky umím.
2: Jo, tak to já teda si udělám, že si koupím tu zeleninu, nakrájím, to je ten nebe a dudy.
1: No jo, já vím.
2: Dokonce jsem si dělal i těsto mi do toho jako zavářku, ale to už nedělám, kupuju nudle. No, tak jdeme udělat kafe.
1: Jdeme na to kafe?
2: Jo.
1: Tak děkujem, rádi se necháme pozvat.
3: Mám prostě

0: slunce svítí, ptáci zpívají, kravky se pasou, voda zurčí a nám voní do nosu kávička, kterou udělal Miroslav Kemel, u kterého jsme na návštěvě na chalupě. Jak často se tady posadíte na terase?
1: No, docela míň asi, než to vypadá. Když byly vedra, tak jsem byl v podstatě fakt zalezlej vevnitř, tady se dalo sedět ráno, takže třeba jsem posnídal.
0: Jo, tady je to směrem na východ, že jo? Asi.
1: Ano, ano, takhle tam slunce vychází. Takže žena ráda tady sedí ráno právě třeba i v chladných měsících, když tam to slunce vychází, zabalená do deky a takhle si tady mává.
0: Kouká na les, na kravky, na zahradu.
1: Ale mám to tady strašně rád, takže když jsem tady sám, tak tady sedím samozřejmě víc. Jo, když jsem tady s lidmi, tak spíš zalejzám někam, kde mám větší klid. Tady si čtu noviny, tady o tom přemýšlím, ale hodně teda jsem taky vevnitř. Teďka třeba je úplný ticho, ale to nebývá úplně. Tady občas sousedí...
0: Pustí cirkulárku.
1: Jasně, sekají trávu a tak, takže vlastně větší klid je vevnitř.
0: Tak vy máte podobně jako já tu velikou výhodu, že tady můžete pracovat.
1: No,
0: nebo nevýhodu, jak se to vezme?
1: Je to výhoda. Asi toho fakt pořád strašně vážím, když se to uvědomím a myslím na to, že to je veliký plus.
0: A jak moc jste vlastně tady, jak moc jste v Praze?
1: Já říkám, že to je tak půl na půl, když to vemu z hlediska celého roku, ale v létě se snažím být víc tady. A stejně jsem tu míň, než bych chtěl, protože odjíždíme, máme přes léto nějaký společný dovolený, potom s kapelou odjíždím, vždycky do Prahy musím něco vyřídit. Takže vlastně kdykoliv odsud odjíždím, tak je mi to trošku líto.
0: To znamená, že tady kreslíte, tady skládáte.
1: Ano,
0: tady taky nahráváte, jak vím. Někde jsem četl, že jste tady nahrávala některá z vašich desek.
1: Ne, to nejde. To, tady nemáme studio, to jezdíme. Ale točil se tu klip. To jste no
0: tak,
1: asi...
0: Aha, tak takhle. Klip
1: ano,
0: se tu točil.
1: Ano, klip. Ta stodola tam hrála roli, ten dům tady hrál roli. Tady jsme točili vlastně klip Ryby Raci, kde hrál Vládě Javorský, Páje Beretová. A to bylo strašně krásných pár dnů. To fakt bylo jako intenzivní, takový... Jsem viděl tu filmařinu, Jakub Čermák nám točil ten film a to bylo fakt jako hezký v té společnosti těchto herců úžasných. Jsem si užíval.
0: To jste využili všechny ložničky nahoře, že?
1: No jasně, to byla plná chalupa, no. Vždycky, když odjíždím, tak si říkám, že už se těším, až se budu vracet. To tak je, no. I když jedu na koncert, na který se těším, tak to je vždycky... Taková jízda, že jo, ta muzika, prostě to kapelu, všechny ty kluky z kapely mám moc rád a jsem s nima moc rád. A je takový intenzivní a pak se strašně rád vracím do toho ticha. I do té jakoby samoty, i do toho tvůrčího procesu zase k té karikatuře, no, protože tam jsem sám, jako.
0: No ale rozhledněme se kolem, protože já bych rád pověděl, že pokud jde o tu terasu, což je vlastně celé takové velké zápraží, tak jste byli hodně velkorysí. To je podél celé chalupy a tady, co my sedíme, tak má možná raz, dva, tři a půl metru, čtyři metry.
1: Takhle jsme to vlastně koupili, ne s touhle dlažbou a nebylo to takhle jako těch oblouků a tak, ale byla tady taková s takovýma betonovýma dlaždicema vlastně.
0: A vy jste terasa, dali krásnou dlažbu?
1: No, ta terasa byla až k té vrbě, která tam tenkrát nebyla. A my jsme to jenom předělali tak jako k obrazu trošku svému. A dneska bych to teda udělal jinak.
0: Aha, jak?
1: No ta dlažba klouže.
0: Jo, pozor. Takže když zaprší?
1: No takže úplně zásadní chyba. Stačí, když zaprší a máte gumové boty nebo něco. A když je zima a sníh, ale tak to klouže asi každá. Ale fakt je, jako, no, udělal bych to jinak.
0: Zkrátka chybami se člověk
1: ano,
0: učí.
1: Udělal bych to víc přírodně, asi jak kámen. Možná by mi stálo za to odbagrovat, aby tady nebyl ten schod, anebo naopak nahrnout sem víc zeminy a nedělat beton a jenom to položit do nějaký tý hlíny, jo, že to bude technologicky jako náročný. Odskakuje to někde.
0: Ale to jezírko tady necháte?
1: To jezírko by jsem tady nechal, no. To je
0: krásné.
1: To tady nebylo, to jsme vymysleli s Kačkou a je to teda moc fajn jednak slyšet to zurčení a jednak pozorovat ten život, no, protože...
0: Máte zlaté rybičky.
1: Rybičky a kolik těch žab se sem natáhne vždycky a je to fakt nádherný. to pozorovat.
0: Pak jste zkoušel, jestli některá z nich není princezna? Že by vám splnila přání?
1: Ne, my jsme za ně strašně rádi, když se po zimě objeví, protože ono to je jako zamrzne. Nejsem tady v zimě úplně furt, abych ten led rozbíjel. Takže vždycky si na jaře koukáme, jestli už vyplavuje, jestli tam ještě jsou. Zatím vždycky jako fakt přežíme. Užovka tam má někde hnízdo a pod tím břehem, takže občas tak jako ta tady propluje elegantně.
0: Tak si říkám, kdyby tam byla ta kouzelná zlatá rybka, jaké přání by měla splnit Miroslavu Kemelovi?
1: Myslíte, z jakého pohledu? Z geopolitického.
0: Co já vím? Z jakéhokoliv.
1: No, kdyby to šlo, tak bych tu dobu chtěl nějak, aby se vrátil takový ten klid a pocit bezpečí a klidu a nějaký perspektivy. To, co se teď děje, je prostě náročný po všech stránkách, pro všechny. No ale to bych od zlatý rybky chtěl moc, samozřejmě. Takže zdraví, pohodu a to, aby se nám tady dobře žilo.
0: Dobře se žije u Kemelových na chalupě. Tak já moc děkuji, Miroslave, že jste nás přijal a že jsme natočili krásné povídání. Že jste nás nechal nahlédnout do vašeho soukromí.
1: Jo, já děkuju za tu možnost a taky děkuju.
0: Ať je vám tady hezky.
1: Děkuju moc.

0: Na návštěvě u Miroslava Kemela na chalupě na Podblanicku jsme byli s Václavem Žmolíkem. Na výrobě pořadu se podíleli mistři zvuku Jan Turecký a Ondřej Novák, produkční Klára Žabová a hudební redaktor Petr Šplíchal. Připomínám, že další vydání pořadu Jak se vám tu žije a neb jak chalupaří slavní uslyšíte na dvojce 11. října krátce před polednem. Jsme rádi, přátelé, že jste si jako víkendového společníka vybrali právě dvojku. Už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Více o našem programu se dozvíte třeba na webu dvojka.rozhlas.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Právě.
1: Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje a sklizeň hroznů bude letos podle vinařů asi o třetinu nižší. Zítra bude oblačno zejména na jihu a východě polojasno, během dne od severozápadu zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, teplotní maxima do 22 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor nebo dechová hudba a pořádají tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží i školní stravování, řekl člen celostátní komise Ondřej Večeř.
3: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
1: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci 1 600 000 korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z kraje Plzeňského. Policie pátrá po 37leté Daně Frankové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby se neozvala. Žena pravidelně užívá léky a může být v ohrožení života. V posledních dnech si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec. Měří asi 170 cm, je štíhlá a má hnědé oči a tmavé vlasy. Nosí dioptrické brýle. Naposledy na sobě měla světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Případné informace prosím volejte na linku 158. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude podle odhadu svazu vinařů asi o třetinu nižší, než je dlouhodobý průměr. Ztráty odhaduje na 500 000 000 korun. Za nižší úrodou stojí především dlouhodobé sucho. Místy úrodu poškodila taky červencová bouřka se supercelou, řekl předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
4: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba o tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
1: Kvalita letošních hroznů by podle vinařů měla být dobrá. U modrých odrůd očekávají vysokou kvalitu. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava nosit žlutou hvězdu, následovaly deportace do get a vraždy v koncentračních táborech.
5: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase.
6: Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva.
5: Povinnost nosit žlutou hvězdu platila na všech územích ovládaných Třetí říší.
7: Byla trvalé stigma. Od 6 let věku ní museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
5: Vysvětluje historik Miroslav Reifelder z Pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda zároveň přímo souvisela s další fází nacistické perzekuce, s deportacemi.
7: Několik týdnů poté vyjíždí z Prahy první transport 5000 lidí.
5: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra bude oblačno, zejména na jihu a východě, ale může být i polojasno. Během dne od severozápadu přechodně zataženo, postupně na většině území déšť a nebo přehánky. Večer jich ale bude ubývat. Nejvyšší teploty většinou 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 a v Beskydech tepleji až 17.
2: Doprava.
1: S kolonami počítejte na silnici číslo 9 v zatáčkách u Medonos, kde se srazilo osobní auto s motorkářem. Silnice je tam obousměrně neprůjezdná. A osobní auto se s motorkářem srazilo také na silnici číslo 36 mezi Sezemicemi a Časy. I tam čekejte kolony. A silnice číslo 16 je stále uzavřená po vážné nehodě mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. To byly zprávy teď příběhy z kalendáře.
9: Od mikrofonu dvojky vás zdraví Honza Čenský
10: a Jitka Novotná.
9: Protagonista dnešních příběhů z kalendáře je obestřený spoustou záhad a tajemství. Nikdo totiž přesně neví, kdy se narodil a ani kdy zemřel.
10: K jaké důležité události v jeho životě se tedy dnešní datum vztahuje? Narozeniny, jak vidím, by 19. září neslavil.
9: No, on je to totiž víc nalezenec než oslavenec.
10: Takže dnes by oslavil spíše nalezeniny než narozeniny, jestli se to dá takhle říct.
9: Jitko, pojmenovala si to naprosto přesně. Pojďme se tedy pustit do našich tradičních indicí. Jako první já říkám Ötztalské Alpy.
10: Dobrá, přidávám druhou Jihotyrolské archeologické muzeum v Bolzánu.
9: A do třetice Homo Tyrolensis.
10: Tak se mi zdá, že dneska jsou naše nápovědy nějak moc snadné. Uvidíme po písničce, než dohraje, máte, milí posluchači, čas popřemýšlet, o čem a o kom dneska bude řeč.
2: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce Českého rozhlasu dozněla písnička jako Čas k rozvaze nad třemi indiciemi a my už vám rádi s Honzou Čenským potvrdíme, že dnes budeme mluvit o Ecim, nejznámější a nejzachovalejší mumii, jejíž objev v roce 1991 způsobil doslova pozdvižení.
1: Jitko, ty jsi Eciho viděla?
0: Neviděla.
1: Jeď se tam podívat.
0: Já vím, že jsi tam byl.
1: Na dnešních rakousko-italských hranicích u Similaunského ledovce v Ostalských Alpách našel německý horolezec Helmut Simon se svou ženou Erikou zachovalé tělo pravěkého člověka.
0: Právě podle tohoto místa dostala mumie přezdívku Eci. Tak mě napadá, jaké asi bylo jeho pravé jméno, pokud vůbec nějaké za svého života před zhruba 5,5 tisíci lety měl.
1: No, nějaké asi ano, ale to současné zná rozhodně víc lidí. Druhá přezdívka, kterou jsme uvedli jako jednu z indicí, zní Homo Tyrolensis. Také se ale říká muž ledový nebo ledovcový.
0: Mrtvého člověka, kterého našli, považovali němečtí manželé za turistu nebo horolezce. Záhy vyšlo najevo, že díky souhře skoro neuvěřitelných náhod učinili objev, který způsobil globální senzaci.
1: Tajemné tělo, přimrzlé trupem v ledu, konzervované větrem a působením mrazu, bylo nejstarší evropskou přirozenou mumií.
0: Ta je v současné době spolu s věrnou antropologickou studií jeho podoby vystavena v jeho tyrolském Bolzánu, včetně předmětů, které měl u sebe. Proto bylo muzeum naší další nápovědou.
1: A právě tam teď Eci, jak se eufemisticky praví v průvodcích, sní svůj věčný pokojný sen ve speciální lednici, do které lze nahlédnout malým okénkem.
0: No, myslím, že jeho předchozí odpočinek v ledu měl k věčnému pokojnému snu mnohem blíž než současný pobyt v muzeu.
1: Tak to máš pravdu, Jitko. O věčném klidu se tu opravdu mluvit nedá. Před místem jeho odpočinku se nepřetržitě tísní fronty lidí, toužících si ho prohlédnout.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Dnes si v příbězích z kalendáře na dvojce připomínáme nalezení ledového muže Eciho.
1: Kdyby Helmut a Erika Simonovi nesešli z původní cesty mezi dvěma horskými sedly a nevydali se zkratkou, možná by Eci dodnes v klidu odpočíval v alpském ledu.
0: No, jenže oni z cesty sešli, což bylo ovšem jen jedna z náhod, která k senzačnímu objevu přispěla. Tehdy bylo v Alpách výjimečné počasí. Bouře zavály na vrcholky jemný písek ze Sahary a ten spolu s letním sluncem způsobil masivní tání.
1: Štěstí bylo, že Simonovi našli mumii v době, kdy na ní ještě slunce moc dlouho nesvítilo a nestačilo ji poškodit.
0: Štěstí bylo i to, že amatérské a dost brutální pokusy vyprostit tělo přimrzlé k ledu pomocí zbíječky a cepínu zastavilo špatné počasí.
1: Zachráněná mumie byla nakonec převezena do budovy Institutu soudního lékařství v Innsbrucku. Zde šokovaní odborníci zjistili, že dotyčný se procházel po alpských vrcholcích už 2000 let před vládou Tutanchamona.
0: No a zhruba o 1000 let dřív, než byly vztyčeny kamenné bloky Stone Age, tak zachovalou mumii, včetně vnitřních orgánů, vědci dosud k dispozici neměli.
1: Spolu s mumií se na místě našly i věci z jeho vybavení, například plášť vyrobený ze tkané trávy, čepice z medvědí kožešiny, kožené nohavice a bederní rouška.
0: Na opasku bylo pouzdro s drobnými nástroji potřebnými k pobytu v přírodě. Sebou měl tajemný muž měděnou sekeru s rukojetí z tisu, dýku s rukojetí z jasenu, ale i luk a toulec se šípy.
1: To všechno se stalo předmětem důkladného a dlouholetého zkoumání, na němž se podílel také český obuvnický odborník Petr Hlaváček.
0: Jeho tým měl na starosti nejenom analýzu Eciho bot, ale také výrobu jejich věrné kopie. Na tomto projektu pracovali 8 let.
1: Když se pak Petr Hlaváček sám prošel po Alpách v replice přes 5000 let starého obutí, prohlásil, že Eci měl, co se kvality týče, na nohou trekkingové boty.

0: V dnešních příbězích z kalendáře si připomínáme nález takzvaného Eciho.
1: Mumie muže z doby měděné, která se našla v Tyrolských Alpách, vážila něco málo přes 13 kilogramů. Podle současných odhadů měřil Eci asi 160 cm a vážil kolem 50 kilo.
0: Malý šlachovitý muž měl velikost nohy 38, hnědé oči a bylo mu zhruba 45 let. Pro nás chlapík v nejlepších letech, ovšem v době měděné, hotový kmet.
1: Ano, tak Jitko. Příběh Eciho je napínavý jako detektivka. Vědci se zpočátku domnívali, že příčinou jeho smrti bylo umrznutí.
0: Jenže moderní technologie o něco později v jeho rameni rozkryly hrot šípu. Když antropologové začali blíže zkoumat jeho tělo, objevili další zranění.
1: Například podlitiny, řezné rány na rukou a hrudníku a dokonce i poranění mozku, které vzniklo po úderu do hlavy. Eci zřejmě zemřel v boji a vykrvácel poté, co mu šíp přetěl podklíčkovou tepnu.
0: Tomu, že se nejspíše musel bránit přesile, nasvědčují i stopy krve čtyř různých lidí na jeho zbraních a oblečení.
1: O tom, kdo vlastně Eci byl, můžeme pouze spekulovat. V jeho vlasech se našly stopy mědi a arzénu, takže se zřejmě pohyboval v místech, kde se tavila měď. Možná se sám takového procesu účastnil.
0: Odpovídala by tomu i jeho sekírka z téměř 100% mědi. Stejně tak ale mohl být šamanem, soudě podle obsahu jakési cestovní lékárničky, kde měl ku příkladu plody trnky, co by zdroje vitamínů, a kusy březovníku obecného.
1: Sekírka a dýka, které měl u sebe, svědčí o jeho vysokém sociálním postavení. Možná byl pastevcem a jeho bohatství mohlo pramenit z chovu dobytka. Zrovna tak ale mohl být náčelníkem obce.
0: Moderní vědecké metody dokážou odhalit různá chemická, fyzická, genetická a Bůh ví jaká tajemství lidského těla. Ale jsou otázky, na které se přesná odpověď najít nedá.

0: Ötzi byl pravěký muž nalezený v alpském ledu a je hlavní postavou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Jeho mumii objevili náhodou manželé Simonovi. Díky neobvyklému počasí a zabránění amatérským pokusům o vyjmutí zachovala mumie přežila. Ötzi žil před tisíci lety a byl vybaven různými nástroji a oděvem pro život v přírodě. Tým vědců, včetně českého odborníka, zkoumal jeho tělo i obuv po mnoho let.
1: Společně ještě úžasneme nad poznatky ohledně složení či úpravy jídla, jakož i Ötziho zdravotní kondice. Nahlédneme pod ruce paleontologickým umělcům, kteří zrekonstruovali jeho podobu. A také se

0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
4: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
3: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
4: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
3: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Pravděpodobně žádné lidské tělo nebylo tak důkladně prozkoumáno jako tělo muže z ledu, který je znám pod jménem Ötzi. Do nejmenšího detailu se zkoumaly jeho tkáně, vlasy, kosti i obsah střev. Jeden žasne, co všechno věda umí zjistit.
1: To teda jo. Například i to, že Ötzi před smrtí jedl dvě jídla. Jedno z masa kozorožce a druhé

0: z jelena. Jako přílohu si zvolil obilí, kořínky a ovoce.
1: Tak to chutnalo, Jitko, asi.
0: Já nejsem Etsy, promiň.
1: Pilové částice nalezené v žaludku prozradily nejenom to, že pokrm Etsy jedl v blízkosti středohorského jehličnatého lesa, ale také to, že nezemřel na podzim, jak se původně soudilo, ale koncem jara nebo začátkem léta.
0: Podle analýzy jedl poslední jídlo necelé 2 hodiny před smrtí a potraviny nebyly čerstvé, ale připravené předem. Byla to asi zásoba na cestu.
1: Najevo také vyšlo, že Etsy trpěl řadou neduhů. Trápily ho bolesti zad a kloubů i rozsáhlé zubní kazy. Měl intoleranci na laktózu a v žaludku mu řáděla patogenní bakterie způsobující vředy. K tomu všemu se mu ve střevech usadil parazit tenkohlavec lidský.
0: Nejvíc ale vědce překvapila přítomnost bakterie Borrelia, což z Etsyho dělá nejstaršího známého pacienta s limskou boreliózou. Analýza nehtů navíc ukázala, že ke konci života byl 3x za sebou poměrně vážně nemocný.
1: Vědcům se také povedlo zjistit, že měl krevní skupinu 0 a trpěl genetickou predispozicí ke kardiovaskulárním onemocněním.
0: Byl totiž nositelem genetické mutace, která je spojena s ucpáváním cév, což zvyšuje riziko srdečních nemocí.
1: Zkoumání mumie odhalilo, že Etsyho hlavní tepny, včetně aorty, byly zanesené vápenatými usazeninami. Takže není vyloučené, že kdyby ho nezabil šíp, dříve nebo později by ho zradil srdíčko.
0: Náš dnešní protagonista tedy za svého života příliš fit nebyl a já si jenom říkám, jestli by měl radost, že ho tady takto analyzujeme.
1: No, co dnešní GDPR?
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Před písničkou jsme si pověděli, co všechno dokázala zjistit věda o mumii zvané Etsy. Ale než se došlo ke všem těmto poznatkům, musel se vyřešit jeden velký problém.
1: Takřka v zápětí poté, co byl Etsy objeven, začaly se o něj Itálie a Rakousko přetahovat. Mumie se totiž našla na hranici mezi těmito dvěma státy.
0: Spor dospěl tak daleko, že geodeti museli přeměřit hranice. 92,5 metru rozhodlo ve prospěch Itálie. Rakušané verdikt sarkasticky okomentovali tak, že Etsy určitě nemohl být Ital, jelikož se u něj našli pracovní nástroje, tudíž se živil prací.
1: Italové zase konstatovali, že měl tento muž mozek, takže nemohl být Rakušan. Souhlasili však s tím, že univerzita v Innsbrucku dokončila vědecká vyšetření a teprve pak se Etsy odstěhoval do Bolzána.
0: O uznání nálezu a finanční odměnu vedli právní spor také manželé Simonovi. Ti podle italské právní normy měli nárok na nálezné od jeho tyrolské zemské vlády.
1: Zatímco Simonovi požadovali v přepočtu 300 tisíc amerických dolarů, úřady jim nabídly odměnu 10 milionů. Ale lir, což představovalo něco přes 5 000 euro. Tuto symbolickou částku manželé samozřejmě odmítli.
0: Aby toho nebylo málo, tak se o odměnu nezávisle na sobě přihlásili dvě horoleskyně. Tvrdili, že objevili Etsyho ještě před Simonovými.
1: Slovenka Magdalena Mohar-Jarcová tvrdila, že našla mrtvolu jako první po pádu do pukliny. O prvenství se přela i Švýcarka Sandra Nemétová.
0: Spor o uznání role oficiálních objevitelů a o výši nálezného se táhl nekonečně dlouho. Erika Simonová poukazovala na to, že v době objevu se nahoře žádná jiná žena než ona nevyskytovala.
1: A právník se zase pozastavoval nad tím, že se dvě nové žadatelky o odměnu přihlásily až 14 let poté, co byl Etsy nalezen.
0: V roce 2004 Helmut Simon zemřel a až v září 2008 po řadě dohadů, licitování a odvolání konečně došlo k urovnání sporu. Erika Simonová obdržela uznání, že se svým zesnulým manželem mumii skutečně objevili a k tomu získala 150 000 euro.

0: Jak jsme si už v příbězích z kalendáře řekli, o Ötzim se toho ví opravdu mnoho. Ale odborníkům dlouho nedala spát poslední otázka. Jak tento muž vypadal? Odpovědět na ně se pokusili holandští sochaři, bratři Alfons a Adrie Kenisovi.
1: Paleontologičtí umělci nejprve zrekonstruovali Ötziho tělo, srovnali délku jeho kostí s dnešními muži a na tomto základě vytvořili kostru.
0: Potom z modelovací hmoty vytvarovali svaly a připevnili je ke skeletu. Pomocí polyuretanové formy zhotovili silikonové torzo a přidali končetiny. Nakonec svaly obalili 5 tenkými vrstvami silikonové kůže.
1: Lebku vytvořili s pomocí přesných trojrozměrných topografických skenů a ultrazvukových měření. Tak zjistili morfologii i tloušťku kůže a svalů.
0: Přidali také některé detaily, které na sobě mumie skutečně má. Například vrásky nebo jizvy. Model, který je vystavený v muzeu v Bolzánu, ukazuje Ötziho jako člověka dost unaveného a neupraveného.
1: To je fakt. V 45 letech vypadá jako stařec. Má hluboké hnědé oči, vousy, svraštělý obličej, podkus a propadlé tváře.
0: Uměleckou licencí je výraz jeho obličeje. Sochaři se totiž dohodli, že ho zobrazí jako člověka, který se toulá po horách, ale očekává něco zlého. Proto prý má v obličeji výraz napětí.
1: Tým vědců pod vedením italského laryngologa Rolanda Fistéze zase dokázal kombinací špičkové technologie a měření délky hlasivek a hrtanu zjistit, jak vypadalo hlasové ústrojí Ötziho. Díky tomu pak jeho hlas digitálně napodobil.
0: Objev mumie muže z doby měděné nenechal chladnými ani spisovatele a filmaře. Už v roce 1992, tedy rok po jeho objevení, vyšel o Ötzim román Muž z ledovce. Je to taková pravěká detektivka.
1: A samozřejmě se natočila i řada dokumentů a dobrodružných filmů.

0: Dnešní příběhy z kalendáře jsme věnovali Ecimu, ledovcovému muži. Jeho nález byl nejenom obrovskou senzací, ale také objevem, který pozměnil učebnice dějepisu. Kromě vědecky dokázaných faktů se kolem něj vyrojila i řada spekulací.
1: Ví se, co Eci jedl, jaké měl nemoci a jaká zranění utrpěl. Známe jeho krevní skupinu i barvu očí. Nevíme ale, jaký byl jeho osud. Proč a jak se ocitl v místě, kde zemřel? A jaká byla jeho úloha ve společnosti jeho souputníků?
0: No, Jitko, možná právě proto, že toho víme tolik o jeho těle, ale tak málo o jeho životě, objevily se i pověsti, že Eci je prokletý.
1: Ostatně, která mumie není, že? Lidé, které zajímá víc senzace než věda, tvrdí, že osoby, které měly s Ecim co dočinění, zemřely za záhadných okolností.
0: Například spoluobjevitel Helmut Simon nebo Konrad Spindler, který jako první mumie zkoumal. Prý se toto prokletí týkalo i dalších členů týmu, ale jde jen o zlomek z těch, kteří se výzkumu zúčastnili.
1: Nespochybnitelné především je, že muž, který měl z našeho pohledu nulové vzdělání, udělal současné vědě větší službu než kdejaký vzdělanec.
0: Tolik tedy Eci. A kam nebo za kým se podíváme příště, Jitko?
1: Myslím, že nás čeká neobyčejně lákavá kombinace.
0: Ano.
1: Azurové pobřeží a stříbrné plátno.
0: No a filmové hvězdy. Díte se.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
2: Je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Právě.
4: Korunovační klenoty si do 28. září může na Pražském hradě prohlédnout veřejnost a česká armáda zavádí do výzbroje izraelský systém protivzdušné obrany Spider. Zítra bude oblačno, na jihu a východě i polojasno, během dne od severozápadu zataženo, na většině území déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné veřejnosti. Zájemci si je mohou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu až do 28. září. V minulých dnech je už mohli vidět školní skupiny.
5: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
6: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
5: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
6: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
5: Navštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Systém protivzdušné obrany Spider prošel vojskovými zkouškami a česká armáda ho zavádí do svých struktur. Dnes to v Ostravě řekl novinářům ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Od izraelského systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Na ostravském letišti v Mošnově začaly dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda jej převzala v červenci a veřejnosti poprvé představila právě dnes.
7: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
8: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
9: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
8: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Houbařská sezóna je v plném proudu, plné koše nosí lidé třeba na Vysočině, například na Pelhřimovsku, horší je to třeba na jihu Třebíčska. Mykologové doporučují zejména vlhká údolí, zastíněná místa nebo lokality, kde se nedávno prohnaly bouřky.
10: Rostou, jsou super, jsou růžovky hodně babky, suchohřiby začínají, je to skvělý.
11: V lese mezi Kamenicí nad Lipou a Černovicemi na Pelhřimovsku potkávám paní Petru.
10: Začíná to, je to super, krásná příroda, čistý vzduch, žádný lidi zatím, takže úžasný. Pojďte.
11: Podle mykologa Jaroslava Malého si se zatím není taková úroda úplně všude. Situace by se ale postupně měla začít zlepšovat. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, zejména na jihu a východě i polojasno. Během dne od severozápadu zataženo, postupně na většině území déšť nebo přehánky, večer jich bude ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 a v Beskydech až 17.
0: Doprava.
4: Příjezd do Prahy po D5 komplikuje omezení na 0. kilometru, zdržení asi 10 minut. S kolonami počítejte na silnici číslo 3 v zatáčkách u Medonos, kde se srazilo osobní auto s motorkářem, silnice je uzavřena. A kolony čekejte kolem letiště v Mošnově, skončil tam dnešní program Dnů na to. To byly zprávy. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka, žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
12: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. I o tom si budu povídat s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou, donedávna Lencovou, kterou tímto vítám v pořadu žárovky.
13: Já moc děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Dvojka, žárovky.
12: Já se na dnešní rozhovor opravdu těším, protože to bude velmi pestré. Simona totiž zastává několik různých rolí. Od vlastních výzkumů přes popularizaci biotechnologií až po to, že je součástí nejrůznějších iniciativ, které se snaží o to, aby se vědecké výsledky dostávaly do praxe. A já bych chtěla začít v laboratoři. Co zkoumáš? Jak si to představit?
13: Můj výzkum je relativně široký, ale když to nějakým způsobem vlastně zobecním, tak se zaměřujeme hlavně na interakce nanomateriálů s mikroorganismy. Kombinujeme vlastnosti dvou opravdu malých světů v nano- a mikroměřících a zaměřujeme se hlavně na to, abychom dokázali porozumět, jak mikroorganismy, takže bakterie, kvasinky, občas i plísně, interagují s různými typy nanomateriálů, takže s nanovlákny, nanočásticemi a dalšími různými materiály tohoto typu. Ten náš výzkum je, řekla bych, unikátní v tom, že se zaměřujeme hlavně na morfologii nanomateriálů, na to, jak dokážeme nebo nedokážeme ovlivnit pomocí třeba průměru vláken nebo velikosti těch jednotlivých částic zamezit nebo naopak podpořit třeba nějakou adhezi mikroorganismů. To znamená, jak se třeba dokáží uchytit na ty jednotlivé materiály a jak tam vlastně tyhle ty tvarové nebo morfologické vlastnosti mohou úplně měnit tyhle ty typy interakcí.
12: No, já jsem se nedávno dozvěděla, že jste byli jedni z první, kdo se takhle vlastně systematicky začal zabývat tím, jak velikost nebo tvar ovlivňuje ty mikroorganismy. Mě by ale zajímalo, k čemu je to dobré, proč je potřeba znát tady tu interakci.
13: Je to pravda, jak jsi zmínila, tak si myslíme, že jsme jedni z prvních, kdo se tomu věnují víc systematicky. Ono téměř v každém článku, který je nějakým způsobem zaměřený na biologické interakce nanomateriálů, tak je vlastně zmíněna tahle oblast jenom velmi okrajově a není tomu úplně věnována taková ta hlavní pozornost. A my jsme se rozhodli, že se vlastně na to podíváme trochu blíže, když jsme měli takový krásný set různých nanomateriálů, které se lišily průměrem vláken a takovýhlemi různými morfologickými vlastnostmi. A zjistili jsme, že jsou tam nějaké zákonitosti, které potom hrají roli. K čemu je to dobré? K tomu, že pokud zjistíme opravdu detailně, jak tyhle interakce fungují, tak budeme schopni cíleně buď podpořit žádoucí buňky, žádoucí mikroorganismy k tomu, aby na ty materiály vlastně nasedaly, aby jim to tam opravdu prospívalo. Takže můžeme třeba použít tyhle ty materiály jako podklady k nějaké kultivaci probiotických mikroorganismů nebo dalších mikroorganismů, které jsou velmi žádoucí, velmi potřebné. A nebo naopak, což je vlastně jeden z těch našich hlavních cílů, je potlačení těch mikroorganismů. To znamená, hlavně třeba v medicínských aplikacích můžeme nějakou cílenou morfologii, která neumožňuje těm bakteriím, aby na ten materiál dobře nasedly, třeba snížit množství potřebných antimikrobiálních látek, protože samotným tím tvarem toho materiálu, jeho vlastnostmi, dokážeme už určitým způsobem těm bakteriím nežádoucím nějakým patogenům zabránit, aby ten materiál kolonizovali a potom aby vyvolali nějakou infekci.
12: Takže aby se tam nedrželi už jenom tím materiálem samotným.
13: Přesně tak, jenom aby se jim tam vůbec nelíbilo, aby nechtěli dál růst, množit se.
12: To je jeden projekt. Co ty další? Protože v laboratoři máte mnohem více projektů.
13: To téma se vlastně rozšířilo během posledních let. Kromě těch nanovlákenných materiálů, tak se věnujeme i různým dalším typům nanomateriálů, včetně třeba nanodiamantů nebo nějakých odpadních produktů, které mají nanovelikosti. A tyhle ty materiály můžeme používat třeba jako aditiva, jako přídatné látky do nějakých kompozitů. Například teď se věnujeme stavebním materiálům, které dokáží pojmout tyhle ty nanomateriály a ty nanomateriály tam můžou výrazně zlepšit mechanické vlastnosti a zároveň zachovat nějakou bezpečnost těch materiálů.
12: Mě zaujaly ty nanodiamanty. Jak si to představit a k čemu to třeba může být dobré? Takový materiál, k čemu může sloužit?
13: Nanodiamanty mají obecně hodně široké použití a vlastně jsou to uhlíkové materiály, které mají opravdu malé rozměry, které se dají dobře modulovat v tom směru morfologickém. Můžeme mít velmi malé částice i nějaké trochu větší a můžou sloužit jako docela dobrý nosič dalších látek. My teď třeba v tom posledním výzkumu, když uvedu konkrétní příklad, tak jsme se zaměřili spolu s Fyzikálním ústavem Akademie věd na nanodiamanty, které na sobě ještě mají navázaný chitosan a stříbro a řešili jsme jejich teda antimikrobiální vlastnosti a je to spíš základní výzkum. Teprve testujeme, co všechno je možné, co si můžeme dovolit a věříme, že těch aplikací bude poměrně hodně, můžou být široké.
12: Jak tady ta tvoje specializace vlastně vznikla? Jak jsi zvolila ten obor? Čím tě zaujal?
13: Já jsem v rámci doktorského studia studovala obor mikrobiologie a nastupovala jsem na téma velmi široké interakce nanomateriálu s mikroorganismy a byla jsem sama zvědavá, co to přinese. A během takových asi prvních 2 let se právě ukázalo, že máme opravdu hezky definované materiály k dispozici, které sice nemají takové ty původně očekávané skvělé antimikrobiální účinky sami o sobě, ve které jsme doufali, ale právě tou analýzou jsme zjistili, že se můžeme věnovat nějaké té charakterizaci té morfologie a tam se začalo tříbit to moje téma, které je trochu užší, ale zároveň ta jeho aplikovatelnost je pořád velmi široká.
12: Ty krom toho, že jsi vědkyní a vedeš si vlastní vědecké projekty, tak jsi také vyučující a vedoucí projektů. Jaké jsou dnešní studentky a studenti? Jaký mají zájem o biotechnologie?
13: Já to vnímám tak, že zájem mají velký, protože to téma se opravdu začíná dostávat do povědomí široké veřejnosti a myslím si, že dostává pomalu, ale jistě dobrý mediální prostor a i na středních školách je větší důraz na to, aby i biotechnologie byly více prezentovány jako ta nedílná součást našich životů. A řada studentů se k nám hlásí opravdu už po střední škole s tím, že by rádi dělali nějaké biotechnologické téma, které má smysl. Myslím si, že v tom právě vidí tu aplikovatelnost a ten přesah od nějaké základní vědy právě do praxe, který opravdu můžou potom aplikovat do vlastního života, můžou zlepšovat prostředí nebo životy nás všech. Takže já si myslím, že ten zájem stoupá. My se snažíme na to reagovat a zavádíme kromě těch klasických standardních chemických nebo biologických předmětů, které u nás učíme, tak i takové inovativní předměty nebo předměty, které vlastně mají zvýšit povědomí o těch novinkách, o těch hlavních zajímavých aplikacích, které v biotechnologii můžeme najít. Takže třeba i já budu od příštího roku garantem předmětu Trendy v biochemii a biotechnologiích a to budeme koncipovat tak, že každá přednáška bude zaměřená na nějaké téma, ať už z praxe nebo z legislativy nebo ze základního výzkumu a budeme tam zvát odborníky na ta daná témata opravdu z celé republiky nebo i ze zahraničí, aby se s námi podělili o to nejzajímavější.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
12: S mikrobioložkou Simonou Peroutkovou jsme již probrali její výzkumy v laboratoři a teďka bych se od těch výzkumů chtěla dostat k popularizaci, protože ty jsi také předsedkyní spolku Biotrin, což je spolek pro rozvoj a komunikaci a popularizaci biotechnologií. To za mě zní docela složitě, tak nám to prosím přibliž.
13: Já bych to řekla asi velmi jednoduše v tom smyslu, že ten náš spolek se zaměřuje na to, abychom poskytli takový prostor pro diskuzi a informace jak široké veřejnosti, tak třeba odborníkům o nějakých novinkách, o těch nejaktuálnějších událostech v oblasti moderních biotechnologií. Co se týče těch moderních biotechnologií, tak my se v současné době zaměřujeme hodně na genetické úpravy, na nové genomické techniky a podobně, ale ten přesah je tam od zemědělství, potravinářství až po medicínu, takže je to zase poměrně široká platforma.
12: Kolem biotechnologií, ale i nanomateriálů panují nejrůznější mýty. Co jsou třeba ty nejčastější, s čím se nejčastěji setkáváš?
13: V oblasti biotechnologií se velmi často setkáváme s takovou úsměvnou frází, že třeba se někdo může bát konzumovat geneticky upravenou potravinu z toho důvodu, že se bojí jíst geny. Jenomže geny obsahuje úplně každá potravina. Geny jsou úplně základem každého živého organismu a když si to představíme vlastně na nějaké množství, takové velmi přibližné, tak i v jedné potravině, kde máme spoustu mikroorganismů a samozřejmě nějakou tu třeba rostlinnou složku samotnou nebo živočišnou, tak sníme určitě nejméně 500 000 genů nebo takové přibližné množství, je to spíš opravdu řádově nasazeno. Takže to je opravdu obava taková velmi lichá, ale je to velmi rozšířené, je to častý mýtus.
12: A co nějaký další třeba, že mutace jsou nepřirozené?
13: To je také dobrý příklad, ano. Mutace, které se dějí úplně běžně, denodenně, i v každém z nás, i v každém organismu, tak jsou považovány v tomto směru takovém dezinformačním za něco úplně nestandardního, nepřirozeného, něco proti čemu bychom měli bojovat, ale není to tak. Tyhle ty moderní technologie využívají jenom toho, co se běžně děje, s čím se opravdu setkáváme denodenně ve velké míře v přírodě, všude kolem nás. Akorát to umíme používat trochu cíleně.
12: Dej nám prosím nějaké příklady, kde se v tom běžném životě potkám s výsledky biotechnologií.
13: Já myslím, že úplně všude, protože biotechnologie jsou všude kolem nás. Takovým asi velmi základním příkladem je třeba potravinářství, výroba piva, výroba mléčných výrobků, potravin obecně, fermentace, to je úplně základ biotechnologií. A když opustíme potravinářství, tak je to určitě medicína. Tam například inzulín, který ročně zachraňuje miliony životů, tak je jedním z nejdůležitějších biotechnologických produktů posledních asi 40 let, což ukazuje na to, jak dlouho už tady ty kontrolované a cílené biotechnologie jsou s námi. A těch příkladů by byla spousta, vlastně i třeba úprava odpadů nebo nějaké jejich zpracování. Obyčejné kompostování je úplně takovým základním příkladem biotechnologickým.
12: Takže biotechnologie potkáváme doslova na každém kroku, jen tomu tak dost často neříkáme.
13: Ano, je to přesně tak.
12: Jak jsme na tom vlastně v Česku? Protože ty díky spolku máš docela dobrý přehled. Jsme v něčem třeba unikátní v rámci Evropy nebo i celého světa?
13: Já si myslím, že v Česku jsme v biotechnologiích opravdu na vysoké úrovni. Je tady okolo nás spousta iniciativ, které se snaží o to sjednotit všechny různé biotechnologické firmy, organizace, výzkumné instituce z toho důvodu, aby měly takové podobné směřování, aby ta síla těch českých biotechnologií byla jednotná a abychom se dokázali prosadit v tom mezinárodním měřítku. Takže já si myslím, že unikátními se stáváme nejen díky tomu, že máme opravdu špičkové vědce ve všech těch oblastech, které biotechnologie zahrnují, ale i v tom, že se snažíme stát se takovým biotechnologickým lídrem minimálně v Evropě nebo v celém světě. Co se týče nějakých těch úplných unikátů, tak určitě je to řada právě těch medicínských objevů a nebo třeba v zemědělství bych zmínila kolegy z Brna nebo z Olomouce, kteří teď vyvíjejí úplně skvělé technologie na úpravy nebo na šlechtění chmele a dalších plodin, což je velmi jedinečné a pro nás, pro Čechy, kteří máme rádi pivo, tak je to i takové hezky přirozené, řekla bych.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
12: Jeden z vašich dokumentů se nazývá Budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. To si troufnu tvrdit, že mnoho lidí vyděsí. Proč se nemáme bát?
13: Bát se určitě nemusíme, protože my tuhle publikaci jsme vydávali i proto, abychom vysvětlili všechny ty možné mýty a všechny souvislosti, které s biotechnologiemi můžeme najít právě v potravinářství. Bát se nemusíme z toho důvodu, že fermentace nebo nějaké takovéhle procesy biotechnologické jsou tady opravdu od nepaměti. A my se je v posledních dekádách nebo staletích, protože už to taky není žádná novinka, snažíme využívat cíleně k tomu, abychom produkovali kvalitní potraviny, abychom nějakým způsobem získali dostatek potravin pro nakrmení celé populace, abychom mohli cíleně ovlivnit plodiny k tomu, aby odolávaly třeba suchu nebo podobným výzvám klimatickým. A další aspekty dokážeme zahrnout v těch biotechnologiích. Takže ten název, že náš jídelníček je takovým předmětem laboratoře a toho laboratorního vývoje, souvisí právě s tou urgentní potřebou ty plodiny nebo potravinovou produkci obecně posouvat o kus dál, abychom byli schopni čelit všem těm výzvám, které současná doba přináší. Takže není se čeho bát, je to takový klasický pokrok, který je tady pořád s námi a který musí jít dopředu, abychom opravdu měli pořád co jíst a aby to jídlo bylo kvalitní.
12: Tobě jsou inovace velmi blízké a jsi činná v řadě iniciativ, které se snaží o přenos těch vědeckých poznatků do té praxe. Mě třeba zaujalo, že jsi byla součástí mezinárodního programu pro leadership v Americe. Můžeš nám ten program prosím představit a co bylo cílem?
13: Tenhle ten program, kterého jsem měla možnost se účastnit, je takovým profesním programem amerického ministerstva zahraničí. Je to program, který je zaměřen na různé oblasti. Ten náš byl zaměřen na bioekonomii, což v sobě zahrnovalo biotechnologie, ochranu životního prostředí, biomedicínu a všechna tahle témata, která s tím souvisí. Znamenalo to, že jsem měla možnost s strávit v Americe 3 týdny s 6 kolegy z dalších zemí. Kromě mě tam byly kolegové ze Slovinska, Maďarska, z Tajvanu, z Japonska, z Peru a z Indie. A v rámci téhle té menší skupinky jsme měli možnost navštívit 5 amerických měst a postupně jsme navštívili různé univerzity, výzkumné instituce, ale i vládní organizace nebo nějaké vládní orgány. A všude jsme měli možnost s jejich představiteli diskutovat o tom, co vlastně ty současné biotechnologie znamenají, jaké jsou výzvy, čem se můžeme navzájem inspirovat, protože takovým cílem toho programu je určitě propojení zemí a vzájemná komunikace v těch stěžejních tématech a vzájemná podpora k tomu, abychom je nějakým způsobem dál posouvali.
12: Dokážeš shrnout nějaké hlavní myšlenky, které jsi takzvaně odvezla?
13: Já si myslím, že jsem si odvezla hlavně spíš takové jako dojmy a další představy toho, co bychom u nás měli dělat, kam bychom měli tu vědu nebo i třeba transfer technologií posouvat. A určitě mě inspirovalo to, jak v Americe jsou všechny inovace poměrně rychle procesovány k tomu, aby byly potom uplatněny v praxi. To u nás stále ještě není běžné, i když se to velmi posouvá dopředu, tak tam si myslím, že je velký prostor pro to, abychom se ještě dále zlepšovali, protože jinak ten náš vědecký základ je tady velmi silný. Myslím si, že máme excelentní vědu, máme opravdu dobrý základ pro to, abychom byli ve světě úspěšní, viditelní, ale právě ta aplikace do praxe je prostě stěžejní.
12: A kde jsou ty největší bariéry?
13: To je poměrně těžká otázka. Myslím si, že těch bariér bude spousta. Je tady určitě nějaký historický aspekt, že třeba to u nás úplně nemělo tak dlouhou tradici, nebyl na to kladen důraz. Obecně třeba Evropská unie má poměrně striktní regulace ve spoustě oblastech, to třeba Amerika je v tomhle tom benevolentnější. A myslím si, že celkově připravenost těch institucí na tohle je trochu vyšší, že je to tam vlastně cíleně podporováno, cíleně rozvíjeno. U nás je to až v posledních letech takový další bod, kterému se univerzity velmi věnují, ale není tam až taková dlouhá tradice a není tam taková ta samozřejmost, že když něco vymyslíme, tak se snažíme to hned aplikovat, ale dlouho trvá, než se nějaká takováhle novinka dostane do praxe.
1: Žárovky s Pavlou Hubálkovou na Dvojce.
12: Často se zmiňuje, že nám chybí takový ten inovátorský mindset. Prostě nemáme to vzdělání třeba na vysokých školách nebo možná i dřív. Vnímáš to podobně, že nám chybí ty znalosti, jak to vlastně dělat?
13: Myslím si, že ano. To bude jeden z těch důležitých bodů, které nám pořád trochu brání v tom rozletu v téhle té aplikační oblasti. Je pravda, že u nás, co se toho vzdělání týče, máme někdy ty obory velmi oddělené od sebe, že to není provázané, co se týče právě těchhle z těch různých oblastí a nějaký, ať už marketing nebo transfer, nebo obecně tady ta průmyslová propojenost, tak tam někdy výrazně chybí.
12: No je to samozřejmě velmi komplexní téma, ale když bychom měli identifikovat teďka ty největší bariéry, co myslíš, že by pomohlo tak, aby se to nějak jako výrazně posunulo? Je to třeba na úrovni legislativy, otázka financí nebo možná ještě úplně něčeho jiného?
13: Pravděpodobně to bude kombinace všeho, ale co je takovým mým názorem nebo mým pozorováním je to, že hlavně všechny ty skupiny, které by měly fungovat společně, nějakým způsobem se provázat, tak často mluví úplně jiným jazykem a je tam taková poměrně těžká dohoda. To je vlastně i jedna z těch oblastí, na které se snažíme i v rámci Biotrínu i dalších našich iniciativ trochu cílit, abychom propůjčovali prostor pro to, aby jak zákonodárci, tak vědci, tak vlastně aplikační partneři měli možnost se nějak sjednotit, najít společnou řeč a pochopit se vzájemně, co je potřeba k tomu, aby opravdu ta spolupráce velmi fungovala a mohla se posouvat vpřed.
12: To je záslužná činnost. Jak si to představit v praxi? Je to tak, že vy jste ty proaktivní, který říkáte, tak tady vám to vysvětlujeme? A nebo je to, že se vás třeba už poptávají na nějaké expertní stanoviska?
13: Je to oboje. Stává se nám, že jsme osloveni nějakými ať už institucemi nebo třeba ministerství, abychom poskytli nějaké odborné stanovisko k danému tématu, které se zrovna řeší. Ale zároveň i my se snažíme oslovovat ať už firmy nebo výzkumné instituce k tomu, abychom se provázali, abychom dostali ten prostor dál diskutovat výzkum nebo vývoj v té dané oblasti, abychom to propojovali. Takže se snažíme i v rámci našich webových stránek nebo konferencí, které pořádáme, dávat prostor všem těmhle s těm oblastem nebo zástupcům všech těchto oblastí, prostor pro to, aby se vyjádřili, aby mohli vznést to, co je pro ně důležité. Takže jsou to obě strany.
12: Ty jsi sama vědkyní a zároveň tady tou komunikátorkou, která se to snaží zjednodušovat. Co je na tom pro tebe nejtěžší?
13: Já si myslím, že nejtěžší je asi to všechno spojovat, mít pořád dostatek fantazie nebo nějakého kreativního myšlení k tomu, jak ty cesty provazovat. Takové to jednání s těmi jednotlivými stranami, kdy se vlastně snažíme opravdu propojovat velmi různé oblasti, velmi různé styly té komunikace a i zájmy, které jsou cílem těch jednotlivých stran. Tak tohle z toho propojování, postupná komunikace všeho a přetváření to do nějakého společného jazyka, do společných závěrů, je asi tou nejtěžší stránkou.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
12: Co by o biotechnologiích měl vědět každý?
13: Že se bez nich neobejdeme.
12: Kde a jak ti napadají ty nejlepší nápady?
13: Ve chvílích, kdy nechci pracovat. Takže na procházkách, v hospodě a podobně.
12: Čím jsi chtěla být jako malá?
13: Spisovatelkou.
12: Jak vypadá tvá ideální dovolená?
13: Někde, kde je úplně všechno. Hory, moře, památky a určitě s někým blízkým.
12: Co si kupuješ jen tak pro radost?
13: Já mám obecně ráda zážitky, takže právě třeba letenky nebo lístky do divadla na nějaké koncerty a podobně.
12: A co o tobě kolegové nejspíš neví?
13: Doufám, že to, co vědět nemají.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
12: Dnes si povídám s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou a už jsme probrali její výzkumy i to, jak vědu a výsledky komunikuje a dostává do praxe. Mě by ještě zajímalo téma české vědy. Jaké je to být vědcem nebo vědkyní na začátku kariéry?
13: Já si myslím, že je to velmi stimulující prostředí, protože určitě dělat vlastně nějaký výzkum, který má smysl, který nás baví, který třeba i láká studenty nebo kolegy k tomu, aby se k nám připojili, aby je to naše téma zaujalo, je poměrně složitá a komplexní záležitost. A co vnímám jako takovou asi v tuhle chvíli nejnáročnější disciplínu, je určitě dostávat finanční podporu těch našich výzkumných projektů. Obecně projektové žádosti a celkově podpora toho daného výzkumu je velmi složitá a finančních prostředků na vědu a výzkum stále ubývá. A je pravda, že mladí výzkumníci nebo vědci jsou poměrně znevýhodněni tím, že ještě za sebou nemají až tak dlouhou úspěšnou kariéru v porovnání se seniorními kolegy, s profesory, kteří už za sebou mají hodně výstupů a jsou takovou lepší volbou pro grantové agentury k tomu, aby ten jejich výzkum podpořili.
12: Takže se dostáváte do takového toho začarovaného kruhu, že nemáte ten první výzkum, abyste měli ty zkušenosti?
13: Je to přesně tak. Je velmi těžké se prosadit na téhle té scéně, kdy na řadu prvních grantových žádostí dostaneš odpověď, že jsi zatím nebyla řešitelkou žádného grantu, takže nemůžeš dostat ten další grant, tak je to takový opravdu začarovaný kruh, ze kterého není jednoduché se vymanit.
12: Přibliž nám prosím, jaká je úspěšnost třeba u českých grantů pro lidi, kteří o tom vlastně v životě neslyšeli a mají pocit, že to je přece jasné, že podáš projekt a dostaneš financování.
13: Úspěšnosti jsou velmi malé. Já vím, že u projektů, které byly udělovány v posledním roce nebo v posledních dvou letech, tak v jednotlivých soutěžích se ta úspěšnost pohybovala okolo 5 až 10 nebo 12%. Takže je to opravdu velmi málo a myslím si, že drtivá většina těch projektů, které jsou podány, jsou na poměrně vysoké úrovni. Takže vybrat z nich opravdu jenom těch pár, které jsou potom podpořeny, je, věřím, velmi těžká disciplína.
12: Ty jsi ale měla štěstí, povedlo se ti, dostala si grant. Mě by ale zajímalo, co by ti pomohlo jako obecně v tom prostředí, aby bylo jednodušší být začínající vědkyní, která vlastně si začíná budovat vlastní týmy, vlastní projekty. Máš nějaké tipy, co by ti pomohlo?
13: Určitě by bylo skvělé, kdyby grantové agentury vypisovaly konkrétně soutěže pro mladé výzkumníky. V posledních letech se takovéhle soutěže začínají objevovat. Jsou opravdu cíleny na to, aby tam mladí vědci, kteří mají například do 5 nebo 8 let od dokončení doktorátu, mohli podat svoje projekty a je tam trochu vyšší šance na úspěšnost oproti těm klasickým grantovým soutěžím. A tak si myslím, že čím více jich bude, tím lépe pro nás, pro všechny. Ale určitě by pomohla i nějaká větší připravenost nás jako relativně čerstvých absolventů vysokých škol v tom, jak se vlastně grantové přihlášky podávají a jak mít vlastně co největší šanci v těchhle z těch soutěžích uspět. Protože já jsem se s tou přípravou projektů setkala až ke konci svého doktorského studia. A rovnou jsem vlastně začala grantové žádosti psát, vytvářet a neměla jsem až tolik povědomí o tom, co by mohlo být zlepšitelné nebo mohlo být lepší, mít větší šanci na úspěchy. Takže určitě nějaká inspirace našimi zkušenějšími kolegy, nějaké semináře, workshopy, jakýkoliv takovýhle program, mentoring a podobně, si myslím, že by určitě mohly být častější, běžnější a že by nám, mladým vědcům, mohly dát lepší šance na to uspět.
12: Říká Simona Peroutková, mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické. Moc děkuju, že jsi přijala pozvání do pořadu Žárovky.
13: Já moc děkuju za pozvání.
12: A mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Nenechte si ujít v České televizi. Hudba.
15: Já jsem se pro hudbu narodil.
14: Tanec. Divadlo.
16: Tak jdem.
14: I letos v obklopení pražské secese. Česká televize pozádá 63. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.
16: Je to dobrý.
14: Od 23. do 26. září v Obecním domě v Praze. Program naleznete na webu festivalzlatapraha.cz.
17: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
18: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby. A vám je asi jasné, že začíná kriminálka v premiérové řadě. Dramatický rozchod s přítelem a pak strach o sebe a malého syna. Sledoval jí, každý den telefonoval a posílal SMS. Ty postupně přerostly ve výhrušky smrtí. Nakonec začal vyhrožovat jejím rodičům. Přesto odmítla policejní ochranu. Stín ex-přítele, tak pojmenovali další díl populární kriminálky její autoři Dana a Mirek Vaňurovi.
19: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Byl večer 16. ledna roku 2011 a na tísňové lince jihočeských hasičů zazvonil telefon. O chvíli později už několik jednotek mířilo k požáru, který vzbuzoval obavy. Hořelo v domově seniorů v Českých Budějovicích a plameny ohrožovaly zaměstnance i klienty.
1: Pracovníci domova důchodců zjistili, že tam je kouř, smrad a tak dále. Tak šli k té kanceláři, ten jeden pracovník otevřel dveře, viděl, že to tam hoří doutna, tak zavolali hasiče, policii a tím se případ dostal do vyšetřování na krajské ředitelství.
0: Vyšetřovatel jihočeské mordparty Jiří Růžička vzpomíná na okamžik, kdy se s kolegy dozvěděli, že po uhašení plamenů nalezli hasiči před pár minutami tělo mladé ženy. Zaměstnanci domova pro seniory v ní ke svému zděšení poznali oblíbenou kolegyni, zdravotní sestřičku Kristýnu. Bohužel na jakékoliv oživovací pokusy bylo příliš pozdě. O nešťastnou náhodu ale nešlo a policie měla před sebou případ děsivé brutální vraždy. K jeho rozluštění vedl příběh, který způsobil spoustu bolesti.
2: Kristýnka byla hrozně hodná, to

0: přítele, se kterým jí bylo dobře.
1: Tento příběh začal v roce 2009, kdy se oba seznámili přes seznamku na internetu. Ona měla kluka 5letýho, takže po těch počátečních schůzkách a tak dále se domluvili, že spolu začnou žít.
2: Jako zdravotní sestra neměla jako možnost, jo. To bylo furt práce, doma, práce, studium, rozumíte mi, jo. Takže takhle holt si nic nemohla najít, no tak jedině po internetu, no. My jsme byli kámošky, jako jo. Ona mi řekla úplně všechno, ale mě prostě nesed.
0: Kristýna s otcem svého 5letého chlapečka nežila. Opustil ji totiž dřív, než se narodil, a o syna neměl zájem.
2: Maminka mu řekla, já tě nepovedu k oltáři, ano maminko, já se ženit nebudu. Takže holka zůstala od 6 neděl svobodná máma.
0: Když bylo Milošovi 5 let, začala osamělá Kristýna toužit po vztahu, který by ji naplnil i jako ženu. Procházela seznamky a narazila na Jana. Ani ne 30letý mladý muž jí imponoval tím, že uměl vzít za práci, staral se o vlastní dceru a choval se vlídně k ní i jejímu synovi. Varovné signály zpočátku přehlížela.
1: Sehnali si společní bydliště na podnájmu. Ona měla ve výchově tohodle kloučka malýho.
2: On si myslel, že když je Kristýnka jako u nás jedináček, že dostane peníze a všechno. A oni měli někde pod nájem u kanonu a ona jako říkala, ale já musím platit tady nájem, jo, to není mamky a taťky, jako musím se dělit. Proč by si se dělila? A to už mě prostě nepadnulo do oka.
0: Maminka Kristýny si připomíná první spory kvůli bytu, který na ní s manželem přepsali už před časem. Janovi nevyhovovalo, že Kristýna v něm přispívá na nájem, přestože v něm nebydlí. A neváhal se kvůli tomu s nimi i pohádat.
2: On byl okamžitě steklej, že mu Kristýna řekla, že musí platit půlku jako toho nájmu.
0: Od té doby napětí jen narůstalo. Jan se projevil jako alkoholik, co svou závislost zpočátku dobře skrýval. Často chodil do hospody, včetně večerů, kdy musela Kristýna na noční službu a on měl doma hlídat jejího syna.
2: Říkala, no já když jedu na noční, tak on počká, až Miloš usne a jde do hospody. Takže on tam teda jako nechával Miloška samotného. A potom zjistila, když uklízela, jak všude v koutech měl prostě flašku. On třeba i uvařil, to jako ona sama říkala, že když byla v práci, tak třeba říkala, dneska je doma, vaří guláš, jo. Ale do té hospody a ten chlast hold musel mít.
1: Zpočátku ten vztah byl v pořádku a vzhledem k tomu, že on poměrně často požíval alkoholické nápoje, začalo tam docházet k různým rozporům. Ona to ze začátku snášela a když už ten alkohol se dostal do větších rozměrů, tak se začala svěřovat svojí matce, že je na ní agresivní, že ji vyhrožuje fyzickou likvidací. A nejenom matce, ale ona se svěřovala i svým kamarádkám.
2: Ona to nedávala znát na sobě, že jí něco trápí. Akorát jednou mi říká, to jsem byla v práci, a říká, mamko, já se musím od něj odstěhovat, on hrozně chlastá.
1: Máma na to reagovala tak asi jako každá matka, doporučovala jí, ať s ním teda ten vztah ukončí.
0: Po 4 měsících společného bydlení Kristýnin pohár trpělivosti přetekl.
1: Začátkem ledna se odstěhovala a odmítala se s ním potom i setkat.
2: Razan byla. Ona prostě řekla, mamko, já se budu stěhovat, ale on potom vyváděl hrozně, že já tam nesmím. Já říkám, ne. No, tak já jsem zavolala policajti.
0: Tehdy se ukázalo, že policejní hlídka Jana dobře zná z minulosti. Také jeho předchozí

0: partnerka je kontaktovala kvůli jeho agresivitě. Když se Kristýna přestěhovala zpět k rodičům, s Janem přerušila kontakt a chvíli byl klid. Užívala si čas se synem i práci v domově důchodců. Bohužel to ale netrvalo dlouho.
1: Se svou kamarádkou odjela na rekreační pobyt do obce Kvilda, což je rekreační oblast na Šumavě. On si to nějak dozvěděl a přijel tam za ní na tu chatu, že si s ní chce promluvit. Ta její kamarádka prostě mu řekla, ne, ona tady není, zapřela jí, i když on tam čekal do noci a tak dále, nesetkala se s ním. Toho zřejmě naštvalo a další výhrušky potom pokračovaly v dalších dnech a ona už to nesnesla, tak šla podat trestní oznámení. Policisté, kteří to oznámení přijali, ho kontaktovali na prvotní podání vysvětlení a on si teda dozvěděl, že na něj bylo podáno trestní oznámení. Toho zřejmě rozčílilo a začal psát výhružní SMSky.
0: V průběhu roku 2010 posílal Jan Kristýně i její mamince někdy i desítky zpráv denně. Psychický teror se vystupňoval natolik, že se Kristýna začala bát.
1: Další výhrušky tam bylo, že jim naháže zápalný láhve do okna, do bytu. A ona prostě se domluvila s jedním kriminalistou z okresního ředitelství. On jí dal svůj telefon, že kdyby došlo k nějakému osobnímu kontaktu, aby tomuhle kriminalistovi zavolala.
2: Pro mě to začalo vlastně v okamžiku, kdy na obvodním oddělení bylo oznámeno od téhle Kristýny, že má z něho obavy, že vlastně tam nějakým způsobem docházelo nějakému násilí, že ona od něj odešla a že má pocit, že jí pronásleduje. Tenkrát už jsme ji poprvně poučovali vlastně o krátkodobé ochraně, když to oznámila na obvodní oddělení. V principu krátkodobou ochranu jako takovou my pojímáme tak, že nejenom, že poučíme tu případně chráněnou osobu, ale vlastně chceme i po těch obvodních odděleních, aby se ten agresor k tomu vyslechnul.
0: Radek Interholz Kristýně vysvětlil, že policejní ochrana jí na čas omezí její obvyklý život a určitě bude muset změnit i způsob, jakým byla zvyklá trávit volný čas. To si ale nedokázala představit.
2: Poradíme těm lidem, jakým způsobem si zabezpečit třeba vstupní dveře do domu, jak je udělat bytelnější, aby mohli zavolat na tu 158 a ten agresor, kdyby se na ně dobýval, tak aby prostě ta překážka, aby ho zadržela aspoň na 10 minut. A v rámci prevence jsme schopni tam nasměrovat hlídku, která tam v nějakých časových intervalech prostě se objeví, objede ten barák, zkontroluje přístupové cesty do bytu nebo do baráku a působí tam preventivně.
0: Dalším krokem je snaha domluvit agresorovi. Ten často předvolání na policii ignoruje. Jan ale přišel.
2: Co mě teda hodně zaujalo a hodně překvapilo, tak když jsme ho posadili na tu židli v té kanceláři a šli jsme si sednout k těm stolům počítače, aby jsme ho vyslechli k tomu. Byli jsme tam, myslím, že 3 dokonce v té kanceláři. Byl tam kluk z obvodního oddělení a my dva jako kolegové z kriminálky. Tak on se najednou z ničeho nic nečekaně, prostě absolutně bez jakýhokoliv náznaku, zvednul a skočil na skříň. Bokem. Bokem skočil na skříň a začal tam křičet, jako kdyby jsme ho napadali. Což je úplně nestandardní chování, prostě to vůbec jsme nechápali, co tam vyvádí ten člověk.
0: Jan na policii úplně odmítl spolupracovat a poučení, aby Kristýnu a její rodinu přestal obtěžovat výhružnými zprávami a nepřibližoval se k nim, vyslechl s pohrdavým úšklepkem.
2: Dál se situace vyvíjela tak, že paní na mě dostala kontakt. Je to standardní postup, prostě byť teda odmítla tu krátkodobou ochranu, kterou jsme jí fakt jako nabízeli.
0: Jan ve svém psychickém teroru, který byl směsí žárlivosti a pomstychtivosti, nepolevil ani v následujících dnech. A to, že Kristýna opakovaně odmítala ochranu, kriminalistům trochu komplikovalo situaci.
2: Ona to vysvětlovala tak, že vlastně pracuje v tom domově důchodců, že dojíždí do práce autem, že vozí syna do školky a že si nedokáže představit, co by jí mohlo ochránit. Dokonce i nad rámec té krátkodobé ochrany jsme několik několikrát radši doprovodili domů, protože tam probíhaly takový ty nečekané objednávky, že jí přivezli třeba pizzu, kterou si neobjednala. Já si myslím, že jí tak kontroloval, jestli je v práci, protože on samozřejmě tam za ní nemohl jít dovnitř, ale ona si pro ten balíček musela dojít ven. Jestli tam stál někde na parkovišti, tak věděl, že je v práci.
0: Stupňující se tlak vnímala policie, Kristýna i babička Miluška. Plíživě se schylovalo k rozhodujícímu dramatu a v polovině ledna 2011 Jan ještě přitvrdil.
3: Že budeme na kryplkáře, že nás zabije, měli jsme auto, on měl i číslo, že nám ho vybouchne, tak jsme si koupili jiný auto, aby prostě nepoznal naše auto, anebo že nám hodí zápalný lahve do bytu, nebo mi psal, ty nevíš, kdo za tebou chodí. Vy jste viděli, jak šla po Budějovicích a já se furt otáčela, jo, to bylo hrozný.
2: Já jsem pocit, že on si myslel, že jí vlastní a že ona bude dělat to, co on chce.
0: Psychický teror zatím nepřerostl do fyzických útoků. Kriminalista Radek Interholz ale Kristýně pro jistotu dal svoje telefonní číslo s tím, že mu kdykoliv může zavolat. Policejní ochranu odmítala, ale nechali ji čas od času kontrolovat policejními hlídkami.
3: Furt jako prostě ty SMSky, že se nedožije rána a takhle. No a oni byli někde za keřema schovaný a nic a ten jeden kriminalista jí přivez domů a volala mi, mamko, nemusíš se o mě bát, veze mě kriminalista domů. No a druhý den, to bylo toho 16. a řekl, poslední rozloučení a už v životě tu dceru nebudeš mít, ty svině.
2: Dopisy, balíky, prostě to, co ona si neobjednala. A ono jako samo o sobě, když se to tak veme, tak vlastně bylo to čím dál tím častěji, že jo? Tak to vypadalo jako, že se to stupňuje. Nicméně z našeho hlediska jakoby on se neprojevil, jakoby, že by jí chtěl ublížit, že jo? A vlastně pak došlo k tomu, že mi zavolala, no? To byl poslední telefon, který udělala, no? Zazvonil mi telefon a ona mi řekla v podstatě do telefonu, je tady. A v podstatě bylo ticho najednou, jo, v tom telefonu. Takže já jsem okamžitě volal na 158, hodil jsem na sebe kalhoty, skočil jsem do auta a jel jsem na místo.
0: Byl večer 16. ledna a Radek Interholz byl v domově důchodců, kde právě Kristýna měla službu, za pár minut.
2: V tu dobu, když jsem tam přijel, tak už tady kancelář byla v plamenech. Samozřejmě jsem dával operačnímu, že je to on. A dával jsem mu popis a okamžitě po něm vyhlásí pátrání a nažene všechny hlídky po okolí, aby to tam začali okamžitě monitorovat a v případě, že ho uvidí, tak zadržet. Tam je zmatek, v podstatě jsem se prodíral přes lidi, protože se samozřejmě ten personál snažil ty lidi odtaď okamžitě vystěhovat, aby nedošlo k nějaký újmě. No. Hasiči do toho, voda všude.
0: Když hasiči oheň uhasili, Radek Interholz měl smutnou jistotu. Kristýna útok nepřežila. Ani na okamžik přitom nezapochyboval o tom, že její smrt má na svědomí Jan. Vrátná v domově důchodců kriminalistům navíc potvrdila, že za Kristýnou šel do kanceláře těsně před požárem její přítel, kterého znala od vidění.
1: Jan byl podezřelý na 100% hned ten večer, když byly vyhodnoceny ty kamerové záznamy a po výpovědi nebo po podání vysvětlení vrátný.
0: Ve městě zatím probíhaly policejní manévry. Hlídky měly Janův popis a hodinu po útoku spatřila jedna z nich nedaleko nádraží muže, kterého hledali celé Budějovice.
1: Musel si být vědom, že se na něj přijde, ale čin byl zřejmě spáchán pod vlivem alkoholu, protože po zadržení, když byl vzatý na odběr krve, tak se našlo 0,47 promile alkoholu v krvi. Uváděl, že chtěl postrašit jednoho člověka z domova důchodců, protože v době, když se ještě hádali, to on se jí naboural do mailové schránky a viděl tam fotku jejího kolegy a auto toho kolegy, tak původní verze byla, že chtěl zmlátit toho kolegu u domově důchodců. a baseballovou pálkou mu poškodit auto.
0: Když ale potkal Kristýnu, neudržel se. V hádce ji napadl několika údery do hlavy a kancelář pak zapálil, aby zametl stopy. Alibistická výpověď ale vyšetřovatele Jiřího Růžičku neuspokojila a věřil, že Jan přišel za Kristýnou naplnit své výhrůžky. Na osudný večer s odstupem 15 let vzpomíná i maminka Kristýny Miluše. Její obavy se bohužel naplnily.
3: Já měla volno a ona šla na noční. Tak jsme mávali s Miloškem, no a teď bylo 8:30 a policajti. A muž, co se děje? No, my prej máme vás hlídat, protože on nás chtěl zabít, jo. No, to víte, mě se úplně rozkvěl, jo. Já říkám, to se něco stalo s Kristýnou. Stalo se něco Kristýně? Ne.
0: Až kolem půlnoci, když měla jeho česká mordparta Jana konečně v poutech na služebně, se rodina Kristýny od policejní psycholožky dozvěděla, co se odehrálo. Výpověď vraha zatím pokračovala.
1: V průběhu toho výslechu se mu předkládaly různý důkazy a tak dále a potom zřejmě uznal, že nemá cenu tu svoji verzi uvádět. Pokud si připraví baseballovou pálku, připraví si benzín, veme si sebou zapalovač, tak z toho zřejmě vyplývá, že si tam si nešel jen tak popovídat.
0: Jan si od známých zjistil, že Kristýna bude mít 16. ledna noční službu. Pod oblečení ukryl baseballovou pálku a láhev s benzínem. Věděl, že pracuje v 5. patře, kde má sesternu, a vrátná ho pustila, protože ho znala. Vystoupal nahoru a procházel kolem kanceláře, kde byly otevřené dveře. V tu chvíli ho Kristýna musela zahlédnout. Když slyšel, že telefonuje na policii, na nic nečekal a zaútočil dvěma ranami. Jeho výpověď potvrdil i soudní lékař.
2: Pak jsem se dozvěděl, že jí tam za dvakrát baseballku. Poprvé, když seděla na té židli a volala mě, a po druhé to byla smrtelná rána.
1: Zřejmě, protože měla v té kanceláři otevřené dveře, tak ho zahledla, jak prochází. On přesně nevěděl, v které kanceláři bude. Takže ho zahledla, že prochází, tak vytočila kolegu a telefonovala mu a ten potvrdil, že řekla, už je tady, už je zase tady. A tím hovor skončil a v té době ona dostala ty rány do hlavy.
0: Jan pak všude rozlil benzín a kancelář zapálil.
1: Ona na místě zemřela, příčinou smrti bylo zhmoždění mozku, ale to zapálení, ona už neměla v sobě vdechnutý žádný z plodiny, takže ona zemřela po těch úderech na zhmoždění mozku.
0: Rodina Kristýny se smiřovala s tím, že jejich dcera a maminka Miloše se už domů nikdy nevrátí.
3: To bylo hrozné. Kluka do školky, já pro injekci ještě jednou. Okamžitě jsem šla marodit, že jo. Manžel to samý. No hrůza. Mílově jsme to řekli, to přišel ten macho. A týden to ještě šlo, ale za týden, za další už já bych chtěla maminku a to. A já říkám, pane doktore, prosím vás, musíme mu to říct, protože já už nevím jak. No, tak řekl, posaďte si ho před sebe. A tak mu to řekl, že maminka byla nemocná. A že jí to srdíčko nevytrželo a že umřela.
0: 15 let po událostech, které tragicky změnily život celé rodiny, si maminku připomíná i 21-letý Miloš. Ani neví, jaké to je žít s mámou. Zmizela mu, když byl ještě příliš malý. Vzpomínky na to, jak vypadala a jaký měla hlas, s ubíhajícími roky vybledly.
4: poslední jako vzpomínka, kterou si pamatuju, bylo, že mám kovařka do práce a jsem mu to hrozně brečel. Jsem nechtěl právě, že aby šla do práce a to mám pocit, že to byl ten den, kdy už se pak nevrátila. To byla taková poslední vzpomínka, že šla do práce a jsem prostě nechtěl tak, až jsem brečel z toho. Od každého něco. To je jako ten vztek volně toho vraha, pak jako líto, že tady nikoho takového nemám. Nevím, jako jak moc mi chybí, no. To jako kdybych teď přišel o babičku, tak mi chybí jako fakt dost. Ale jelikož už si pamatuju, jak moc by mamka ovlivnila můj život, tak nevím, jako, jak moc by mi chyběla, ale vím, že by mi chyběla. Nevím prostě, jak by ta rána byla hluboká, ale hluboká by asi byla.
0: Vrah a notorický alkoholik Jan předstoupil před soud bez špetky pokory a soucitu. Tak, jako mnozí jeho druhu.
2: On akorát se tam vyjadřoval v tom slova smyslu, že on je ten, který mu bylo oblíženo. Protože prostě ona mu odešla a přestala mu sloužit v podstatě, jo. Oni ty agresoři občas jakoby mají ten pocit, že oni jsou ty, kterým se ubližuje, protože prostě ona od něj odešla a ona je ta příčina všeho toho špatného.
4: A jako, co musí být, jako v jakém životním úrovni musí být člověk, aby dokázal něco takového odporného, no.
1: Vůbec mi nepřipadalo, že by činu litoval. Ale jak řekli psychiatři a psycholog, bylo to promyšlený.
2: Ona si do poslední chvíle nepřipustila, že by jí mohl jako fyzicky ublížit. Ano, v minulosti ta napadl, ale to s ním bydlela v tom jeho bytě. Ale tím, že se odstěhovala, tak to brala tak, že prostě teď je už mimo to ohrožení a že on jí na veřejnosti nebo u jejich rodičů prostě neublíží.
1: Postup ze strany Kristýny i mámy byl podle toho, jak by to mělo být. No. Víc udělat nemohli, sami to řešit nemohli. I když mu domlouvala Kristýna, ať nechlastá, prostě on se nezměnil a tak se šel pomstit. Byl odsouzený potom na 18 let se zvýšenou ostrahou a v roce 2025 byl po 14 letech propuštěn na svobodu.
0: Miloš a jeho prarodiče museli začít žít jako úplně nová rodina a nelehký osud pomalu překrývali společné zážitky a vzpomínky na hezké chvíle. A nezlomilo je ani to, že Jan je po letech opět na svobodě.
3: Milošek šel k zápisu, když se to stalo, týden. No a já, abych byla vzorem, tak jsem začala studovat univerzitu třetího věku a dělala jsem to třikrát. Kvůli němu, no. Aby se dobře učil a tak, no.
4: Ani nevím, že to bylo kvůli mě. Já jsem si, že to studoval jako z vlastního zájmu. No. To mi asi nikdy neřekla. Byla jako fakt perfektní mámu, ale jako já ji furt vidím jako babičku, no.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byl další díl kriminálky s podtitulem Stín ex-přítele autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, tento díl můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Další díl kriminálky na Dvojce uvedeme ve středu 23. září, krátce po 18. hodině.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Veronika stále hledá opravdovou lásku a její deník je přitom.
2: No jo, Veronika. Její srdce je proděravělé marností, ale stále se drží.
1: Ale ví opravdu, koho hledá?
3: Měl by mít modrý oči třeba.
2: To je jasný.
3: Měl by být inteligentní, to určitě.
0: Láska je dobrý matroš. Druhý díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Přátelé, vítejte v klubu Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
1: Krásný dobrý večer. U studiových mikrofonů jsme jako vždy my dva, zpěváci Jan Smigmátor
0: a Daša.
1: Po pár týdnech se opět vracíme k našemu velkému letošnímu seriálu Tony Bennett 100.
0: K seriálu, ve kterém si budeme až do konce roku připomínat 100 zásadních nahrávek muže, jehož kariéra trvala dechberoucích 7 dekád.
1: V prvním dílu jsme prošli 50. léta a viděli, jak se z Anthonyho Dominika Benedetta stal Tony Bennett.
0: Ve druhém dílu jsme vstoupili do zlatého věku 60. let, kdy Tony Bennett našel své San Francisco, svou životní píseň a vlastně i definitivní místo v dějinách americké populární hudby.
1: Dnes jsme se ocitli v letech 70. a to je kapitola nesmírně zajímavá, protože svět kolem Tonyho Bennetta se během několika málo let změnil k nepoznání.
0: Rádia, hitparády i gramofonové firmy začaly chtít něco jiného. Rock, pop, folk, soul, nové autorské písně, novou zvukovou estetiku.
1: A zpěvák, který vyrostl na Gershwinovi, Porterovi, Berlinovi, Rodgersovi a Hartovi, na jazzu, swingu a dokonalé práci s textem, najednou stál uprostřed světa, který mu říkal buď současný.
0: Což v překladu často znamenalo zpívej něco, co ti není úplně vlastní.
1: Právě proto jsme dnešní setkání otevřeli písní George Harrisona Something. Krásnou písní, o tom žádná.
0: Ale zároveň písní, která velmi dobře ukazuje, jak složitá byla pro Tonyho Bennetta tahle doba.
1: Ne proto, že by neměl rád Beatles. On měl rád dobré písně, jen nesnášel představu, že by měl kvůli době měnit vlastní pravdu.
0: A právě o tom bude dnešní klub Evergreen. O letech, kdy se svět změnil, ale hlas zůstal.
1: Tony Bennett v letech 70.

0: What a wonderful world. Little Green Apples a hlavní hudební téma z filmu Love Story. Tři nahrávky z období, kdy se Tony Bennett pokoušel vést dialog s tehdejší současnou populární písní.
1: A slyšíme v nich něco velmi podstatného. I když se repertoár měnil, Tony Bennett se nepřestal chovat jako Tony Bennett.
0: Přesně tak, nikdy nezačal zpívat proti sobě. Možná někdy stál před materiálem, který nebyl úplně jeho krevní skupinou, ale pořád v něm hledal příběh, melodii, frázy, lidskost.
1: A právě lidskost je slovo, které k Tonymu Bennettovi patří možná úplně nejvíc.
0: Já měl obrovské štěstí poznat to i osobně. Když jsme ho v roce 2014 společně s Dašou vítali na letišti v Praze před jeho koncertem v Kongresovém centru, nepřijel žádný odtažitý monument. Přijel člověk nesmírně laskavý, pokorný a pozorný.
1: Gentleman.
0: Ano, gentleman v tom nejčistším slova smyslu. A když pak člověk slyšel, jak zpívá, pochopil, že ta laskavost není žádný společenský nátěr. Byla v jeho lidské podstatě, v jeho chování, v hudbě, přímo v jeho hlase.
1: 70. léta ale pro něj nebyla jednoduchá. Po dlouhém období u společnosti Columbia přišel odchod, hledání nových cest a nakonec i vlastní vydavatelská značka Improv.
0: A právě tam se Tony Bennett mohl vrátit k tomu, co bylo jeho skutečným uměleckým domovem, k velkému americkému zpěvníku.
1: V následujícím bloku proto zazní Richard Rodgers a Lawrence Hart.
0: Písně natočené s neobyčejně stylovou malou sestavou, ve které hráli mimo jiné trumpetista Ruby Braff a kytarista George Barnes.
1: Bez velkého orchestru, bez pozlátka, bez snahy zalíbit se době.
0: Jen Tony Bennett, písně a swingující elegance, která zkrátka nestárne.
1: This Can Be Love, Blue Moon a The Lady is a Tramp.

0: Richard Rodgers, Lawrence Hart a Tony Bennett v plné parádě.
1: Já mám na těchto nahrávkách rád jednu věc. Zní, jako by se Tony po několika letech různých úhybných manévrů vrátil domů.
0: Domů ke skladatelům, kteří mu rozuměli, i když už dávno nebyli mezi živými.
1: A taky domů k hudebníkům, kteří mu dávali prostor. Ruby Braff, George Barnes a jejich kolegové nehrají pod zpěvákem pouhý doprovod. Oni s ním neustále vedou rozhovor.
0: Tony Bennett se v 70. letech mohl jevit jako muž minulosti, ale pozor, on ve skutečnosti chránil něco, co se do budoucna mělo vrátit.
1: A taky se vrátilo. V 90. letech mu za to bude tleskat nová generace posluchačů a tenhle potlesk neutichne ani po roce 2000.
0: Jenže k tomu vede ještě dlouhá cesta a právě v 70. letech vznikají nahrávky, které možná nebyly komerčními bombami, ale z uměleckého hlediska patří k tomu nejčistšímu, co Tony Bennett natočil.
1: Zůstaneme tady ještě chvíli u Rodgersa a Harta. Nejprve to bude klasika Have You Met Miss Jones?
0: A hned po ní Tonyho milovaný Manhattan a hudební vyznání, že život je nádherný.
1: New York v písni, Tony Bennett v dobré náladě a swing, který má pod kůží celé město, které nikdy nespí.
2: It happened, I felt it happen. I was awake, I wasn't blind. I didn't think

0: Beautiful. Posloucháte Český rozhlas Dvojku a klub Evergreen, kterým vás už 15 let provázejí zpěváci Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: A naším jediným hostem je dnes Tony Bennett.
1: A třetí díl sedmidílného seriálu Tony Bennett 100 nás zavedl do 70. let.
0: V písni, která právě dozněla, Tony vyprávěl, jak nádherný je život. Life is beautiful.
1: Název, který v kontextu 70. let Tonyho Bennetta zní až dojemně.
0: Protože tahle dekáda zas tak krásná pro Tonyho Bennetta určitě nebyla. Byla náročná, proměnlivá, někdy i krutá. Gramofonový průmysl se měnil, vkus publika se měnil a Tony Bennett si musel stále znovu obhajovat, že písně velkého amerického zpěvníku nejsou minulost.
1: Že to nejsou žádné muzeální exponáty.
0: Že jsou to živé příběhy a že dobrý zpěvák je nemusí modernizovat za každou cenu. Stačí, když jim věří.
1: V polovině 70. let pak přišla jedna z nejkrásnějších kapitol celé Bennettově diskografie.
0: Setkání s pianistou Billem Evansem.
1: Dva mistři, jeden hlas a jeden klavír.
0: Nic víc a zároveň vlastně všechno. Bill Evans nebyl doprovod. To slovo je v tomto případě příliš malé.
1: Byl to partner.
0: Ano, rovnocenný partner. Jeho klavír Tonyho neobklopuje kulisami, ale dýchá s ním. Odpovídá mu, občas ho provokuje a hlavně mu vytváří prostor, ve kterém není kam se schovat.
1: A Tony Bennett se schovávat nepotřeboval.
0: Teď uslyšíme dvě nádherné ukázky z jejich prvního společného alba.
1: Nejprve My Foolish Heart a po ní Waltz for Debbie. Tony Bennett a Bill Evans. Lidský hlas a klavír.
0: A mezi nimi ticho, které má cenu zlata.

0: Tony Bennett a Bill Evans.
1: Dá se potom vůbec něco říct?
0: Dá, ale člověk má skoro strach, aby tu křehkost nějakým zbytečným slovem nerozbil.
1: Tohle není hudba někde v dáli. Tohle je hudba, která vás pozve blíž. Skoro až nebezpečně blízko.
0: U My Foolish Heart slyšíme Bennetta úplně obnaženého. Bez velkého orchestru, bez velkého finále, bez jistící sítě big bandu a smyčců.
1: A v písni Waltz for Debbie zase slyšíme Billa Evanse jako skladatele. Jehož melodie jakoby už od začátku čekala na hlas, který ji umí odvyprávět takhle něžně.
0: 70. léta Tonyho Bennetta jsou často popisována jako jeho velmi složité období.
1: A právem, ale kdyby v té době vznikly jen tyto nahrávky s Billem Evansem, už jen kvůli nim bychom tu dekádu nemohli nikdy označit za ztracenou.
0: V dnešním třetím dílu našeho seriálu Tony Bennett 100 jsme prošli cestu od dobových popových písní přes návrat k Rodgersovi a Hartovi až k jedné z nejintimnějších kapitol americké vokální hudby.
1: A to je na Tonym Bennettovi fascinující. I v čase, kdy mu doba nebyla vždycky nakloněná, dokázal natočit album, které se ani po půl století nemusí za nic omlouvat.
0: Naopak. Zraje jako to nejlepší víno. Stejně tak, jako zrál až do posledních dnů hlas Tonyho Bennetta.
1: Přátelé, jsme moc rádi, že jste byli i tentokrát s námi.
0: A už teď se moc těšíme na příště.
1: Jan Smigmátor
0: a Daša.

0: Přeju příjemný sobotní podvečer z dvojky, přátelé. Připomínám, že už za chvíli tady budou bleší pohádky, no a ve 20 hodin úžasné životy. Radoslav Brzobohatý podle Jiřího Adamce. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Na lavičce v parku zůstala poslední bleška. I když bude brzy ráno, pořád ještě čeká na svou příležitost. A pozor, zdá se mi, že se konečně někdo blíží a běží pěkně rychle. Držte medě palce, ať se jí skok povede. Dnešní bleší pohádka dostala název Meda a Rouzí. A právě začíná.

0: Dobrý večer, děti. Noc se pomalu skláněla k ránu a na osamělé lavičce v prázdném parku seděla maličká blecha meda. Bylo jí do breku. Všichni čtyři její bleší kamarádi si už našli své nové chlupaté psí domovy, jen ona ne. Ale neplakala. Meda byla statečná bleška. Věřila, že s jitrem do parku přiťapkají další možnosti. Což se jí opravdu vyplnilo. Jen co začaly první sluneční paprsky prosvěcovat temné houštiny parku, k lavičce přiběhl pes a dívka. Hnědo-černo-bíle strakatý bígl s plandavýma ušima a děvče běželi moc hezky a v rytmu. Vůbec si nevšimli maličké černé tečky, která se odrazila od lavičky a plavně skočila psíkovi na záda. Tam se bleška musela hodně dobře držet, protože pes běžel opravdu usilovně. Meda ručkovala psí srstí ze zad k hlavě a potila se u toho možná ještě víc než pes. U ouška se hodlala uchytit a počkat, až se pes zastaví, aby se s ním mohla seznámit. Jenže pes ani jeho paní nezastavovali. Oběhli park a pak ho začali obíhat znova. Medě nezbylo, než zalézt bíglovi pod vlající ucho a zkusit se s ním bavit během běhu. Nejdřív se představila. Ahoj, já jsem Meda, pozdravila způsobně. Já jsem Rosie, odpověděl pes a běžel dál. Kdy si dáte pauzu? Zeptala se následně Meda. Nedáme, štěkl pes, aniž by vypadl z rytmu běhu. To Medu zaskočilo. Nezastavíte se, ani když se ti chce seznámit se s jiným pejskem, kterého potkáte? Zašeptala psovi do ucha. Nechceme se seznamovat, odpověděla Rosie. Ani když se ti chce očuchat stopu myšky, co tudy před chvílí proběhla? Nechce se mi očuchávat, odrazila otázku Fenka. Ani když se ti chce čůrat, tak ne? Nenechala se odradit bleška. Nechce se mi čůrat, štěkl zas pes. A je, pomyslela si Meda. Protože ale byla chytrá a obratná, spustila se velmi opatrně chloupek po chloupku na Rosino bříško a začala jí tam šimrat. Rosie se prudce zastavila, což škublo vodítkem, až dívka na jeho druhém konci málem spadla. Pak si Rosie přičupla a začala čůrat. No jo, vlastně už se mi chtělo, vydechla. Zatímco vykonávala svou potřebu, její paní prodloužila vodítko a začala na místě cvičit. Dělala dřepy s výskokem, mračila se a pot se z ní jen lil. Meda se v klidu vrátila na psí hlavu a začala se Rosie doptávat, proč to její paní dělá. Rosie jí sdělila, že její paní chce být hubená. To se Medě zdálo opravdu divné, cvičící dívka totiž byla hodně hubená. Říkala si, že tady někde přeběhla myš? Začenichala následně bíglička. Vypadalo to, že jak se vytrhla z běhacího tranzu, Mediny nabídky k zastavení ji začaly víc než zajímat. Ne, ale minuli jsme kus rohlíku, zasmála se bleška. Rohlík, zasténala Fenka. Ten už jsem dávno neměla. Zcela bez ohledu na svou cvičící paní se rozeběhla směrem, který Meda ukázala. Následkem toho se děvče místo výskoku ze dřepu skulilo na zadek a upustilo vodítko. Rosie to však v její touze po rohlíku vůbec nezastavilo. A to je loupáček! Kvičela a letěla ke skoro celému loupáku, který ležel na pěkném trávníčku pěkně vyhřátém prvními paprsky slunce. Nejspíš tam včera odpoledne vypadl z ruky Mrňouskovi, jdoucímu na nedaleké pískoviště. Rosie ho lapila do tlamy a pustila se do blaženého žvíkání. Dívka se mezitím zvedla ze země a rozběhla se za psem. Křičela u toho vysokým, rozhněvaným hlasem nesmíš a pusť to, ale na Rosie to nemělo žádný vliv. Když k ní děvče doběhlo, začalo jí zbytek loupáku tahat z tlamy a dál křičelo. Bez šance. Rosie hltala pečivo a odmítala jeho zbytek vydat. Paní se svou Fenkou dál bojovala a ta jí dál kladla odpor. Div ji nepokousala. Děvče následně sebralo ze země vodítko a psa jim uhodilo. To mělo jediný výsledek. Bíglička temně zavrčela a vycenila zuby. Dívka vypadala ještě víc rozčilená a na už tak rudém obličeji jí naskočily skvrny. Sklonila se a pokusila se psa chytit za obojek. Ten jí však mrštně proklouzl mezi nohama, načež se dívka zamotala do vodítka a opět se svalila do trávy. Tam zůstala ležet a zoufale se rozplakala. Pes odběhl kus od ní a nepřestával vrčet a štěkat. Mám toho dost. Už tě nechci poslouchat. Buď si ohladu sama a běhej si taky sama. V tu chvíli se mu ale u ucha ozval medin jemný hlásek. Ty nemáš svou paní ráda? Bíglička se zarazila a přestala štěkat. Mám? Ňafla krátce. A běháš nerada? Ptala se dál meda. Rosie ještě pořád trochu vrčela. Nechtěla přemýšlet o žádných otázkách. Po chvilce vrčet přestala. A štěkla, že běhá ráda, ale taky ráda očichává, ochutnává, hraje si a mazlí se. A to s její paničkou poslední dobou vůbec nejde. Ale teď by to mohlo jít, špitla meda. Rosie se zadívala na děvče, nešťastně vzlikající v trávě. Trošku se zastyděla. Pak ke své paničce popošla a lehce do ní žďuchla čumákem. A pak znovu a znovu. Dívka zvedla hlavu a podívala se do Rosiných hnědých očí. Ty jsi tak pitomej pes, řekla a povotáhla nosem. Pak Fenku pohladila a pak znovu. A pak si všimla, že u Rosiny přední tlapky je v trávě čtyřlístek. A hned vedle další. A pak si všimla, že sluníčko krásně svítí a tráva voní. A pak jí Rosie z tváře olízla slzu a dívka ucítila z její tlamy vůni loupáku. Já bych si taky dala loupák. Já mám takovej hlad, vydechlo děvče. Co říkáš, kdybychom šli do pekárny a tam si nějaké koupili? Rosie radostně zaštěkala a povyskočila. Děvče vstalo a taky si povyskočilo. A i malá meda na Rosině hlavě si povyskočila. Pak všechny tři zamířili směrem ven z parku. A po chvilce chůze došli přesně k té lavičce, ze které meda na bígličku skočila. Jenže k medině obrovskému překvapení ta lavička nebyla prázdná. Seděli na ní těsně vedle sebe Renča, Pišta, Béda i Skóča. A vypadalo to, že si o něčem zuřivě povídají. Meda pocítila, že i když jí Rosie i její panička přirostly k srdci, dál s nimi jít nechce. Tuze jí to táhne k jejím bleším kamarádům. A tak se rozloučila, naposledy pošimrala Rosie na bříšku a hupsla zpátky na lavičku. A jak to s tou pěticí blech bylo dál, to se dozvíte zítra. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný sobotní večer z dvojky, přátelé. Už je za chvíli Úžasné životy. Ve 20.30 uvedeme stopy fakta tajemství. Přijde Stanislav Motl. V 21 hodin Václav Kopta a jeho zlaté časy. No a ta nejbližší půlhodinka, jak už jsem říkal, patří úžasným životům. Charismatický herec Radoslav Brzobohatý patřil k hvězdám jeviště, filmového plátna i televizních obrazovek od 60. let. Režisér Jiří Adamec obsadil Radoslava Brzobohatého ve svých seriálech Rodáci, Dlouhá míle nebo v televizní inscenaci Klec. Kdyby mohl vrátit čas, viděl by ho rád v roli Shakespeareova Romea nebo Hamleta. Teď na něj vzpomíná jako na báječného muže, silného charakteru, profesionála a skvělého kamaráda.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
4: Radoslav Brzobohatý podle Jiřího Adamce.
5: Dobrý den, já se jmenuji Jiří Adamec a jsem režisér, teda byl jsem režisér, teď už jsem důchodce. Radek Brzobohatý byl můj kamarád, si myslím, protože jsem ho navštěvoval u něho doma v Říčanech. A nejen v Říčanech, ale také tady navštěvený, když bydl na Václavském náměstí v Praze. A jinak jsem ho měl rád, protože to byl úžasný chlap.
6: Role, ty jsem nikdy nepočítal, byly velké i malé. Na některé jsem zapomněl současně s tím, jak spadla opona za posledním představením. Jiné si zase pamatuju tak dobře, že na ně nemohu zapomenout, i kdybych chtěl.
5: Jsme spolu probírali většinou práci. To je zajímavé, že v tyhle ty branči, když se lidi potkávají, tak spolu mluví často především o tom, co spolu dělají a co je spolu čeká, nebo v čem právě jsou oba namočení společně a věnují tomu většinu času, který spolu tráví. A to mě samozřejmě potkalo i s Radkem. Byl to chlap se vším všudy, akorát netrpěl žádnou chlapskou nemocí, jakože podle mýho názoru to nebyl pijan, ani neholdoval kouření žádným mužským neřestem. V každém případě to byl Moravák z Valašska. A on nebyl zase tak starý, aby druhou světovou válku zažil jako dospělý chlap, spíš jako kluk. A s tím se nemohl nesetkat nikdo, kdo žil v té době, protože to bylo na denním pořádku a tím pádem i Valach, Radek Brzobohatý, musel někde na Moravě ty situace potkávat.
6: Na Valašsku ten průběh ty války byl Kapánek trochu drsnej, a nebyly to příjemné okamžiky. Potom se vrací celý život, to je otázka života a smrti. Tak nějak člověk to začne chápat nějak po 30 teda, že jo? Ale v okamžiku, když tohle si člověk uvědomí, když je mu těch 8, 9, 10 a vidí mrtvoly a vidí oběšený lidi za ty války, to jsou strašlivé věci. Člověk je tím poznamenaný nějak svým způsobem na celý život. Ne, že bych měl nějaké stresy, jako tady takhle, ale ten totální odpor k jakémukoliv násilí, ať drobnému nebo velkému, prostě je tak strašně silný, právě protože jsem to jako dítě zažil, že všechny ty násilnosti, které se dneska pášou a páchat i budou, máš takový svět, nejenom, že mě cizí, ale jim je to odporný, prostě je to, prostě je mě z toho zle.
5: Sice byl Valach, ale spíš to byl vinař. Měl rád víno a myslím si, že mu i rozuměl.
7: Tak dost. Ta přece schází housle. Co pak to neslyšíte?
8: No slyšíme, no vidí, jo. Ale přece nebudeš rád sám sobě.
7: Proč bych nemohl rád sám pro sebe? Budu rád s váma a pro vás.

0: on byl muzikant, on hrál na housle a rád hrál, i když to neuměl úplně nejlépe, ale nikdy jsme se neopili spolu do té míry, že bychom na konci seděli u sklenky a hráli a on hrál na housle a já zpíval, protože já zpívám špatně a on nehrál bůh ví jak na housle. Ale hudbu měl velmi rád a myslím si, že vztah měl k hudbě opravdu velmi srdečný.
1: Muzika šla se mnou vlastně nějak od malička. Doma jsme sice moc ani nespívali, ani se nemuzicírovalo. To spíš teda muzicíroval řemen z ruky naší maminky. Ale v prostředí, kde jsem v mládí pobýval, tedy na Valašsku, tak tam bylo muziky habaděj. Nebo na gymnáziu, v hudební škole. Prostě ta muzika byla kolem nás každý den a byla strašně hezká. Když jsem chodil do hudební školy, tak kde jsem teda se učil hrát na housle, tak jsem spíš chodil za ty housle, než na housle. Protože v té době přece jenom ten fotbal byl pro mě přitažlivější, než učit se notečky. Nicméně takové první setkání vůbec s muzikou jako takovou byla lidová písnička. Nejenom valašská, ale vůbec moravská lidová písnička.

0: kolikrát byl na Moravě, to já samozřejmě nevím, ale on byl natolik zaměstnaný a vytížený člověk, že na nějaké soukromé záležitosti, výlety nebo radovánky tohoto typu podle mého názoru neměl moc času. Já jsem ho nikdy nezažil, že by řekl, já jsem Moravák. Nic takového jsem nezažil, ale on to měl sobě. On byl ten Moravák. On prostě byl člověk, který měl tu Moravu v duši a měl ji rád.
1: Co člověk má? Snad obrázek mladičké lásky v srdci svém? Krev jako voda oblázek jej umývá, však vzpomenem, když zapomenuli jsme již, ach, na pramen. Co člověk má? Snad vína přítulnou jen číš, již nejen svýma očima, ale i ústy slíbat smíš.
0: Jeho kladný vztah k kněžnému pohlaví byl u něho výrazný, že měl rád ženy a že měl rád krásné ženy a ženské kráse, že on rozuměl. A to, že byl gentleman, je u něho docela samozřejmé. On byl schopen se k ženám chovat tak, jak se mnoho mužů k ženám chovat neumí. A byl radost s ním být, když se mu někde líbila nějaká žena. Byl schopen udělat ženě radost. A toho bavilo, toho těšilo.
2: Já ženy nesmírně obdivuju. Já obdivuju vůbec jako lidi, kteří umějí to, co já neumím. U ženy obdivuju to, že mají v sobě prostě takový zázrak. Nejenom, že dávají život, což je pro mě něco nepředstavitelného, něco tak nádherného a to, co si neumí vysvětlit. Jsou na to jistě nějaké teorie, dokonce jako asi tohle, ale já prostě nevím. Ale jak žena dovede vnímat daleko intenzivněji a jinak život než muž? To jsou věci, které nejsou v zemi. Já jsem tak vychovaný z domu od táty. Táta byl dlouhá léta na moři, on byl námořník a dědek byl námořník a pradědek byl námořník. Snad právě proto, že dlouho byli na moři a byli bezženský, že? Tak potom k ženám měli právě tenhle ten krásný, nádherný vztah.
0: Radka jsem znal jako výborného manžela, chlapa, který dokázal v domácnosti být pozorným, ohleduplným, tolerantním manželem. Mám pocit taky, že před Jiřinou Bohdalovou byl ještě zamlada zamilován do nějaké ženy, která mu byla manželkou nějaký krátký čas nebo kratší čas. Možná ta Jiřina byla natolik velká osobnost, že ho okouzlila a to se mužům stává. Ale že bys hledal jako pro svůj život herečku nebo herečky, to jsem si nikdy nevšiml. A nebyla to jeho dominantní vlastnost. Určitě ne. On byl tak báječný chlap, že pro kteroukoliv ženskou o něho přijít muselo být velmi nepříjemné a velmi bolavé. Protože za Radka najít náhradu nebyla úplná legrace. Prostě jsou některé věci, které se v životě přihodí a těžko se s nimi srovnává kdokoliv z nás.
1: Co člověk má? Snad stesk a žal, jež srdce věrně sevřou ti, jako bys v dlani zavíral krvavou růži na pouti tím životem, co dal i vzal. Kde je, co dal? Co člověk má? Či pouze to, co zarmoutí, i času odolává dál a divě kvete na proutí?
0: My jsme sešli jako spolupracovníci, se kterých se potom stali kamarádi. Já jsem s Radkem pracoval vícekrát, a pokud jsem s ním nepracoval, tak jsem s ním pracovat chtěl, protože pracovat s ním byla veliká radost. Radek byl člověk, který byl zajímavý a přitažlivý i v soukromí A on takový, jaký byl člověk, takový byl i herec. Tou duší, kterou on ze sebe vyzařoval, tu měl i v tom herectví. A to bylo něco, co pro režiséra bylo velmi inspirativní nebo přitažlivé.
2: My když jsme točili takový známý film, je to film, který považuji já jako sám pro sebe za svůj nejlepší film a možná, že je to vůbec nejlepší film, který se natočil od roku 45 a to je Všichni dobří rodáci. A je to film o Valašsku. Je to podle skutečných příběhů, které se tam staly. Já ty lidi všechny jsem znal, dokonce i to Františka, kterého jsem tam hrál. Jsem na František Slimáček, byl z Kelče, kousek od Valašského Meziříčí. A takže to jsem chtěl říct, že s tím režisérem Vojtou Jasný, který byl taky Valach, ten pocházel z Kelče, ale študoval ve Valašském Meziříčí na Gimplu, a že byl, nebo je, o čut starší, tak s tím Vojtou jsme se bavili zásadně i při práci, zásadně valašsky. Však tam je aj ta baba, však na ní se podívají. Je strašně zvláštní, jak to v nás zůstane.
0: Tam jsem ho viděl, to je film Vojtěcha Jasného a tam on hrál krásnou velikou roli. To jsem viděl dávno předtím, než jsem ho obsadil. A tam byl báječný, tam na něj zapůsobil, ano.
3: Pozdrav pánbu.
4: Dejš to pánbu. Jak si nemůžu? Co si jemně a nevím co?
3: S Bohem, strýcu.
5: Chudák neví, že už je starý. Že síla není věčná, jako člověk není věčný. Nelež z posledního kobza. A kdo by měl odvahu ti to říct?
6: Zabrali jsme Kurfürstovo, připadlo nám Zášinkovo, a vstupte i vy další a uvidíte, jak bude vaše družstvo zkvétat. Sepněme se a už nikdy víc Čehy ani hod, ale stále bio.
3: Přesvědčování bylo už dost. Družstvo má dosud přes 2 miliony dluhů a zajívala je sběratelem funkcí. Za sebe i přítomné.
0: Já jsem měl touhu pracovat s Radkem dřív, například v seriálu Sanitka jsem ho chtěl, ale tam mi to nebylo dovoleno, nebo nebyl mi v rozpisu hereckého obsazení, mi nebyl schválen, protože těsně předtím se vysílal seriál Nováci, ve kterých hrál Radek hlavní roli a na některé odpovědné pracovníky tehdejší televize to bylo asi trochu moc práce pro jednoho herce. Kterou roli by měl hrát v Sanice, tak bych vám to, že vám to neřeknu. To by nebylo korektní ode mě, protože tu roli musel hrát jiný herec a ten ji odehrál také báječně a bylo by k němu nefér, kdybych řekl, že to měl hrát někdo jiný a on, že byl náhradník. Takže neřeknu.
7: Když se řekne herec, představují si někteří lidé, že člověk začne sypat z rukávu verše od Stařičkého, Podkoního a Žáka až po nejnovější prvotinu nadějného autora. V praxi to ale vypadá trošku jinak. Jedna stránka věci je profese, která nutí herce k tomu, aby recitoval a četl autory a básně, kterému režisér předepíše. Přitom to ale vůbec nemusí být v souladu s tím, co ten či onen herec má osobně rád. Já například při veškerém respektu nemám rád Březinu. Nebo lépe řečeno, moc mu nerozumím. A jako z udělání jsem jeho verše a komentář četl v televizním filmu, který točili v Brně. Mně vyhovuje Seifert, Nezval. Mám rád Heineho a Apollinéra, taky Jesenina a přitom Chlebníkova, ačkoliv ti dva jsou úplný protikpol. Já si vůbec myslím, že na to, co se komu v té které chvíli líbí, není vůbec žádný recept. Záleží na nátuře, temperamentu, náladě, prostředí a spoustě dalších věcí.

0: Radek hrál trenéra v seriálu Dlouhá míle, který já osobně jsem měl velmi rád a který jsem velmi rád režíroval a myslím si, že jsme spolu trávili spoustu času na Strahově a že to bylo velmi příjemné. Jako ostatně každá chvilka s ním strávena byla příjemná. Ten mechanismus kdysi tenkrát před rokem 89 byl takový, že režisér musel návrh na obsazení televizní inscenace nebo seriálu předložit nějakému nadřízenému orgánu v televizi a ten to podepsal nebo nepodepsal. A mohlo se stát, že některé jméno bylo třeba přeškrtnuto a bylo potřeba ho doplnit jiným jménem. A je možné, že Radek Brzo Bohatý asi pravděpodobně hrál ve více věcech, než nakonec hrál, ale on měl práce dost a byl hodně známý a byl divácky velmi oblíbený, takže on neměl zapotřebí si stěžovat nebo plakat. Nic takového jsem u něho nezaregistroval. Já si myslím, že Radka Brzo Bohatého nedokázal ovlivnit nikdo moc. On měl na věci svůj názor a byl to člověk, který, aspoň tak jsem ho já znal, že to byl člověk, který si za tím názorem stál a nebyl ochoten nikomu se uklonit nebo někomu poklonkovat nebo něco obětovat ze sebe za nějaký prospěch. To nebyl Radek Brzo Bohatý. A i to bylo na něm sympatické nebo důležité, že prostě nebyl z těch, kteří by vyžadovali. On spíš dával, než dostával. A myslím si konce, že raději dával, než dostával.
1: Já si myslím, že každý má kousek toho štěstí. Ono, zase, když je to, toho štěstí moc, tak není vzácný. Přestane to být to, najednou ten krásný okamžik právě toho štěstí. Takže toho štěstí, jak si v mém životě bylo, trochu, někdy víc, někdy míň, ale bylo, já myslím, že prochází to u každého člověka. Popravdě řečeno, já si někdy myslím, že jsem se narodil na šťastné planetě. Že jsem měl jako štěstí, ale takový zvláštní štěstí.
0: Víte, já jsem Radka Brzo Bohatého zažil jako dospělého chlapa. A žádný Romeo, nic takového nepřipadlo v úvahu, protože už byl zralý chlap a vlastně byl za zenitem těchto rolí. Ale nepochybně, kdybych ho znal jako mladého kluka, tak Romeo by mu podle mého názoru seděl. Nebo Hamlet. Velký shakespearovský úkoly. Já jsem ho na divadle tolik zase neviděl. Kdybych si měl vzpomenout na titul, ve kterém jsem ho viděl na jevišti, pokud si na něco mám vzpomenout, tak třeba na Krále Krysu. A tam byl báječný.
2: Petře, ty chceš jít pro ty prachy, když víš, že ti nemůžu pomoct?
3: A co je na tom?
2: Nemůžu ti pomoct, slyšíš? Já ti nemůžu pomoct!
3: Já vím od první chvíle, že mě nemůžeš pomoct. Já tobě ano, tak na co čekáš? Pojď.
2: Sotva stojíš na nohou. Hned, Petře, hned. Já musím přivést prachy. Táta na mě čeká.
3: Na mě taky. Jenomže já už se nevrátím, Kingu. Mrzák bez ruky v důstojnický uniformě, to u nás prostě nejde. V Anglii si potrpíme na dobrý vkus.
2: Jaký vkus? K čemu uniforma? Blbče, dostaneš doživotní rentu, balík prachu. Za pravou ruku dávají dvojnásob, ti to hodí nejmín 10 000.
3: Mě neukecáš. Jestli jsem kdy v životě za něco stál, tak jedině proto, že jsem vždycky chtěl od života všecko.
2: Žádný papírky. Neříkej mi sakra, že tady chceš chcípnout, to mě neříkej.
3: Nerozčiluj se, Kingu.
2: Tak ty chceš umřít jen proto, že by ti nepadla parádní uniforma, ty blbče! Záleží přece na jediný věci na světě! Aby člověk zůstal naživu! A aby vydělal prachy! Prachy! Všecko ostatní jsou keci!
3: Neměj strach, já to dokážu.
2: Jdeme. Počkej, Petře! Nikam nechoď. Zůstaneš tady.
0: My jsme spolu prožili spoustu nedělních odpolední, kdy jsme s mojí bývalou ženou Taťánou sedávali u Brzo Bohatých v Říčanech na zahradě, kde před prosklenou stěnou byl bazének se studenou vodou a tam se Radek rád koupal. A když jsme zasedli doma u kafíčka a u buchet jako venkovští kluci, tak s ním prostě bylo fajn. Bylo s ním prima a to není s každým. A je to vzácné. A myslím si, že jeho obrovská radost byl Ondra. Jeho syn. On byl strašně šťastný, že Ondra miluje hudbu a že tu hudbu umí produkovat a když Ondra hrál nahoře, cvičil a my jsme seděli dole, tak on přestal mluvit a my jsme poslouchali, jak Ondra nahoře hraje. A to Radka činilo šťastným.

odchod Radka bylo něco, co mrzelo, bolelo, trápilo nejenom mě, ale mnoho dalších lidí. Smrt často si bohužel nebere ty správné. On točil nějaký seriál ve dny, kdy zemřel, a pokud vím, tak dokonce, když ho odnášeli na nosítkách z jeho domu, kdy mu vlastně puklo srdce, tak řekl: Hani, prosím tě, říkal své ženě, zkáž, že dneska už to nepůjde, ale že jakmile se dám jenom trošku do pořádku, takže to natočíme. On byl profesionál opravdu tělem i duší. Miloval tu práci, kterou dělal, a kterou dělal dobře. Kterou dělal hodně dobře. Spán.

Na herce Radoslava Brzobohatého vzpomínal v Úžasných životech režisér Jiří Adamec. Natáčela s ním Lenka Nechvátelová. Mistrem zvuku byl Radim Dlesk, dramaturgii měl Jan Herget.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát herec, režisér a scénárista Jiří Mádl.
2: Myslím si, že u filmu je si jedna důležitá věc. Možná u všech velkých věcí, které trvají dlouho a mají spoustu překážek, je prostě důležitá motivace.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A teď už tu, přátelé, pro vás máme stopy, fakta, tajemství v premiérové řadě. Nacistická princezna, která tolik milovala svého tatínka. Tatínek, masový vrah, který chtěl Evropu osídlit nadřazenou árijskou rasou. A český vězeň, jemuž výtvarný talent zachránil život. To jsou hlavní protagonisté našeho příběhu. Příběhu o experimentální plantáži. O výzkumech s pečlivě opatrovanými rostlinami a plodinami a o lidech, kteří směli žít pouze do chvíle, dokud mohli otročit. Otročit ve jménu květin a ve jménu Třetí říše.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí stopy, fakta, tajemství.
1: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
5: Deníček Gudrun Himmlerové aneb zahrada v sousedství pekla. Kamenná brána a cesta lemovaná živým habrovým plotem. Osamělá borovice. A kolem rozlehlá zelená pláň. Vidím zrazivé rámy někdejší skleníků. Svého času tu kvetly květiny. Nad ním létali včely a čmeláci. Vědci tu zkoumali, mimo jiné, možnosti pěstování léčivých rostlin. Tedy i možnosti alternativní farmacie, alternativní medicíny. Na plantáži dřeli stovky otroků. 12 i více hodin denně. Dřeli na plantáži, které se oficiálně říkalo Byrinková zahrada. Rozkládala se v těsném soucitství pekla. Pekla zvaného Dachau. Byl červenec 41. roku, když se tu objevila teprve 12-letá dívenka. Jmenovala se Gudrun. Blond vlasy, modré oči a růžový nos, napsala její přešťastná matka na první stránku dceřina dětského deníku. Už jako dítě se prý chovala jako vzorná árijka. Její blízké okolí přezdívalo nacistická princezna. Toho červencového dne 41. roku byla dívenka v Dachau nadšená. Obdivovala pestré květy, skleníky s nejrozmanitějšími rostlinami a plodinami. Ještě plná šťastné nálady si do svého deníčku zapsala.
6: Papi nás přivezl do jednoho velmi, velmi rozlehlého

0: zahynout, včetně táboru pobočných, 70 tisíc vězňů. Svědkem červencové návštěvy byl také jeden z malířů vězňů, jejichž práci malá Gudrun tak nadšeně oceňovala. Pocházel z Čech. I on si psal deník. Ten však musel tajit a schovávat na nejrůznějších místech. V případě prozrazení mu šlo o život. Tehdy v červenci 41. roku rovněž i on zaznamenal své pocity. Byly ale úplně jiné než pocity malé Gudrun Himmlerové.
1: Přijelo přepichové auto a v něm frau Himmler, její dcera, žába jako vyžle v bílých šatičkách a s copánky na hubeném krku. Pak největší nacistický žijící básník Hans Jost, týž, který se proslavil svým výrokem o kultuře a revolveru. A nakonec nezbytný průvodce SS Obergruppenführer a generál zbraní SS Oswald Pohl, inspektor německých koncentráků. Bohorovná prohlídka plantáží nad zády skloněných a pracujících politických vězňů všech evropských národností. Prohlídka, jakou konávali králové a princezny, ovšem bez té pohádkové dobromyslnosti. Bezduchý obličej dámy v černých šatech, i tuto zavánělo gestapem, jsme tehdy pozorovali kradmo na záhonech, v magacínech, ve sklenících. Žába zřejmě považovala vězně za část rodinného majetku a milost paní snad ani za to ne.
0: Jméno pisatele Karel Kašák, předválečný novinář, vedoucí kladenské filiálky Českého slova, reportér, protulí odvážnými články proti sudetoněmeckým headlinovcům, kteří již v polovině 30. let rozpoutali pomocí teroru nevyhlášenou válku proti Československé republice. Začený již na počátku německé okupace. Bude to právě Karel Kašák, který také díky svým utajeným zápiskům uchová jedinečné svědectví o projektu zvaném Birinková zahrada v Dachau. V roce 1987 bude v pořadu Československého rozhlasu A léta běží vzpomínat na okamžiky, kdy se coby vězeň ocitl právě na Birinkové zahradě.
2: Nastala doba, kdy nás museli rozdělit do práce. Tak jsme se skupili, celá ta kladenská skupina, a protože vedle koncentračního tábora už byly vybudovány od podzimu 1938 velké, 2 čtvereční kilometry velké plantáže, SSácké plantáže letivých bylin, tak teď hledali zahradníky. A my jsme se skoro všichni šmahem přihlásili jako zahradnicí. Zahradníkem byl advokát, zahradníkem byl malíř pokojů, zahradníkem byl obchodník a tak dále. A poslali nás na ty plantáže, kde denně pracovalo 1200 vězňů, a naše skupina, počtu asi 25 vězňů, jsme se dostali ke skleníku číslo 2, těch skleníků tam bylo 5, a sice ke kápovi Vamzrovi.
0: Za zřízením Birinkové zahrady neboli plantáže nevstal nikdo jiný než milovaný papy slečny Gudrun, Heinrich Himmler, absolvent zemědělské fakulty v Mnichově, už jako student posedlý údajně novátorskými metodami zemědělství, rovněž ale už tehdy posedlý spiritismem a tajnými okultními naukami. Nyní, co by všemocný Reichsführer, duchovní otec jednotek SS a druhý muž třetí říše, má dvě velké životní vize. První, zlikvidovat mimo jiné na 11 milionů mužů, žen i dětí. Lidi, kteří mají tu smůlu, že se narodili jako Židé. A druhá vize, přesvědčit národ, aby beze zbytku naplňoval ideologii německého nacionálního socialismu, ideologii krve a půdy, tedy zpět k pomyslným kořenům, k čistým germánským árijcům a ovládnou svět. Himmler věří v návrat k půdě, věří v renesanci čisté německé rasy skrze zemědělství, skrze půdu. A proč zrovna Birinková zahrada v koncentračním táboře Dachau? Její význam umocnilo mimo jiné nacistické vojenské tažení směrem na východ.
1: Cílem této války rovněž bylo získat půdu pro německé farmáře, kteří měli východ kolonizovat, což ale naráželo na řadu nedostatků. Jedním z těchto nedostatků bylo, že Německo nemělo dostatek umělých hnojiv.

0: Východní oblasti totiž byly a jsou velmi rozsáhlé. Třeba zrovna tolik potřebný syntetický amoniak potřebný pro hnojivo byl za války využíván na výrobu munice. Hledaly se tedy alternativní metody.
1: Četli jsme ze studie německé historičky, doktorky Anny Sudrovové, Bylinková zahrada v Dachau, historie a důsledky zemědělských pokusních ploch koncentračního tábora Dachau. S knihy rovněž zjistíme, že Bylinková zahrada měla také posloužit nacistické reformě lékařství a výživy, rovněž třeba výrobě léčiv a luxusního zboží, včetně například kosmetiky do dnes známé firmy Veleda. Kosmetiky vyrábené na bázi rostlinných surovin. Zkoumali se tu také možnosti, jak pomocí rostlin nahradit určité potraviny. Jednoduše řečeno, Heinrich Himmler chtěl, aby se Německo stalo méně závislé například na dovozu cizích léčiv a také některých druhů koření, například pepře. Jak již vzpomínaná historička Anna Sudrová napsala, název Bylinková zahrada je úmyslně zavádějící. Vyvolala představu klidného až idylického prostoru, jenomže tu vládla ďábelská kombinace masově nucené práce a brutálního násilí. Nepředstavitelná dřina za každého počasí, tělesné tresty, smrt. Jak se můžeme ze zápisku vězně Karla Kašeka dozvědět, otročila tu i velká skupina Čechů.
0: Plantáže to byly rozsáhlé zahradnické podniky pro pěstování léčivých, kořených a čajových bylin patřící říšskému velení SS. Léta tu pracovalo denně mnoho set vězňů, od hrubé práce zednické až po nejjemnější práci vědeckou. Byli to četní čeští lidé, kteří jako zedníci stavili plantážní budovy a zakládali zahradnické záhony, a byli to mnozí čeští židé, kteří za velkého týrání na úzkokolejné dráze sváželi úrodnou prst na pískový podklad dachauské plantáže. Pátrání Stanislava Motla po nacistickém experimentu, jehož cílem byla potravinová soběstačnost nové Evropy, složené pouze z vybraných příslušníků tzv. Čisté árijské rasy, pokračuje.

0: Birinková zahrada se rozkládala na východní straně koncentračního tábora, na místě bývalého rozlehlého močálu. Vězni byli nuceni nejprve vykopat kilometry odvodňovacích příkopů. Až dopadnutí museli na močalovitou půdu navážet zeminu. Během prvních 5 let tu vězni i za cenu obětí vytvořili 150 hektarovou plantáž. Později to bylo 210 hektarů. Areál Birinkové zahrady to však zdaleka nebyly jenom pole a záhony. Byly tu výzkumný ústav, správní budova, skleníky, sušárna, zpracovna koření, také prodejna. Výsledky otrocké práce vězňů se totiž také prodávaly lidem z okolí. Koncentrák, tedy jeho představitelé, slušně vydělávali. A jaké to měl postavení námi známý vězeň Karel Kašák? V roce 1987 v pořadu Československého rozhlasu Léta běží vyprávěl.
1: 6členná skupina politických vězňů v Dachau byli zavřeni do jedné místnosti s rozkazem malovat léčivé byliny, které byly na plantážích pěstovány. Naším úkolem bylo malovat ty květiny, vždycky si najít na těch plantážích ten nejlepší vzor, tu nejlepší květinu a podle toho ji nakreslit a namalovat. Já umím malovat od dětství, díky Mikuláši Alšovi, jehož každou polednici jsem jako klub obkreslil.
0: Karel Kašák využil toho, že Heinrich Himmler inicioval vytvoření kompletního herbáře léčivých rostlin a k tomu potřeboval kvalitní výtvarníky. Karel Kašák mezi ně patřil. Mimochodem, Himmlerův herbář nikdy nevyšel. Karel Kašák tomu ještě napsal.
2: Využil jsem také své schopnosti malovat a kreslit a zachycoval jsem akvarelem výsledky vědeckého bádání v urychleném růstu zeleniny a travin, které tu v druhém skleníku a kolem něho prakticky prováděl doktor Fahrenkamp z Mnichova. Ta práce mi vlastně zachránila život.
0: Zmíněný doktor medicíny Karl Fahrenkamp byl osobním lékařem Heinricha Himmlera. V Dachau, kromě jiných aktivit, experimentoval právě s rostlinami. Účel využít lidové léčitelství, léčivé rostliny, pokusit se, aby výnosy byly co největší. Na místě je malé odbočení. Byla už zmínka o studii doktorky Anny Sudrovové, Birinková zahrada v Dachau, historie a důsledky zemědělských pokusních ploch koncentračního tábora Dachau. Jak už víme, autorka tu píše také o některých cílech dobyvačné války nacistů na východ a o nutnosti zajistit půdu pro německé farmáře, kteří měli východ kolonizovat, což byla podstata ďábelského plánu, označeného jako generální plán Východ. Citujeme nyní z knihy Cesty za oponu času.
2: Šlo o nacistický plán genocidy obyvatelstva teritorií okupovaných nacistickým Německem ve východní Evropě. A po ukončení této genocidy o kolonizaci těchto území německým obyvatelstvem. Tato genocidní politika se netýkala, což si dnes leckdo neuvědomuje, zdaleka jenom Židů, ale i dalších slovanských obyvatel, včetně Čechů. Z dochovaných dokumentů dodnes mrazí. Už také proto, že výkonní plánovači byli úctyhodné vědecké kapacity, lidé s univerzitními tituly, intelektuálně zdatní, chladnokrevní, bezcitní. Lidé, kteří ve své vědecké kariéře úspěšně pokračovali, i po skončení války.
0: V dokumentu Generální plán Východ můžeme najít třeba i tuto pasáž.
2: Předpokládá se, že počet přesídlenců pro okamžitou kolonizaci východních oblastí po skončení války bude činit 4 550 000 lidí. Uvážíme-li růst obyvatelstva zvýšením porodnosti a do jisté míry i přílivem přesídlenců z jiných území obývaných germánskými národy, je možno přibližně do 30 let počítat pro kolonizaci těchto území se zhruba 8 miliony Němců. Na uvedených 8 milionů Němců připadne podle plánu 45 milionů místních obyvatel neněmeckého původu, z nich musí být 31 milionů z těchto území vysídleno.
0: A jaký je pravý význam slova vysídlení? Likvidace. Fyzická likvidace. Ono zmíněné číslo 31 milionů vysídlených lidí však mělo být podle dalších studií nacistických plánovačů ještě vyšší. Až se měl ustalit zhruba na 50 až 60 milionech lidí. A součástí generálního plánu Východ byly také experimenty v zemědělství, včetně bylinkové zahrady v Dachau. Hlavním garantem tu byl Německý výzkumný ústav pro výživu a zásobování potravinami. Ze studie doktorky Anny Sudrovové se můžeme dozvědět.
2: Ústav podléhal organizaci SS. Jedním z akcionářů byl Oswald Paul, důstojník a posléze generál SS, vedoucí hlavního hospodářského a správního výboru SS. Mezi úkoly instituce patřilo například pěstování a výzkum koření léčivých bylin, zásobování německých, ale i zahraničních trhů německými drogami. Termín droga se tenkrát používal ve smyslu sušené rostlinné nebo živočišné látky, ať už koření nebo léku. Bylinková zahrada v koncentračním táboře Dachau byla v duchu nových metod obdělávána biodynamicky.
0: Šlo o alternativní způsob hospodaření. Vycházelo mimo jiné z učení rakouského filozofa, sociálního myslitele, také zakladatele antroposofie, Rudolfa Steinera. Co je to antroposofie? Vychází z mystického pohledu na podstatu člověka, přírody a nadsmyslových duchovních světů. Vychází také z ezoterie. Steiner propagoval správný vztah například mezi polním hospodářstvím, pěstováním ovoce a chovem zvířat. Přičemž za obzvlášť důležité Steiner pokládal oživení půdy a udržení trvalé plodnosti. Ve jménu těchto a dalších metod, ve jménu honby za vyššími výnosy a také proto, aby na dobytých územích měli germánští osídlenci dostatek potravy, na plantáži koncentračního tábora Dachau lidé, jak už bylo uvedeno, dřeli. Za každého počasí, takřka bez odpočinku. Opět zalistujeme v deníku vězně Karla Kašáka.
2: Žili jsme jen nadějí, že to vše brzy skončí a pracovali jsme jako dobytek bez špetky lidské důstojnosti. Při namáhavé práci na plantážích, například při pletí lánů kalenduly, nesměl si nikdo ani kleknout, ani sednout, ani ulevit v podřepu, nesměl nikdo ani promluvit, ani se ohlédnout, nebo ve velkém parnu si udělat jakékoliv pohodlí.
0: Kalendule. Tuto rostlinu známe spíše jako měsíček lékařský. Jde o účinnou bylinu používanou v tradiční medicíně, také kvůli protizánětlivým a protibakteriálním vlastnostem, nebo i k léčbě kožních problémů. V roce 1942 už bylo zjevné, že bylinková zahrada v Dachau nezůstane osamocena. Jak ve svém deníku psal český vězeň Karel Kašák.
2: Koncem ledna 1942 koná se na plantážích pracovní konference hospodářských činitelů říšského vedení SS za předsednictví SS Obergruppenführera Paula. K tomuto účelu zakreslují podle rozkazu do mapy ta místa, kde SS panstvo zřizuje nebo hodlá zřídit SS plantáže. V Novém Jičíně, v Dolním Kubíně na Slovensku, v Hodoníně, v Hustopečích, ve Znojmě a v jiných částech Evropy.
0: Bylinková zahrada prosperovala. Například z vedení tábora a se souhlasem Heinricha Himmlera bylo rozhodnuto prodávat přebytky obyvatelům v okolí. Pro Karla Kašáka to byla šance. V roce 1987 v rozhlasovém pořadu A léta běží vyprávěl.
1: Mezi těmi 1200 politických vězňů pracovalo několik civilních zaměstnanců zahradnických mistrů. Mezi nimi jsme objevili dva antifašisty, kteří bydleli ve vesnici Hebershausen za koncentračním táborem. A tito dva zahradníci nám odnášeli dopisy, dávali je na poštu buď ve vesnici Hebershausen, nebo v městě Dachau, nebo dokonce v Mnichově, a nebo zase naopak na svou adresu nebo na adresu svých příbuzných přijímali dopisy a balíčky z domova a roznášeli to potom zase mezi nás při práci na plantážích.
0: Troufalost Karla Kašáka šlo tak daleko, že si z domova nechal tajně poslat fotoaparát a začal tajně fotografovat. Spojil se s dcerou německých sociálních demokratů Marii, která pracovala ve fotolaboratoři. Oba tak uchovali jedinečné svědectví nejenom o Bylinkově zahradě, ale hlavně o zvěrstvech, které se v Dachau každodenně odehrávaly.
1: Já jsem fotografoval kamarády, různé scény z vězňů, hromadu mrtvých, umučených vězňů odvážených do hromadného hrobu. Odchod vězňů do práce přímo za zády SS-áckého komandofíra na plantážích, který pocházel od Karlových varů, jmenoval se Jenč a byl to zuřivý henlajnovec, který týral zvlášť české vězně na těch plantážích tím, že najížděl na ně se svým jízdním kolem. Když jim poručil poklusem im Lauschritt marsch, poklusem poklus, tak na ně najížděl na lejtka a na paty. Tak já přímo za zády tohoto komandofíra ve vzdálenosti asi necelých 4 metrů z oken kovárny vyfotil celou tu skupinu vězňů, jak odchází z práce. Z plantáží do koncentračního tábora na večeři a na noc. Hromady mrtvých kamarádů. Nemáte představu, jak taková mrtvola vypadá. Kost a kůže. A nebo ten valník plných mrtvol. Tady to vidíte na té fotografii, která je před náma.
0: Děsivé scény se odehrávaly i přímo v Bylinkově zahradě. Jak Karel Kašák psal.
2: Začátkem března 1941 rukuje na plantáž několik set duchovních. V téže době pracuje trestní oddělení, skoro vesměs židé, za nepředstavitelného týrání na zvlášť ohraničeném úseku plantáže. Koncem dubna 1941 začíná na zadním konci plantáže hromadné střílení židů. První obětí je mladý český žid, který byl z vtipu SS-many poslán za linii stráží a takzvaně na útěku postřelen. Postřelen tak, že mu musela být amputována ruka. Byl povoláním pianista.
0: Je 29. duben 1945. Do koncentračního tábora Dachau vstupují příslušníci americké armády. Jsou zděšeni z toho, co tu vidí. Plné vagony mrtvol. Vězni, kteří připomínají spíše chodící kostry. Tábor je svobodný. A Karel Kašák už doma v Praze si do svého deníku zapíše.
2: Na plantážích v Dachau už asi nekvete kalendula majorán ani miliony gladiol potřebných pro výrobu vitamínu C. Dnes kvetou na plantážích Dachau americké úsměvy a v rukou tamních německých dětí americká čokoláda.
0: Karel Kašák odejde z tohoto světa v roce 1991. Bude mu 86 let. Zhruba o 10 roků později stojím před moderní vilkou. Nachází se v zahradní čtvrti nedaleko Mnichova. Vím, že tu žije paní Gudrun Burovicová. Ano, někdejší modrouká a copatá dívenka nadšená z návštěvy Bylinkově zahrady v Dachau. Po válce pak nějakou dobu zaměstnankyně západoněmecké zpravodajské služby BND. A také vlivná příznivkyně organizace Stillhilfe, neboli Tichá pomoc. Organizace pomáhající mužům a ženám stíhaným pro nacistické zločiny. První kontakt s paní Gudrun mi nevyšel. Mluvit odmítla. Po druhé byla vstřícnější. Ano, můj otec byl Reichsführer SS a já vždycky budu Himmlerová, řekla. Snažil jsem se v ní rozpoznat tu nevinnou dívenku, to vyžle v bílých šatičkách, jak ji tehdy viděl vězeň Karel Kašák. Přede mnou ale stála stará paní v brýlích, která se mě mimo jiné snažila přesvědčit o tom, že mezi SS-many bylo prý hodně Čechů. Zřejmě tomu nesmyslu opravdu věřila. Tak jako vždy věřila, že měla milujícího otce, který nikdy nikoho nezabil a šlo mu jen a jen o blaho německého národa. Paní Gudrun Burovicová zemřela v roce 2018. Bylo jí 88 let. Kdo ví, jestli si uchovávala svůj deníček a jestli si někdy ještě vzpomněla na návštěvu Bylinkově zahrady v Dachau, jestli si vybavila prostudněné lány rostlin či krásné obrázky botanických malířů, tedy i českého vězně Karla Kašáka. A že se na plantáži odehrávalo každodenní peklo. S tím by paní Gudrun zřejmě nesouhlasila. Byla přece oddanou dcerou svého otce. Až do svých posledních dnů.

0: Stopy, fakta, tajemství. Další díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Tak to byl další díl cyklu Stopy, fakta, tajemství. Autor Stanislav Motl, dramaturgie Magdalena Šorelová, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, spolupracoval Libor Vacek, zvukovým designérem byl Petr Šplíchal.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
2: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
0: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
2: Kde je hranice úniku?
0: A jak se u černé díry mění vnímání času?
2: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
0: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
2: Meteor z planetária.
0: Chcete být u toho?
2: Více informací najdete na webu Dvojky.
3: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
6: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
5: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
7: 666. Úžasné, pane doktore.
6: Neuvěřitelné.
5: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: Zlaté časy s Václavem Koptou.
8: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy a od mikrofonu z rozhlasového studia na pražské Hanspaluce vás zdraví váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Tak tedy Zlaté časy. To je slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie anebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev. Holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli. A jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, a nebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A nebude chybět ani citát. Umění není pravda, ale lež, která umožňuje poznat pravdu. Pablo Picasso.

úvodu dnešních Zlatých časů jste slyšeli kapelu Holís a také Helenu Vondráčkovou. Víte, jsou okamžiky v životě herců, při kterých se nám zastaví srdce. Přichází to ve chvíli, kdy se podíváte do diáře, anebo vám zavolá někdo z produkce a vy zjistíte, že v jednom večeru máte hrát na dvou místech. Sice v Praze, ale na dvou jevištích ve dvou různých hrách. Nestává se to pravda často a vlastně nemá ani smysl teď pátrat po tom, kdo tento karambol termínový způsobil. Nastává horečnaté přemýšlení, jak tuhle ožehavou situaci vyřešit. Podařilo se to i nám, když před několika týdny jsme podobnou situaci řešili. Dopadlo to v podstatě bez ztráty květinky. Podařilo se nám totiž najít takovou variantu, která nezpůsobila vážnějších ohrožení ani jednoho, ani druhého představení a já dokonce musím říct ani toho třetího. Totiž vyřešilo se to tak, že já jsem na Pražské Kampě odehrál první polovinu představení a můj kolega, který ten samý večer hrál na nedaleké první scéně, což je vzdušnou čarou vlastně pár metrů od Pražské Kampy, tak ten zase hrál pouze v prvním dějství představení v Národním divadle. Tudíž byla možnost, aby my dva jsme se prohodili během přestávky, která probíhala na Pražské Kampě a my jsme se pokusili s kolegyněmi, tedy z garderoby i z make-upu, mou maličkost urychleně, skoro bych řekl expresně, převést z Pražské ostrovní ulice autem na Horní Malostranské náměstí, kde už na mě čekali kolegové s představením od Williama Shakespearea. Obrovskou výhodou této, jak to nazvat, lokační operace, skoro bych řekl logistického zázraku, tak velkou výhodou bylo to, že zatímco na Kampě jsme začínali v 19 hodin, Shakespeare začínal ve 20 hodin a 30 minut. Pravda, moc veliká časová kapsa na můj přesun, přelíčení, převlečení nebyla. Ale protože jsme všichni profesionálové a vzali jsme to jako velkou výzvu, vše klapalo neže na minuty, na vteřiny, přátelé. A já jsem skutečně, aniž bychom byť jedinou pikosekundu zpozdili začátek představení Williama Shakespearea, já jsem to stihnul, všechno bylo připraveno tak, že jsem spokojeně vplul do úplně jiné role, než té, kterou jsem hrál na Pražské Kampě. Neohrozili jsme ani jedno představení, diváci nemuseli jít domů a nebyli ochuzeni a dokonce někdo mi říkal, že to považovali za milé zpestření, to, že v první polovině představení na Kampě hrál Václav Kopta a tu druhou půlku tu odehrál můj kolega, který přišel z nedaleké první scény. Jsou to zázraky a navíc tam je obrovský benefit v tom, že já a Igor Orozovič, což je ta alternace, my jsme si tak strašně podobní, přátelé, že možná někteří diváci a zejména divačky ani ten rozdíl nepoznali. Jako bych slyšel takové lehonké uchechtnutí u některých svých posluchačů, já vám to, přátelé, odpouštím, pochopitelně to myslím jako ironii. My jsme tady od toho, abychom si především pouštěli hezké písničky. O tu další se postará Paul Simon. Many's

Před několika týdny jsme byli na pravidelné večeři s našimi přáteli, mezi které patří také Jakub Suchý, to je syn Jiřího Suchého se svojí ženou Tamarou. No a on mi vzkázal od svého tatínka, od Jirky Suchého, že by mě rád viděl, že jsme se dlouho neviděli. Tak jsem vlastně si uvědomil, že už je to více jak rok, co jsem byl naposledy u Jiřího na Ořechovce. A tak jsem učinil ty správné kroky k tomu, aby jsem to odčinil, aby jsme se zase po nějakém čase sešli. A ta schůzka už proběhla a já jsem z ní měl velkou radost, protože když jsem na té Ořechovce zvonil, ještě než jsem tak učinil, uvědomil jsem si, že poprvé jsem v tomhle nádherném domě v Pražských Dejvicích byl poprvé a teď mě úplně zatrnulo, když jsem si to spočítal. Před více jak 41 lety, přátelé, to byly ty první námluvy, kdy mě k sobě Jiří pozval, abychom společně vytýčili spolupráci, abychom si řekli, co by mě mohlo v semaforu bavit a čekat a co také ne. A bylo to bezvadné v tom, že já jsem už vlastně co by student měl možnost v pražském semaforu, tehdy ještě na té původní adrese na Václavském náměstí, tak jsem měl možnost hostovat. Bylo to v 5. ročníku mých studií na Pražské konzervatoři a byly to krásné, mladé, zdravé časy. Já jsem byl plný elánu a radostí bez sebe z toho, že jsem nemusel, tak jako mnozí mý spolužáci, putovat na nějakou štaci. To znamená, že jsem zůstal v Praze a co víc, já jsem zůstal u muziky, protože já jsem se v čase své mladosti stále ještě nebyl schopen rozhodnout, zda chci být muzikantem anebo hercem. Pořád jsem tak vlastně přebíhal od klavíru na jeviště a semafor pro mě představoval ideální spojení obou těchto mých talentů, protože pokud šlo o muziku, tak já jsem nemohl dopadnout lépe, protože v té době byla kapela plná skvělých jazzmenů, hrál tam také Ferda Havlík, Evžen Jegorov, Jirka Hájek, na bicí skvělý klavíristé, Rudolf Danda, no zkrátka, co jméno, Pavel Greifoner, vynikající jazzový basista. No, já jako mladý kluk jsem se zatraceně měl co učit, ale také jako začínající textař jsem se přes rameno díval tomu nejlepšímu z nejlepších, a to mám na mysli Jiřího Suchého. Tak je pravda, že jsem musel se smířit s tím, že to je autorské divadlo a že ta hlavní část tedy té slávy v představení semaforských jde za protagonisty a těmi byli a také dodnes jsou Jitka Molavcová a Jiří Suchý. Já jsem to velice brzy pochopil, ne vždy jsem z toho byl úplně nadšen, ale aspoň jsem se naučil, že člověk musí počítat jak s těmi tučnými lety, ale že někdy se může stát i v autorském divadle, že na vás třeba autoři trochu pozapomenou, i taková sezóna se odehrála, ale nikdy jsem to nebral nějak úkorně, neurážil jsem se, byl jsem trpělivý a můžu říct, teď s odstupem a se vší zodpovědností, že se na roky, a bylo jich hodně, na roky strávené v semaforu dívám s velikým vděkem. Na tohle všechno jsem myslel i teď, když jsem na Ořechovce zvonil, byl jsem přijat a krásně jsme zavzpomínali, popovídali jsme si, hodně jsme se zasmáli a já pořád přemýšlím o tom, jestli by mě to tenkrát v polovině 80. let minulého století vůbec napadlo, že ještě v roce 2026 setrvám v takto přátelském a milém rozhovoru s člověkem, který dlouhá léta určoval mé umělecké kroky. Teď mám na mysli samozřejmě Jirku Suchého. Jsem osudu vděčný za to, že to takhle se mnou sehrál, že jsem ty roky strávené v semaforu mohl s takovou velikou chutí vlastně použít ve svých zkušenostech, protože já jsem se v semaforu naučil mnohé a proto vždycky na ty roky i na všechny návštěvy na Pražské Ořechovce budu vzpomínat s velikou pokorou a s velikou láskou. Jirko, veliký dík. Samozřejmě teď nemůže zaspívat nikdo jiný než Jiří Suchý a písnička se jmenuje Kubistický portrét. Stále posloucháte

Nedávno mi jeden spolužák poslal černobílou fotografii, na které se společně vyfotila kompletní sestava všech tříd, které právě absolvovali poslední třídu základní devítileté školy tady u nás v Praze na Hanspalce v Sušické ulici. A tak mě to potěšilo. Byl to opravdu takový kaleidoskop vzpomínek, který ostatně to znáte sami. Vždycky člověku běží hlavou, když se díváte do tváří těch spolužáků. Někdy marně vzpomínáte na jména učitelek a učitelů. Někdy vám naopak okamžitě naskočí jméno třeba vaší první lásky. No a takhle s podobnými pocity jsem se díval i na tu velkou černobílou fotografii a marně a zoufale jsem hledal svou tvář. Objevil jsem ji ne podle sebe, ale podle kamarádů, kteří mě obklopovali, a tak jsem si říkal, tady se někde Safra Porte musím vyskytovat i já. A pak mi došlo, že ten podivně ostříhaný mladík, který připomíná, jestli si vzpomenete třeba na film Motýlek, Steve McQueen, když byl ostříhán tak potrestanecku, abych řekl, tak takový hubený mladík s nějakou trávou v ústech a s přidrzlým úsměvem se tam zubí taky, a mně pak došlo, můj ty bože, Václave, to asi budeš ty. A divil jsem se, kde jsem přišel k tomu neuvěřitelnému designu svých vlasů. A vzpomněl jsem si, že tenkrát se mi dostala do ruky taková kadeřnická pomůcka. Nevím přesně, jak to odborníci nazývali, ale byl to vlastně takový strojek na seřezávání vlasů, možná i vousů. Byla to taková podivná černá plastová věc, tedy plastová, prostě černý vixlajvant, umělá hmota, do toho se vložila obyčejná žiletka. Vzpomínáte, přátelé, a byl to takový hřeben s žiletkou uvnitř. Samozřejmě v rukou zkušeného kadeřníka se dali s tímto zařízením dělat zázraky. Nevím už, jak se to dostalo do ruky mě, mám pocit, že v tom měl prsty tehdy můj starší bratr, který se možná i zpětně pobavil, když viděl, co jsem si s tou žiletkou na hlavě vytvořil já. Vím, že to fungovalo tak, že jste si namočili vlasy, učesali jste si je a potom krátkými pohyby, jako kdybyste se česali, ovšem se žiletkou, jste zkracovali svůj účes. Tím, že jsem to v životě neuměl, jsem si způsobil něco, co skutečně po vyfénování připomínalo spálenou krajinu nebo krajinu na měsíci. Nebo když si představíte, pokud se prožene nějaká větrná smršť třeba v Beskydech, tak jak vypadají ty polomy. No, vypadal jsem úplně děsivě a snažil jsem se postupně zachraňovat tu pravou, tu levou část své hlavy. Tenkrát jsem ještě měl vlasů na rozdávání. Dnes, kdy už oba své vlasy dobře znám, bych si takový zásah dovolit vůbec nemohl. No, v tu ráno mi naskočilo i samozřejmě to pobavení, které jsem způsobil mezi svými spolužáky. Pak mi nějaká spolužačka poradila, ať zkusím tužidlo. Tenkrát nebylo jednoduché takovou věc sehnat, tak mě poradili a já jsem používal citronovou šťávu. Vidíte, já si to pamatuju dodnes. A tou citronovou šťávou jsem si natužil ty ohořelé františky, které zbyly z jinak mých docela hezkých vlasů. Vzpomenete-li si na třeba film Sněženky a Machři, tak to mě bylo 16 nebo kolik, ano, 16 let. A tam jsem měl docela husté, dlouhé blond vlasy a možná, že právě se mi podařilo tento účes do sněženek dostat díky tomu, že jsem růst svých vlasů podpořil tímto ďábelským kadeřnickým zásahem. Teď je před námi nahrávka kapely First Class.

Před pár dny jsme se rozloučili s kamarádem, s kolegou, rozhlasovým moderátorem, DJem, noční můrou, chcete-li, s Luďkem Hrzalem. Já už jsem o jeho dlouhém boji se zákeřnou nemocí ve Zlatých časech mluvil. Věděli jsme všichni, kteří jsme mu byli blízcí, že ten boj, který svádí s největší pravděpodobností, nebude mít šťastný konec. To už tak někdy ta potvora zařídí, že i když se člověk snaží bojovat ze všech sil, tak ona nakonec zvítězí. Věděli jsme to všichni, ale nejlíp to věděl Luděk, který ale naprosto odmítal jakkoliv truchlit či rezignovat a ty poslední měsíce, já si troufnu říci roky života, věnoval tomu, aby se sešel se všemi lidmi, se kterými si normálně v běhu praktického života nemáte čas ani zavolat. A my jsme se všichni postupně vystřídali u něj v bytě a vůbec jsme netruchlili. Byly to krásné okamžiky, ta setkání byla plná optimismu, vzpomínek a smíchu. Já tam byl se svou ženou Simonou a dodnes na ty chvíle strávené s Luďkem nezapomeneme, protože jsme se moc nasmáli a věděli jsme, že to je ten jediný způsob, jak se té potvoře, která se Luďkovi několikrát vrátila, vysmát do očí a dát jí najevo, že se zkrátka s ní nebudeme bavit. Dokonce jsme oslavili i Luďkovi 60. někdy v dubnu, kde už bylo jasné, že na tom opravdu není dobře a přesto přeze všechno se hrálo, se zpívalo, fotili jsme se, byli jsme rádi, že se vidíme a všichni jsme, i když jenom v duchu, nesmírně obdivovali tu statečnost, se kterou nás Luděk školil a dával nám najevo, že my všichni, a sebe v to počítám, kteří neustále naříkáme a fňukáme nad nejrůznějšími z tohoto pohledu trapnými neduhy, že bychom si z něj měli vzít příklad. Já tak určitě budu činit, jenom mě mrzí, že nebudu moct splnit svůj slib, který jsem na té oslavě Luďkových 60. pronesl. Totiž on mě požádal, jestli bych mu nezahrál mimo jiné taky jednu skladbu z našeho mládí, kterou Luděk měl moc rád. Tu písničku jsem napsal jako mladý student, jmenovala se Výmluvy a tenkrát jsme ji vyřvávali na všech společných mejdanech a Luděk projevil přání, jestli bych mu ji jako takový bonus k písničkám, které už jsem tam odehrál, nezahrál rovněž. Já jsem si na ní nemohl vzpomenout, protože jsem tu písničku třeba 30 let nehrál. Takže bohužel a pravil jsem větu, která byla zaznamenána fotoaparáty a mobilními telefony všech přítomných, kteří si ta vystoupení nahrávali. Já jsem tam totiž řekl, Luďku, já ty výmluvy teď nedám dohromady, ale slibuju ti jednu věc. Jestli se za rok tady sejdem na tvých 61, tak já ti ty výmluvy zahraju a budu u toho nahej. Tohle jsem pronesl, zaznamenali to všechny kamery a já jsem věděl, že když to tak dopadne, takže to udělám. Tak moc jsem si přál, aby Luděk vyhrál. Nakonec to tak nedopadlo, nicméně jsme se rozloučili, pokud se tak dá říct o posledním rozloučení, s úsměvem na tváři a s láskou v očích a v srdcích, protože Luděk si to zkrátka zasloužil. Byl to veliký frajer a za všechno a za všechny, kteří jste třeba poslouchali i jeho pořady na jisté komerční stanici, tak za všechny mi dovolte, abych mu poděkoval a abych mu tam nahoru poslal písničku od Vaška Neckáře, kterého, jak vím, měl moc rád. Stín katedrál.

Nikdy nepřestanu být překvapen z toho, s jakou škodolibou radostí nás někdy potrápí technika. Může se jednat třeba i o takovou obyčejnou věc a vcelku jednoduchou, jako je skútr. Ano, já mám docela nové vozidlo, kterým se pohybuju zejména po Praze, a tudíž jsem byl naprosto skálopevně přesvědčený o tom, že mě nemůže vypéct, že je to záhonovní stroj a tudíž, že se nemusím obávat se dopravovat i na důležité schůzky na tomto zařízení. No, co čert nechtěl, obdržel jsem pozvánku do živého vysílání u Honzy Pokorného na Radiožurnálu, to je dobrá adresa a na taková pozvání samozřejmě se člověk těší, protože u Honzy Pokorného se člověk cítí vždy velmi komfortně, je to profesionál, máme poměrně společný smysl pro humor a opravdu upřímně jsem se na ten živý rozhovor na Radiožurnálu těšil. Ráno jsem s patřičným časovým předstihem, už s přilbou na hlavě, přistoupil ke svému zánovnímu skútru a jel jsem se otočit tím startérem doprava či doleva. Neotočil jsem ani doprava, ani doleva. Časová rezerva se začala velice úžit. Já jsem pochopitelně, jak to tak bývá, začal propadat té vnitřní panice, protože živé vysílání a skoro hodina živého vysílání bez hosta, no to bych kolegovi Pokornému snad ani nemohl udělat. Takže začala taková ta křečovitá, úporná snaha tím startérem pohnout. Je to moderní stroj, takže tam už normální klasický klíček nenajdete. Je to taková plastová mrcha, která se vám směje do očí. No a teď já nevím, jestli jsem to zvoral sám tou křečí, se kterou jsem se snažil. Zkrátka do toho se ještě vybila baterka. Bylo úplně jasné, že tahle motorka mě do rozhlasu na Vinohradskou třídu neodveze. A teď co dělat? Máte nějakých 30 minut na to, abyste se z pražské Hanspalky v ranní špičce dostali do rozhlasu. Takže první záchrana, taxi. Výborně, příjezd za 3 minuty, skvělé. Pane řidič, dobrý den, prosím, expres na Vinohrady. No, to asi nepůjde, pane Kopta, víte, jak to vypadá na magistrále. Takže pouze odvoz na Hradčanskou, naprosto šílený, zběsilý úprk po eskalátorech a to bylo pár dní po operaci menisku, přátelé. Bolest, nebolest, otok, neotok, prostě Pokorný čeká a posluchači také. No, bylo to něco šíleného. Pak jsem úplně v té křeči zapomněl na to, že je možné vyjet na stanici Muzeum výtahem téměř až k budově rozhlasu. Zapomněl jsem na to, utíkal jsem po všech těch schodech a zákoutích toho podchodu na Václavském náměstí. Stihnul jsem to, vy, kteří jste ten rozhovor třeba zaslechli, jste jistě zaregistrovali, že to bylo i vděčné téma úvodu našeho povídání, ale ty nervy, které mě to stálo, to opotřebení mého srdce, to už mi nikdo nevrátí a pak vlastně se vám ten stroj směje do očí, protože přijdete na to, že stačilo pouze v klidu zmáčknout cosi na ovladači, který jsem měl v kapse. Inu, stalo se a stávat se bude, to by nebyl Václav Kopta a hlavně bez něj a bez těchto příhod by nebyly ani Zlaté časy, které stále posloucháte na Českém rozhlasu 2. Kapela Chicago a po ní Olympic.

Přátelé, teď musím operativně a velice nerad zařadit další smutnou zprávu do tohoto dílu Zlatých časů. Před pár hodinami ke mně doputovala zpráva, že do hudebního nebe odešel další skvělý muzikant z té hanspalské garnitury, kterou jsem měl tu čest poznat i jako aktivní hudebník. Opustil nás Richard Tesařík, řečený Tesák, naprosto nepostradatelná součást nejenom kapely Jojo Band, ale celého toho hnutí okolo pražské hanspalky. Oba bratři Tesaříci patřili k mým odvěkým a dávným vzorům. Absolvoval jsem desítky, možná stovky jejich koncertů ještě v těch dávných dobách, kdy Richard se Smetákem v ruce, kdy prostě kluci provozovali to nejčistší nádherné reggae na koncertech v Malostranské Besedě. Moc mě to mrzí, Richard byl veliký frajer, byl to velice vtipný člověk s bohatým životem, o kterém dokázal nesmírně poutavě vyprávět. Mimo to se prosadil i jako muzikálový herec a zpěvák, také učil zpěv na Mezinárodní konzervatoři. Zkrátka byl to renesanční, báječný, veselý chlapík a myslím si, že svoje místo ve Zlatých časech si určitě zaslouží. Pojďme si teď na Richarda vzpomenout prostřednictvím dávné nahrávky Jojo Bandu. Ta písnička se jmenuje, no vlastně trochu obrazně, Já se s tebou loučím.

A jsme na konci dnešního dílu Zlatých časů. Ještě mám pro vás informaci, že o velké hudební finále se postará další obrovský hit, tentokrát Karla Gotta. Písnička se jmenuje Láska bláznivá. No a já už pro vás mám pouze informaci o tom, že i za týden se na vás budu těšit. Doufám, že bude veselo, že přijdete. No a do té doby se opatrujte, mějte se rádi, buďte zdraví a za týden zase u Zlatých časů. Naslyšenou, přátelé.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho Zlaté časy. Poslouchali jste reprízu pořadu. Připomínám, že s Václavem se potkáte opět zítra dopoledne, krátce po 10. hodině. Ovšem dnes už za pár okamžiků uvedeme premiérovou četbu z knížky Aleny Mornštajnové Čas voz. Už za chvíli tady na Dvojce.
1: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Tereza Kostková, Jan Rosák nebo Halina Pavlovská.
1: Vynález omeletky lidstvu přinesl víc štěstí než objev nové hvězdy.
2: Jan Kovařík, Zita Senková nebo Stanislav Motl.
3: Jak se dnes už ví, Janáček, když tvořil, musel se zamilovat.
0: Adéla Gondíková, Aleš Cibulka nebo Ivo Šmoldas.
4: O hosty nouze věru nebude.
2: I to jsou moderátorské osobnosti, které můžete pravidelně slýchat v našem vysílání.
0: Jsme dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornsteinová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil, stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

Myslela jsem si, že znám přesný den, kdy ten, kdo řídí naše osudy, rozdělil můj život na to dobré předtím a to špatné potom. Podezírala jsem ho, že to udělal jen tak, bezdůvodně, z čistého rozmaru, protože mohl. Vytrhl mě z bezpečného, bezstarostného a známého světa a přenesl mě do země nikoho a ničeho, odkud je snadné přepadnout do prázdnoty. Snažila jsem se v té prázdnotě najít pevný bod. Pátrala jsem po příčině, ptala se na důvody, ale nikdo mi neodpovídal. A pak mi to máma řekla. Pochopila jsem, že to nebyl jediný den a jediný skutek, co přetělo mé kořeny. Změna se chystala dlouho, možná několik let a docela určitě mnoho měsíců. Nespůsobila ji ale všemocná bytost ani rozmarný osud. Mohli za ní lidé. A na samém začátku toho všeho stál zatrpklý člověk, poznamenaný vlastní nedostatečností. To kvůli zlobě, která se v něm nahromadila, přetekla do okolí a otrávila je, mě přesadili jako rostlinu z úrodné půdy do jalové země a já jsem už znovu nezakořenila.

Poprvé si ptáčník všiml, že v domku po Wagnerce někdo bydlí koncem ledna. Vracel se ze své obchůzky později než obvykle a v okně v přízemí se svítilo. Neměl čas ani náladu nad tím přemýšlet. Byla mu zima a měl na sebe vztek, že si nevzal nepromokavé boty a teplejší bundu. Po těch letech, co chodil do lesa, by měl mít lepší odhad. Sešel ze své stálé trasy, aby se porozhlédl po hnízdech dravců. Klidně mohl ještě počkat, až zem trochu vyschne. Stejně nic nenašel. Jen u paty starého buku narazil na třísky, které tam po sobě nechal strakapout velký. Zaposlouchal se, jestli nezaslechne pravidelný tlukot ostrého zobáku, ale neslyšel vůbec nic. Vytáhl z kapsy zápisník a obyčejnou tušku a poznamenal si čas a místo. Někdy v týdnu se sem vrátí a pokusí se strakapouda najít. Znovu viděl Wagnerčin dům až v březnu, protože z prochlazení se vyvinul zánět průdušek. Dost na něj trpěl už jako kluk. Matka ho vždycky léčila vymačkanou cibulovou šťávou s medem a nutila ho pít Vincentku. Ale teď už matku neměl, tak si v lékárně koupil sirup. Když se zbavil záchvatů kašle a mohl se konečně vrátit k výpravám do lesa, listnaté stromy se začínaly zelenat. Vyrazil brzy ráno a obešel svá stálá stanoviště. Pohyboval se pomalými, opatrnými kroky, občas se zastavil, zvedl dalekohled ke korunám stromů a pátral po hnízdech. Zastavil se, zavřel oči a zaposlouchal se do raní směsice ptačích hlasů, ale náhle pocítil v těle nezvyklou tíži. Nemoc ho oslabila víc, než si myslel, a musí ještě zvládnout odpolední směnu v práci. Rozhodl se vynechat odbočku k jezírku a vydal se rovnou k městu. Když míjel Wagnerčin dům, uvědomil si, že je něco jinak. Zadíval se na dům pozorněji, ale nemohl na nic přijít. Dům byl pořád stejně šedý a vypadal opuštěně. Zdálo se, jako kdyby se od ostatních domů odtahoval a nechtěl s nimi mít nic společného. Za Wagnerčiným domkem stála už jen cedule se jménem města. Nepříliš využívaná silnice se za zatáčkou ztrácela v průsvitných korunách jabloní, pak znovu vykoukla mezi poli a nakonec zmizela v lese. Wagnerčin domek už dlouho nepatřil Inge Wagnerové. Po bývalé majitelce mu zůstalo jen jméno. V domě žila od narození a přesto město její přítomnost dlouhé roky téměř nezaznamenalo. Byla jednou z nenápadných buněk těla malého města, patřila k němu, tvořila je a ničím nevyčnívala. Snad jen svou uzavřeností a posedlostí četbou chytrých knih. Ale časem začala být divná. Město, které nevědělo o existenci obyčejné paní Wagnerové, se velice rychle štítivě odtáhlo od divné Wagnerky, která se potulovala po ulicích s nadspanými taškami a smrděla špínou. Přestala si z účtu vybírat důchod. Zřejmě už ani nevěděla, že nějaký má. Ochomítala se okolo popelnic a sebrala všechno, co se jí zalíbilo. Neplatila složenky. Živila se spadaným ovocem a tím, co našla v kontejnerech. Když jí plynaři přišli odpojit dlouho nezaplacený plyn, prodírali se domem mezi krabicemi a igelitkami plnými páchnoucího odpadu. Elektřina už byla dávno odstřižená, v domě bylo chladno a vlhko a Wagnerka zabalená do vlněné deky lhostejně seděla u okna. Plynaři si ten nechutný zážitek nenechali pro sebe. O smradlavé staré Wagnerce lehce šokovaně, ale pobaveně vyprávěli v hospodě. A protože se drby šíří rychle a Brod je malé město, nakonec se donesli i k těm správným uším a do domu Inge Wagnerové se vydala sociální pracovnice.
Wagnerová ji poslala pryč. Sociálka se obrátila na jedinou příbuznou, kterou se jim podařilo vypátrat, Wagnerčinu sestru. Přijela a se sociální pracovnicí vstoupili do domu. A v tu chvíli se Wagnerka zbláznila. Z pusy se jí vyřinul proud vulgarit, strhala ze sebe oblečení, vyběhla před dům a nahá pobíhala po dvoře, dokud nepřijela sanitka. Zdravotníci vběhli do zahrady, odtrhli starou paní od zrezivělých vrat a pak ji vtáhli do sanitky. Ta vrata, uvědomil si teď, ta vrata už nejsou rezavá. Někdo z nich rez zbrousil a natřel je hnědou barvou. Dům má nového majitele. Byly to už roky, co Wagnerku odvezli do psychiatrické léčebny, kde všemi opuštěná a bez svých knih zanedlouho zemřela. Páchnoucí dům dál chátral, zanedbaná zahrada zarůstala neproniknutelným křovím, do nashromážděných krámů se nastěhovali potkani. Sousedé se přemnožených hlodavců báli a tlačili na radní, aby s domem udělali pořádek, až město nakonec pod pohrůžkou žaloby přimělo Wagnerčinu sestru, která nemovitost zdědila, ať dům nechá na vlastní náklady vyklidit a zahradu vysekat. Ale ani tak o dům se špatnou pověstí a se spoustou skrytých vad nikdo nestál. Až teď. Ptáčník se rozhlédl, jestli někdo nejde, a popošel k natřeným vratům, aby nakoukl do dvora. V tu chvíli spoza zatáčky vyjela bílá dodávka. Na střeše měla upevněný kovový žebřík. Ptáčník změnil směr a zamířil do města. Zvuk přijíždějícího auta se blížil a tak ustoupil víc k okraji cesty, aby nechal vůz projet, ale motor najednou utichl. Ptáčník se ohlédl. Dodávka zastavila před Wagnerčiným domem, vystoupili z ní muži v montérkách a otevírali vrata. Ptáčník se díval, jak dodávka vyjíždí do dvora, potom znovu vykročil. Po pár vteřinách ale na Wagnerčin dům zapomněl. Lidé ho nikdy nezajímali. Tak proč by ho měli začít zajímat teď?

Občas si říkám, že stěhování nebyl dobrý nápad. Říkám to v duchu jen sama sobě, protože nikdo jiný, koho by to zajímalo, tady není. Jsem sama. Nevím, jestli si s domem dokážu poradit. Koupila jsem ho bezhlavě. Mělo mě napadnout, že za nízkou cenou se skrývá past. Řemeslníci, kteří prohlížejí potrubí a odpady, strhávají staré podlahy a otloukají stěny až na cihly, mi radí, abych ten starý barák zbourala a postavila nový. I když se u toho smějí, vidím, že to myslí napůl vážně. Co jsem zvládla, udělala jsem sama. Odsekala jsem dlaždice v koupelně a na záchodě, obrousila starý lak z parapetů, dveří a pár kusů starého nábytku po předchozích majitelích, křeslo, které bude potřebovat nově potáhnout, 4 vysoké židle, vyřazený stůl a malé skříňky, asi noční stolky. Objevila jsem i lampičky bez stínítek, ale s tím si poradím, na internetu je spousta návodů. Opravuju a vyrábím ráda. Uklidňuje mě to. Soustředím se na natírání, sleduju, jak práce postupuje a snažím se myslet jen na pravidelné tahy štětcem. Ale někdy se mi myšlenky přece jen začnou líhnout jedna za druhou a nezažene je ani práce. Protože já jsem se do Brodu nepřistěhovala náhodou. Nepřijela jsem opravovat domy, natírat židle a ploty. Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Nejspíš na ně dávno zapomnělo. Někteří lidé ji možná ani nezaznamenali, nebo pro ně nebyla důležitá. Pro mě ukončená není. Abych ji uzavřela, musím si vybrat z několika řešení. Musím prozkoumat možnosti a promyslet si, co dál. Tohle město bylo kdysi i mým městem. Řadový dům ve staré zástavbě, ve kterém naše rodina, máma, táta a já tehdy žila, nebyl náš. Patřil tátovým rodičům, kteří bydleli v přízemí a my v prvním patře. Okna na severní straně vedla do klidné ulice a na jižní straně do dvora, odděleného od ostatních pozemků vysokou zídkou. Z okna mého pokoje vypadaly čtvercové a obdélníkové dvorky jako správně sestavené dílky dětské skládačky. Na většině z nich místní skladovali dřevo, parkovali auta, stavěli kůlny nebo chovali králíky a slepice, ale náš dvorek děda proměnil v květinovou zahradu. Své ženě na něm po dlouhém dohadování dovolil jediný užitkový záhon se zeleninou. Děda byl městský, jak říkala babička. Sama se narodila na vesnici a pocházela z menšího statku, z něhož jim v 50. letech zůstal jen záhumenek a pár králíků. Babička vždycky tvrdila, že měla vlastně štěstí, že komunisti přinutili její rodinu vstoupit do družstva, protože jinak by jí rodiče nikdy nedovolili studovat a ona by celý život strávila ve stájích a na poli. A taky by nepotkala dědu. Nevzala by si ho, nenarodil by se táta a nebyla bych ani já. Říkala, že je těm komunistům nakonec vděčná. Zabavené pozemky dostala babička po revoluci zpátky a obratem je prodala. I děda získal v restituci dům, v němž sice celý život bydlel, ale jen jako nájemník. Nejprve s rodiči a pak se svou ženou a synem. Rodina směla obývat byt v prvním patře, který děda po svatbě jediného syna rozdělil příčkami na dva menší. Když mu dům po dlouhých tahanicích v 90. letech zase vrátili, s tátovou pomocí ho opravil a přestěhoval se s babičkou do přízemí, kde před revolucí bývala opravna obuvi a prodejna drobného galantérního zboží zvaná Švadlenka. Od té doby připadlo celé první patro nám, protože děda vyboural provizorní stěny a zase spojil dva malé byty v jeden velký a já jsem konečně měla vlastní pokoj. Děda na rozdíl od babičky komunistům vděčný nebyl, protože barák byl v hrozném stavu. Takhle to dopadá, když všechno je všech. Nikomu na ničem nezáleží,
tvrdil. A tak všechny peníze, které babička dostala za vrácené pozemky, spolikala přestavba, nová střecha, rozvody a fasáda. Děda si dost práce na domě uměl udělat sám, protože byl vyučený elektrikář. Původně chtěl studovat historii, ale na vysokou školu ho nevzali kvůli tomu baráku, který jim stejně sebrali, a taky kvůli tomu, že jeho rodiče nebyli proletáři, ale doktoři. Babička tvrdila, že si nemá co stěžovat. Řemeslo má přece zlaté dno. Žili si dobře a kdyby byl tím profesorem, jak o tom pořád mele, tak dobře by se neměli. Ostatně číst si ty svoje knihy může ve volném čase, kterého má teď, když je v důchodu, habaděj. Což děda taky dělal. Když nebyl na zahradě, četl. Hlavně o dějinách a zahradách a historii zahrad. Moji rodiče se zahradních prací neúčastnili, což dědovi nevadilo, ve svém království rád vládl sám. Občas se podíleli na zalévání, to když babička s dědou vyrazili na dovolenou, ale na zahradě pracovali neradi. Ne, že by je to tolik zatěžovalo, ale protože bylo předem jasné, že vděku se nedočkají, poněvadž správně a s láskou uměl zahradu zalévat jen děda. Babička s dědou už byli v důchodu. Žili si po svém a to, co děláme nebo neděláme my v prvním patře domu, nijak nekomentovali. Někdy jsme se potkali dvakrát denně, jindy jsme se neviděli celý týden, ale vždycky jsem věděla, že stačí sejít pár schodů, zazvonit a budu vítaná. Jako malá jsem do přízemí běhala s každým odřeným kolenem nebo loktem. Babička bývala zdravotní sestra, takže na rozdíl od maminky při pohledu na krev neomdlévala. Vypadáš jak dítě ulice, říkávala babička, a já jsem tehdy nevěděla, co tím myslí. Možná nebyla daleko od pravdy. Venku jsem trávila celá odpoledne a volné dny. Se svou nejlepší kamarádkou Olou a dětmi ze sousedství jsem prolézala spustlé dvorky. Na opuštěných pozemcích jsme si stavěli bunkry a prchali před nebezpečím. Skutečným, zdánlivým i vymyšleným. V partě jsem patřila k nejmladším, ale chtěla jsem u všeho být, všechno zažít, nenechat si ujít jediný zážitek. Běhala jsem, co mi síly stačily, přelézala drátěné ploty i zděné zítky, nakukovala do každého okna a platila za to škrábanci a odřeninami. Byla jsem zvědavá, plná energie a chuti vyzkoušet cokoliv nového. Byla jsem to opravdu já? Kam se všechno to nadšení podělo? Když řemeslníci popadnou své brašny a odjedou, na konci města, kde stojí můj nový domov, se rozhostí ticho. Teď na počátku jara, narušované jen větrem a hlasy ptáků. Občas kolem projede auto nebo z dálky zazní hlas sousedů, ale rachot vlaků sem ze severního okraje města nedoléhá. Lomos kol uhánějících po kolejích a občasné houkání patřily ke zvukům mého dětství, protože za řadovými domy a spustlými dvorky vedla železniční trať. Občas jsme se po škole chodili na projíždějící vlaky dívat. Usadili jsme se na trávě pod náspem, počítali vagóny, mávali lidem za okénky, luštili nápisy a dohadovali se, kam vlaky míří. A taky jsme někdy vytáhli z kapsy mince, pokládali je na kolejnice a potom čekali, až je vlak přejede, a sbírali jsme placky, ve které se změnili. Který si z kluků, nevím už přesně kdo, pak vzal mince domů, vyvrtal do nich dírky a my jsme lesklé placky nosili zavěšené na šňůrce kolem krku jako znak příslušnosti k naší partě. Čím vyšší hodnotu mince měla, tím vyššího postavení člen dosáhl. Aby si poctu zasloužil, musel sám vylézt na vysoký násep, minci položit co nejvíc doprostřed kolejnice, aby ji vlak nesmetl, protože i to se občas stávalo, a pak si ji rozplácnutou zase najít. Měla jsem být povýšena na padesátníkovou členku party, což při mém věku
Mohla jsem tehdy chodit tak do 4. třídy. Bylo velké vyznamenání. Vylézt na násep nebylo nic těžkého. Trochu obtížnější, ale bylo z něj slézt. A já jsem měla tu smůlu, že kolem procházel nějaký chlápek, a to právě v okamžiku, kdy jsem se po průjezdu vlaku sápala pro svůj rozjetý padesátník. Něco zahulákal a zamířil k nám. Zdrháme, křikl kdosi z party. Ale já už jsem měla minci na dosah a nehodlala jsem se jí vzdát. Báro, zdrhej! Olin hlas zněl vyděšeně, což u ní ovšem nebylo nic neobvyklého. Ola byla prostě taková slušná holka. Hmátla jsem po rozjetém padesátníku, seskočila z náspu, ale v tom spěchu jsem zakopla a rozbila si obě kolena. Honem jsem polkla slzy, vyštrachala se na nohy a s plackou ve spocené dlani prchala do bezpečí městských dvorků. Když jsem přišla domů, krev už byla zaschlá. Zamířila jsem rovnou do přízemí. Zase, povzdechla si babička, a já jsem jen pokrčila rameny. Se zaťatými zuby jsem ji pozorovala, jak mi rány pečlivě čistí a dezinfikuje. Snažila jsem se nefňukat. Myslela jsem na minci, kterou jsem si vybojovala, a utěšovala se vědomím, že jen co odezní pálení dezinfekce, dostanu za svou statečnost něco dobrého. Jablečný závin, sušenky z lineckého těsta nebo alespoň kus čokolády. Obvykle mi babička odřeniny nepřevazovala. Říkala, že na vzduchu se líp zahojí, ale tehdy mi obě kolena překryla bílou gázou a přelepila náplastí. A pak jsem se dočkala odměny za svou statečnost. Ale už nevím, jestli to byl závin nebo mřížkový koláč. Ten den se mi totiž do paměti vryl kvůli něčemu jinému. Pamatuju si ho, protože se ozvalo letmé zaklepání a do kuchyně vešla maminka a brečela. Babička říkala, že maminka se nehodí do doby, do které se narodila. Té tvojí mámě by slušelo 19. století. Je taková citlivá a chodí s hlavou v oblacích. Možná si to myslela proto, že maminka nesnášela pohled na krev. Možná tak usoudila z maminčiny záliby v operetách. Pouštěla si je k práci a i to byl jeden z důvodů, proč jsem byla šťastná, když jsem dostala vlastní pokoj a mohla za sebou kdykoliv zavřít dveře. Možná tím myslela, že se maminka ráda hezky oblékala a občas nosila i klobouky. Možná tím babička myslela maminčinu zálibu ve vyšívání, kterou nejenže nezdílela, ale přímo nesnášela. Prohlašovala ji za zbytečnou a nezdravou. Když jí maminka v dobré vůli nějaký svůj výtvor hrdě věnovala, babička vystavila dečku na stůl nebo na skřínku, ale za 2 dny ji strčila do šuplíku a už ji nikdy nevytáhla. Nejspíš ale maminku posílala do 19. století kvůli tomu, čemu říkala přecitlivělost. Podle babičky se maminka do rychlé doby aut, letadel, telefonů a televizí prostě nehodila, protože byla křehká. Kvůli mě si z oči kazit nemusela, Andulko, to opravdu ne, říkala obvykle, když vyšívaný dárek přebírala a maminka bezelstně odpovídala, ale já vyšívám moc ráda, víš, že mě to uklidňuje. Uklidňuje, to bylo to slovo. Maminka ke svým dečkám utíkala před těžkostmi, které jí svět působil, a nepříjemné myšlenky přehlušovala hlasitými melodiemi ze Strause či Offenbacha. Dobrá metoda, ale jak se ukázalo, ne vždy účinná. Toho dne stála mezi dveřmi a po tvářích jí stékaly 2 černé stružky slz. Asi nečekala, že mě tam uvidí, protože se zarazila, zvedla ruku k obličeji, ale místo, aby černé slzy utřela, rozmázla si je hřbetem ruky po tvářích. Já jen... Snažila se potlačit vzlik a z pusy jí vyklouzl zvuk připomínající škytnutí, když on... A znovu se rozbrečela. Na, řekla babička. Na porcelánový talířek mi přišoupla ještě jeden kousek moučníku. Postrčila mě ze židle a nasměrovala ke dveřím. Běž si to sníst na zahradu, ať tady nenadrobíš, a vezmi jeden i dědovi. Nebyla jsem tak hloupá, abych nepochopila, že se mě chce zbavit, protože v kuchyni proběhne rozhovor, který není určený pro moje uši. Poslušně jsem vypochodovala ven a dokud jsem za sebou neslyšela klapnutí zavírajících se dveří,
mířila jsem k východu na zahradu, kde děda obcházel své dokonale udržované květinové záhony. To ti posílá babička. Položila jsem talířek na lavičku a páděla zpátky ke kuchyni. Potichu jsem přitiskla ucho na dveře, ale moc jsem toho neslyšela. Že si to tak bereš, vždyť znáš lidi. A pak co si o tom, že lidi jsou všelijací. Prostě jsem se toho moc nedozvěděla, ale vyděšená jsem byla pořádně. Asi tak, jak by byla vyděšená každá malá holka, která vidí svou maminku brečet, protože toho dne se v mém bezpečném světě objevila trhlina. Odpoledne jsem strávila u baby a večer se doma zdálo všechno jako obvykle. A tak, jako se zahojila moje rozbitá kolena, časem se zacelila i trhlina v mém domácím světě. Maminka si zase pouštěla své operety, někdy tak nahlas, že jsem je slyšela i přes zavřené dveře svého pokoje, a tatínek šel raději na fotbal za dědou do přízemí a všechno se zdálo v pořádku. Jenže po každé scelené trhlině zůstanou stehy a látka má sklon trhat se dál. Ale to jsem tehdy naštěstí nevěděla. A tak mi bylo dopřáno žít dalších pár let v blažené nevědomosti.

Alena Mornštajnová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že premiéru další části vysíláme na Dvojce zítra večer ve 22 hodin.

0: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer, milí posluchači. Z dvojky Českého rozhlasu vás zdraví a u nočního mikrofóra vítá Barbora Čuekos. Naproti mě o mikrofonu sedí žena tvořivá, akční a aktivní, autorka nebo spoluautorka několika knih a iniciátorka vícero osvětových programů a charitativních projektů. Vystudovala politologii a historii na Oxfordské univerzitě a dále pokračovala studiem na Londýnské škole ekonomiky a politických věd. Stála u zrodu nadačního fondu Šťastné Česko a spolku Přátel Bhútánu v České republice. Založila nadační fond Propolis, který podporuje ženy a ženská témata a v neposlední řadě trojnásobnou maminkou. Naším dnešním hostem je Lilia Kousnoudinová. Vítej u nás ve studiu. Hezký večer, Lili.
1: Děkuji, krásný dobrý večer.
0: Ty jsi taková věčná studentka, kromě těch škol, co jsem už zmiňovala, máš za sebou taky spoustu školení, kurzů, workshopů a dokonce se teď opět vrátila na Oxford. Co tě žene za takovým celoživotním vzděláváním?
1: Mě to nesmírně baví. Já jsem za to hodně vděčná, samozřejmě kolem dětí jsem si dala pauzu a i se přiznám, že kus mě říkal, jestli to ještě dám, jestli na to ještě mám. Jestli to ještě zvládnu, byla taková i cesta nějakého znovu nalezení sebehodnoty, nebo sebedůvěry spíš možná, odvahy. Tudíž nakonec původně jsem se přihlásila na Manchestera, tam jsem teď v půlce, zdravotnická práva, bioetika, což se velmi týká práce mimo jiné třeba nadačního fondu Propolis. No a teď po 21 letech přesně, tedy oficiálně nastupuji zpátky na Oxford, což samo o sobě je děsivé číslo. Je to trošičku jiný obor, ale translační zdravotnické vědy se taky velmi úzce týkají té práce, kterou dělám.
0: To nám prosím tě vysvětlit. Zní to velmi sofistikovaně.
1: No.
0: Možná to je sofistikované.
1: A nevím, jestli sofistikované, ale myslím, že užitečné, protože zrovna ve zdravotnictví často máme nějakou inovace, to je jedno, jestli je to postup, lék nebo kus vybavení, který se třeba jeví velmi dobře. Jsou na to dobré studie, například vědecké podklady samozřejmě, nebo klinické studie, záleží, že jo, podle toho, o co se jedná, ale potom, když se podíváme na implementaci, tak to drhne. Z nějakého důvodu se to jakoby nedaří zavést, byť ta věc je třeba prokazatelně velmi dobrá a třeba i lepší než ty alternativy předchozí. Naopak můžeme mít postupy, které byly dávno zdiskreditované, které byly nějakým způsobem považované už za sporné přinejmenším, ale v tom terénu stále jsou oblíbené. Takže ten můj obor zkoumá proč. A tam jsou zaangažovány faktory jako samozřejmě peníze, že ekonomika ve zdravotnictví hraje velkou roli, pojišťovny, ale jsou to třeba i psychologické faktory. Je to i identita lékařů, jo? Je to třeba i často, že různé skupiny můžou mít různé postoje k tomu a mezi sebou mají nějakou vztahovost. Takže implementace je velmi nepřímý proces, dřív se považoval za takovou linku, tunel. Se říkalo, ale v praxi vidíme, že je mnohem víc sporný, komplexní a my studujeme tu komplexitu. Cílem je samozřejmě, že aby dobré inovace se mohly efektivně zavádět a lépe a naopak třeba postupy už staršího data se mohly efektivně stáhnout.
0: Říká v úvodu nočního mikrofóra Lilia Kousnoudinová.

0: Mám radost, že pozvání do nočního mikrofóra přijala publicistka a filantropka Lilia Kousnoudinová. Lili, proč se vrátila zrovna ten Oxford?
1: Tak původně jsem šla na Oxford, protože se říkala, že je nejlepší postupem času a za těch 21 let jsem pochopila asi proč. A Oxford a Cambridge jsou specificky v tom, že máš takzvané tutorials, speciální výukové hodiny, kde na každý předmět, který studuješ, máš hodinu každý týden. Buď sama, anebo s dalším studentem ve dvou, s profesorem. Ale to znamená, jakoby s tím vedoucím toho předmětu jsou to lidi, kteří píšou ty Bible a Bychle, které jsou vlastně těma největšíma autoritama v oboru. Ty s nima sedíš a máš je pro sebe hodinu každý týden. A to je naprosto mimořádné. To je vlastně to, co je tím specifickým, tou specifickou přidanou hodnotu těchto dvou univerzit. A taky jakási rovnost, že opravdu tam není cítit hierarchie. Jo, můžeš mít, nebo já mám teda velmi často teď už naproti sobě profesorku, která je světovou hvězdou ve svém oboru a baví se s úplně obyčejnýma studentama, třeba i s těma, co začínají bakaláře, a je tam taková kolegialita, blízkost. Vlastně ty můžeš jít, ty můžeš napsat e-mail, ty můžeš kdykoliv přijít vlastně na konzultaci. A to jsou tak úžasné příležitosti, které jsou velmi, velmi vzácné a hodnotné. Samozřejmě vzpomínky, je nějaké to historické město. Alenka v Říši divu, že se tam psala. Tak z nějakého důvodu ráda chodím na ty místa, kde zrovna mimo jiné ta Alenka se psala, tak tam se psalo mnoho dějin, že? Co si budeme? Já původně mám vystudovanou historii a mě baví ty příběhy, které vypráví zdí, které vypráví potom vlastně celé to město. Já to tam miluji, mi to tam dělá dobře, ale ta možnost potvrdit si, že jiní lidi, kteří mnohem lépe než já, ještě tomu oboru rozumějí, chápou, o co mi jde, proč dělám to, co dělám, a třeba jsou mi schopni dát velmi smysluplné rady a nasměrovat, jak na to lépe, to je fakt hezký pocit.
0: Někde jsem zachytila informaci, že Anglii považuješ za svůj druhý domov. Je to i kvůli těm studiím Oxfordu, nebo kvůli čemu všemu?
1: No tak určitě, já jsem, že jo, studovala jako mladá, mi bylo čerstvě 17, když jsem šla poprvé. Následně jsem na studiích potkala svého prvního manžela, takže potom, když jsme se vzali, že jo, porodila jsem tam syna, tak se z toho stal přirozeně velmi ten druhý domov a strávila jsem tam mnoho velmi šťastných, velmi pestrých let. A něco na té Británii mi hodně vyhovuje. Jako ráda tam jezdím, ráda tam trávím čas. Jezdím tam velmi často z mnoha důvodů. I Londýn, který pro mnoho lidí je takový příliš neosobní, tak pro mě je to velmi to místo, kam jezdím odpočívat. A potom příroda. Jako v Británii, pokud člověk chce, tak těch příležitostí, jak zažít opravdu nádhernou i třeba dost divokou přírodu v rámci těch národních parků, to je krása.
0: A mluvíš o tom jak nějaká průvodkyně po Anglii. Ty jsi narodila v Magnitogorsku a vyrůstala jsi v tatarské rodině, co je samozřejmě velmi zajímavé. Jaké bylo tvoje dětství? Na co nejradši vzpomínáš? Co bylo třeba těžké nebo co se ti líbilo?
1: A tak Magnitogorsk není zrovna nejvíc romantické město. A je to vlastně

0: centrální město, ta metalurgická továrna byla největší na světě několik desetiletí a byla právě stavěna mimo jiné mými předky a v rámci vězeňského systému Gulag, o kterým tady taky dobře všichni vědějí, jak toto fungovalo, takže moje rodina byla tedy takto poslana do politického vězení s obvinění, které asi není nutno vysvětlovat, že byly zcela jako nesmyslné a fiktivní, byly jim sebran majetek a skončili tady tudíž v tom pracovním táboře. Většina umřela, ty, co přežili, tak to jsou ty moji předci, tudíž to místo úplně v naší rodině nemá pozitivní konotaci. Na druhou stranu já jsem trávila většinu času na vesnici, asi 2 hodiny vlakem od Magnitogorsku, už v podstatě na hranici s Kazachstánem téměř, a to byla vesnice jak z pohádky, absolutně oddělená od světa, obrovské nekonečné lesy. Já si pamatuju tu vůni a byly to velmi, velmi prosté podmínky, ale já si to dětství pamatuju jako velmi výrazně šťastné. No a v 7 letech už jsme se začali stěhovat. Takže potom se toho prostřídalo Česko, samozřejmě Anglie, Francie, Amerika.
1: Nicméně někde jsem četla v nějakém rozhovoru s tebou, že si pamatuješ na nějaké rituály, co jste tam dělali, že k vám někdo chodil domů. To mě opravdu zaujalo.
0: To mě až zpětně došlo, že to asi nebylo úplně normální. Ono pochopitelně, že za bývalého režimu jakákoliv náboženská činnost jako nebyla vítaná, nebyla bezpečná. A ještě v těch 90, co já si pamatuju teda jako to malé dítě, tak k nám chodila domů žena z mešety, to ta mešeta už stála, a dělali jsme ty rituály doma. Takže se sešla širší rodina, bylo tam, nevím, 40 lidí, ale byla to žena. V podstatě mulesa se jí říkalo, nebo jako žena mula, v životě jsem o tom neslyšela a až zpětně v těch dětských vzpomínkách jsem pátrala, říkám, aha, to je zajímavý, takže vlastně ty ženy jako mohly mít nějakou funkci minimálně v té naší komunitě, takže ano. Ta ženská role mě tam zaujímá velmi.
1: A ty rituály, to si mám představit jako společnou modlitbu, nebo co jste tam dělali, nebo uctívali, nebo provozovali?
0: Tak samozřejmě jsou svátky, že každé to náboženství, kultura má nějaký svátky. My máme svátky Vánoce, Velikonoce, že, které slavíme, takže jsme se scházeli většinou na ty svátky. Ty moje vzpomínky jsou trošku matné, pochopitelně k tomu mohly patřit ty věci jako pohřby, narození dítěte, požehnání, že to jsou ty důležité životní události, kde ty přechodové rituály nebo vlastně požehnání, že je toho součástí toho lidského života, no a zároveň ke každému dobrému rituálu patří hostina, takže to toho bylo důležitou součástí. Já jsem byla často v kuchyni, že s tou babičkou, prababičkou, takže se vařilo, peklo se a byla to příležitost pro tu rodinu nebo třeba i ty přátelé, tu širší komunitu se potkat, spolu oslavovat a myslím si, že to je velmi důležitá funkce právě i těch rituálů nebo obřadů, tady to stmelování komunity.
1: Ta pospolitost. Jak zmiňuješ babičku a prababičku, jaký jste měli vztah? Jak na ně vzpomínáš?
0: No, tak moje babička byla houslistka, dirigent, potom učitelka hudby, proto my jsme všichni povinně hráli aspoň jeden nástroj, já taky. Takže jsem maturovala a já jsem maturovala z klavíru a s vyznamenáním, ale hrála jsem na housle dlouho a i na flétnu a zpívala jsem ve sboru. To byla jako povinná základní výbava do života dle mojí babičky. A bráchové 2 hraju dodnes, jo, na klavír, jeden teda toho nechal. Nicméně a babička byla velmi vznešená, ona vlastně měla svůj svět skrz tu hudbu, do kterého se myslím, že z části dost unikala před tou velmi tvrdou realitou, protože tak asi nemusím vysvětlovat 50., 60., 70. léta Sovětský svaz a ještě Magnitogorsk, tak žádná procházka růžovou zahrádkou to nebyla a ona fakt dávala celou sebe tím svým žákům, ona přepisovala po večerech noty, ona jim pomáhala zhánět jako různé kousky toho, co potřebovali k těm nástrojům a fakt tím žila. Měla i několik naprosto vynikajících muzikantů, které vychovala. Prababička jí bylo 16, když právě došlo k tomu přesunu do toho vězeňského táboru a pracovního táboru do toho vězení, ale ona měla v sobě takovej zvláštní prvek, že v ní bylo vidět, že ji nezlomili. Ona nemluvila o tom, co všechno jim udělali, když samozřejmě můžeme se domyslet, a i to sexuální násilí, jo, mladý holky, přišla o 2 sestry vlastně hned, maličké, a určitě tam bylo nepopsatelně moc strašidelného trápení, ale ona měla v sobě takovou důstojnost a já jsem po mnoha letech jsem se vrátila zpátky, že jsem šla hledat to místo, odkud pocházíme, takže jsem se vrátila do toho Kadreli, se to jmenuje, je to v Muriti, na východě Tatarstánu a to místo už neexistuje. Ono bylo jako opuštěné, jsou tam vlastně domy prorostly stromy, ale úplně jsem si tak vždycky vzpomněla, jak ona třeba říkala, že jezdila kočárem do gymnázia a jezdila skrz Březovou aleji. a jak jsme tam přijížděli, už takovým offroadem, že tam jako byla zarostlá cesta, tak jsem viděla ty břízy a říkala jsem si, aha, jo, tak to bude asi ta cesta. Tak to bylo třeba i pro mě velmi silné, vzala jsem tam i dceru tehdy maličkou a bylo to pro mě důležité.
1: Tataři jsou původně kočovným národem, myslíš, že odtud pramení ta tvoje láska k cestování, to, že jsi taková kosmopolitní, nebo i to, že jsi už v dětství si zmínila, ocitla v dalších zemích?
0: Tak to je žert.
1: Takový zvláštní osud?
0: Jo, to je vtip, který u nás v rodině koluje, že asi to máme v krvi a že tomu neuniknem.
1: V dětství už jsi zmínila tu Francii, Velkou Británii i Spojené státy snad. Na kterou zemi máš největší vzpomínky?
0: Tak z toho, kde jsem žila, tak asi ta Británie mi hodně blízká. Tam je mi opravdu dobře, ale cestuju ráda, jak jsi zmínila, samozřejmě Bhután je země, která zanechala ve mně důležitou stopu. Často se mi někdo ptá, proč Bhután, proč jsi ho vybrala, on si vybral mě, vždycky říkám.
1: Jak to?
0: No, protože já jsem na Oxfordu studovala, my jsme byli maličkatý obor, jo, ty vlastně historie a politologie, nás bylo snad 40 na celou univerzitu, fakt jako pidi obor a jeden v rámci mého college, ten jakoby můj jaksi tatínek, protože vždycky dostaneš přiřazeného rodiče, ať už maminku nebo tatínka někoho o rok víš, kdo je ze svýho oboru a má tě pomoci se zorientovat, jo, takové to jako, který profesor má kdy špatnou náladu a kde si koupit jako nejlevnější bagety a tak. A já jsem dostala přiřazeného bhútánského tehdy korunovaného prince, který mi 3 roky vyprávěl báje, že to je nejkrásnější, nejúžasnější země na světě a když jsme tedy dostudovali, tak já jsem to musela ověřit, jestli nepřeháněl.
1: A o tom si budeme za chvíli povídat. Naším hostem je Lilia Kousnoudinová. Yeah!

0: Noční mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: A tím hostem je publicistka a filantropka Lilia Kousnoudinová. Lili, čím tě okouzlil Bhútán? Dobře, slyšela jsi 3 roky, jak je nádherný.
3: No a byla jsem dost skeptická, přiznám se, ale když jsem tam poprvé přiletěla, já mám pocit, že možná už tehdy jsem při přistání brečela dojetím, což zní tak skoro pateticky, ale ono, je to tak nádherná země, že to člověka dojme, jo. Asi čím? Primárně příroda, jo. Tak nádherná, tak jako panenská, jako nezničená příroda, tak pestrá, různorodá. Vlastně ta diverzita flóry, fauny v Bhútánu, to je něco. Jo, a jak oni se tu ten ekosystém nebo jakoby to životní prostředí střeží, a kolik mají národních parků, jak jsou na to hrdí, jak vlastně celá ta národní identita je dost postavena na tom, že ta příroda je důležitou součástí a že jsou na to pyšný. A potom ta architektura. Tolik nádherných chrámů a v podstatě i ty moderní budovy, když podíváš se na nějakou starší a na tu moderní, tak bys nebyla třeba schopna rozlišit, protože přísné stavební zákony musí se dodržovat ty prvky. Já bych řekla, že ty lidi to dost i chtějí, protože ono, ta tradiční stavba má mnoho takových symbolických, až bych řekla jako pověrčivých konotací, proč se to takto musí dělat. A já jsem teď nedávno na jednom z posledních zájezdů byla právě přítomná toho, jak se staví, jo, a to, jak se staví, tak se 3x dělá bohoslužba. 3x se dělá žehnací obřad, každý má trošičku jinou funkci, ale ta pověrčivost, možná pro nás je to občas takové žhanebné slovo, ale ona dodává do života určitý zvláštní rozměr a často já se tam říkám, že pokud já jsem ta jediná, kdo na to nevěří a oni všichni na to věří, tak kdo je vlastně ten blázen? A většina Bhútánců ti 100% řekne, že samozřejmě, že v horách je yeti. A zároveň, že tam spí poslední drak, nebo minimálně, že tam je to dračí vejce, nebo že tam dokonce lítají. Jo, obrovsky silné mytologie, folklor, vlastně ve státních novinách Kuncel tam otevřeš, jak u nás, nevím, i Dnes nebo Hospodářky, a máš tam hned velkou důležitou kolonku toho, jaký rituály by se měly dneska dělat, jaký by se neměly v žádném případě dělat. Rituál je na všechno možný. Jo, a známe více do expatů, který po delší době začali si říkat, a já už jim to asi věřím, ono to prostě funguje, takže já už jsem na to začal věřit taky. Takže to jsou asi ty hlavní důvody a často my, když se řekne Tibet, tak si něco představíme. Samozřejmě dnešní Tibet, že jo, díky čínské invazi a velké destrukci, tak už úplně má v sobě mnoho krásy, ale není to úplně ta zachovaná Shangri-La. Bhútán do velké míry stále je. Jo, takže pokud někdo hledá tuhle jako himalajskou, jakousi buddhistickou zemi, tak myslím, že ten Bhútán by mohl být naplňující.
2: Poprvé jsi tam byla ještě za studií?
3: Ne, hned jak jsem skončila. Za mlada to bylo, ale...
2: Za mlada to bylo, už je to...
4: Kolikrát už jsi tam byla?
3: Přestala jsem to počítat, blížím se ke 30, myslím návštěvám 28, něco v tom duchu.
4: Tak to je taky druhý domov, nebo třetí domov, nebo koliká, ty máš asi hodně domovů.
3: Je to tak, tam se cítím dobře, tam vlastně jak když pozoruju většinou buď úsvit nejvíc a teď tu mlhu, já miluju hory, já miluju dívat se na hory, to je pro mě úplně jako nejkrásnější pohled na světě a tam teda ten pohled je tak majestátní a když tam sedím, tak se cítím, že jsem na vrcholu, ale doslova, že vlastně nemusím nikomu nic dokazovat, nemusím nic dělat, protože přece tady jsem, tady to úplně dokonalý, jo, a tenhle ten pocit je krásný a ten tam mám opakovaně.
2: Bhútánci jsou pověstní tím, že vyspělost své země hodnotí takzvaným indexem štěstí. Uměla bys nám vysvětlit zhruba, co to znamená?
3: Určitě. S tím vlastně přišel 4. král, dneska tady pánuje 5., aby jsme byli v obraze, a 4. král na otázku indického novináře, tedy Traduje se, odpověděl, že my neměříme jenom HDP, ale spíš měříme tady to hrubé domácí štěstí. A souviselo to i s tím, že tehdy Bhútán dostal velmi lukrativní nabídky na odprodej dřeva. A král tehdy řekl, že ne, že to zamítá, protože sice ano, vydělají teď na pár let, ale když ty lesy už nebudou, tak přijdou o bohatství, které nejde takhle jednoduše spočítat. A tím v tom vidíme i takový základ toho, té starosti o životní prostředí, který je ale velmi pevně zakódováno v legislativě, vlastně v té jako ústavě přímo. A dále, hrubé domácí štěstí, ono to zní tak trošku skoro ezotericky, že štěstí, co to je, ale ono to není nic jiného, než to, co na západě známe velmi dobře, a to jsou různé měřící škály typu a například OSN, že jo, index, jako Human Development Index, neboli Index rozvoje člověka, teď se omlouvám, možná to není precizní. A Gallup to měří, že vlastně hodně to měří Skandinávie, Austrálie, Nový Zéland a podobně. A to jsou jakési komplexnější způsoby měření rozvoje, které nejsou postavené pouze na těch ekonomických indikátorech. Ty ekonomické indikátory jsou součástí, ale jsou součástí mnohem širší sítě, takže se tam díváme na duševní zdraví, na spokojenost lidí, například a důvěru v nestrannost justice a státních složek, na faktory, na jakoby možné indikátory toho, jak funguje komunita, vzdělávání, zdravotnictví, kulturní život. A myslím si, že je to takový férovější způsob měření úspěchu jaksi. A jak se to promítá do štěstí, no tak to je otázka, jestli to, co je pro člověka dobré, je to, co ho činí šťastným. Tam se trošku občas dostáváme do různých interpretací. Ale když jsme to překlápěli do takové české verze, bylo to tehdy s panem profesorem Hartlem a s institutem STEM. A 5 let za sebou jsme vlastně dělali českou, velmi jako adaptovanou českou verzi, ale vycházela dost precizně z té bhútánské. Tak ty výsledky si myslím, že byly velmi překvapivé často a optimistické.
2: Já jsem na jedné té prezentaci byla a vím, že to vyznívalo vlastně ve smyslu, že jsme tady velmi šťastní, ale možná to nevíme, že tam byl trošku ten zádrhel, že z toho nejsme vědomi možná.
3: No tak o Česku se říká, že lidi se stěžují a že jsou negativní, ale pamatuju se, že ten takový ten koeficient, který spíš to číslo nemá jaksi vypovídací hodnotu, jo, je to spíš mediálně zajímavý, jo, když se to součte do jednoho čísla, nicméně to číslo bylo velmi vysoké, co se týká toho štěstí nebo spokojenosti v České republice, ale když jsme to potom rozkládali, nebo spíš jako rozkládali na ty komponenty, ze kterých se to skládalo, tak tam byly hezký korelace, jo, nikdy nemůžeš úplně prokázat kozalitu v tomhle typu měření, nicméně například zkusit tipnout, co korelovalo nejsilnějc právě se štěstím v České republice.
2: No, netuším, fakt.
3: A vzdělání, kulturní život, to mi přijde jako nesmírně důležitá informace, že vlastně čím víc je člověk zaangažovan v kulturním životě, čím se zvyšuje pravděpodobnost, že bude šťastný. A například tam byly potom zajímavé výsledky, co se týká třeba příjmu. Jo, že to rozhodně nebylo tak, že čím vyšší příjem, tím vyšší štěstí. Na začátku ano, jasně, když člověk je velice chudý, tak je bude spíš možná strádat i kvůli dětem, že jim nemůže dopřát, že jo, ty základní potřeby. Potom ale, když ty základní potřeby jsou uspokojené, tak tam docházelo k polarizaci v těch horních vrstvách, takže vlastně to velké bohatství v uvozovkách mohlo člověka učinit výrazně šťastnějším anebo výrazně nešťastným. Jo? Já si to vysvětluji osobně tak, že když je tam jakýsi smysl života, tak jasně víc peněz, větší možnost udělat něco dobrého, ale možná ve chvíli, kdy ten smysl života byl pouze v tom vydělávání a už najednou je to dosažené, co dál, tak to může spíš vyvolávat nějaké existenční otázky. Nevím, to už jsou moje interpretace, ale ty čísla byly, jak říkám, spíš optimistické.
2: V čem ty vidíš smysl života?
3: Tak to je zákeřné. A milovat, já myslím, že prožívání lásky, ať už s dětma v rámci rodiny, samozřejmě té partnerské lásky je taková moje základní životní potřeba určitě, a tvořit ve smyslu dělat smysluplnou práci, o který já vnímám, že pomáhá, nebo že dává smysl, nebo že přispívá k něčemu, co dává smysl. A já jsem řekla, krásně potom mít tu zpětnou vazbu ve smyslu, že ano, opravdu to pomáhá a přispívá.
2: Ještě k indexu štěstí. Říkáš tedy, že jsme dopadli, nebo jsme na tom dobře v Čechách, ale když byste porovnala Bhútán a Česko, tak předpokládám, že ten index štěstí u nás bude nižší než Bhútánu. Že tam jsou velmi šťastní lidé, je to tak?
3: No, záleží, kdo to měří a jak. Aha. Takže na některých škálách Bhútán nedopadá vůbec tak dobře. Pozor na to. Zároveň třeba v Česku určitě byly i taky takové červené kontrolky, například důvěra lidí v nestrannost státních složek a justice, anebo spokojenost a důvěra v politické instituce byly v tom měření dost nízké. Jo, takže kdybychom chtěli nějaké jako alarmující výsledky, tak tam byly taky. U Bhútánu si myslím, že je důležité ne tolik to, jaký je ten výsledek, ale to, že to měří. To, že to berou vážně, to, že tomu přikládají ten význam, to, že vůbec mají vyjmenované těch 9 domén, kde mimo jiné třeba je to životní prostředí, je ta kultura, je ten náboženský život, že tím věcem to dává důležitost v nějakým politickém dialogu, v tom společenském narrativu, a že to je ta primární funkce. A oni teda to mají ukotvené i v rámci jakoby tvorby legislativy, takže nové zákony musí být schvalované komisí pro hrubé domácí štěstí a je to určitá pojistka právě proti například projektům, který by výrazně dávali zisk nad nějakým potenciálním negativním dopadem. Jo? Takže často je to právě to životní prostředí, kvůli kterému se něco musí stopnout, přepsat, prošetřit, vylepšit. A myslím si, že toto je důležitá funkce. Jo? Ten samotný, to samotné číslo je spíš taková i trošku marketing, jako velmi úspěšný a chytrý.
4: Ty, jak jsi žila v tolika zemích, stále cestuješ. Předpokládám, že Česko je teda tím prvním domovem, když říkáme, že Anglie je druhým domovem, je to tak?
3: Já mám domov tam, kde mám děti. Mně je to v zásadě dost jedno, pokud ta země je v základě bezpečná, to je samozřejmě důležité, tak já se dokážu ten domov vytvořit kdykoliv. Já jsem měla domov v Díli chvíli, kdy jsme tam žili s bývalým manželem a synem a byla jsem tam velmi šťastná a i jsem tam dokázala zakořenit, byť Díli je opravdu dost náročné město pro někoho, kdo tam nevyrost. Žili jsme v Tunisu a i v tom Bhútánu chvílema, když jsem tam měla další projekty, tak jsem trávila dost času. Domov je tam, kde jsou děti, kde je láska.
4: To jsou slova Lilie Kousnoudinové.

0: Noční mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: Naším dnešním hostem je publicistka a filantropka Lilia Kousnoudinová. Lilia, já vím, že i Mongolsko je zemí, které je blízké tvému srdci. Proč? Čím to je?
3: Tak já jsem zkoumala ty svoje kořeny, a protože ta rodina vykořeněna byla, tak do Kyrgyzstánu jsem se vracela několikrát a teď to Mongolsko se nabízí, že pač mají dost společného. Musím říct, že to bylo zajímavé. Byla jsem tam teda s dětma, s bráchama, my si vždycky dáváme aspoň jednu cestu ročně, kdy jedeme takhle se sourozenci, protože vlastně chceme ten kvalitní čas spolu, to cestování to nabízí. Mongolsko má nádhernou divokou přírodu. Moje děti jezdily na jakovy, na koni, na velbloudovy. To bylo super. Poznali, jak je život bez elektřiny, úplně někde odpoutaný, jako od civilizace v jurtě uprostřed pláně. To bylo super. Na druhou stranu, já jsem velmi zvyklá na to, že se domluvím a v Mongolsku mě překvapilo, že ani anglicky, ani rusky, v podstatě vůbec. Ta komunikace byla taková náročná a zároveň i trošičku tam na mě dýchal jakýsi pozůstatek, patriarchat je blbé slovo, ale vlastně, že bylo velmi těžké pro muži se mnou jednat, jakožto se ženou, která jaksi vedla tu naši výpravu. A často jsme se potýkali s tím, že šli za mým mladším bráchou, který je skvělý, ale je mu jako 23 a je to prostě kluk. A aby s ním teda jako sjednali, třeba kam pojedem, nebo co budem dělat, protože je ten muž. A to vlastně jsem asi jako nikdy nezažila takto explicitně, tak jsem si říkala, to ještě existuje. Zajímavé.
2: Ty se taky zaobíráš přechodovými rituály, nebo různými rituály, včetně přechodových rituálů. Mě by zajímalo, jestli existují nějaké vědecké výzkumy ohledně prospěšnosti rituálů v dnešní době, protože pro někoho rituály patří někam do naší historie nebo minulosti. Jak je to v současnosti?
3: To je vlastně možná jeden důvod, proč jsem do toho Mongolska taky jela, protože tam ten šamanismus a vlastně rituály jsou dost živé, něco z toho je hodně komerčního pro turisty, tak jako v Peru, ale jde tam i najít takovou tu starší verzi, jakýsi bon šamanismus. Nicméně přechodové rituály, no tak my jich máme spoustu, to zase není tak, že se úplně vymítili. My známe křtiny, my známe svatbu, my známe pohřeb, že sice nemáme rozvodové rituály, co nám úplně chybí, jsou nějaké rituály kolem třeba křivky jakoby plodnosti, jo, předporodní, poporodní rituály, oslava první menstruace, poslední, tak to jsou věci, které v naší kultuře přítomný nejsou, nebo už jsou, ale je to spíš okrajová záležitost. A jestli existují výzkumy, ano, ty výzkumy jsou většinou specifické, takže každý rituál má jaksi svoji strukturu, protože můžeme se bavit o tom, že můžeš udělat rituál, který nebude fungovat, jo, nebo nebude prospěšný. Takže otázka, co měříme. Ale například konkrétní studie Diwali, což jako asi všichni známe, že Indie Diwali hází po sobě ty barvičky, já jsem to milovala v Indii, tak tam například byl pokus o to změřit, jaký dopad to má a opravdu to mělo dopad například na lepší koherenci v komunitě, na zvýšený a tedy jako zlepšený pocit určitýho sociálního bondingu, takže takové právě té pospolitosti, o čem jsme se bavili, ale asi mě je nejblíž projekt australského lékaře Arne Rubensteina, kterého jsem taky studovala a on jakožto lékař na ARU po 15 letech čím dál víc se tázal, proč mu vozí tolik mladých lidí, obzvlášť tedy mladých mužů, který díky svýmu rizikovému chování si ten život zničili, ať už to byly nehody v opilosti, jo, ať už to byly pokusy o sebevraždě, sebepoškozování a tak dále. A vlastně přišel na to, že možná právě to, že našim dospívajícím chybí ten konstruktivní přechodový rituál v tomhle křehkým formativním důležitým období toho dospívání, toho teenage, že? A tak on začal zkoumat Austrálie, pochopitelně tam jsou ty domorodý kmeny ještě nablízko, že my bychom asi úplně neměli kam jít tady tak jednoduše. A začal zkoumat, co oni dělají pro ty svoje mladý muže a udělal z toho velmi osekanou, takovou velmi nenáboženskou, nedogmatickou, jednoduchou kostru. A začali provozovat kempy, asi u nás nejbližší přirovnání by byly skauti, ale začali provozovat letní kempy, jejíž vrcholem byl právě přechodový rituál pro tady ty dospívající kluky. A tam v rámci toho jeho projektu v Austrálii je poměrně dost různých Samozřejmě vždycky ten feedback je konkrétní například na tu danou školu. Jo? Nicméně v číslech mají zkoumané a podchycené, že skutečně ten dobře vedený a jedná se opravdu o velmi jednoduchý a ne nějak náboženský jako divadelní rituál může mít a statisticky má kladný dopad například na snížení rizikových chování, na zlepšení vztahu a komunikace mezi těma klukama a učitelama a mentorama, že vlastně zlepšují se vztahy i mezi těma klukama v rámci té komunity. Jo? Takže tam třeba ty měřitelné dopady tak se ukazovaly jako ano, je tam opravdu měřitelný rozdíl dopad pozitivní. A myslím, že si někdo potřebuje podporu, tak to jsou opravdu dospívající a myslím si, že teď aktuální generace, který čelí velmi specifickým výzvám i z pohledu třeba digitálního světa a toho všeho, s čím se potýkají my to jako rodiče neznáme. O to těžší je pro nás je provázet a myslím, že o to je důležitější se zamýšlet, jak je můžeme podpořit.
2: To je moc zajímavé, jak mluvíš o tom projektu v Austrálii a ty tušíš, jak ten konkrétní přechodový rituál probíhal nebo probíhá?
3: Ano, v podstatě jde o to, že my ani nemůžeme, ani nechcem vyhnat 15-letý kluky do džungle a říct, tak prostě to skočte ze skály nebo přeneste hlavu tygra. Nicméně tenhle ten koncept toho, že ty kluci se oddělují od toho svého, od té svojí komunity, rodiny, od toho každodenního života, že tam ta separace, a potom prochází nebo musí splnit určitou výzvu. Ta výzva by měla být náročná, ale zvládnutelná a bezpečná, samozřejmě v rámci toho našeho kontextu. A potom je tam reintegrace, ale už v té nové roli a jako kdyby uznání toho, že už se vrací jako ten mladý muž. Odchází jako to dítě, vrací se jako ten mladý muž, splnil tu výzvu a vlastně je tam jako znovu napojování do komunity, ale z té jiné pozice, v té nové roli. Je tam uznání té role, je tam samozřejmě oslava, pochopitelně. A myslím si, že to hodně silný i z pohledu třeba rodičů, z pohledu maminky například. Já mám 15-letého syna, je to prým velmi aktuální, a která musí jaksi pustit toho kluka, aby šel, aby přešel přes ten pomyslný břeh k tím mužům, k tím mladým mužům. Takže my jsme třeba v tom Mongolsku zrovna pro mého syna dělali takovou cestu, kde šel ode mě, kde já jsem byla s těma malýma dětma, to je ta rodina, ta maminka, že to bezpečí, zázemí. A symbolicky ano, měl tam výzvy a nakonec vlastně přešel k mým bratrům, což jsou ty muži, který ho tedy přivítali, dávali mu ty otázky, výzvy a následně jsme tam dělali tu rodinnou reintegraci a hostinu. Tam se vlastně použila ten mustr od Rubinštejna a je to velmi jednoduché. Není to opravdu žádná jako kouzelná, čárovná záležitost, je to spíš jakýsi podporný rámec, který věřím, že ta lidská cesta potřebuje. A často v těch výzkumech měříme i zdály jsou podporné pro regulaci emoční a tam si myslím, že mají další důležitý význam, že to je něco, co nám pomáhá se srovnávat s velkýma životníma změnama. Nemusí to být jenom dospívání, to může být ztráta, to může být přesně přerod třeba s prvním dítětem, žena se vlastně taky rodí, že narodí se matka, může to být třeba i ztráta těhotenství, jo, což pro mnoho žen je obrovské téma a není tam kontext u nás, který by to úplně podpořil, jo, nebo který by se automaticky nabízelo, kterým by všichni věděli. Takže těch situací, těch velkých změn, které dobré, nebo které můžeme podpořit konstruktivně hodně a zároveň potom ty velké komunitní oslavy, takže Vánoce, Velikonoce a tak dále, asi všichni víme, proč je rádi slavíme, ale těch příležitostí si můžeme vytvářet ještě víc.
2: S jakým záměrem si založila nadační fond Propolis?
3: Propolis, tak my říkáme, že podporujeme projekty plodné, provokující a prospěšné, tak to tak odpovídá. Většinou se zaměřujeme na iniciativy kolem žen a hodně se díváme na reprodukci nebo na plodnost obecně. Porodnictví je asi nejvíc vidět, ale není to zdaleka jediné téma. Může to být menstruace, sexualita, může to být samozřejmě menopauza. Dále jsou to ženy ve zranitelných situacích, ale rádi také podporujeme například i zdravotníky nebo spolupracujeme s vysokýma školama zdravotnických studií, obzvlášť teda porodní asistence samozřejmě. Myslím, že současně jsme podpořili stovky jednotlivců i subjektů, takže kdybych to měla vyjmenovávat, tak jsme tady dlouho, ale my nevěříme na to, že by měly mezi sebou ty organizace soutěžit a my velmi rádi vytváříme sítě. Jo, takže máme spoustu partnerů a my si předáváme kontakty, informace, v něčem i finance, často s dalšími organizacemi, o kterým jde o stejnou věc a to, o co nám jde, je, aby jsme byli ve společnosti, která je opravdu bezpečná a laskavá. pro nás, pro všechny, aby ty příležitosti byly rovné, aby jsme jako ženy mohli opravdu hrdě stát a být ctěné a viděné za vše, co děláme, a to třeba i včetně té péče, která je často velice neviditelná, a aby v těch důležitých a velmi zranitelných obdobích, jako je například porod, aby opravdu tam ta podpora byla, ano, odborná, ale zároveň respektující a laskavá.
2: Zaujal mě projekt Žena v senu. Mohla bys ho kratičce shrnout?
3: Ženy čelí specifickým hejtům offline, ale i online, a dneska jsou to sociální sítě hodně, a my jsme se ptali žen, které jsou vidět ve svém oboru, a bylo to hodně multioborový, od vědkyň přes političky až po herečky, co zažili za hejty? A hlavně, jak se s tím dokázali popasovat. Statisticky my víme, že hejty na ženy jsou přijdou rychleji, jsou četnější, jsou agresivnější a víc míří do intimních oblastí, jako je tělo a vztahy a mateřství. A samozřejmě to jsou ty oblasti, které vlastně nejvíc můžou bolet, že podle toho, co prožíváme. A nás nejvíc zajímalo, jak tyhle ženy, které už jsou v tom nějakou dobu, jak si tím nenechají znechutit. Jak vlastně si tím nenechat umlčet, protože cílem hejtu je umlčet, že? A ženský hlasu je i tak příliš málo, že jsme měli hashtag nemlčeti zlato, a udělali jsme kuchařku. Kuchařku nejrůznějších možných receptů, co dělat ve chvíli, kdy teda na mě se vyvalí nějaký hejt. A nemluvím o konstruktivní kritice, opravdu mluvím o útočném hejtu, aby mě to nerozhodilo, aby mě to nezastrašilo. A jsou to věci, které jsou od toho, jako jít se vyboxovat, po to, kdy zavolat na policii, jo, po to vlastně, že někdo chodí za kamarádkou, byly tam hodně originální řešení typu koupání se v ledové vodě, jo, často se zmiňovala příroda, rodina a taky čas offline, odpojit se.
2: Úplně odjednout, s jakou ženou by ses ráda potkala?
3: Ty jo, no já bych se znovu ráda potkala se Sheilou Kitzinger, která už není mezi náma, ale zanechala po sobě obrovský, obrovský odkaz, co se týká jako ženské tělesnosti, těla, ale i porodnictví, ženských práv. Já mám tu čest, že teď vstupuji do jeho programu na Oxfordu, nicméně, no, s ní bych se ráda potkala, ještě se popovídala.
2: Stále si povídáme s Liliou Kousnoudinovou.

0: Dnešní mikrofonu je naším hostem ještě na chvíli publicistka a filantropka Lilia Kousnoudinová. Lili, ty jsi z pěti dětí, sama máš tři a chtěla bys další, jak jsem se nedávno dozvěděla. Co pro tebe znamená rodina?
1: Rodina je základ. Nás bylo vždycky hodně, já jsem tady byla nejstarší, ale byli jsme vedeni k tomu, že to je ta jistota, kterou člověk má, a já mám velkou radost, že se nám to daří, že opravdu trávíme spolu ty svátky, máme k sobě velmi blízko, vím, že ty bráchové jsou vlastně to nejvíc, to nejbliž, co tady je, a chtěla bych to moc předat svým dětem, snažím se vybudovat i v naší rodině tu kulturu, která ta ponese dál.
0: Kromě toho, že jsi maminka, tak jsi taky macecha. To slovo macecha zní tak dost šíleně v češtině. Bavili jsme se o tom během písničky, že i v jiných jazycích. Co pro tebe znamená být maminkou a macechou?
1: Tak oboje je to velká zodpovědnost. A ano, slovo macecha je škaredé, nicméně já s ním mám velmi krásné asociace, protože mám štěstí, že mám opravdu krásné nevlastní děti, všechny tři, a obzvláště s některýma mám velmi blízký vztahy. Já jsem teď omylem viděla, že právě u nevlastní dcery z 9 postů, co měla na Instagramu, tak 6 byly se mnou. Teda z nich 2 byly s tatínkem, jo, ale říkala jsem si, OK, tak asi jako něco dělám dobře. Jo, a je to báječné, je to vlastně obrovské bohatství. A samozřejmě chápu, že to nemusí být vždycky jednoduché, ale myslím si, že ve finále čím víc dospělých to dítě má v životě, ke kterým může jít pro pomoc, pro radu, o kterých prostě ví, že tam pro něj jsou, tak tím lépe.
0: Co se snažíš dětem, ať už vlastním nebo nevlastním, předat? Co je to nejvíc pro tebe, co bys chtěla, aby žili, aby si odnesli do života?
1: Tak určitě hodnoty a pocit zdravého sebevědomí, to, aby věděli, že jsou milovaní, že jsou hluboce, hluboce milovaní, to je základ, že vždycky můžou přijít domů, že vždycky mají náruč, a zároveň i se snažím, aby jsme trávili čas v přírodě. Mám velkou touhu, aby jsme dokázali offline vytvářet větší zábavu než online. Ostatně vlastně ten náš nový propolisí projekt je Let it scroll, že jo, nebo Nech to scrollovat, kde řešíme s odborníkama, s rodičema, jak to mají oni. Je to vlastně něco, co mám pocit, že každýho rodiče se nějak dotýká, že nikdo na to nemá úplně správnou odpověď. Tušíme, že jsou tam nějaká rizika, neumíme je všechny vyjmenovat, některé nechápem, typu AI, myslím si, že otevírá celou další kapitolu možných rizik, ale zároveň ve finále věřím, že když vytváříme tím dětem tu alternativu mimo ty přístroje, která je dostatečně pestrá, tak máme mnohem lepší šanci obstát, a ráda bych právě tu přírodu a takovou tu normální mezilidskou interakci v té rodině rozvíjela, co to jde.
0: Co to konkrétně znamená, ty offline aktivity, že jdete teda společně do přírody, zmiňuješ přírodu, nebo co děláte, co vaše děti rádi dělají? Nebo tak, co společně rádi dělat?
1: Třeba ten jak, že? Já třeba vyprávím pohádky, já vždycky na dobrou noc vymýšlím pohádku, takže máme takový pohádkový království, každou noc, jako že o příběh Tisíce jedna noce Šehrezáda, tak já to mám s vlastníma dětma, protože už jako nic jiného nefunguje, oni se dožadujou pokračování ty pohádky, už jsme v nějaký pátý generaci v tom království a je to boží, takže to si myslím, že má smysl, čtení, čteme z knih, a zároveň ano, ta příroda, sbíráme jahůdky. Teď jsme sbírali houby, zkusila jsem zavařovat, to nevím, jak dopadne, ale nazbírali jsme houby spolu. A samozřejmě sport, pohyb, tanec a jiné aktivity. No a nebo stolní hry. Máme rádi stolní hry.
0: Ještě si mě zavila s těmi pohádkami. Leovi je 15, i on poslouchá pohádky.
1: Tak jo, když zrovna nemá něco důležitějšího na práci, tak si velmi rád přijde poslechnout. Tam je spíš trošičku jazyková bariéra, on česky sice jako rozumí velmi dobře, ale ne dokonale. Tím, že vyprávím v češtině, tak to pro ně má trošku menší tedy hodnotu, a občas to děláme v angličtině a občas se střídáme, takže vyprávě oni.
0: To je ale inovativní. Jak jsi zmínila ten váš projekt v Propolisu o digitální výchově, máte doma nějaká pravidla nastavená? Já nevím, kolik času můžu trávit na obrazovkách, nebo jak hodně můžu hrát hry, nebo jak jsi to doma zorganizovala s dětmi?
1: Máme zakázaný shorts všude, jako technicky úplně vypnutý. Samozřejmě nemají sociální sítě nikdo, ani Leo, s tím, že Belinka má 42 minut timera,
0: Proč zrovna 42?
1: No, to bychom se museli zeptat Karla manžela, jo, prostě 2x21.
0: Dobře,
1: nicméně,
0: to je pravda, to mě mohlo napadnout.
1: Ale má aplikace, které jsou povoleny, jako třeba, že může fotit, může dělat videa, může si pouštět hudbu. Jo, tak to může kdykoliv. Leo nemá telefon, vlastně nikdo z nich nemá telefon, což je trošku takový, jako v dnešní době neobvyklý. Dostává telefon jenom, když cestuje sám, když jako lítá sám letadlem, což lítá hodně. A vlastně má počítač, takže musí si ty věci potom dělat na počítači a tam už úplně ty shorts neohlídám, ale zase tam se koukáme spolu na dokumenty, já mu čtu statistiky, překládám mu názory těch odborníků z projektu a fakt snažíme se o tom mít velmi živou konverzaci, aby on sám dokázal vědět a sám dokázal regulovat, co je pro ně ještě zdravé a dobré a zajímavé a co už ne.
0: Já tady sleduju hodiny, protože za chvíli musíme končit, ale to mi neříkej, že 15-letý kluk nemá telefon. To kdybych věděla, tak se ti na to vyptám v roce rozhovoru už. A netrpí tím, že prostě jeho kamarádi nebo spolužáci všichni mají a on nemá?
1: Doufám, že ne. Jako bavili jsme
0: vysvětlili
1: se o tom
0: dost.
1: Vysvětlili jsme to, je to dobrovolné. Není to tak, že by kňoural, že chce telefon. On ví, že prostě až mu bude 18, tak se může koupit. A jsou komunikační kanály, že jo, které fungují i na počítači. A potom jsme řešili status symbol, že telefon je vlastně u těch teenagerů důležitý status symbol. A nahradili jsme to jiným status symbolem. Takže má takový velmi vzácný, drahý psací péro.
0: To je nádhera. Lili, máme poslední ani ne minutku už. Co by si vzkázala našim posluchačům?
1: Pojďme být na sebe laskaví a dělat si malý krásný gesta. Když si jen tak potkáváme v prostoru, myslím si, že tolik radosti si můžeme dávat věcma, které nás nic nestojí a že to stojí za to.
0: Moc děkuji za tvůj čas, děkuji, že jsi přišla. Byl to krásný čas pro mě, věřím, že i pro posluchače. Vám, posluchači, moc děkujeme, že jste byli s námi. Od mikrofonu se s vámi loučí Barbora Čuekos a náš dnešní host Lilia Kousnoudinová. Vše dobré a naslyšenou.
1: Krásný večer.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Dobrý večer, milé dámy. Zdravím i vás samozřejmě, vážení pánové. A nesmím zapomenout na ponocující děti, kterých dnes bude poněkud více, neb tento noční proud na dvojce vede ze soboty do neděle. Začali jsme v sobotu 19. září, ale skončíme až v neděli ve 2 hodiny ráno, a to už 2 hodiny bude neděle 20. září. Ať už budete noční proud poslouchat celý, anebo jenom části, ať se vám krásně naslouchá. To si přeje váš průvodce Zdeněk Vrba.

David Bowie a jeho obrovský hit Let's Dance, alba, které pomáhal stvořit produkčně, aranžersky, skladatelsky jistý Nile Rodgers. Dneska má 74. narozeniny a je to možná u nás nedoceněná kapacita přes hudbu a přes hudbu zejména taneční. Takže jeho písničky budou takovým leitmotivem toho předpůlnočního času, když má narozeniny v nočním proudu zde na dvojce. A to mě ovšem vůbec nemůže zabrzdit v tom, abych si nevzpomněl, že předevčírem jsem zažil příjemné chvíle v Doubravčicích ve Středočeském kraji, kde se

a udělali takový krásný večírek k výročí studia, které se jmenuje Farma. Právě tam vznikl třeba také jeden z hitů Jarryho Taubera, Sitcom.

Život je jak sitcom a Jari Tauber, který prožívá šťastné období nejenom ve světě hudebním, ale také ve světě, dá se říci, domácím, protože před 8 týdny se mu narodila holčička Timea a tak se ženou Aneškou mají velkou radost a Noční proud jim přeje jenom samé šťastné chvíle. Stejně jako všem, kteří v tuto chvíli Noční proud na všech frekvencích Českého rozhlasu Dvojka a vůbec i jinak poslouchají. Říkal jsem Nile Rodgers, producent, kytarista, zpěvák, hudební skladatel. Narodil se 19. září 1952 v New Yorku a od roku 1976 působí ve skupině Chic. Tak si ji zahrajeme, to byla svého času diskotéková přesilovka, zejména díky téhle písni Le Freak.

To byla skupina Chic a její velký hit Ale Freak, který svého času nechyběl na žádné diskotéce, říkám-li svého času, tak to byla především 80. léta a ten chlapík, který zatím vším stál, má dneska 74. narozeniny. Ještě jednu písničku s jeho podpisem si zahrajeme, bude jí zpívat za chvíli Madonna. Teď se ovšem musím zastavit ještě u dnešního data. Jsme na konci 19. září a 19. září, ale už roku 1947 se v Praze narodil František Nedvěd. Bohužel od 18. července 2021 už tady s námi není. Je to velká ztráta, my jsme byli velcí kamarádi, dokonce jsme i spolu hráli tenis na jedné straně kurtu a on byl vášnivý tenista svého času, jinak obrovská osobnost country, folku i tramské písně. František Nedvěd by dnes měl 79. narozeniny, tak si na něj vzpomeňte spolu se mnou.

Milý Františku, ještě není půlnoc, jsou 23 hodiny a bezmála 49 minut k tomu. Tak to byl František Nedvěd v den svých nedožitých 79. narozeninách, zatímco jeho bratr Honza Šiv a zdrav oslaví za pár dní 80. narozeniny. A určitě ty písničky, které zpíval ať už Jan nebo František, tak budou dál znít světem a to je dobře. Říkal jsem do třetice všeho dobrého ještě jedna písnička, za kterou stojí onen Nile Rodgers a to je také písnička, která patří do repertoáru Madony, Like a Virgin.

Like a Virgin a Madonna v nočním proudu na dvojce, která v tuto chvíli doznívá ve vašich uších. A já se ještě vrátím ke Františku Nedvědovi, protože jsem si vzpomněl na jednu úsměvnou věc a úsměvných věcí mnoho není. A hezky nám to odlehčí, tento noční proud ze soboty do neděle. Jak jsem říkal, František Nedvěd byl také skutečně vášnivý tenista. A na zahradě Luka pod Medníkem, kde bydlel u svého domu, na konci zahrady měl tenisový kurt a hned vedle toho tenisového kurtu byla železniční trať, takový ten posázavský Pacifik, který určitě jezdil. A tak jsme, když jsem tam přijel poprvé, hráli tenis a najednou slyším, jak přijíždí vlak, takže František přerušil tu hru, říkal moment, nehrajeme chvíli, projížděla ta mašina, z okna koukal ten strojvedoucí, co to řídil, a František na ně křičí, nazdar Mirku, a on, nazdar Františku, projel a my jsme hráli dál. Asi za hodinu, z druhé strany slyšíme, jak přijíždí vlak, tak zase přerušený tenis, přijíždí vlak, otevřené okénko, tam ten, který to řídí, a František na ně volá, nazdar Venco, a on říká, nazdar Františku, a projel zase dál. My jsme ten tenis pěkně dohráli. Taky takové věci se někdy dějí. Teď už poslední písnička s datem 19.9. Tu písničku zaspívá Lucie Bílá, která předevčírem měla premiéru muzikálu Obyčejná holka ve svém divadle. Zajímavostí je, že v tom muzikálu hraje také její syn Filip a její manžel Radek a samozřejmě se to také točí kolem té oblíbené písničky Obyčejná holka a tahle ta písnička dala název i turné, které bude startovat 6. října v Chomutově, pokračovat všechno ve sportovních halách. Plzeň, Jihlava, České Budějovice, Brno, takže skutečně velké turné a člověk by ani neřekl, že před velkým turném ještě stačí udělat i muzikál a odstartovat ho krásnou premiérou. Taky takové věci se dějí ve světě a až Lucie Bílá tu Obyčejnou holku dospívá, tak nás čeká. Co nás to vlastně čeká? Jo, ta nejkrásnější česká melodie, česká státní hymna, potom půlnoční časové znamení, zpravodajská relace bratru nějakých 9-10 minut a potom se znovu se mnou můžete ponořit do pořadu zvaného Noční proud a můžeme krásně společně plout až do 2. hodiny raní. Tak takový je plán, uvidíme, jestli nebudu muset zařadit plán B, ale v každém případě teď ona avizovaná Obyčejná holka a Lucie Bílá z Otvovic.

0: Také v nočním proudu očekáváme půlnoc a 20. září.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Andrej Babiš znovu projedná s ministrem Macinkou možné úspory v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Rusko čeká poslední den voleb, online volební systémy podle úřadů čelí kyberútokům. Čeští tenisti po výhře nad Američany postoupili mezi 8 nejlepších týmů Davisova poháru. A dnes bude oblačno, teploty do 22 stupňů. Začíná neděle 20. září a taky její hlavní zprávy s Markem Sedláčkem.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu kabinetem a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. Motoristi s navýšením nesouhlasí. Ministerstvo financí původně navrhlo schodek 389 miliard korun. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky dnů NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
3: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
2: A premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Letošní dny NATO na ostravském letišti v Mošnově dnes pokračují druhým dnem. V sobotu viděli desítky tisíc návštěvníků vůbec poprvé třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci.
4: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
5: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
6: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
5: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janišková, Radiožurnál.
2: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamifilovová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet, neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině.
7: Volební komise tvrdí, že přicházející útoky nijak nenarušily proces hlasování. Elektronicky svůj hlas první den voleb odevzdal i prezident Vladimír Putin.
8: Děkujeme.
7: Na Dálném východě ale v době voleb načas nefungoval internet. Ruské ministerstvo pro digitalizaci informovalo o poškozeném optickém kabelu. Evidují ho jako pokus o sabotáž. Mezinárodní pozorovatelé považují volby v Rusku za zmanipulované. Soudy už dřív například vyřadili opoziční stranu Jabloko, která nesouhlasí s válečným tažením proti Ukrajině. Volby, ve kterých mohou poprvé hlasovat také lidé na okupovaných ukrajinských územích, budou pokračovat i v neděli. Jejich favoritem je strana Jednotné Rusko, navázaná na Kreml. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Jemenští povstalci Husijové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Rijádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže ropné společnosti Aramco. Saudské království čelí po obnovení občanské války v Jemenu útokům Husijů opakovaně. Je to ale poprvé, co se hrozba dostala až k hlavnímu městu.
8: Už v brzkých ranních hodinách se nad saúdskou metropolí ozývaly výbuchy. Nad riádským mezinárodním letištěm pak začal stoupat vysoký sloup dýmu. Úřady v nosi v Riádu varovaly před leteckými útoky a vyzvali lidi, aby nevycházeli z domovů. Saúdská Arábie v posledních týdnech čelí útokům od husijských povstalců z Jemenu, kde se znovu rozhořel dlouhodobý konflikt. Husijové, které podporuje Irán, při bleskové ofenzivě na začátku září obsadili rozsáhlé území podél pobřeží Rudého moře. Saúdská Arábie zase vede koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Podle Husijů taky opakovaně útočí na území pod jejich kontrolou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Boršice na Uherskohradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec má necelých 2200 obyvatel a uspěla díky svému dynamickému rozvoji, práci s mládeží i podpoře místních tradic.
9: Je to paráda.
10: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, v pěkném údolí, folklor a tak dále.
11: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
12: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
13: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
14: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
13: Z Boršic na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
2: Výstava českých korunovačních klenotů se v sobotu otevřela běžným návštěvníkům. Vidět je můžou až do 28. září. Zájem byl už během prvního dne velký. První zájemci čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
15: Stával jsem ve 3:45.
16: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
15: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
16: Skoro 2 hodiny před otevřením vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
17: Těším se hodně, my jsme se o nich učili ve škole.
16: Podobně to má i Matěj Drahorád.
18: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
16: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Ceny Františka Filipovského za dabing znají své vítěze. Ocenění za nejlepší mužský výkon v dabingu získal Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Cenu za nejlepší ženský výkon v hlavní roli si odnesla herečka Regina Řandová za dabing Angeliny Jolie ve filmu Maria.
19: Teď jsem šťastnější ještě víc, protože jsem tenhle půl rok neměla úplně zdravotně dobrý a vlastně dabing byla jedna z disciplín, kterou jsem po celou tu dobu těch 5 měsíců mohla dělat. Takže já jsem ráda, že jsem u té své herecké práce zůstala a dabing je prostě moje láska.
2: Sport. Čeští tenisti si zahrají finálový turnaj Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů planety. V poslední části kvalifikace porazili Američany doma 3-2 na zápasy. V klíčovém duelu vyhráli Jiří Lehečka nad Lernenem Tajenem ve 2 setech. Fotbalisti Slovácka v této prvoligové sezóně stále čekají na první vítězství. V 9. kole remizovali doma s ostravským Baníkem 2-2. Podle záložníka Lukáše Vorlického si ale celek z Uherského Hradiště zasloužil vyhrát.
20: Remíza 1 bod v zápase, kde jsme si 100% zasloužili 3. Ne proto, že bychom byli celý zápas jako lepší, Baník tam měl dobrý fáze, ale vzhledem si myslím k celkovému procesu, který prostě už tady od začátku sezóny je, tak jsme si zasloužili vyhrát, strašně jsme si to přáli.
2: V sobotu taky Liberec remizoval na trávníku Artisu Brno 0-0, Zbrojovka Brno prohrála v Mladé Boleslavi 0-2 a praští Bohemians v Pardubicích 1-2. Hokejisti Třince vyhráli i 3. zápas nové sezóny Tipsport Extraligy. Plzeň doma porazili 3-2, 2 góly a 1 asistencí zazářil útočník Andrej Nestrašil. A motocyklista Filip Saláč vyhrál ve třídě Moto 2 kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska. Do Grand Prix, která na okruhu ve Špílbergu začne popoledni, tak český reprezentant vystartuje z 1. místa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Neprůjezdná D11 u Prahy a také Hrudná ulice v Ostravě. Dálnice D11 u Prahy bude do rána několikrát obousměrně neprůjezdná poblíž sjezdu na Úvaly, kilometru 7,5, montují nosníky mostu. První úplná uzavírka začala před půlnocí a na Hradec Králové trvala 10 minut. Na Prahu ještě neskončila. Zpět Praha se dá sjet, z 8. exitu na Hradec je zavřený. Na silnici 20 z Českých Budějovic do Vodňan se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda omezuje průjezd v Češnovicích u Kaple. A v Ostravě Svinově ve směru na Zábřeh je v noci neprůjezdná Hrudná ulice. Uzavírka kvůli opravám na mostě se dá objet přes Porubu a Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Neděle bude oblačná a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
21: Rádio, které vás baví.

11 minut po půlnoci v neděli 20. září vám krásnou noc přeje Zdeněk Vrba. A říkám to do mikrofonu rozhlasového pořadu Noční proud, který vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. Přeju vám krásnou noc a ať se vám nádherně naslouchá, je-li to možné.

Azizam, to je písnička, která vychází z nějakého hodně dávného pozdravu a písnička zdobí repertoár chlapíka, který se jmenuje Ed Sheeran a já mu děkuju, že jsme spolu s ním takhle mohli krásně otevřít tu neděli 20. září z hudebního pohledu. A řeknu vám ještě něco jiného, že jsem velký fanda nejenom na hudbu, ale také na sport a když se našim sportovcům něco podaří, tak mám vždycky velkou radost a to je i záležitost toho pátku a včerejška, kdy naši tenisté v O2 aréně dokázali porazit vynikající tým Spojených států amerických. Musím říci, že když ve včerejší odpolední čtyřhře prohráli, přestože měli 4 matchboly, pánové Pavlásek a Rykl, tak už jsem nevěřil, že by posléze jednak porazil menšík čtvrtého hráče světa a finalistu US Open ještě z nedávných dní a zároveň, že by Lehečka porazil toho úžasného amerického Aziata, který se jmenuje Tien a který skutečně vrátí úplně všechno. A to se podařilo, to je velký úspěch a představte si, že prostě ve finále v Boloni v listopadu, kde bude tuším 8 týmů, tak tam prostě Spojené státy nebudou, protože Česká republika je vyřadila a to už prosím pěkně po druhé. Tak mám velkou radost a zahraju jednu písničku, která se také točila kolem toho českého Davis Cupového týmu i jeho doprovodných osob. Je to písnička Dua Lipa a respektive zpěvačky Dua Lipa a písnička se jmenuje Tréninková sezóna.

Training Season a Dua Lipa. A oproti původnímu záměru a plánu jsem sáhl ještě po jedné nahrávce. Sáhnout jsem musel do svého kufru, ve kterém nosívám CDčka na vysílací pracoviště, odkud vysíláme Noční proud ze stanice Český rozhlas Dvojka. A mezi těmi CDčkami mám nejlépe zpívajícího tenistu na světě. To je francouzský tenista a dneska už trenér Yannick Noah. A ten, prosím pěkně, byl svého času a myslím možná, že i doteď současně nehrajícím kapitánem francouzské mužské tenisové reprezentace a zároveň i dámské tenisové reprezentace. A skutečně na něj nikdo nemá, on je regulární zpěvák a dokáže to i v písni, kterou vám pustím, a bude tam mít spolu doprovod a to bude slavný reggae zpěvák Jimmy Cliff. Takže sečteno a podrženo, Yannick Noah, Jimmy Cliff, a písnička se jmenuje Take Your Time.

Take Your Time, Yannick Noah a Jimmy Cliff, slavný zpěvák reggae a nejlépe zpívající tenista na světě. Zatím ho nikdo nepřekonal. Tak když jsem jel na nedělně pondělní noční proud ze 6. na 7. září, tak jsem jel z koncertu, který byl poctou Petru Novákovi. Stalo se v amfiteátru v Radimi u Kolína. Objevil se tam také Ivo Plicka, který jinak žije v zahraničí a který napsal všechny ty krásné texty k hitům jak Petra Nováka, tak i Karla Kahovce. Tak jsem si říkal, že zahraju jednu písničku Petra Nováka, jednu Karla Kahovce. Petr Bende tam byl také, který s Filharmonií natočil písničky Petra Nováka. No a jedu v autě a poslouchám Český rozhlas a tam se dozvídám, že zemřel Richard Tesařík. Tak se to všechno muselo změnit. Zahrál jsem písničku Kladno, zahrál jsem Hrobníky z muzikálu Hamlet, kde zpívali ještě oba bráchové, a zahrál jsem také novou písničku, kterou stačil ještě natočit Richard Tesařík, Divná doba. A dneska máme neděli 20. září a dneska by měl 79. narozeniny jeho bratr Vláďa Tesařík, který odešel už, je to dlouho, přesně 9. června 2003, kdy naboural na kole na Stromovce a stálo ho to život. Teď už tedy oba bráchové jsou nahoře a budeme na ně vzpomínat. A měl jsem velkou radost, když jsem viděl fotografie ze Strašnic, kam jsem se nemohl dostavit, a byla tam skutečně plejáda umělců a kolegů, kteří přišli vzdát hold Richardovi Tesaříkovi, který se vydal na pouť za svým bratrem Vláďou.

Už 30 minut a nějaká ta vteřina k tomu. Máme neděli 20. září. Otevírám poprvé kalendář a to nejenom co se týče tedy nedožitých narozenin, ale co se týče dožitých, přestože jsou to 92. a ty má právě dneska jedna z nejslavnějších evropských hereček, Italka Sofia Loren. Sofia Loren kdysi i naspívala nějakou písničku, ale tu nemám k dispozici, tak na její počesy aspoň zahrajeme nějakou italskou. Já myslím, že by jí klidně mohl zaspívat ten, který se jmenuje Giampiero Anelli. Giampiero Anelli je jeho občanské jméno, umělecké je Drupy. Nedávno byl tady u nás před pár dny v souvislosti s přípravou akce k nedožitým 80. Hany Zagorové a potom tady má také v prosinci jeden větší koncert. Takže italská stopa v tuto chvíli v nočním proudu a Drupy zpívá svoji slavnou Piccola e Fragile.

Piccola e Fragile a italský zpěvák Drupy, určitě i k radosti Sophie Loren, pokud poslouchá Noční prout a

musím porotnout. Ale nicméně pokuty jsem zaplatil a Bystřici mám rád. No a to tedy bylo včera, zatímco zítra Leona Machálková vystupuje na charitativní akci Život dětem na náměstí Míru, pozor, už od 12:30 v poledne a večer potom potom od 15 hodin na Mariánském náměstí se účastní akce Havel 90. Takže teď asi SMS-ka nepřijde, ale v každém případě aspoň jsme zjistili, co dělá, program má nabitý a to je dobře. A teď na nás, na všechny posluchače Nočního proudu, čeká Sama ve tvém svetru.

I bosa v zahradách chodila sama ve tvém svetru Leona Machálková v nočním proudu na dvojce. Další zpěvačka se jmenuje Lady Gaga, její 40 let, její partner je o 2 roky starší, Michael Polanski, a narodila se jim 9. června ve 23 hodiny a 19 minut dcera Rose Bean Polanski, tak ji pojmenovali. A protože poslední fotky před porodem byly z dubna možná,

a dokonce z konce dubna a byla tam štíhlonka jako proutek na těch fotkách, tak začala velká diskuze fanoušků Lady Gaga, ale i ostatních hudby milovných lidí, jestli vlastně to za ní neporodil někdo jiný. Tak i takové věci se dneska stávají. Ovšem to by ten někdo jiný musel umět říci abrakadabra, tak jako Lady Gaga v jiné písni zpívá.

Yeah, abracadabra, Lady Gaga. Máme 20. září, to už je nejvyšší čas mít domluveného Silvestra, ať už tam chcete být jako návštěvník, a samozřejmě to platí i pro umělce, kteří chtějí na Silvestra zpívat, takže by se už měli teď někdy minimálně do konce září domluvit, protože potom už zkrátka bude pozdě. Díval jsem se na stránky Petra Kotvalda, ten se chystá na Silvestra na Slovensko, bude zpívat, teď nevím, jestli ve Vysokých nebo v Malých Tatrách, ale ono je to celkem jedno, tam jde hlavně o to, aby se nám zdraví vrátil, protože na Slovensku běhá obrovské množství medvědů a v podstatě skoro každý den dojde k nějakému setkání medvěda s člověkem a ne dobře to pro lidi dopadá. Takže já bych doporučil příště Petru Kotvaldovi, aby možná zvolil nějakou jinou destinaci. Možná by to mohla být Paříž, o které tak rád zpívá, ať už v písni Francouz, anebo v písni, která dala dokonce název celému albu v roce 2006, tedy už před 20 lety toto letí. To album, stejně jako ta píseň, se jmenuje Principál.

The Fate of Ophelia a Taylor Swift ve chvíli, kdy už do jedné hodiny zbývá necelých pět minut a ve chvíli, kdy tady ve studiu třímám v rukou nedávno vydané album Hurikán, tedy znovu vydané album, které už vyšlo kdysi v 80. letech a které způsobilo velký průvan na české hudební scéně a velký vstup Dalibora Jandy. Dneska Dalibor Janda už patří ke stálicím pop music a tak Hurikána vydal znovu. Je tam i ta původní písnička Hurikán z roku 1985, ale je tam taky písnička Hurikán 99, co by pracovní verze, která nikdy nevyšla až teď v roce 2026. A kromě skupiny Prototyp a Dalibora Jandy se v písni objevuje také recitativ Jana Přeučila. Tak si to poslechněme, je to prostě jiný Hurikán.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si hurikán, hurikán, hurikán.

Po 40 letech znovu vydané album Hurikán Dalibora Jandy a tentokrát i s novodobými bonusy. Jedním z nich byla verze písničky Hurikán z roku 99, která ovšem předtím nikdy nevyšla a vyšla až teď, tedy v roce 2026. Jsou tam i další zajímavé možnosti, třeba duet s Hanou Zagorovou nebo s Evou Pilarovou. Tak takhle to je a Dalibor Janda vesele koncertuje a má podmínku, že nikdy mezi těmi koncerty nesmí být kratší doba než 5 dní. Bruno Mars, ten je intenzivnější, co se týče koncertů, ale taky je úplně jiný ročník.

On My Soul a Bruno Mars, který je momentálně na velkém turné po celé světě. Mimochodem celý leden a možná ještě kousek února příštího roku, tedy už vlastně za chvíli, stráví mnoha koncerty v Japonsku. Tam zase tolik interpretů nemůže dělat mnoho koncertů, protože Japonci mají jinou kulturu a mají také mraky muzikálů a mají spoustu toho, co můžou nabídnout. Takže svým posluchačům, takže takhle to je s chlapíkem jménem Bruno Mars a my se ve chvíli, kdy už máme 1:05:20 vydáváme za novinkou Heidi Janků, kterou natočila se svou doprovodnou kapelou Heidi Band a je hlavně pro vás, milé ženy.

Jo, milé ženy, to jsou jen geny, zpívala Heidi Janku, kterou doprovázel její Heidi Band. Těším se, myslím, že to bude 4. října na Kladně, že se po delším čase potkám se sestavou, která vlastně přináší instrumentálky skupiny Shadows. To byl takový zvláštní čas začátkem 60. let na anglické hitparádě, kdy skupina Shadows s instrumentálkami dokázala tu hitparádu vyhrát. Kapela, která spojila síly také s Cliff Richardem a která svého času patřila skutečně k tomu nejžádanějšímu a nejpopulárnějšímu v britském království. Tak se na ty instrumentálky moc těším a jednu vám teď nabídnu, abyste věděli, že to je, jak se říká, fakt dobrý.

To je celý Josef IX. On klidně předběhl skupinu Shadows, která měla znít a která samozřejmě také zazní. Ale pochopitelně musím také okomentovat tu písničku, která předběhla. Už jsem tady mluvil o tribute koncertech na počest Petra Nováka. Tohle si vymyslel i se svou kapelou Josef IX. A je báječné, že třeba na ten mnou zmíněný koncert ze 6. září letošního roku, takže dorazil ze zahraničí i Ivo Plicka, který napsal řadu těch textů k hitům, ať už Petra Nováka, tak i Karla Kahovce. No a protože to nebylo poprvé, kdy se díky těmto koncertům takhle setkali, tak už dali dohromady i písničku. Josef IX. Napsal muziku. Ivo Plicka, legendární to textař Petra Nováka a dalších interpretů, tak ten napsal pochopitelně text, jak jste slyšeli, jmenuje se to Má cesta za sluncem a byla to novinka, kterou jste slyšeli zřejmě, dá se říct, v předpremiéře. No a teď už tedy ti avizovaní Shadows, aby bylo všechno v pořádku.

Apache a Shadows. Tak to byla písnička, která se respektive instrumentálka, takže nikoliv písnička, skladba nespívaná a dosáhla až na první místo britské hitparády. Moc se na té staré hity skupiny Shadows těším. Škoda, že tahle ta kapela nevystupuje častěji. Mimochodem velký fanda téhleté muziky je také třeba fotbalista Antonín Panenka. A myslím, že určitě velký fanda i ten, který vám zaspívá další píseň, a to je Vláďa Hron.

End of the World a Miley Cyrus. Tak to byla ta předchozí písnička, ta následující už je z repertoáru skupiny Olympic. Olympic také velmi pilně koncertuje a všechno by to mělo letos vyvrcholit 9. prosince ve fóru Karlín, kde by měli uzavřít šňůru, která jede k tomu zatím poslednímu řadovému studiovému albu, nazvanému podle dneska už můžeme říci další hitové písničky Olympiku, a to je Bombardák. Takže Bombardák vyvrcholí včetně letadla a dalších nezbytností, které doprovází nejenom tuhletu písničku, ale i celé album a konec konců i celou kariéru Olympiku, tak to všechno bude 9. prosince ve fóru Karlín.

Ta vrba, která zazněla v písni Bombardák a kterou tam vložil autor textu Robert Kodym, tak to byla vlastně podsta textaři a básníkovi Pavlu Vrbovi. Na letních olympijských hrách v Paříži jsme viděli návrat Céline Dion a vypadalo to, že to je takový jednorázový návrat pro tuto monstrózní světovou akci, ale teď už je tady dobrá zpráva. Céline Dion, 58letá úžasná kanadská zpěvačka, řada ocenění jí neminula a ona se vrací na koncertní pódia. To je dobře.

Celine Dion v nočním proudu na dvojce. A už jsou tady výsledky prestižní soutěže Vesnic roku České republiky. A to vyhrála tuto prestižní soutěž obec Boršice na Slovácku v okrese Uherské Hradiště a ve Zlínském kraji. Tak mají dokonce i folkovou kapelu Pentla, tu zatím nemáme k dispozici, tak nejbližší, co jsem našel, je to 20 kilometrů vzdušnou čarou město Lipov v okrese Hodonín a tam úžasná kapela Huménečko. Folk, rock i cymbálem.

Daj Daj, jedna z písní doprovázejících poslední šampionát v Kopané, který se odehrával v Kanadě, Spojených státech a Mexiku a v čele účinkujících Shakira. V čele další písně Iva Hajnová.

Tělo je tělo, písnička, která vyhrála hit parádu CZ12, tedy Česká 12, kterou můžete dneska poslouchat od 16 hodin a 5 minut právě tady na Dvojce. Teď ale v nočním proudu otevíráme francouzské okénko.

To byl Michel Delpech. A byl zřejmě předposledním interpretem tohoto nočního proudu. Podívejme se na rekordní teploty pro 20. září kterékoliv od roku 1961 v pražském Klementinu. Nejchladněji bylo v roce 1962 plus pouhých 3,2 stupně Celsia. Nejtepleji v roce 1947 31,5 stupně Celsia. Takže dneska žádný rekord nepadne. A ještě bych se měl zmínit o tom, že 20. září má svátek Olek, je jich u nás 415 v České republice, a svátek má také Helmut. A tak jsem si vzpomněl, že kdysi existovala taková kapela, která si říkala Helmutova stříkačka. A ku podivu i v archivu Českého rozhlasu má píseň a ta se jmenuje Helmut v léčebně. Takže poznáváme neznámé pro někoho.

Ve chvíli, kdy u nás mají svátek všichni Helmutové, jsme poslouchali skupinu Helmutova stříkačka a písnička Helmut v léčebně. Krásný zbytek této stále ještě letní noci vám přeje Zdeněk Vrba. Připomíná, že už dneska večer ve 23 hodiny a 30 minut začíná další noční prout, ale mezi tím non-stop jede Český rozhlas Dvojka, včetně této chvíle, kdy uslyšíte už za malou chvilku reprízu pořadu Haló, Soukup, haló. A tohle jsou poslední startující. Secret Service, Švédsko. Krásný den přeje Zdeněk Vrba.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Haló, Soukup, haló.
3: Haló, Soukup, haló.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Tady je Ondřej Soukup. Já vám děkuju, že mě posloucháte a já vás všichni vítám. Got My Mind Set On You a George Harrison. Prý se to dá přeložit jako mám na tebe zálusk. Zálusk, to jsem dlouho neslyšel. Tuhle skladbu napsal Rudy Clark a původně ji nahrál James Ray v roce 1962. A Harrison si koupil tenhle single v létě roku 1963, když navštívil svoji sestřičku Louisu ve státě Illinois ve Spojených státech. A o mnoho let později, když potom pracoval na svém albu Cloud Nine, si na tuhle píseň vzpomněl a rozhodl se ji naspívat jako cover verzi. On totiž, milý ex-Beatle George, už dlouho neměl žádný hit. Jeho předchozí album z roku 1982 propadlo. Ovšem na druhou stranu ono není divu, protože velká část Harrisonovy tvorby se výrazně vymykala mainstreamu. Ta tvorba využívala neobvyklé nástroje a hodně vycházela z indické hudby. A Got My Mind Set On You ale dokázalo, že dokáže vydat píseň, která nevyžaduje přílišné přemýšlení a dostat ji na vrchol hitparád. No to se občas stává, nemusíte přemýšlet a vlítnete úplně na vrchol, možná to tomu i pomáhá kolikrát. A jak se dalo očekávat, mnoho Harrisonových zapálených fanoušků tuhletu píseň upřímně nesnáší. Když Harrison připravoval album Cloud Nine, tak hledal producenta, který by mu pomohl nést břímě ty obrovský práce a hlavně, který by neměl hysterický respekt před spoluprací s bývalým členem Beatles. A pro tuhle tu roli oslovil Jeffa Lynna z Electric Light Orchestra a on se s ním teda předtím nikdy nesetkal, ale jejich společný přítel Dave Edmunds je dal nějakým způsobem dohromady, řekl mu Harrisonovu prosbu a nakonec se ukázalo, že to byla skvělá volba, protože Lynn pomohl Harrisonovi